My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Římanům 15, 1 až 2.

Čtení na pokračování na Rádiu 7 patří v těchto týdnech knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser dnes podruhé otevře povídku Moje pouť do Santiaga. Ekonomicky zajištěný, pracovně úspěšný, ale vyčerpaný Jakub pokračuje ve své spontánní pouti po českém venkově. Po příchodu do obce Nebílovi najde jednoduchý bufet, kde se seznámí s hrobníkem Lubošem a místním farářem Bartolomějem. Stráví s nimi příjemný večer plný rozhovorů, alkoholu a nečekané pohostinnosti a přespí na faře. Druhý den chce pokračovat v cestě, ale zjistí, že Luboš kvůli silnému houseru nezvládne pečovat o svou těžce nemocnou matku. Nechá se přemluvit a celý den jí pomáhá s hygienou, jídlem i běžnou péčí. Je to pro něj fyzicky i psychicky náročná zkušenost. Spát jde do hrobníkovy postele. Úroveň ubytování vyřeší únava.

Procházel jsem dlouhou bílou chodbou s řadou oken po jedné straně, za okny jsem tušil zahradu, ta ale vidět nebyla, ani nebe ne, jen matné bílé světlo, a po druhé straně s nespočetnými zavřenými dveřmi. Najednou se všechny dveře otevřely a z nich vyjížděly babky na vozíčcích a na postelích z kolečky. Doktore, doktore, volali, jako bych byl hluchý. Otevřel jsem oči do tmy a neochotně se přinutil vnímat. Doktore, přicházelo to zpoza dveří z kuchyně, kde spal hrobník. On teda už nespal a bohužel jsem nespal ani já. Vyskočil jsem z postele a málem se netrefil do dveří. Co je? Co se děje? Máma potřebuje na záchod. To ona pokaždý takhle uprostřed noci. Promiň, zapomněl jsem ti to říct. Jakoby na tom záleželo. Takže z postele na vozík a z ložnice přes kuchyň na záchod. Posadit naštěstí jen na malou. Zvednout a posadit na vozík a pak zase zpátky. Děkuju, Jaroušku. Dáš mi napít? Ne, nedám asi. Jasně, že dám. Dík, doktore, a dobrou. Jasně, dobrou, hrobníku. To je teda noc k pohledání. Procitl jsem po šesté a už jsem nezabral, stejně se každou chvíli pojede na záchod. Cítil jsem se, jako bych potřeboval ještě jednu noc, jenomže ta byla v nedohlednu. Hrobník v kuchyni spokojeně odfukoval a jeho máma v ložnici nejspíš taky. Neměl jsem co dělat, tak jsem tichounce prošmejdil kuchyň a připravil snídani. Na záchod se jelo až po půl osmé. Vyčistit zuby, převléknout do tepláků. Dovezl jsem mámu ke stolu a hrobníka jsem tam odvedl taky. Ty ale nejseš Jaroušek, rozsvítilo se mámě někdy v polovině snídaně, když jsem jí krmil. Kdo seš? Na očích jí bylo vidět, že nastal jeden ze vzácných okamžiků, kdy je v realitě. Jsem Lubošův kamarád, Jakub se jmenuju. Já jsem Marta, Lubošova máma. Jsem ráda, že seš tady, kupíčku. Líbíš se mi. Vypadáš jako dobrý člověk, to já poznám. Jak to může poznat, to jsem netušil. Navíc jsem si nebyl jistý, jestli se neplete. Dobrý člověk... Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, i když bych možná měl. Radši jsem jí strčil do pusy krajíc chleba se špendlíkovou marmeládou. Hrobník během dopoledne učinil několik hrdinských pokusů vstát z postele, bez úspěchu. No potěš, kdy já se odsud dostanu? Pouť, pročistit si hlavu, najít odpověď na životní otázku, kterou jsem pořád ještě neměl sformulovat, to všechno se ztrácelo v nedohlednu. Paní Marta od snídaně seděla u stolu, před sebou prázdný hrnek od kafe, které jsem do ní vpravil, aniž by věděla, co pije, nebo to aspoň tak vypadalo. Doktore, vím, že potřebuješ jít na tu svoji pouť, ale že to ještě chvíli vydržíš. Toho jsem se obával. Ale už nějakou dobu mi bylo jasné, že takhle je tu nechat nemůžu. Jak dlouho? Dojdi za barťákem, jestli by mě hodil do Plzně, on má auto. Snad mě tam dají dohromady nějaký injekce, cokoliv. Musím být čilej, teď takhle se o mámu nepostarám. Auto. Trochu silné slovo na to, co jsem spatřil stát před farou. Starodávný, pořádně prorezlý oranžový žigulík, který držel pohromadě jen silou vůle. Nebo, jelikož patřil otci Bartolomějovi, spíš božím zázrakem.
Když odjeli, odvezl jsem paní Martu na záchod a pak jsem si sedl naproti ní ke stolu a sáhl po novinách z minulého týdne. Na čtení jsem se ale nesoustředil, musel jsem myslet na to, co říkal hrobník. Snad mě tam dají dohromady. Jo, povídali, že mu hráli. Tohle je houser, kamaráde, na něj žádná zázračná injekce nepomáhá. To si člověk musí odležet. A cože seš tady, Kubíčku, a ne s rodinou? Ozvala se najednou paní Marta. Máš přece rodinu, nebo ne? Vysvětlil jsem jí, co a jak, tak stručně, jak jsem to dokázal, abych ji nestratil. Vždyť kdo ví, jak dlouho vydrží vnímat. K mému překvapení ale zůstala se mnou. Usmála se na mě? Taková pěkná, milá paní. Škoda, že v realitě, tedy v tom, co já považuji za realitu, nevydrží na pořád. Jo, jo, Kubíčku, to chápu. Každej se někdy dostane do stavu, kdy si všechno potřebuje v klidu promyslet. Zvlášť vy mladý, žijete totiž moc rychle. A jak poslouchám tebe, ty se nezastavíš vůbec. Zastav se, ty to určitě dokážeš. A ani kvůli tomu nemusíš do Španělska. A buď s rodinou, víš? Rodina je to nejdůležitější. Taky se na to přišla. Eda, můj muž, dej mu pambu lehký odpočinutí, byl ten nejlepší člověk, co jsem kdy poznala. A vychovali jsme dobrýho syna. Hodně jsme se mu věnovali. Luboš je zlatej. A já vím, jak těžký to se mnou má. Jsem mu na obtíž, ale on mě má rád. To je fakt, uvědomil jsem si. Rodina, která drží pohromadě v dobrým i zlým. Zní to pateticky, když se to takhle řekne, ale já jsem to tak v tu chvíli cítil. A taky mi došlo, že paní Marta řekla něco, nad čím chci důkladně podumat. Ona pak přeskočila na zdánlivě nesouvisející téma. Krátce na to, co jsme se sem přistěhovali, to už je skoro 60 let, jsem se seznámila s Edou a on mi ukázal místo, kousek za hřbitovem, takovej mrňavej lesík tam je, a pak pole. Tam jsme pak chodili a bejvali jsme tam jen my dva, úplně sami. To je potřeba udělat si čas a bejt spolu. Sedávali jsme na kraji toho hájku, koukali přes pole k předenicům a plánovali si, jak se vemem. Byly to naše nejkrásnější chvíle. I po svatbě jsme tam několikrát zašli a počase pak i s malým Luboškem. On se batolil v trávě a pozoroval kobylky a my jsme jen tak seděli a drželi se za ruce. A potom ještě párkrát, to když nám nebylo zrovna dobře a my jsme si to s Edou potřebovali srovnat v hlavách, aby jsme mohli dál žít. To místo bylo jenom naše. A já a Eda jsme se tam pokaždý dali zázračně dokupy. Naposledy jsme tam byli rok předtím, než Eda umřel. A později už jsem nemohla chodit, takže jsem tam nebyla dobrých 15 let, spíš, jestli dobře počítám, 17. Takže zhruba tak dlouho se hrobník o mámu stará. To teda klobouk dolů.

0: Po půl čtvrté přijeli. Otec Bartoloměj pomohl hrobníkovi do postele a povídá: injekci dostal, ale doktor pochybuje, jestli mu to nějak zvlášť urychlí. Odhaduje to tak do konce týdne, jenom doufám, že mi tady do té doby nikdo neumře. Hrobníka mám jenom jednoho a ten se teď bude flákat, kůželína. A zašklebil se na hrobníka, který se tvářil, že na žerty má zrovna tak náladu. Ale přemohl se a vyplázl na faráře jazyk. No, jestli jsem to neříkal. Neříkal, ale myslel jsem si to. Jsem v Loji a přesně tam je i moje putování. Hele, doktore, pronesl hrobník, už jsem tě tu zdržoval dost dlouho, moc ti děkuju. Někdy bych ti to rád oplatil. Doufám, že to nebudeš potřebovat. Ne, že bych se tomu chtěl vyhnout, ale snad se do takových sraček nedostaneš, to by mi bylo líto. Koukám, že jsem se do toho nějak zamotal. No, prostě nahoď si bágl na záda a běž. A přeju ti, ať najdeš, co hledáš. Rád jsem tě poznal. Seš fajn chlap.
1: Počkej, Lubošku, přerušila ho paní Marta. Tady Kubíček teď nikam běžet nemůže. Máme spolu domluvenou takovou vejpravu.
0: Přesně tak, potvrdil jsem. Nikam nejdu. Teda jdu, ale ne s báglem, ten si nechám tady. Jakou vejpravu? Zajímal se hrobník.
1: To je tajný,
0: utnula ho paní Marta s šibalskými skřičkami v očích, které tam, aspoň co já jsem si představoval, pořádně dlouho neměla.
1: Třeba ti to, Lubošku, jednou prozradím, když budeš hodnej.
0: Obrátila se na mě.
1: Jedem?
0: Jedem, ať se práší za kočárem. Vlastně za vozíkem. Vzal jsem paní Martu a rychle jsme vypadli, aby se nemuselo nic dalšího vysvětlovat. Ve dveřích jsme ještě zaslechli otce Bartoloměje. No, teda, nebo spíš s pánem Bohem, teda jako. Tak tohle jsem chápal. Plácek na kraji mrňavého hájku za hřbitovem byl přesně to místo, kam člověk zajde, když si něco potřebuje promyslet. Nebo jen tak mít klid, anebo se s někým blízkým podělit o radost, případně si v tichosti poslechnout, co mu chce povědět Bůh. Zaparkoval jsem paní Martu pod babiku, tak, aby dobře viděla do kraje, a posadil se do trávy vedle ní. Po chvíli jsem zvedl ruku a položil ji na její, kterou měla na opěradle vozíku. Podívala se na mě, sotva znatelně se usmála, ale nic neřekla. Vsadil bych se o svůj měsíční honorář, že měla oči lesklejší, než člověk normálně mívá. Já jsem radši honem začal zkoumat vypasenou pestřenku, co odsucávala květ chrastavce, aby si paní Marta nevšimla mých očí. Museli jsme takhle mlčet pěkně dlouho, protože když jsme se zvedli, tedy já jsem se zvedl, tak se slunce skoro dotýkalo kopců na obzoru a bylo sytě oranžové. Oranžově zlatavou barvu měla i Martina tvář a její oči šťastně zářily v podobném odstínu.
1: Děkuju ti, Kubíčku, to bylo...
0: Zlehka jsem jí položil prst na rty a ona to nedořekla. Nebylo třeba.

0: Přemýšlel jsem o tom, co paní Marta povídala o rodině. Měl bych jim zavolat, říct Lence, kde jsem a jak se ta moje cesta vyvrbila. A s Vašíkem prohodit pár slov, jestli byli za babičkou a dědou, nebo jestli se projel na kole a podobně. Anička je na telefonování ještě malá a čas asi vnímá jinak než dospělý, tak ta mě nejspíš nepostrádá a k telefonu mě chtít nebude. Už jsem měl telefon v ruce, ale zase jsem ho odložil. S Lenkou jsme se totiž domluvili, že volat nebudu. Potřebuju přece na té pouti být sám, abych měl na přemýšlení klid. Na noc jsem zase zůstal v Hrobníkově domě. Snažil jsem se spát lehce, abych se hned probudil, až na mě Hrobník zavolá. Dokonce jsem si radši nechal pootevřené dveře. Výlet na záchod se tuhle noc konal dvakrát a brzo ráno pak znova. Hrobník byl stále nepoužitelný, tak to zase zůstalo na mě. Když už jsme u těch výletů, doufal jsem, že se paní Marta vypraví do reality pokud možno hned ráno a na delší dobu. Ono totiž, když spolupracuje, je daleko snazší do ní dostat snídani nebo ji obsloužit na záchodě. To se ale nestalo. A já jsem si v jednu chvíli, kdy jsem zrovna neměl nic na práci, uvědomil, jak mi to začíná lézt na palici. Ne to, že tady musím poletovat kolem nemohoucí staré paní a chlapa, který na tom taky není nějak slavně, na to jsem si začínal zvykat. Horší bylo, že jste celé dny s někým, kdo vás většinu času nevnímá, nereaguje na vás a nemůžete s ním prohodit kloudné slovo. Můj obdiv k Hrobníkovi se prohluboval. On to takhle má pořád? A přesto vypadá v pořádku, tedy mentálně. Možná taky proto, že chodí pravidelně do hospody, kde si má s kým popovídat, i když se tam nejspíš vedou pořád ty samé řeči, o jejichž duchaplnosti jsem si nedělal pražádné iluze. Abych si vyvětral hlavu a taky proto, že Hrobníkovi došly nápady, co budeme jíst, jsem dopoledne zašel do Konzumu. Rozhovor s prodavačkou pro mě bude příjemným osvěžením.
1: Je možný, že jsem vás předevčírem zahlídla v hospodě? Asi spíš ne, že jo, to byste tu teďka nebyl. Tu tady lidi jenom procházejí. Kdo by tu taky od pondělka do teďka co pohledával, no ne?
0: Tak konverzaci tu jsem si přál, ne že ne, ale tohle? Jak mám té paní jednoduše vysvětlit, že sice jsem jedním z těch, kdo jenom procházejí, jenže se mi ten průchod trochu protáhl a já utírám zadek staré paní, kterou jsem před pár dny vůbec neznal. A taky, že vlastně nevím, jak dlouho se tady zdržím, protože to určuje Hrobníkův houser a ten prozatím o datu svého ústupu mlčí. Když jsem si to přehrál v hlavě, znělo to tak absurdně, že jsem si radši vymyslel pohádku. Luboš je náš rodinný známý a já, protože zrovna nemám co na práci, jsem ho přišel obveselit, když je pořád sám.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbu obstaral Jonatan Kaleta. Dnes ve 12 hodin a 15 minut otevřeme 17. část z knížky Muzikant na jezeře a budeme pokračovat v pouti do Santiaga už po čtvrté.

chci ti být vděčný. Jsi jediný Bůh, počátek i konec, jsi věčný. Ve všem chci ti být vděčný. Jsi jediný Bůh, počátek i konec, jsi věčný.

věčný. Jsi jediný Bůh, počátek i konec, jsi věčný.

0: Minula třetí hodina. Nočním vysíláním Rádia 7 vás v úterý 9. června provází Daniel Zeman. Generace Z. To je námět pořadu Klíčové slovo, který je právě teď připraven. U mikrofonu je Kateřina Hodecová se svým hostem, doktorem Lukášem Stejskalem.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít na hloubku a nějak rozkrývat věci, které se nás v životě dotýkají, s kterými se potkáváme. A právě ta hloubka, věřím, že nám pomáhá v nich potom reagovat moudřeji a smysluplněji. Mým dnešním hostem je Lukáš Stejskal, primář hematologicko-transfuzního oddělení v nemocnici v Opavě. Vítám vás a děkuji za váš čas.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Já jsem vás představila jako lékaře, nicméně s vaší profesí naše dnešní povídání nebude mít až tak moc společného, protože míříme spíše k vašim aktivitám v církvi, a nebo možná spíše k mladší generaci, abych byla úplně přesná. Budeme mluvit o mladých lidech, kterým se věnujete přes 20 let. Je to vlastně vaše činnost, která asi podle toho, co jste mi psal, vznikla díky vašim vlastním dětem, kterým jste se začal věnovat, a od té doby je vlastně ty mladé sledujete a snažíte se s nimi mluvit mimo jiné samozřejmě o víře, protože mimo to, že jste lékař, jste také křesťan. Když se 20 let někomu věnujete, za tu dobu člověk prožije takovou genezi celé té práce. Mění se vaše práce v důsledku toho, jací jsou dnešní mladí?
3: Já jsem vděčný, že nám Bůh se ženou svěřil na starost tři krásné děti, kterým nejstarší říká 22, naše Eliška 17, Anička, Mareček 15. A tak už těch 20 let se snažím jim vyprávět o Bohu. Si vzpomínám, to, když máte děti, tak to jim zpíváte, že vozíte v kočárku, zpíváte jim u kolébavky, chvály, písničky o Bohu, vyprávíte jim ty příběhy a večer před spaním pomodlit. A oni jak postupně jeden po druhém dozrávali, tak řekli, to už nemusíš, tati, jo? To už zvládneme sami, nebo tohle už nepotřebuju. A postupně, jako kdyby všichni tři nějak uvěřili, pozvali Ježíše do svého života, ale když jim začalo být těch 14, 15, tak přišla krize víry a bylo to pro ně těžký a složitý. A s každým z nich, teďka je ten nejmladší, tak si to teďka užíváme, je to pro ně těžké, a tak se snažím modlit se, vyprávět jim o Bohu. Jedna moudrá sestra křesťanského sboru v Žamberku vyprávěla takový příběh. Někdy mluvíš s dítětem o Bohu a pak je čas, kdy mluvíš s Bohem o tom dítěti. A tak tady ty těžké chvíle je potřeba s těma dětma a s Pánem Bohem nějak překlenout. Je to někdy náročný. No a mezi tím jsem sledoval, jak ta generace, teďka je nazvali v Americe, že to je generace Z, to jsou děti narozené někdy 1997 až 2012, je trošku jiná než ty předchozí. Je to taková tím duchovnem nebo spiritualitou málo zasažená generace, která je, trošku se vymyká, je jiná a celosvětově má jako kdyby dál k nějakým duchovním nebo k Pánu Bohu, a je to s nima těžší. A nevím, proč si Bruch vybral na nás, ale tak dostali jsme úkol starat se o ty děti. Ve sboru mi to svěřili, tak jsem měl tu možnost nebo milost si s nima vyprávět od malinka, ale uznávám, že to bylo s nima těžký. Někdy to pořád ještě je těžké. Teď jsem ve tu naší prostřední z nějakého majelesu o půlnoci s kamarádkama a první jsem měl zakázaný s nima mluvit o Bohu, protože když jsem začal mluvit, tak jí to přišlo blbý, tak mi zakázala pouštět křesťanské písničky, tak jsem pošel anglicky, tak už mám zakázaný anglicky, ale teďka jsem přišel na to, že když jsem pustil do Davida Attenborough Ocean o oceánu a o takový ty, jak zachránit planetu, zachránit oceán a chalouhový háje na pobřeží, tak ty holčiny vzadu všechny poslouchaly a bylo to pro ně jako téma, který jako řekli, wow, to stálo za to a dál jsme se nedostali. Jo. Tak jako postupně mi ukrajují z těch možností a sami zkoušejí, ale myslím, že s tou generací je trošku problém mluvit o Bohu a že nás, jako kdyby průměrný křesťany evangelikální, který chodíme každou neděli do společenství, do sboru, na nich může něco tlačit, mrzet, a, nebo že to je takový jak olej a voda. Prostě nesmí, neumí se to smíchat dohromady. Stojí vždycky kousek stranou. Tak to je můj pohled za těch 20 let toho koukání se na svoje děti a děti v besíce a v dorostu a v mládežích.
2: Mladí lidé, to je budoucnost. Mladí lidé budou za pár let stát v čele všech možných organizací a činností a budou utvářet tento svět. Jakou jim dáváte šanci?
3: Ta generace Z je trošku ztracená, trošku zoufalá a to písmenko Z, jo, je nešťastná. Mně to přijde, jak kdyby se buď sami vlastní vinou, anebo i to nedorozumění s námi, už přestali mluvit jazykem našeho kmene, tak se z našich církví, možná rodin, stahují do svých prostor a přijde mi to jako suché chrastí na kraji lesa. A když se podívám do Bible, tak tam je jeden zvláštní příběh proroctví v Ezechieli, kdy Hospodin veme Ezechiela, ukáže mu to údolí suchých kostí a je tam taková beznaděj, zoufalství, prostě nic. A Hospodin tomu Ezechielu říká, jako mluv k ním, proroku, jo? A říkej jim, a postupně se stane zázrak, něco přijde. A tak mám takovou naději, že tady ta generace v našich očích trošku jako jiná, vzdálená dál od Boha, jak bude zoufale toužit po Bohu a po Ježíši Kristu, že přijde, zahoří nějaká jiskra a je to prostě zažehne velký žár, možná požár, bylo by krásně nějaký vidět probuzení mezi nima. A za těch posledních několik roků, co chodím, chodíme s kamarádama po Opavě kolem modlitebního karavanu, tak jsem měl desítky, možná necelý 200 rozhovorů se spoustama mladých lidí v Opavě a okolí. A oni opravdu mají specifický zájem slyšet o Bohu, ale je to pro ně velmi specifický. Je to, jak by to nazval, jim stačí na 5 minut. A když si mluvíte díl než 5, 6, 8 minut, tak je to přestane jako kdyby úplně naplňovat, bavit a řeknou dost, stačí a jdou si dál. Tak uvidíme, no, co z toho bude.
2: To znamená, že všechno, co jim chceme říct, musíme stáhnout na 5 minut?
3: Hele, mě napadla taková trošku kacířská myšlenka, jo. Naše bohoslužby průměrně trvají tak 90 minut, jo. Přijdeme, pozdravíme se, je tam nějaký úvod, modlitba, chvály, oznámení, kázání, nějaké požehnání na konci. Ale ty naši mladí už jsou po 5 minutách, prostě už jsou vyčerpaný a je to na nich vidět, že prostě v průměru, že jim to stačilo a už nepotřebujou víc, jo. A je tam takový návrh, jo. Zkuste někdy udělat změnu. Zkuste to celý, těch 90 minut smrsknout na 15-20 minut. Ne kázání, ale celý to udělat. Udělat to prostě jako rychlovku pro ně. A na konci potom požehnání vzít si gumáky, tepláky a vyrazit do parku, klidně uklidit v tom parku kolem těch hlaviček a vzít tam ty mladý a vzít jim prostě, hele, my to děláme, protože chcem tomhle městu udělat něco pěkného. A já mám takovou bláznivou naději, že prostě ty mladí sami přijdou a pozvou své kamarády a budou hrdí na to, že jejich rodiče nebo jejich lidi ze sboru prostě uklidili tady ten park pro ně, aby si tam mohli a nebudou se stydět. Jo. Pro tu dnešní generaci ekologie, starání se o nějaký okrajový menšiny a žít prostě v čistým, hezkým prostředí s nějakou nadějí do budoucna je daleko víc, než někdy ty naše hluboké myšlenky, které máme a kterým buď oni nerozumějí, a nebo jim to stačilo na 3-4 minuty jednou, dvakrát a nepotřebuji to slyšet z těch 90 minut do kolečka.
2: Lukáš, já vás slyším a je moc sympatické, co říkáte, ale musím se zeptat. Je to takové jako napřažené směrem k těm mladým, což je pochopitelné. Mně někdy chybí ta napřaženost těch mladých k nám starším věkem, jako by to bylo pořád jenom jednosměrné. Je to v pořádku, protože jsou mladí? A nebo jak to má být?
3: Já jsem si schválně našel jednu Ezopovu bajku, nevím, jestli znáte, Liška a Čáp. A Liška se kamarádí s Čápem, pozve ho k sobě na večeři a připraví mu na plochý talířek malé kousíčky, jako polívečku, slíže jazykem a ten Čáp se snaží prostě tím dlouhým zobákem a moc se nenají, jo? Ale je slušný a tak Čáp večer poděkuje a pozve na druhý den Lišku k sobě domů a ta Liška přijde k němu domů, krásně to tam voní, natěšená, ale je to připravený v té dlouhé, úzké nádobě a Čáp tím zobákem si nabere, co potřebuje a ta Liška prostě jenom tam olizuje ten kraj. A takhle myslím, že si s tou generací trošku nerozumíme. Oni nerozumí nám, nerozumíme jim a je to hrozně škoda, protože oni jsou, jak to nazval, oni jsou připraveni slyšet, myslím, že jim dlužíme upřímnost, opravdovost, někdy i naše selhání a co jsme udělali špatně. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, živého Ježíše, který chodí mezi nimi. Občas chodím s klukama do parku a mám pro ně takovou, pro ty mladé připravenou anketu, trošku bláznivá, ale začíná to, přijdu k ním, zeptám se, jestli by se měli čas chvilku popovídat, že mám 4 otázky pro ně. První otázka, kdo je podle tebe Ježíš? Tak se zastaví, zapřemýšlí, tam se to rozdělí, jo. Ale drtivá většina těch, co je 30 a mladší, řeknou, jo, mě to zajímá, chtějí si o tom povídat. A druhá otázka je, máš s tím Ježíšem nějakou osobní zkušenost? Tak většinou nemají, nebo nějaký skromný, nebo že babička, ale byly příběhy, že prostě vyprávěli, co zažili úžasného, zažili nějaké uzdravení, zažili něco, co je prostě přesahovalo nějaké transcendentální setkání s něčím, co si mysleli, že asi je Bůh a chtěli o tom mluvit. Třetí otázka je, jestli se můžu za něco modlit. To se snažím prostě nějak jako poprosit, jestli by jako kdyby našli odvahu a vymysleli nějakou myšlenku nebo nějaký problém, nějaké trápení a nebo něco, co by chtěli. Někdy to jsou odpovědi, jak na Miss World, zachránit svět, aby byl mír, nebyly války. A někdy to jsou ty osobní, tak jsem moc rád, že se na ně můžu někdy modlit. Já jsem někdy první, co se za někdy modlil. A poslední, čtvrtá otázka, kde si na toto ilustraci? A tam vlastně na půl stránce prázdným kreslím most přes propast a příběh, jak člověk v ráji opustil Pána Boha a jak Bůh udělal cestu a vrátí a skrze Ježíše Krista se můžeme vrátit zpátky k němu. A pak jim dám do ruky tušku, propisku, aby se nakreslili do toho obrázku a je to takový otevření se k dalším rozhovorům. Někdy to skončí a někdy z toho jsou na půl hodiny na dlouhý rozhovory, ale v průměru stačí fakt těch pár minut a jim to stačí a zase jdou dál po svým. A chceme pravit jeden příběh, který jsem zažil a který mě přijde hrozně moc zajímavý. Bylo to s Prokopem, mistříkem, a takhle potkáme dvě holčiny, mladýho kluka v parku. Ty holčiny tak jako tak ze sebe soukají nějaký odpovědi z té ankety a ten kluk je vidět, že mu to vadí, že prostě ho zdržujeme a je takový velmi odměřený. A ten můj kamarád, kolega Prokop se na něj podívá a řekne, já ti chci ukázat, jak funguje Bůh. Podívá se do nebe, pomodlí se před ním, podívá se mu do očí a řekne mu, jaký sport dělá a co teďka řeší za problém. Prostě Bůh to nějakým zázrakem ukázal a ten kluk se proměnil. Najednou z toho apatického, úplně letargického kluka je někdo, kdo má intenzivní zájem, protože zažil boží působení. Že prostě někdo na něj, oni se nikdy neviděli, nepotkali se, každý z jiný části republiky a on mu řekne prostě, co vnitru požívá. A pro ně to bylo tak silné svědectví, že v tu chvíli prostě ten rozhovor se úplně změnil a on prostě nadšenej a hledal všechny letáky, co jsme mu dali po kapsách, co jsme měli, kontakty, Bibli a prostě byl jako z toho letargického, unaveného, znuděného, nepřátelského mladého člověka se stal někdo, kdo měl intenzivní zájem poznat tu boží moc. Tak to je můj příběh s Prokopem.
2: A má ještě nějaký konec?
3: A to je právě ten problém té generace Z, že oni se snadno natchnou pro něco, ale za chvilku přijde nějaká vlna, něco na internetu, na TikToku, na YouTube a zase to prostě přešlo. Já s tím už další kontakt nemám, s tím klučinou. Myslím, že Prokop taky ne, ale přijde mi to jako kdyby dobrý prvek ty celý jejich generace, to oni nám nerozumí. Ale když zažijí to boží působení, tu boží moc, tak jsou ochotní jako jít dál, ale potřebují prostě ještě kousíček, ještě pomoc, a těch vlivů a těch působení na nich je strašně moc v dnešní době. No. Takže to může zapadnout, to semínko může zapadnout do toho trní a bodláčí, jak říká Ježíš v těch čtyřech půdách. No.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Lukáš Stejskal je hostem dnešního pořadu. Lukáš Stejskal, kterého jsem představila jako primáře hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice v Opavě. Pro tuhle chvíli a tento pořad je to ovšem člověk, který se věnuje generaci Z, tedy mladým lidem, kteří už brzy se postaví do života a budou ovlivňovat tuhle společnost a tuto dobu tím, jací jsou. Vy jste, Lukáši, v předchozím vstupu říkal, že téhle generaci dlužíme Krista. Co to znamená?
2: Ježíš, když odcházel, tak nás vyslal a řekl, běžte ke všem národům, ke všem generacím, takhle přeložím, a získávejte mi učedníky. Učte, aby zachovali a chcete je a tímte učedníky. A když se podívám na tu generaci Z, tak mi něco hrozně připomíná z té doby. Ježíš byl extrémně stručný a úsporný. To přijde, jak kdyby se vrátil influencer 21. století a my jsme s ním viděli ty příběhy Evangelia. On učí krátké modlitby. Jo. Vypráví ten příběh o tom celníkovi, co se tluče do prsou někde vzadu a říká, Bože, odpusť mě hříšnému. Jo. To je nejkratší modlitba. A to úplně vidím to generaci Z, jak tam stojí a jak prostě jenom tiše potřebují prostě se tlouct do hrudi a říct, odpust mi Bože. Jak jim vyprávit, jak se mají modlit, ne ty dlouhé modlitby, vy stojíte vepředu a jste vidět, ale v komůrce a tiše. Jo. A já myslím, že ti mladí potřebují poznat tohodle Ježíše a my máme tři když jsem tak přemýšlel, tři možnosti, jak jim ho předat. První, jít tam s nima, jít tam mezi ně a namočit se do toho jejich prostředí. Kdo máte děti v tomhletom věku, adolescenty doma, tak to dobře znáte. Je to někdy náročné, těžké, aby vás přijali, tak se musíte hodně snažit, anebo musí přijít nějaká situace připravená. Ale jít mezi ně a vyprávět a mluvit s nima o Bohu. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, protože on je to, co oni vnitru hledají a ani to vůbec netuší. Druhý, co jim můžeme dát, jsou Bible. Můžete jim dát Bibli. V dnešní době papírová, jsem děčný za Gedeony a že i v Opavě můžeme mít Gedeony, rozdávají mladým v tomto věku nové zákony. I když máme u nás modlitební karavan, tak snažíme se rozdat, co to jde všem mladým, aby věděli, mohli je číst. A to třetí, co pro ně můžeme udělat, je naučit se modlit. A máme takovou modlit 24/7, vydali knížečku Jak se modlit. A já předávám, říkám, hele, už ses někdy modlil? Ne. Tak tady máš knížku a tam to, může to vyzkoušet. Jsou prostě krátký, jednoduchý a zkus to ty sám třeba večer, až budeš, než pojď spát. A tak si myslím, že jim máme říkat o Bohu, máme jim ukázat Bibli a máme naučit se modlit.
1: A co ta roztříštěná pozornost, o které jste mluvil? Co se s tím dá dělat?
2: Musíte nadchnout. Ve chvíli, kdy jste nudní a dlouhý a nerozumí vám, tak oni vypnou a neslyší, nerozumí, zavrou se do svého světa a můžete říkat, co chcete a je to jenom horší. A asi být krutě upřímný k sobě a říkat i svoje prohry, těžkosti, selhání, aby jsme byli autentičtí a dokázali být plně důvěryhodní. Ale je to těžké. Mám pocit, že jsem pokazil doma, co šlo a že mi moc moje děti nedůvěřují a že jsou taky velmi opatrný a že se musím, když za nima přijdu, něco potřebuju nebo si s nima chci popovídat, tak jsem se velmi stručný, velmi krátký, s jasnou myšlenkou a doufat, že se to někde ujme cestou.
1: Vy už jste dnes podruhé řekl, že máme otevírat své životy v té oblasti, kdy padáme, kdy nejsme dokonalí, kdy taky máme máslo na hlavě. Hmm. Říkám si ale, to neumíme být věrohodní v tom pozitivním?
2: Asi to je výzva. Být pro ně autentický, aby ten jejich svět se přiblížil, nebo my jsme, ten náš svět se přiblížil tomu jejich světu.
1: Mě jde jenom o srovnání toho, jestli jde vlastně být tím dobrým příkladem v tom dobrém, nebo jestli opravdu jsou tak nedůvěřiví primárně, že potřebují vlastně přes ty naše pády vidět, že se můžou něčím inspirovat.
2: Já si myslím, že si to potřebuji vyzkoušet sami. Že nejvíce o kočce naučíte, když ji chytnete za ocas. Prostě, když do toho problému sami vlítnou a my můžeme maximálně tak jako varovat předem, doprovázet a pak pomoct lízat rány a zalepovat, co se jim cestou přihodilo. No. Že nakonec se stejně musí vyzkoušet sami. A že naše největší školy, co byly, tak byly naše selhání, naše pády a zklamání, z kterých jsme se poučili, zvedli a šli dál. A pro této generaci Z je typické, že ona se snaží uniknout tady těm těžkým situacím a vyklíčkovat tím životem tak, aby nemuseli vůbec k tomu přijít. A pak, když to náhodou přijde, tak nevědí, jak si s tím poradit. No. Máte možná pravdu, že chtějí vidět, jak my jsme se zraněný a krvácející zvedli a co nám pomohlo a co bylo opravdu užitečné v tom procesu hojení těch ran a zase postavení se a jít dál. To si myslím, že jim dlužíme a to myslím, že se těžko předává, aspoň té moje generaci. No.
1: Co je vlastně baví? Co je pozitivní pro generaci Z?
2: Tak dneska internet a to, jak jde dopředu ty věci technologické, tak to zaplňuje ten jejich vnitřní svět natolik. Mně ale přijde, že i někdy tak moc povrchní a hluboké, no tak málo vody, jak na tloušku jejich mobilu, jo. A že pro nás je to prostě naprosto povrchní a co je baví. Ale někdy se podaří je zaujmout něčím, že vyprávěli jsme si o Ježíši Kristu, co udělal, jak Bůh stvořil člověka a já jsem viděl ty mladý, jak držej tu zmrzlinu a ona jim teče a oni prostě poslouchají ty moje příběhy a ona jim ta zmrzlina teče po ruce, prostě vžili se do toho vyprávění. Já si myslím, že nejsou úplně, že jako vnitřu mají nějakou touhu po těch duchovních věcech, po těch příbězích z Bible a i na nás, aby jsme je podali způsobem, který bude velmi stručný, krátký. A jsme se naučili od Ježíše z Evangelií prostě mluvit jednoduše, prostince a mohli jim ten důležitý vzkaz předat tak, aby to pro ně bylo uchopitelné. A myslím, že to je výzva, ale Bůh nám je dal nám Ducha Svatého, dal nám možnosti to pokazit a jde o to asi, aby jsme vykročili, aby jsme nezůstali si zavření ve svých církvích, ale dokázali udělat ten krok těm mladým, a dát jim prostor, aby oni mohli zažít něco nádherného, krásného s tím Ježíšem, který ho zatím ještě neznají, ale který je miluje a který mluví jazykem, který by mu mohli rozumět.
1: Já rozumím, že je třeba se jim přiblížit a že je to na nás, jako na starších, abychom se přibližovali tedy. Možná i proměňovali trošku a přizpůsobovali. Je nutné jim přizpůsobit i Ježíše samotného?
2: Mně se moc líbí způsob čtení Bible, který se jmenuje Discovery, to je vlastně objevování Bible. A jestli naše děti na něco ještě slyšeli, tak bylo tohleto v poslední době. Jestli prostě vezmeme Bibli, přečteme si kousíček, co nám to říká o Bohu, co říká o lidech a co to říká ke mně. A tady to čtení Discovery, si myslím, že když si toho Ježíše v té Bibli najdou sami, že to je něco, co jim může zůstat dalších 20, 30, 50 let, když my tu nebudem a oni s tím půjdou třeba dál, tak jako naučit se je, nedat jim hotovou rybu upečenou a naučit je chytat si ryby, ať si v té Bibli a v modlitbě najdou a potkají s tím Ježíšem sami.
1: Tomu rozumím, ale přece jenom každý čteme Bibli s nějakým předporozuměním a ten věk je určité předporozumění a ta doba je určité předporozumění. Hodnoty, které sebou nese, jsou určité předporozumění. Hledají tedy jiného Ježíše, než jakého máme my? Co vlastně hledají, když se ptají ty duchovní otázky? Když už se ptají ty duchovní otázky?
2: Se jich zeptejte. Já si myslím, ale že hledají něco opravdového, co opravdu funguje. Co není jenom, že to pan farář říkal v neděli v kostele, ale že je něco, co mě pomůže, když jdu psát v pondělí písemku, nebo když mě máma sprdne, že jsem něco neudělala doma v úterý odpoledne a ve středu, když mám prostě těžkou krizi a depresi, tak kdo bude se mnou, kdo mě pohladí a utiší. a někdo, kdo s nima půjde a bude s nima bojovat ty jejich vnitřní zápasy a boje, které jsou tichý a nepochopitelný. Jo. A to si myslím, že potřebujeme všichni. Že má, dřív nebo později dojde v životě člověka situace, ty potřebujeme někoho nad námi. A myslím, že máme jedinečnou šanci, ty generaci, která se nenadchla pro nic důležitýho, že třeba jednou se nadchnou pro Ježíše a budou za ním. Tak uvidím.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu mluvíme o generaci Z, Gen Z, mladých lidech, kteří se narodili do roku 2012. Jsou to lidé, kteří mají asi úplně jiné hodnoty, než si my starší věkem umíme představit. Taky jiné sny i jiná zranění. A možná potřebují pomoc. A to vlastně je důvod dnešního pořadu. Jehož hostem je Lukáš Stejskal, povoláním lékař, ale službou vlastně člověk, který se věnuje mladým lidem a kterému zjevně podle toho, co tu doteď zaznělo, mladí lidé leží na srdci. Lukáši, říkám si, když už se nám podaří překonat takovou tu generační hranici, dostat se s mladými lidmi do nějaké smysluplné debaty, je kam je pozvat. Jinými slovy, jsme v církvi připravení na příliv mladých lidí?
2: A já si myslím, že zatím nejsme připravení. A že naše společenství jsou někdy křehká natolik, že snažíme, aby to vůbec udržet, aby to fungovalo. A to přizpůsobit se té generaci Z, nebo generaci těch mladých, by znamenalo tak radikální revoluční změnu, že by to nemuseli přežít ti, kteří potřebují se křehký někde jinde. A tak já se obávám, že nejsme. Ale to nevadí. Já si myslím, že Bůh má svoji cestu a je na nás, aby jsme byli připraveni a povědět a těm mladým nabídnout prostor, který pro ně bude bezpečný, kam budou moct přijít, kde si budou moct v rámci té své věkové kategorie zažít nějakou legraci, co jim vyhovuje, u toho slyšet něco málo duchovního a mít možnost tam odpočnout, říkají chillovat. A tak si jako s mým snem je prostě mít popavě pro ně nějaký prostor, kde by se mohli takhle bezpečně schovat. Když chodíme do toho parku, tak je potkávám na lavička. Když je trošku hezky, tak oni tam sedí, někteří kouří a vyprávějí si a jak jsem dělal tu anketu, tak jsem zjistil, že je jeden den v týdnu, kdy jsou víc otevřený si povídat o těch duchovních věcech. A je to neděle odpoledne. Mezi 16:00 a 18:00 večer, pak už zase musí domů a něco. Ale to si, mladý člověk prostě musí přežít ten týden. Je to pro něj velký stres chodit do školy, zařizovat všechny úkoly doma prostě v tom prostředí. A tak se těší na ten víkend. Pátek, sobota, si užívá toho volna, svobody. A v neděli odpoledne a večer to na něj dolehne, jestli uvědomí, že zase to pondělí. A to neděli odpoledne, nedělní odpoledne, oni jsou otevřený si povídat o Bohu, o Ježíši, o svém srdci, o svých trápeních. A mně to přišlo tak moc významný v těch odpovědích, že jsme si teda ten modlitební karavan takhle naplánovali v Opavě na nedělní odpoledne. Tak uvidíme, koho potkáme. A jako pozvat je do církve, já se snažím, dostávají od nás pravidelně pozvánky, kontakty, ale kromě jednoho takového specifického případu je těch, kteří přišli a nebo by zůstali, prostě jsou to hrubé jednotky, pod jedno promile těch pozvaných. A tak se bojím, že teďka to s nima ještě neumíme. Že to potřebujeme nějak namyslet, promodlit, připravit a nachystat. Protože si myslím, že to je škoda nechat tuhle generaci úplně minout, tak aby nebyli zasaženi a nemohli se někde sdílet, nemohli poslouchat společně chvály a nemohli být tam, kde je potřeba.
1: Asi to není úplně lichotivé, tedy pro mě, když přiznám, že se vlastně svým způsobem těch mladých bojím. Nevím, jak je oslovit, nevím, jak s nimi jít do nějakých témat, jak se dostat na hlubinu, to už vůbec ne. Měl byste radu? Jsou nějaké chytré knížky nebo podcasty, kde načtu, s kým mluvím a co mám dělat?
2: Jordan Peterson, kanadský klinický psycholog, který si udělal YouTubeový kanály a snaží se v angličtině oslovit právě tady tu generaci Z a vypráví jim obyčejné příběhy ze Starého zákona o Abelovi a Kainovi a do toho říká něco svoje a ty mladí mu rozumí. Tak se obávám, že ta generace tady tam těch mladých lidí to společenství si najde někde na internetu od nějakých influencerů, který se k ním dostanou, kterým budou pochopitelný a pro ně to bude v angličtině, nebo to ani v češtině. A my zůstaneme někde úplně bokem a za náma přijdou, když bude fakt jako nějaká velká nouze. A další mě napadá, v Anglii během covidu dělali takový specifický sociologický průzkum a zjistili, že mezi lety 2022 a 2023 jim stoupla návštěvnost kostelů a bohoslužeb právě tajisté mladé generace. A tak se snažili překvapení sociologové vypátrat a teologové ještě víc vypátrat, co se tam stalo. A byli to typicky mladí muži ve věku 18, 20, 25 let. A oni často nechodili do nějakého společnosti, kde se moc povídá, ale naopak chodili do anglikánské nebo katolické církve, jenom si šli do toho kostela sednout, sklidit myšlenky, nasát atmosféru, něco si tam jako kdyby vnitřu srovnat a to jim někdy stačilo. A potkali třeba u dveří někoho, nějakého moudrého muže, který je provedl tím jejich klučičím trápením a problémama, pomohl jim najít se, nějak se zorientovat v tomto problému. A tak si myslím, že to je o nějakých jednotlivcích, kteří budou ve správný čas na správném místě. A trošku k hanbě naší generace řeknu, jak říkal Ježíš, když nebudete mluvit vy, tak bude mluvit kamení. A může se stát, že ta generace Z bude mluvit kamení těch chrámů a kostelů a bude mluvit prostě nějaká úcta, autorita, něco, co my jako jsme nezažili, ale oni to vnitru potřebují. A přesto si myslím, že potřebují kontakt s nějakým člověkem, jedním, dvěma, kterým důvěřují a kterým se můžou svěřit a můžou si s nima povídat a můžou se dostat přes tu těžkou bariéru, která je mezi náma a nima.
1: Myslím, že i ta naše protestantská část církve trošku rezignovala v historii právě na ty věmy, na atmosféru. Možná to teď doháníme svým způsobem třeba ve chvalách, ale pořád nám ještě třeba to kouzlo prostředí chybí. Je to tak?
2: Nemusí to být v chrámě, může to být v přírodě, jo? Může to být procházka po louce, v lese, může to být prostě nějaký jemný okamžik, kdy prostě se setká ta duše toho mladého člověka s tím soucnem, jak nás přesahuje ta nádhera té přírody a ta krása zapadajícího slunce. Ty okamžiky jsou prchavé, jo? Ale já mám pocit, že oni s nich žijí pak dlouho a na nás je, aby jsme se modlili. Když nemůžeme mluvit my, tak může mluvit Duch Svatý, tak ten za nikoho se nikdo nemodlí, tak má malou šanci uvěřit. Ale pokud se někdo intenzivně modlí, případně postí nebo nějak duchovně bojuje, tak si myslím, že mu roste ta šance, že někdy se potká s tím Bohem a dostane tu příležitost pochopit, uvěřit a stát se součástí úžasného plánu spasení a nádherného příběhu, kterého jsme díky Bohu součástí.
1: Zkusím pojmenovat ještě jednu obavu, která mi občas nějak tak rezonuje v hlavě. Jestli v tom, co zvěstujeme o Bohu, o Kristu, není příliš mnoho lidského. Možná jednoduše řečeno, že je tam smícháno duchovno a duševno. Rozumím tomu, že to k těm mladým mluví, ale pro tu starší generaci je to možná málo, tedy z toho, co předáváme. Jak tohle dorovnat, nebo jak si v tom fakt porozumět? Co je málo? Co stačí?
2: Já si myslím, že nechápeme a nerozumíme jim. Ani já nerozumím pořádně svým dětem. A co můžu vnímat, že jim opravdu stačí zatím krátká intenzivní zkušenost, jedna myšlenka, jedna modlitba, dva, tři verše, a jim to duchovně zasytí ten jejich hlad a tu potřebu, kterou tam mají a v klidu se jdou dál a mají za třeba na týden pokoje. Jo? A pro mě toho protestanta, který prostě potřebuje tu těch 90 minut bohoslužby, aby se konečně aspoň trošku sklidnil, naplnil a pak ještě může klidně pokračovat dál, tak to přijde hrozně mělké a povrchní. Ale je to prostě znak téhle doby. Jo? Oni žijou ve zrychleném světě a musíme se naučit chápat jejich ten jejich obraz toho, těch tisíce věmů, co jim nabízí jejich mobil, počítač, myšlenky, plány, kamarádi, sociální sítě. A my jsme tam jako jeden střípek. Někdy mi to přijde jak nástěnka, že si doma na tu nástěnku dají pár těch myšlenek ale k tomu tam přidají spoustu dalšího z tohohle světa a taky na nás, aby se tam dali aspoň něco málo z toho, co my považujeme, že pro nás je důležité. A bude fajn, když to bude přímo Pán Ježíš a nebudou to nějaké v sluchách vedlejší věci, které my považujeme za důležité, ale aby to bylo opravdu nejdůležitější. A to si myslím, že jim vyprávět o Ježíši, jaký on byl. A když tohle oni aspoň trošku někdy občas pochopí, tak si myslím, že to hrozně moc pomůže v tom, aby se mu dostali blíž a naučili se s ním chodit a jeho sami se ptát a s ním

0: nevíme, kdy to bude. To je jak vítr, jak říká Ježíš Nikodemovi. Nevíš, kdy ten duch a vítr bude foukat, ale prostě to je jeho práce. A tak si myslím, že na nás je, že někdy na ty svoje mladý možná moc tlačím, jak já bych chtěl, ale oni potřebují ten jemný, tichý hlas Ducha Svatého ve správný okamžik a on si je pak nasměruje sám. A že to nebude v církvi, no tak nebude, no. Proto jednou za měsíc doma čtení z Bible, já budu za to vděčný, super, jo. Bude to setkání v parku, který je nasměruje, až pak jednou si budou něco důležitého řešit, otevřou Bible a nejdou to tam. Za mě to stačí. My nemusíme dotlačit celého slona a říct, jo, slone, teďka budeš tady sedět a budeš si to užívat s náma, když on tam nechce být. On chce svobodu a chce si najít svůj cestu.
1: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
2: Učíte se i vy něco sám od těch mladých, s kterýma mluvíte?
0: Jo. A to je nebrat se možná tak vážně. Možná se bereme všichni tu zem moc vážně a je potřeba se občas nad sebou zasmát a říct, jako já nejsem dokonalý a to nevadí. Bůh mě má rád a můžeme dál. A já to vidím na té naše prostřední dcerce, která prostě mě dává takovou zpětnou vazbu a ona ví spoustu věcí a je to někdy jako tvrdá kritika, ale zároveň si uvědomuju, že to myslí dobře, že mě má pořád ráda a chce mi ukázat ten svůj svět skrz to, co já nevidím. Jo? A ten její svět může být taky krásný, ale hrozně úzký a placatý. Já to nemůžu zbavit toho dojmu prostě na tloušku jejich mobilu.
2: Pomáhá vám vaše profese lékaře v přístupu k mladým lidem?
0: Maximálně to pozorování. Když se snažíme pozorovat, co mají naši pacienti za nemoc a nějak na to reagovat, a tak se snažím pozorovat svoje děti nebo mladí lidi, kde se s ně potkáme a ukázat jim, že tady je Bůh, který se o ně zajímá, který je miluje a který má pro ně něco speciálně připraveného, ať si ho sami zkusej.
2: Já se ptám proto, že vlastně teď se množí i pro nás laiky takové poplašné zvěsti, že veškeré používání sítí, mobilu, hledění do obrazovek a scrollování, že vlastně poznamenává mozek, takže i fyziologicky jsou ti lidé jiní.
0: No jo, no. Co s tím chcete dělat? To už nezměníme. To bude už jenom horší a bude to postupně víc a víc. A už budou i ty mladší víc a víc na tom závislí. A tohle jako asi nemáme možnost to zásadně ovlivnit. Leda by muselo jako vypnout všechno elektronický a zase vrátit zpátky, kdy budeme orat a používat koně a vrátíme se zpátky do středověku. Ale dokud ještě bude tady ta technologie, tak to je výzva pro nás, pro všechny, jak se v tom neutopit, v tom bezbřehem, kdy vlastně pravda není jedna pravda, ale jsou jich tisíce a každý den trošku jinak a v jiný formě. A bojím se, jak tenhle ten svět půjde teďka s umělou inteligencí, protože těch nabídek a možností těch fejků a falešných věcí bude hrozně moc a najít v tomhle tom ten jeden správný tichý hlas, který řekne, teď se sklidni a teďka tady mluv s tím Bohem, který tě miluje, bude moc těžký, no. Ale je to výzva. Nejsme na to sami, máme společenství, máme chytrý lidi, máme zkušenosti dalších. Já myslím, že ta generace není úplně ztracená, záleží na nás, aby jsme si našli cestu aspoň na chvilku k ním. Nemusí to být tak, jak bychom si přáli, aby to bylo dokonalý, možná slevit ne na polovinu, ani na 20%, ale klidně na 5 nebo 1-2%, ty naší snahy může přinést daleko víc ovoce, než budeme tlačit a nutit je do něčeho, co s tím oni nebudou bytostně přesvědčení.
2: Dnes už se mluví i o generaci A. V čem ta se zase liší?
0: Já musím ocenit vedoucí našeho společenství, že mi svěřili i svoje malé děti a já teďka po 20 letech z generaci Z mám najednou v besíce děti, kterým je 8, 9, 10. A oni jsou úplně jiný. A oni jsou zvídaví. A ta generace alfa, potom roku 2012 a starší, oni jsou jak z jiného těsta. Oni mají zájem, ptají se, jsou aktivní. Možná to je tím, že mám jako vyselektovanou populaci hodných dětí z besídky, kteří ještě chodí do skauta nebo Royal Rangers a jsou takový slušňáci. Jo?

0: Ale obecně, prostě mi přijde tady ta generace těch nejmladších, že bude úplně jiná. A že bude si muset navzdory tomu všemu najít cestu a oni takový jsou. Jo? Já jim to nevidím, vidím to na očích, jak je prostě zajímá a člověk je neopije rohlíkem, jednoduchým příběhem. Oni chtějí ještě dál a víc a proč Bůh tohle a proč tamhle to a proč se to stalo a tak nám to vysvětli. Jo? Já to neznám, ta generace Z, tam se neptají na vysvětlení a tady ta generace Alfa se ptá, tak to mě hrozně těší.
1: Vy vlastně máte docela pestrý život, když se věnujete dětem, tak máte s každou generací vlastně trošku jinak.
0: Ta generace Alfa je speciální. Ten svět se do pár let zásadně změní, ale oni půjdou a ponesou něco, co do té doby nebylo. Jo? Tak oni budou muset přinést velkou oběť možná. A jak to nazval, dobré časy dělají měkké muže. Měcí muži dělají špatné časy a špatné časy zase dělají dobré nebo tvrdé muže. A hod, bojím se, že přijde teďka velký těžkosti v tomhle tom světě a ty těžkosti vykovou generaci Alfa do toho, aby zvládla jít tady těma podmínkama v tomhle tom světě a i na nás, aby jsme jim ukázali cestu, aby jsme jim dali do ruky Bibli, ukázali to světlo a nějak je připravili na to, protože oni půjdou a budou muset nést ten prapor víry dál. A myslím, že to bude hodně těžké.
1: Lze i jim nějak pomoct z naší pozice?
0: Jo, jít mezi ně a vyprávět. A vyprávět jim svoje příběhy, svoje zkušenosti. A v tuhle chvíli to je prostě vyprávět jim příběhy z Bible způsobem, který pro ně je přijatelný. A když si oni o tom můžou diskutovat. Oni fakt mají zájem, jo. Tak kdo máte děti v tomto věku, mladším, buďte s nima, čtěte jim z Bible, vyprávějte si s nima, ukazujte jim, protože oni jsou hladoví po tomhle tom. A to je generace, která je vysoce otevřená tomu poznávání toho duchovního světa. A může se pak stát, že se to zamotá a už nebude příležitost. Ježíš říká, choďte ve světlo, dokud je světlo. Až bude tma, tak nebude moc chodit. Tak my se snažíme a uvidíme, kam to všechno Pán povede.
1: Předávat to, co máme, jak říkáte, to je velmi důležité. Na druhé straně předat můžeme jenom to, co sami máme. Hmm. Takže vlastně stejně to začíná u nás samotných a naší pravdivosti. Je to tak?
0: Když nebudeme mluvit my, budeme mluvit kamení. Ještě, že to zůstanou po nás Bible a budou moc aspoň z těch Biblí si otevřít a číst. Teda si ještě budou mluvit česky, no. Možná bylo lepší v angličtině, aby jsme jim to nechali něco.
1: Doufejme, že čeština zůstane.
0: Taky.
1: Mým dnešním hostem byl Lukáš Stejskal, lékař, ale hlavně pro tuto chvíli a tento pořad člověk, který miluje mladé lidi a roky se jim věnuje a snaží se jim předat ty důležité věci osobní víry. Moc vám děkuji za váš čas.
0: Já děkuji za pozvání a hezký rozhovor. Mějte se krásně.
1: Přeju vám, aby vás Pán Bůh provázal svojí moudrostí do všech dalších setkání a přeju hodně inspirace do toho, co děláte a co přinášíte. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a těším se někdy příště naslyšenou.

Klíčové slovo s Kateřinou Hodecovou, doktorem Lukášem Stejskalem a tématem Generace Z na Rádiu 7 opakujeme ještě zítra, tedy ve středu hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. Další premiéra se pak vysíláním Rádia 7 rozezní v obvyklém čase v sobotu ráno v 8 hodin.

Je krátce po čtvrté hodině. Tímto nočním časem vás v úterý 9. června vysíláním Rádia 7 provází Daniel Zeman. Jak vnímáte vyjadřování emocí v modlitbě? Je to pro vás přirozené, jako například pro autory žalmů? A jaká je pro vás představa, že Pán Ježíš se modlil slovy žalmů? V modlitbách podle Bible v sérii Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín se zaměříme na jeden z žalmů, které Ježíš citoval. Rozjímat nad žalmem 31. vás zve Dana Kenningová už za necelou čtvrt hodinku.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Modlíte se rádi žalmy? Někdy se hodí moci vyříkat Bohu naplno svou frustraci, hněv, vykřičet bolest a beznaději. A slova žalmů jsou mnohdy tak surově aktuální. Přímo se nabízí, když nám vlastní slova schází. O tom věděl své i Pán Ježíš. V příštích dvou dílech série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, se podíváme právě na dva konkrétní žalmy, které Ježíš přímo cituje. U modliteb podle Bible vás vítá Dana Kenningová.

V židovství se emoce žijí naplno. Dobře to vysvětluje v knize Náš otec Abraham Marvin Wilson. Moderní člověk západního světa si myslí, že musí obhajovat svůj image, vždycky jednat jako chlap a zachovat klid. Čeká se od něj, že je z ocele, vždycky se ovládá. Nedopustí, aby se stal zranitelným tím, že dá najevo příliš emocí. Obvykle se považuje pláč za nemožný. Přesto Ježíš, příkladný člověk, plakal. Dávat najevo emoce bylo v příkrém kontrastu s řecko-římským světem stoiků, kteří usilovali o netečnost vůči potěšení nebo bolesti. Byli rozhodnutí nikdy nepodlehnout a nevzdat se. Byli rozhodnuti překonávat své emoce a touhy. Hebrejci byli velice vášniví lidé. Svoje emoce neskrývali ani nepotlačovali. Dokázali potvrzovat své plné lidství. Beze studu dávali průchod pocitům, neboť každá emoce má vhodný čas, kdy se může projevit. Rozlobit se, plakat, smát se, zpívat, hodovat, tančit, tleskat, vykřikovat, objímat se a milovat, jak píše kazatel. Pozoruhodným biblickým příkladem člověka, který otevřeně dává najevo extrémní popudlivost i hlubokou depresi, je král David. Válečník, nadaný hudebník, básník. Davidův život je plný emocí. Tolik citace. Dnes jeden z jeho žalmů nahlédneme hlouběji. Na začátek, jako obvykle, požádáme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti, že se můžeme zastavit uprostřed životního zhonu. Pomoz nám opravdu se zastavit, vnitřně se stišit a naslouchat Božímu slovu, co nám chce říct dnes, tady a teď, právě mě do mé situace. Co říká o Bohu? Co říká o člověku? Děkujeme za dar emocí i slov, která mohou alespoň trochu popsat a vyjádřit, co prožíváme. Pomoz nám být pravdiví, upřímní, ať vše v nás prozáří tvé světlo a vynese ze tmy to, co je třeba, abychom si uvědomili a uviděli. Chceme naslouchat. Odevzdáváme se ti. Amen.

Budeme rozjímat nad žalmem 31. Jehož verš cituje Ježíš na kříži. Přečteme si tento žalm po částech, které budou prokládat další související biblické texty. Jeden z těch textů, který se týká Davida a Mesiáše, který z něho vzejde, je z 2. Samuelovi 7. kapitoly. Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať si šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodina ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odněl Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Žalm 31. Pro předního zpěváka, žalm Davidův. Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben. Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost. Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Deuteronomium 32. Naslouchejte, nebesa, budu mluvit. Poslouchej země řeči mých úst. Ať kane jako déšť mé naučení, nechť se snáší má řeč jako rosa, jako prška na mladou trávu, jako vlahé krůpěje na bylinu. Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu. On je skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. Pokolení pokřivené a potměšilé do skázy se vrhlo. Pro svá poskvrnění přestalo být jeho syny. Takto odplácíte, Hospodinu, lidé zbloudilí a nemoudrý? Což pak není on tvůj otec? Vždyť mu patříš. On tě učinil a zpevnil. Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení. Vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců oni ti řeknou. Když Nejvyšší přiděloval pro národům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele. Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob. Našel ho v zemi divokých pouští, v pustotě kvílících pustin, zahrnul ho svou péčí, chránil ho jako zřítelnici oka. Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl. Žádný cizí bůh s ním nebyl. Hospodine, ty jsi skála. Skála, z níž vytryskla na poušti voda. Jsi náš zdroj života i pevná půda pod nohama. Naše jistota i bezpečí. Chráníš nás a bdíš nad námi.
Děkujeme ti, že ten, kdo se utíká k tobě, nebude zklamán. Prosíme za všechny, kdo potřebují právě toto dnes prožít. Tvou péči, tvou ochranu, zaopatření. Pro tvé svaté jméno smiluj se.

V modlitbách podle Bible dnes rozjímáme nad žalmem 31, který citoval pán Ježíš. Je tu s vámi Dana Kenningová. Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť si záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. To byl žalm 31, 5. a 6. verš. Lukáš 23. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl vskutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli, bíjíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděli. Pane Ježíši, díky za tvou oběť na kříži. Díky, že jsi na kříži porazil zlo jednou provždy a svým vzkříšením potvrdil moc nade vším. Pane, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Nejen pán Ježíš citoval tento verš, ale také učedník Štěpán. Skutky 7. kapitola. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem. Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou pronásledováni pro tvé jméno. Aby měli odvahu stát pevně ve svém vyznání tebe jako pána, navzdory všem, kdo usilují je zničit, škodit jim, nebo dokonce, kdo je mučí a zabíjí. Ať mají nadpřirozenou moc tvého ducha, sílu, vnitřní pevnost, odhodlanost. Chraň jejich rodiny, jejich majetek, zdraví a postarej se o vše, co potřebují k životu. Buď jejich spásou, jejich skálou a nedobytnou pevností, ty sám. Amen. Žalm 31, 7 až 9. Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina. Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi zhlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřál s volnosti mým nohám. Přestože Izraelci opakovaně odpadali od Hospodina k cizím modlám, Bůh je volá k sobě. Jeho smlouva a zaslíbení nejsou zrušeny jejich nevěrností. Jak čteme například u Jeremiáše 33. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy. Jeruzalém bude přibývat v bezpečí a takto jej nazvou. Hospodin, naše spravedlnost. Podaří-li se vám zrušit moji smlouvu se dnem a moji smlouvu s nocí, takže nebude dne ani noci v určený čas, pak bude zrušena i má smlouva s Davidem, mým služebníkem. A nebude mít syna, který by královal na jeho trůnu, i s lévijskými kněžími, mými sluhy.
jak je nesčíslný nebeský zástup a nezměřitelný mořský písek, tak rozmnožím potomstvo Davida svého služebníka i Lévíců, kteří mi slouží. Pane, chválíme tě a děkujeme ti, že tvoje milosrdenství je věčné. Vyznáváme, že i my opakovaně selháváme a nejsme schopni milovat tak, jak miluješ ty, že i my nedostáváme nárokům tvé svatosti. Děkujeme ti, že jen díky dokonalé oběti toho pravého velekněze, tvého milovaného syna, potomka Davidova, můžeme přicházet do tvé přítomnosti. Chválíme tě, Otče, že tvůj syn sedí na trůnu Davidově, tobě po pravici a jednoho dne přijde, aby ustanovil svou vládu naplno a na věky. Přijď tvé království.

V dnešních modlitbách podle Bible nás provází Žalm 31. Sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, připravila Dana Kenningová. Žalm 31, 10 až 14. Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše i má tělo chřadnou. V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku. Pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou. Potupen jsem všemi protivníky a sousedy nejvíc, známí ze mne mají strach, spatří-li mě venku, vyhnou se mi. Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba. Z mnoha stran pomluvy slyším, kolkolem děs. Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život. Matouš 26. Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům. Víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním zhromáždění, aby se lid nebouřil. Pane, odpusť nám, že i my, tvoji následovníci, kteří se k tobě hlásíme, se navzájem pomlouváme, manipulujeme. Nejsme vůči sobě pravdiví v lásce, ale nosíme všelijaké masky. Právě ti nejbližší nás nejvíce zraňují. Prosíme, uzdrav naše zranění ze zrady, z pomlouvání, z falše, ze lsti, manipulace a předstírání lásky. Pane, potřebujeme ryzí srdce a ochotu k pravdivosti, pokoru, aby nedocházelo ke zneužívání moci v církvi, postranním jednáním v našich společenstvích, které zasévá nedůvěru. Prosíme za všechny křesťanské vedoucí, aby byli citliví na manipulaci, byli si vědomi svých slabostí a nezneužívali svou moc k prosazování svých zájmů, ale budovali zdravé vztahy s upřímnou pokorou a moudrostí. Amen. Žalm 31, 15 až 19. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Hospodine, kéž nejsem zahanben, vždyť tě volám. Ať jsou zahanbeni své volníci, ať v podsvětí zmlknou, ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, spupně, s pohrdáním. Jeremiáš 15. Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a ne já sám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť si mě naplnil svým hrozným hněvem. Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jakoby lhal, vodou nestálou. Proto praví Hospodin toto. Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy. Oni se musí obrátit k tobě, ty se k nim neobracej. Učinil jsem tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil. Je výrok Hospodinův. Vysvobodím tě z rukou zlovolníků a vykoupím tě ze spárů katanů. Díky, Hospodine, že nebude zahanben ten, kdo doufá v tebe. Kéž jsme vytrvalí v naší naději, i když pomoc nepřichází a naše bolest se zdá nevyléčitelná.
Prosíme, Pane Ježíši, uzdrav nás a budeme uzdraveni. K tobě se utíkáme a každou svou bolest vkládáme do tvých ran. Tobě buď chvála. Amen. Jsme na konci dnešních modliteb podle Bible. Rozloučím se s vámi závěrečnými verši Žalmu 31. Kéž vás provází Boží požehnání. Za týden naslyšenou se těší Dana Kenningová. Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou si uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají před zraky všech lidí. Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku. Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě. A já jsem si ukvapeně řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Avšak vyslyšel si moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní. Hospodin své věrné opatruje. Odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina. Amen.

U modliteb podle Bible se můžete s Danou Kenningovou na Rádiu 7 setkat ještě v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ještě dříve ráno ve 17:45. Příští premiéra tohoto setkání pak zazní v neděli v 21 hodin, kdy budeme s Danou Kenningovou rozjímat a modlit se nad žalmem 22.

0: Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Daniel Zeman. Je tu 5. hodina raní a s ní i další vydání pořadu Uši k duši. Dnes první díl ze série o moudrosti s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem.
1: Dobrý den, vítejte zase po týdnu u poslechu pořadu Uši k duši, ve kterém se pravidelně setkáváme s psychologem Markem Macákem. Marku, vítej u mikrofonu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My vás pravidelně zveme na výlety, které jsou rozkročené mezi takovými dvěma základními rovinami. Mezi rovinou psychologickou a teologickou. A tak je hodně zajímavé zkoumat to, jakým způsobem se z těchto dvou úhlů pohledu dá hledět na moudrost. Protože právě o moudrosti jako o jedné ze ctností bude řeč v následujících setkáních. Vítejte, ať se vám dobře poslouchá, to přeje také Lucie Endlicherová. Marku, když jsem zmínila hned na úvod ty dvě roviny, na kterých se nese náš pořad, tak začněme právě tady. Jak je možné dívat se na moudrost z hlediska psychologického a z hlediska teologického?
2: Ten základní rozdíl bude v tom, že teologické hledisko samozřejmě, když se bavíme o křesťanské teologii, tak počítá jednak s existencí nějaké nadpřirozené dimenze, pak duchovní dimenze života. Všechno je rámované a všechno vychází a vrací se nakonec ke vztahu k Bohu, což věda jako taková nejde. Tohle cestou ta se snaží mapovat systematicky lidským způsobem a nějakým jako racionálně snáž uchopitelným způsobem po případě vědy. Různé fenomény, v tomto případě moudrost. Ale je pravda, že moudrost dlouho zůstávala mimo sféru psychologie, hlavně psychologického výzkumu, právě protože je to velmi komplexní věc, kterou je těžko definovat. A taky ve výzkumu psychologie se začínalo nejdřív tím, že se zkoumalo, jaké stránky moudrosti zdůrazňovali lidi napříč historií a až z toho se potom dělaly nějaké teorie, které se posléze ověřovaly. Kdybych to shrnul, tak je zajímavé například, že moudrost, když se podíváme na to, jak je definovaná většinou, tak spojuje několik aspektů. Jedna věc je, že spojuje poznání, to, co si běžně představíme pod nějakou rozumností, když řekneme, to je člověk, který hodně ví. Jo, tak poznání v tomto smyslu. Druhá stránka je charakter. Moudrost souvisí s charakterem, protože souvisí s hodnotovou stránkou člověka, se schopností být člověkem, který má cit na věci a který charakterně jedná. Moudře jednat znamená jednat s integritou, znamená jednat cnostně. V určitém smyslu. A tam už jsme skoro jako na hraně s teologií, jo? I když existuje dneska i psychologie cnosti, o tom jsme se už kdysi bavili, ale moudrost je teda taková věc celku života, jak uceleně žiju, zda žiju moudře a taky proto se v psychologii k tomu dostala až pozdě to zkoumat, protože je to velmi komplexní. Další aspekty moudrosti jsou třeba schopnost vyvažovat zájmy jednotlivce a zájmy společnosti. Moudrý člověk umí neopomenout sebe nebo neopomenout to, co jednotlivci potřebují a kde jsou a zájem celku společnosti jako takové nebo druhých lidí. Další aspekt je schopnost být umírněný. Umírněnost, to je zase taková z velké části charakterová věc, ale schopnost nepřehnat to na jednu stranu, anebo to nepřehnat na druhou stranu, zůstat vyváženě někde v tom prostoru, kde se člověk nevykloní do nějaké jednostrannosti. Další věc je vědomí hranic poznání, schopnost ustát nejistotu. Ustát to, že vím něco třeba, ale vím to s určitou mírou nejistoty. A nebo také rozpoznat, že něco zrovna nevím, že k něčemu se neumím vyjádřit, že v něčem se ještě neorientuji dost, že něco si ještě nemůžu dovolit říct, anebo udělat. To je významný aspekt moudrosti. Nakonec už když si vzpomeneme na jedno z takových jako hlavních symbolů moudrosti Sokrata, že jo, ten říká, vím, že nic nevím. A to je aspekt moudrosti, který je významný, který dneska běžně v té populární společnosti není moc uznáván, protože idealizujeme si silné, chytré lidi, kteří všechno vědí a na všechno mají nějaký recept. A potom se lidi na to musí hrát, že to tak je, protože to tak ve skutečnosti nikdo nemá. A k tomu patří poslední aspekt moudrosti, schopnost pracovat s tím nebo akceptovat to, že moudrost je těžko dosáhnutelná. Že to není něco, kde projdu nějakým programem, přečtu si knížku, naučím se nějakou techniku a budu moudrej, ale že moudrost vychází z dlouhodobě hromaděné zkušenosti. Nedá se získat zástupně, taková ta pravá moudrost, je to něco, co člověk musí dostat pod kůži, co člověk musí nasát životem, proto moudrost chce čas. Ale je zajímavé, že je snadno rozpoznatelné. Když potkáte moudrého člověka, tak to rychle člověk pozná, že má dočinění s někým, anebo moudré jednání, že má dočinění s nějakým projevem, za kterým stojí nějaká hlubina moudrosti. Jo? Takže těžko dosáhnutelná, ale lehce rozpoznatelná. Tak to jsou takové aspekty moudrosti, které se nejvíc zdůrazňují.
1: Když jsem tě poslouchala celou dobu, mi znělo v hlavě, že žijeme v době, která je rychlá a která má ráda instantní řešení. Takové ty věci, které na první dobrou vyjdou a fungují. Taky žijeme v době, kdy je všechno jednoduše dohledatelné na internetu. A tak například ta stránka poznání, kterou si zmínil hned na začátku, je vlastně něco, co je celkem lehce sehnatelné, protože si to na dva kliky najdeš na Google. Co udělala dnešní doba s moudrostí? Je možné z tohoto úhlu pohledu to nějak pojmenovat?
2: Nějaké ucelené pojmenování asi nemám, ale dobře se ptáš v tom smyslu, že dneska ta míra dostupnosti poznatku, kterou dneska máme, je opravdu nebývalá. Ještě pár desítek let zpátky, tak získat informaci, kterou teď máte tím, že párkrát šáhnete na mobil, tak předtím by to byly týdny hledání zdrojů, čekáte na knížky, musíte vůbec si zjistit jako základní definici věcí, potom si nějaký průzkum, přehled, ještě u nás bylo nedostupné, že jo, spousta zdrojů. Takže v tomhle jsme úplně jinde, než kde jsme byli kdysi. Ale těch informací je hodně a možná až moc, ale je daleko těžší určit, které informace jsou kvalitní, které informace jsou pravé a co nás vůbec neučí tenhle způsob fungování a velká část našeho školství, tak je moudrost v tom, jak zacházet s informacemi. To, že k čemukoliv si najdu nějaký názor a nějakou zaručenou perspektivu, jak věci jsou, tak ještě neznamená, že vím, co s tím, anebo že umím poznat, zda to, co čtu nebo co vidím, tak je pravdivé, anebo je to nějaká propaganda, že jo, anebo nějaké zjednodušení. No, jsem minule dělal takový test, když jsem se bavil s jedním klientem, který byl paranoidní a měl nějaké paranoidní, takové zřetelně paranoidní představy o tom, jak kdo koho pronásleduje, a říkal jsem mu, pojďme zkusit dát do internetu jen tak nějakou jako souvislost, která vám přijde jako smyšlená. Kdo je satanista, jo? Nebo jo, prostě vymysleli jsme takovou jednu velmi nepravděpodobnou souvislost, zadali jsme to do Google a samozřejmě vyšlo několik článků, které byly přesně o tom, jak to je, a byly doložením toho, co jsme zrovna vymysleli. Můžete myslet skoro cokoliv a někde najdete nějakou rezonanci dneska. A to je děsivé v tu chvíli, pokud nás nikdo moc nevede k umírněnosti právě v zacházení s informacema. Potom úplně ztratíme tuhle tu základnu, na které teprv můžeme dobře používat to, co umíme. Poznání faktografické zdaleka ještě nemá přímý dopad ani na kvalitu života, ani na kvalitu vztahu, ani na moudrost našich rozhodnutí.
1: Říkáš, dokud nás někdo nevede, ale kdo? Protože tohle je skutečně ta nejobtížnější disciplína v dnešní době, zorientovat se v tom informačním moři. Dokonce, pokud má člověk tu touhu nejen, aby vycizeloval to, co je dobré a špatné, aby to odlišil, ale aby zároveň shromažďoval to, co je k dobrému poznání, které vede k moudrosti.
2: No, určitě. U nás zatím máme v tomhle poměrně nerozvinutou sebereflexi a v zahraničí už se to pomalu mění. Začínají být různí lidi, kteří bijou na poplach, třeba v oblasti školství, v tom, že je potřeba začít lidi zkoušet ne ze znalostí tolik, protože znalosti jsou dneska opravdu velmi snadno dohledatelné, ale začít je vést k moudrosti v zacházení s informacemi, v moudrosti v řešení komplexních situací. Je potřeba, aby lidé byli systematicky vystavováni příběhům lidí, kteří moudře, anebo nejdřív hloupě a potom zmoudřeli, tak řešili různé životní situace, na které nebyla tak snadná odpověď, jak se mohlo zdát. A tohle je otázka sdílení příběhů, to je otázka kontaktu s lidma z jiných generací, to je otázka řešení problémů bez předem daných šablon. Jo? A jsou formy vzdělávání na západě, které jdou tímhle směrem. Tradiční společnosti tak do velké míry fungovaly tímhle způsobem. Tam tam, kde dneska mladí lidi, nebo už nejenom mladí, prostě sedíme na internetu, ťukáme, stimulujeme se nějakými informacemi, tak to je čas, který kdysi by byl tráven tím, že jste prostě s někým někde seděli u ohně anebo se procházeli a povídali si o životě. Poslouchali jste příběhy, ať už z reality, anebo nějaké vymyšlené příběhy s nějakým poselstvím, které právě daleko lépe vsakujou. Jako nějaká, se v psychologii říká, procedurální poznání. Jako nějaké hlubší vědomí toho, jak se věci dělají, na co si dát pozor, z čeho si všimnout, ale bez toho, aby to bylo teoreticky komunikované, ale s tím, že je to ukázané v tom, co někdo zažil, v tom, jak někdo jednal v nějaké situaci. Tohle máme strašně moc v tradici, ale strašně málo v současnosti. Dneska, když jsme vystaveni příběhům, tak jsou to příběhy, které mají zabavit, příběhy, které mají získat peníze pro ty, kdo ty příběhy prodávají do velké míry, a velká část produkce, zdaleka ne všechna, ale velká část produkce v zábavných společností, ve všelijakých seriálech a filmech, tak má jiný cíl, než předávat moudrost nebo zkušenost. Dokonce se zdá, že někdy čím méně modrosti bude v těch různých seriálech, tak tím víc je to stravitelné a tím líp se to prodává, čím víc je to křiklavé. Jo, a vyvážené komplexní příběhy, které jdou do hloubky a které jsou složité, tak pro ty je těžší zaujmout pozornost takové té běžné veřejnosti, ale i takové máme, díky Bohu. A kdysi takové právě byly v knihách, ve velkých příbězích, které se sdílely. V tom velkém příběhu v křesťanství, že jo, který máme komunikovan v písmu, ale i v různých jiných formách příběhu, které se tradovaly z generace na generaci.
1: Já vím, Marku, že nemáš rád mé otázky jak, ale teď se jí prostě nevyhneme. Jak podle tebe může člověk 21. století dnes, teď a tady, pracovat na tom, aby v tom, co žije a jak to žije, přikračoval k moudrosti více než k nějakému tomu prvoplánovému získávání informací nebo k něčemu, co je víc populární než cokoliv jiného?
2: Tak tady mě zrovna několik věcí napadá. Jedna věc je, my jsme monologické bytosti v dnešní společnosti, tak tohle trochu brzdit, jo. Víc se ptát, než mluvit. Víc si hlídat to, zda věnuju dost pozornosti a času tomu, abych si zjistil něco o konkrétní situaci, kterou řeším, nebo konkrétním člověku, se kterým se bavím, než abych si hned dělal názor, jak to je, a hned si to někam zařazoval. Být otevřen tomu, získávat si informací z více stran, které často jsou klidně i protichůdné, abych si mohl udělat komplexnější názor a vyhodnotit, která strana má třeba mi přijde přesvědčivější. To může pomoct k umírněnosti a také k tomu, že člověk je samostatnější v dělání si názoru, a taky to snižuje pravděpodobnost, že něco přehlédneme. Významné je zakotvení v komunitě. To znamená učit se řešit věci tak, že do svého přemýšlení pozvu jiné lidi a zajímá mě, co oni si myslí o tom, na co já jsem přišel, nebo co jsem si kde přečet, nebo jaký závěr jsem z něčeho udělal. V tomhle víc hlav víc ví. Jo, takže trochu systematicky bojovat právě proti takové vulgarizaci našich myšlenkových procesů a našeho jednání tím, že dáme víc energie do toho, abychom předcházeli právě jednostrannosti, přehnané sebejistotě, toho, že budeme se zacyklovat v informacích stejného typu a že budeme moc věřit tomu, co si už myslíme. Takový virus, kterým trochu trpíme, je, že máme dojem, že musíme být věrní tomu, co si myslíme. Jo? Že informace mají hodnotu, protože jsou v naší hlavě. To tak zdaleka není. Jo? Jenom to, že si něco myslím, ještě neznamená, že je to pravda. A nebo že je to něco, čeho se musím za každou cenu držet. Musíme být připraveni přehodnocovat průběžně věci, aby naše postoje a pohledy i naše způsoby jednání tak odpovídaly co nejvíc realitě.
1: Tak tohle bylo to první, co jsme vám chtěli v pořadu Uši k duši povídat o moudrosti, ale samozřejmě, že tohleto setkání je teprve otevírá bránu směrem k dalším otázkám, snad i odpovědím, které chceme v této relaci nabídnout. Zase za týden se s vámi těší naslyšenou Lucie Endlicherová
2: a Marek Macák.

Druhý díl ze série o moudrosti s psychologem Markem Macákem v pořadu Uši k duši uslyšíte na Rádiu 7 v pátek o 8:30 dopoledne. Připomínám, že tento pořad, stejně tak jako řada dalších pořadů z produkce Rádia 7, má i svůj stejnojmenný podcast, který najdete na všech populárních podcastových platformách anebo na webu podcast.radio7.cz. Teď si dáme několik písniček a o 17:30 pak přijde na řadu Kaleidoskop s rozhovorem Pavla Kóla s Milanem Hluchým o zodpovědnosti za stvoření.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol a můj dnešní host Milan Luchý, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den, Milane.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My tady společně nahlížíme na nejrůznější aspekty, jak člověk se má nebo měl by chovat ke stvoření. Nějaká zodpovědnost ke stvoření, kterou nám Bůh dal. A už jsme zmínili biodiverzitu, že ji potřebujeme, že rozvíjí tu krajinu. Možná odráží trošku ten boží charakter, tu boží hravost, boží dokonalost, jak všechny ty systémy zapadají do sebe. A už jsme se tu i bavili trošku o tom, že naše zemědělství, když ho moc přeženeme nebo jedeme po nějakém výkonu, tak ubývá toho života, ubývá té biodiverzity a tím pádem nám přináší ztrátu. Plodiny nenesou tolik, co by mohly, protože už do nich musíme dávat více hnojiv, více pesticidů, což zase otevírá tu možná pomyslnou spirálu nějakého negativního dopadu. A u půdy dnes zůstaneme. Máte zkušenosti s ekologickým zemědělstvím v rámci podnikání, které se snaží pomáhat lidem nějaké edukaci v tom, jak pěstovat, jak působit, řekněme, dobrým způsobem, abychom nepřicházeli o to, co nám Bůh stvořil. Tak na začátek možná nějaký krátký exkurs se hodil toho, jak vypadá to dnešní zemědělství a kam je možné ho posunout tím dobrým směrem.
1: Pokud přemýšlíme o stavu půdy, obecné konstatování žel není příliš radostné. Ať je to náš výzkumný ústav půdy a meliorací VUMOP, anebo zahraniční zdroje, tak se shodují v tom, že půdy jsou celoevropskými a zemědělské půdy celosvětově poškozovány. U nás se mluví o tom, že nějakých 60, 65, možná 70% půdy je těžce poškozeno. Je tam tak asi 6 hlavních příčin poškození. První je eroze, že vám to někde přívalový déšť na svahu spláchne. Velmi těžce tou vodní erozí je poškozená tady ta krajina pod Brnem směrem na Hodonín, kolem Čejče, Hovoran, Kobylí, taková ta pahorkatina pod Ždánickým lesem. Když jsem tam jezdíval s rodiči k babičce přes ten Ždánický les, tak mě otec byl taky zemědělský inženýr před těma 60 lety, ukazoval na těch svazích, říkal, vidíš tam ty bílé fleky, takhle v předjaří, když ta půda byla už buď to připravená na setí, anebo po nějakých těch úkonech a byla tam vidět ta barva té půdy, tak říkal, vidíš ty světlé fleky, to jsou místa, to je špatně, tam chybí humus. To není dobrý proces, to je doklad špatného hospodaření. Nedávno jsem o tom mluvil před kolegy zemědělci, ukazoval jsem jí fotku z této krajiny a uvědomil jsem si a okomentoval jsem to. Ty bílé místa pokrývají dneska 95% plochy těch svahů a jenom místy, většinou v údolnicích, jsou pak třeba 8-metrové vrstvy splavené té nejúrodnější spraše, která měla 3-4% humusu. No a to, co na těch svazích ořeme, to jsou třetí horní sedimenty, to jsou půdy, které nejsou schopné dát ty výnosy, které tam ta půda před 30, 40, 50 lety byla schopná dát. To je eroze. A těch procesů je celá řada. Je to v podstatě ztráta struktury půdy. U toho je asi nejdůležitější se zastavit, u toho bych zůstal. Tady musím vysvětlit pár věcí. Půda je živý organismus, nesmírně složitý, který v podstatě zabezpečuje rostlinám to, že tam teda nějak mají oporu kořeny, ale zároveň jim poskytuje velmi komfortní prostředí v tom, že jim dává hlavní podmínky k životu. Já vždycky, když mluvím někde k zemědělcům, tak říkám, řekněte mě, co potřebujete, když máte doma krávu a potřebujete, aby vám dávala užitek. Co musíte zabezpečit? Protože i v té půdě, k tomu se pak dostaneme, žije víc živých organismů, než ta půda na svém, jaksi louka, řekněme, uživí. Louka uživí zhruba 2 krávy na hektaru Ale pokud je zdravá ta půda, tak pod povrchem půdy žije biomasa asi 10 až 20 krav. To je nepředstavitelné. A teď ta moje otázka. Co musíte udělat, aby vám ta kráva tam přežila? No tak první věc, musí mi dát nažrat, ano, musí být zdroj energie. Ta druhá věc, musí mít správné množství vzduchu, čistý vzduch, čistou vodu, musí mít možnost se napít a dýchat kvalitní vzduch, no a musí mít nějaký prostor, kde bude žít, to znamená tu louku nebo tu stáj, a to jsou ty pory v té půdě. Každý ten organismus, a teď jsou tam makropory, mikropory a tak dál, ale v principu to, aby byl v půdě život, tak musí být zabezpečen přísun energie, musí tam být dobrý poměr voda, vzduch a nesmí to být celé otráveno pesticidy a nesmí to být celé zasolené. Prostě chemicky to musí být v pořádku. A pak je to plné života. A teprve tahle ta půda, která je plná života a není poškozená, ať je to těmi solemi, anebo těmi chemickými jedovatými přípravky, tak poskytuje komfortní prostředí těm živým organismům. To jsou tuny bakterií a tuny hub na hektaru, které mají obrovský význam. A přes tyto organismy tato půda, která vytváří tento komfort, pak živí rostliny. A tady se dostáváme zase k dalšímu problému. Někdy před zhruba 170 lety geniální německý chemik Justus von Liebig přišel s tím, že vzal půdu a začal s ní tehdy moderními a různě mimo jiné jím objevovanými metodami začal zjišťovat, kolik je tam živin, dusíku, fosforu, draslíku, vápníku a tak dál. To byla taková pionýrská doba analytické chemie. A on formuloval takzvané Liebigovo pravidlo, že rostlina na to, aby rostla, potřebuje všechny ty významné živiny, dusík, fosfor, draslík a tak dál, vápník, hořčík, makro, mikroelementy. A limitujícím faktorem je ten, který je v minimu. Představme si to jako jakousi káť, která má různě vysoké po obvodu ty takzvané dušky nebo ty dřevěné segmenty, a ten, který je nejnižší, tak vlastně rozhoduje o tom, kolik vody do té kádě můžete napustit. Důsledkem toho bylo, že se začalo, oni zjistili před těmi zhruba 170 lety, že ty půdy vyčerpané, dávající nízké výnosy po pravidelném osivu třeba pšenice a několika málo druhů plodin, tak tam byly velmi nízké výnosy, kolem možná 10 metrických centů pšenice na hektar a tak dál. A pokud tam přidali dusík, který byl v minimu, tak najednou skokově začaly ty výnosy růst a došlo to až někde k těm maximum, které dneska jsme měli, nebo už 20-30 let máme kolem 6-7 tun u pšenice, 10 tun u kukuřice a tak dál. No, to je pravda. Já ve škole před 45 lety jsem se učil, že se to všechno dá spočítat, a ta představa byla velmi jednoduchá. Půda je v podstatě sice živý, ale to je tak všecko, co jsme se o tom dověděli, že to i nějak žije, ale substrát, který poskytuje vodný roztok v přijatelné podobě dusíku, fosforu, draslíku a dalších elementů, makromikroelementů. Vy si studenti uděláte, teda necháte udělat, až z vás budou ti inženýři, tak si necháte udělat půdní rozbory. Každých 5 let se povinně dělali na všech zemědělských půdách prostě půdní rozbory. Neustále běželi tisíce analýz. No a ten rozbor vám řekne, čeho tam máte málo, vy to dohnojíte, naučíte se spočítat jakousi výnosovou jistotu a budete hnojit. No a došlo to do té fáze, kdy, vzpomínám, vyprávěl mě jeden vinař u Znojma, říká, já jsem tady byl technik státního statku a vidíte tam ten ořech, tak každý rok tady byla hromada NPK, to byly minerální hnojeva, dusík, fosfor, draslík, NPK, které ta hromada byla vyšší než ten ořech a my jsme měli za úkol to rozházet po těch 500 hektarech vinohradů a ty vinohrady vypadaly, jak když napadne sníh, to bylo bílé. No a výsledek je ten, to je všecko představa, velmi zjednodušená a nepravdivá představa, že ta půda je jenom jakýmsi substrátem, do kterého já nasypu ty živiny a to se rozpustí ve vodě, ta rostlina si to vezme a já si z toho vezmu ten výnos, který potřebuju. Pravda je úplně jiná. Pravda je ta, že ta rostlina potřebuje půdu živou, strukturní. Ona si na svých kořenech pěstuje společenstva bakterií a hub a přes ně si bere živiny. Ten rozsah třeba pletí v hub, těch vláken hub a kořenů je třeba 1000x větší. Délka jako hub, které žijí v symbioze s kořeny rostlin, je až 1000x větší než vlastní délka toho kořenového systému. Jedna rostlina žita má několik set metrů hub, které tam žijí na tom žitu a tak dál. Takže ten život je daleko složitější, ale základ je, že ta rostlina nejdřív živí ty mikroorganismy, vypěstuje si je tam, pak jak si přiškrtí ten přísun cukru a bílkovin, který jim tam dává, a začne si z těch živých organismů, z těch bakterií a hub, které tam byly, brát. A ty houby dávají současně vodu a živiny a tak dále. Je to nesmírně dokonalý fungující komplex v symbióze, teda ve vzájemně prospěšném vztahu žijících organismů. A pokud my jsme se na to dívali takovým tím pohledem, já už jsem to tady několikrát zmiňoval, příliš zjednodušeným a příliš primitivním toho pětiletého dítěte, které opravuje ty švýcarské hodinky s tím šroubovákem a kombinačkami a výsledkem je zničení těch hodinek, tak my jsme v podstatě dneska blízko zničení toho půdního ekosystému.
0: Málo kdo je vyloženě zemědělec, ale je něco, co můžeme takhle jako my konkrétně tímto směrem dělat, pomoc, o co se možná zajímat, abychom přispěli nebo nepřispívali degradaci půdy a přispěli spíše k tomu rozvoji nebo k tomu přirozenému průběhu.
1: Určitě, to bychom mohli dlouho diskutovat. Já tady zase zmíním pár věcí, které mě okamžitě napadají. Tak jednak je to vlastní zahrada, vlastní spousta Češi byli národ zahrádkářů. Dneska už to možná až tak není, ale přesto spousta z nás ty zahrady má, pěstuje si někde nějakou zeleninu, nějaké okrasné rostliny. To první, co můžu udělat, je kvalitní kompostování. To znamená všechny organické zbytky, to by bylo zase na samostatnou kapitolu povídání, ale v principu já třeba skutečně vyprodukuji tak asi 3 metry krychlové kompostu, kvalitního kompostu ročně s rodinou a všechny ovocné stromy, všechny máme malý skleník 6x4 metry a tam mám minimálně 150-200 kilo okurek a 200 kilo rajčat a tak dál, tak to všecko nedostává gram minerální hnojiv, to všecko jede jenom na zbytky z kuchyně plus řekněme trávník a tak dál, nějakou seštěpkovanou jemnější větve, to by bylo na složitější povídání, ale v principu tímto způsobem je možné vracet živiny a energii do půdy. To je první věc. Druhá věc, tedy minimalizovat. I velké zemědělství má šanci snížit spotřebu těch minerálních hnojiv, hlavně dusíku. Dneska i v souvislosti s těmi válkami je velkým problémem cena dusíkatých hnojiv. Tak velké zemědělství dneska máme mikrobiální preparáty, které jsou schopné nahradit asi tak třetinu toho minerálního dusíku při stejných anebo vyšších výnosech. A pak je tady ekologické zemědělství, které se umí bez minerálního dusíku v podobě těch dusíkatých minerálních hnojiv úplně obejít. Ale to je otázka střídání s bobovitými rostlinami.

0: pesticidů a já podporuji zemědělce, který to dělá s prominutím inteligentněji a šetrněji.
1: Děkujeme za nahlédnutí do problémů degradace půdy, něčeho, co nás živí, co nám přináší úrodu, užitek. Hostem dnešního pořadu byl Milan Hluchý. Děkujeme.

O zodpovědnosti za stvoření si budou Pavel Kohl s Milanem Hluchým povídat zase v pátek o 9:30 dopoledne, kdy je premiéra Kaleidoskopu na Rádiu 7.

0: Don't miss this moment. Nepropásni ten okamžik, kdy k tobě Bůh mluví. Znělo v písni Tashi Cobbs Leonard na Rádiu 7 krátce před 6 hodinou raní úterý 9. června. S tímto přáním, aby jsme nepromeškali ty chvíle, kdy k nám Bůh promlouvá, se s vámi od mikrofonu loučí Daniel Zeman. Přeju pěkný den a těším se zase na slyšenou.
1: Ten, který hluchým vrátil sluch, mě přechází kamkoliv.

0: Krásné dobré ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Vítám vás v novém dni a přeji, aby ten den pro vás byl opravdu krásný. Abyste si v něm stihli uvědomit to, že život je dar, že to, že tu jsme, že máme své blízké, že máme pro co žít a pro koho žít, je opravdu něco výjimečného, nádherného a krásného. A tak kéž vděčnost poznamená to, co je dnes před vámi. A já už jsem tu se stručným přehledem pořadu, které jsme pro vás dnes připravili. Tichý čas nás po čtvrt na sedm občerství biblickým veršem a modlitbou. Je to krátké, ale důležité zastavení na prahu nového dne, tak ho nemiňte ve čtvrt na sedm. Zoufalá prosba nevýznamné ženy, která ovšem ovlivní dějiny. To je pozorování ze života jedné starozákonní rodiny, o které se podělí pastor Saša Štěpánovský od 6:45. Víkendovou akci pro chlapy, andělský kemp i letní tvůrčí setkání přiblíží magazín. Vysíláme ho po 7. hodině. Misijní výjezdy do zahraničí mohou mít i formu dobrovolnické služby na táborech pro teenagery. Vhled do letních táborů na Ukrajině přinese ranní telefonát od 7:30. S Jiřím Zdráhalem můžete v relaci Bible Guide po 8. hodině zkoumat další kapitolu z knihy proroka Jeremiáše. No a o 8:30 je to 3D talk. Mladí lidé mají své specifické nároky na vedení. Na druhou stranu se mohou mnohému naučit. Jak vést mladé lidi sdílí Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně a také vedoucí mládeže. Čím máme větší problém? S Ježíšovým lidstvím anebo božstvím? Přiblížení osoby Ježíše Krista zprostředkuje v relaci Základy Štěpánka Paluchníková. Vysíláme od 9:30. No a v 10 je tu zákoutí. Do citlivých věcí budeme nahlížet, jak jsem říkala, od 10 hodin. Bipolární porucha rozděluje svět člověka na předtím a potom a na nahoře a dole. Jak vstoupilo psychické onemocnění do života Davida Svobody, jak to zamíchalo s jeho plány a představami pro tady a teď i pro pohled do budoucnosti, to zazní ve zmíněném pořadu, takže 10:00 dopolední. Tak, to je stručně, co nás čeká v nejbližších hodinách programu Rádia 7. Doufám, že si vyberete. Chceme vám být dobrými průvodci.
1: Ráno s Rádiem 7.

Bohdan Mikulášek a skladba Je ráno. Je to veliká pravda. Zítřek ještě není a včerejšek už je strašně daleko. A tak na tom dnešku záleží, jak ho prožijeme, jestli vzdáme díky tomu, od kterého je život a od kterého bereme všechny dobré dary. Totiž vědomí Boží přítomnosti proměňuje to, jak přemýšlíme, to, jak se chováme, to, jak mluvíme, to, jak plánujeme. Proměňuje zkrátka všechno. Tak kéž je vám tohle pomýšlení blízko. No a ještě jedna ranní písnička, tentokrát skupina Bethel.

skupina Betel a skladba Ráno. O ráno to mám pro vás ještě jednu písničku a slibuju, že tím už skončím, tentokrát od Dany Pechánkové. To proto, že opravdu ráno je velmi důležitá část dne. I sám Ježíš časně ráno chodil pryč od ruchu, od lidí a modlil se. Hledal Boží tvář, chtěl být se svým Otcem. Ráno je velmi, velmi důležité pro to, co je všechno po něm.

S vděčností za nové ráno a nový den nás ke 7:15 dovedla Dana Pechánková. Budu číst z 5. kapitoly Matoušova evangelia. Tam je od prvního verše psáno: Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru. Posadil se a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit. Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Velmi známé verše z 5. kapitoly Matouše z pověstného horského kázání. Nepřestává mě fascinovat, na co Ježíš poukazuje. Blaze chudým v duchu, plačícím, mírným, hladovějícím po spravedlnosti, milosrdným, čistým v srdci, těm, kdo působí pokoj, pronásledovaným pro spravedlnost. To všechno jsou věci, které ta dnešní doba jaksi stírá a staví úplně na konec toho, co by člověk chtěl. A na druhé straně, proč dnešní doba? Vždycky to tak bylo. Vždycky byli u moci ti silní, hlasití, řeční, ti, co měli ostré lokty a jasné názory na všechno. Ale to, co Ježíš tady oceňuje, je něco jemného a přitom velice silného. Ano, laskavost, ale ani spravedlnost neprosadíme silou. Prosadí se vlastně postojem, tím, že stojíme a neuhneme z pravdy. Tichost taky není ceněná a přesto právě v tichosti docházíme do hloubky. Mírnost v dnešní době ostrých loktů. Zkrátka je to jakoby všechno na hlavu postavené, ale Ježíš tu v těch zaslíbeních klade před oči něco, co přijde, co určitě bude a co můžeme neminout, když si na to dáme pozor a když se nebudeme prvoplánově přizpůsobovat těm vnějším podmínkám. A klade nám to vlastně důležitou otázku. Chceme být silní tady a teď? Chceme si vydobít ten svůj prostor pro život vlastními ostrými lokty, svými jasnými názory a svou tvrdostí, protože mírnost ta je úplně z jiného světa. A nebo opravdu chceme to, co se líbí Pánu Bohu, s tím, že na odměnu si počkáme. Je to důležité rozhodnutí pro každý den, protože každý den potom dává dohromady ten směr života. A tak musíme volit. Musíme volit, co chceme, jestli chceme odměnu teď a tady, nebo jestli se upínáme k té nebeské, k té, které zaslibuje Pán Bůh. Není to vždycky jednoduché, to je potřeba si říct, ale věřím z celého srdce, že to stojí za to. Stojí za to se nepřizpůsobovat tlaku okolí, stojí za to hledat ty nebeské hodnoty, o ně usilovat a na nich stát. Jednoduše proto, že za nimi stojí dobrý Bůh, který chce dobré pro mě osobně, ale také pro nás všechny. A proto chci poslouchat jeho a proto se nechci přizpůsobovat tlakům zvnějšku.
A já vím, že budu prohrávat. A mockrát ještě padnu. Ale chci znovu povstat v té víře, že Pán Bůh vidí moji snahu a sám je bude korunovat svou milostí. Pane Bože, děkuji za to, že nechceš po mně ani po žádném jiném člověku, abychom byli dokonalí ve smyslu bezchybní. Víš, jací jsme a nemůžeme tě překvapit. A na druhé straně, ke každému z nás se dnes a denně skláníš svojí láskou a milostí. Každého z nás pozvedáš znovu a znovu, protože na život ani na svět nemáme. Jsme slabí, potřebujeme oporu, potřebujeme tu pevnou půdu pod nohama. A děkuji za to, že ty sám jsi zdrojem té síly, lásky, odvahy i moudrosti, kterou pro život potřebujeme. Děkujeme, že nám dáváš všechno potřebné k životu. Děkujeme za to, že si nás k sobě přitahuješ a že nám dáváš nejenom ten směr a tu vizi dobrých věcí, ale také tu naději, odvahu a sílu v těch konkrétních situacích obstát. A tam, kde víc spoléháme na sebe a znovu padáme, děkuji, že přicházíš se svým odpuštěním a že nás v tom nenecháváš. Jsi dobrý Bůh a znovu na prahu dnešního dne chceme vyznat, že to víme, že si to uvědomujeme, že vnímáme tvoje dary, tvoje přicházení k nám a chceme ti za to, Pane, poděkovat. Amen.

Blížíme se ke 6:45. To je každý den v programu Rádia 7 čas pro biblické zamyšlení. Pod tím dnešním je podepsaný Saša Štěpánovský a bude reagovat na jednu zoufalou prosbu jedné nevýznamné ženy.

tom, že modlitba má skutečně velkou moc a Pán Bůh se dívá na bolavý a zraněný srdce, tak o tom bude ten dnešní příběh. Podíváme se do Bible, do staré smlouvy, starého zákona, kde čteme v 1. Samuelově o jedné zvláštní rodině. Manžel nebo táta nebo hlava rodiny, muž se jmenoval Elkána. Měl dvě ženy, tehdy to tak bývalo, ne že by to tak bylo dobře, ale prostě to tak bývalo. A on měl jednak Hanu, bychom řekli Anu, Aničku, a ta druhá byla Penina. Penina měla děti, ale Anička děti neměla. To je velké trápení, když žena touží po dětech a děti nepřicházejí. Ta její bolest se stupňovala rok co rok, když vlastně oni ze svého města chodili do Šílo, kde byl boží stánek, tehdy ještě nestál boží chrám v Jeruzalémě, a tam v tom Šílu, tam se chodili klanět Hospodinu, byl tam kněz Eli, který to tam měl na starost a měl dva syny Chofního a Pinchase, to byli pěkní lumpové. No a stávalo se, že když Elkána obětoval, tak Penině a jejím synům a dcerám dával nějaké díly z oběti, ale té Aničce dával dvojnásobný díl, protože tu Anu měl.

No a ta Anna v tom šílu jednou v takovém jídle vstala a tady čteme, že měla v duši hořkost. Jo? Byla zahořká, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. A v tom pláči, v té modlitbě dala takový zvláštní slib Bohu, řekla: Bože, jestli opravdu pohlédneš na moje soužení a když si na mě vzpomeneš a dáš mi mužského potomka, já ho odevzdám tobě, aby tobě sloužil. Bude zasvěcený tobě. A teď si vemte, ona se tam modlí, byla zabraná do modlitby, tak je to tu napsáno doslova, a teď vidí ten kněz Eli. A Anna se modlí a jenom se modlí v srdci, to znamená, pohybuje svými rty, nemluví nahlas, aby jí hlas nebyl slyšet. A ten Eli si myslel, že je opilá. A tak se na ní oboří. Jak dlouho budeš opilá? Odlož to víno, si to představte, chudá ženská, ona se tam jde vyplakat, jde před Bohem vylít svoji hořkost a teď přijde ten, kdo měl vlastně Boha zastupovat a takovýmhle brutálním způsobem jí tam sjede. Jak budeš dlouho nalitá ještě? Ale to, že Anna to svoje srdce vylévala před Bohem, to vidíme na té odpovědi, že ona se neurazí, neuteče, ale řekne: ne, můj pane, Já mám bolest, jsem obtížená na duchu, já jsem nepila víno, ani pivo, ale já jsem vylevala svou duši před Bohem. Milí přátelé, tohle je moc důležité. Jestli máme hořkost v srdci, abychom ji vylévali, ne na druhý lidi, ale na Pána Boha před ním, abychom to skládali u něj. A ten Eli pravděpodobně se zastyděl a říká: běž v pokoji, jdi v pokoji, ať ti Bůh Izraele dá to, co si od něj žádala. On jí požehná. A možná tato slova by neslyšela, kdyby se naštvala, urazila, utekla nebo ho nějak sjela, a on ji požehná. A konečně správně používá tu autoritu, kterou má od Boha. Tak se vrátili domů. Je tu napsáno, že Elkána poznal svou ženu, což je takové vyjádření intimního vztahu, a je tu napsáno, že Bůh si na ní vzpomněl. Bůh si na ní vzpomněl. A tohle mám moc rád, protože Pán Bůh je někdo, kdo se rozpomíná, kdo k tomu se říká: já nezapomenu na tebe. Vzpomněl si na Anu, otěhotněla, narodil se jim syn a dali mu jméno Samuel, což znamená slyší Bůh nebo vyslyšel Bůh. Že Anna řekla: já jsem si ho vyžádala od Boha. A pak měli jít zase po roce do Šíla. A Anna říkala: já nejdu, až bude chlapec odstaven. V té době ty děti kojily až do takových 3-4 let, až ty děti byly samostatné. Až bude odstaven, já ho přivedu, aby se ukázal před Bohem, a už tam bude bydlet v tom Šílu. A to je hezký, jak ten Elkána se neurazí, neříká: ani co blbneš, tak jsme se modlili léta za kluka, teď ti ho Bůh dá a ty ani nejdeš do schronka, jako ty nejdeš se poklonit Bohu. Ale on respektuje to, jak to ta žena prožívá, jak to vnímá, on jí důvěřuje, on zná její vztah s Bohem a vidí, že to není nějaký postoj své vole, nebo prostě to respektuje. A říká jí: udělej, co je ti libo, jak myslíš, zůstaň, dokud ho neodstavíš. A říká, a to je vzácný: jen ať Hospodin naplní svoje slovo. Tohle mi připadá takový opravdu správný postoj muže. Hlavně, ať se naplní to, co chce Bůh. Ne to, co já si představuji, že má být a jak to má být, ale to, co Bůh chce. Žena tam zůstala, kojila svého synka, dokud ho neodstavila, a pak ho vzala sebou jednoho roku do Šíla. Sam byl ještě malý. Přivedli ho k Elímu a ona říká: dovol, můj pane, jakože jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která se tady modlila k Bohu za chlapce a Bůh mi ho dal. A já jsem ho sem přivedla, aby se tady učil sloužit Bohu. To je obrovská víra, protože víte co? Hofni a Pinchas, ty dva kluci, to byli fakt týpci, to byli zlí kluci, kteří znevažovali Boha, kteří byli morálně velice zlí, měli vztahy s těma holkama, který tam chodili, a když tam někdo přinesl oběť Bohu, tak oni si z toho vzali to nejlepší, říkají: dej to sem, my si vem to nejlepší, a úplně znevažovali tu bohoslužbu, a ten Eli byl moc měkký na to s tím něco udělat. A čteme tam dál v 2. kapitole, jak se Anna modlí. Je to nádherná modlitba, bych vám chtěl doporučit nebo vás povzbudit, abyste si ji přečetli. Je to chvalospěv, který začíná: mé srdce se veselí z Hospodina.

Můj roh se pozvedá dík Hospodinu, má ústa se otvírají do kořán na mé nepřátele, neboť se raduji ze tvé záchrany. A pokračuje to dál a Anna tam říká v té modlitbě, neboť Hospodinu patří sloupy země, na ně položil svět, chrání nohy svých věrný, ale ničivové zahynou v temnotě, neboť člověk nezvítězí vlastní silou, a tak dále, a tak dále. A končí to konstatováním, Elkána šel do svého domu v Rámě a chlapec sloužil Hospodinu v přítomnosti kněze Eliho. Ta modlitba je nádherná, připomíná nám chvalospěv Marie, který je označován jako magnifikát. A také nám připomíná jednu věc. Když čtete tu modlitbu, tak hodně vám to může připomínat žalmy krále Davida. Co ty lidé mají společný? No mnoho. Pokud se k tomu ještě dostaneme spolu, tak uvidíme, že Samuel vyrostl v tom Šílu, když to tam měl asi hodně těžké, a Bůh k němu mluvil, už k jako malému chlapci. Samuel slyšel boží hlas, vyřídil to Elimu, to bylo slovo o božím soudu, a je napsáno, že Bůh nedovolil padnout jedinému slovu na zem, to znamená, že to, co Samuel říkal v té boží autoritě, Bůh zatím stál, on byl prorok, byl učitel izraelského národa. A Samuel, když dospěl, tak on učil Izrael znát Boha. Obracel jejich srdce k Bohu a přišla doba, že on pomazal nad Izraelem za krále malého chlapce jménem David. A David byl nejlepší král, který ho Izrael kdy měl. Zbožný král, kterého si Pán Bůh velice použil. David byl skutečně byl velkým požehnáním pro Izrael. A když se díváme proti toku proudu, tak tam vidíme jednu ubulenou, zraněnou ženskou, která se modlí a prosí na kolenou Pána Boha o milost, aby se k ní sklonil. A modlitba často i v bolesti, to je něco důležitého a vzácného před Boží tváří. A nikdy nevíme, co naše modlitby, které nám připadají úplně třeba, že se u toho cítíme zoufale nebo nevíme, jak to dopadne, tak nevíme, co modlitby můžou v budoucnu působit. A tak neztrácejte naději a modlete se. Pán Bůh slyší váš hlas, mějte se požehnaní, mějte se dobře a přeji vám, tak jak se v Kutné Hoře přávalo, zdař Bůh.

O jedné zoufalé prosbě mluvil Saša Štěpánovský. Jeho zamyšlení vám nabídneme dnes ještě jednou v 15 hodin a 15 minut a zítra ve 6:45 ráno uslyšíte Davida Nováka a jeho zamyšlení na téma mana a zápas o čerstvost.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Je krátce po 7:00 raní úterý 9. června. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den.

Reportáž z víkendového setkání kolem ohně doplní informace o andělském kempu z dílny Mezinárodního vězeňského společenství a letním tvůrčím setkání s názvem Art Travná. Vítejte u poslechu magazínu.

0: pátku do neděle 5. až 7. června 2026 proběhl na základně Royal Rangers na území obce Křídla další běh chlapského víkendu kolem ohně. Mohlo by se zdát, že v polních podmínkách budou vařit jednoduchá jídla, ale vypravíme se do kuchyně za Honzou Duchoslavem. Honzo, co jsi vařil za jídla, na co se mohli účastníci těšit, na čem si pochutnali?
1: Letošní ročník jsme vařili, nebo jsme se o to pokoušeli, o italské pravé risotto houbové. To bylo v pátek. V sobotu jsme měli takovou vypečenou krkovici na kořenové zelenině.
0: Co dalšího tady, tak za těch pochutin, kdyby někdo chtěl přijít ochutnat všechny ty chutě?
1: Chlapi přinesli spoustu jídla, bylo mnoho požehnání, bylo tady sladké, slané, měli jsme k snídani vločky s jablkem, s kořicí, záviny, chlapi přivezli bábovky, něco taky nakládaného, něco taky tekutého a myslím si, že si to všichni užili a mohli degustovat z více koutů naší země.
0: Celkem novinkou nebo zpestřením byl i kadeřnický salon. Karle, co tě přivedlo k tomu tady stříhat ostatní chlapy?
2: Já jsem takhle náhodou si vzal svůj kadeřnické vybavení z domu a potkal jsem tady kamaráda, on měl takové velké vlasy a potom výletě, tak jsme se vrátili, měl spálenou jenom část čela, tak jsem mu říkal, že kdybych chtěl stříhat, tak bys to měl celé spálené a slyšel to vedle další chlap a říkal, ty umíš stříhat? A tak jsem ho odstříhal a pak už se to rozjelo a už tady prostě jel jeden za druhým.
0: Tady byly trošku polní podmínky, takže bez elektřiny, jak to šlo?
2: Ze začátku dobře, potom jak došla elektřina v strojku už hůře. A dneska ráno můžu obdivovat, tak jsem to včera v přítmí a beze světla mohl ostříhat.
0: Jedním z organizátorů akce je Michal Stanislav. Pokolikáte organizujete kolem ohně, možná obecně a tady tu letní variantu, jak se vyvedla?
3: Letní variantu jsme začali dělat později než tu zimní. Ta zimní má za sebou více jak 10 let. Teďka z hlavy sám pátrám, kolik je to celé číslo. Ale ta letní varianta je takový pátý ročník, jestli se nepletu. Jednou jsme byli někde pod Plzní na zámku a čtyřikrát jsme byli na tomhle místě na Vysočině u Křídla.
0: Jak náročné zorganizovat takovouhle víkendovku?
3: Já myslím, že ten tým už je zaběhlý a že každý tak nějak víme, co dělat. Je to vždycky jenom o tom čísle, pro kolik lidí to děláme, abychom si uvědomili, pro kolik nakupujeme a podobně, ale tím, že jsme našli místo, že už víme, jak komunikovat mezi sebou, co čekat od majitelů místa a podobně, tak to jede celkem po vlastní osi a drátkách bez nějakého většího zádrhu.
0: Tando, ty jsi na kolem ohně přivedl i kamaráda. Kdo to je?
4: Je to můj čtyřnohý přítel, Bruno.
0: Jak se mu tady líbilo?
4: Já myslím, že to je jeho vrchol života, že tady zažil, běhal tady víc než kdykoliv jinde.
0: Další z organizátorů je Lukáš Pokorný, který má na starosti převážně účastníky. Jak to je tady na tom letním setkání s účastníky? Kolik jich je oproti třeba ostatním ročníkům?
5: Když se budeme bavit o těch letních akcích, tam nám jezdí méně účastníků než na ten hrad Hauenstein v zimě, zhruba o polovinu méně. Tady ta účast bývá průměrná něco kolem 25 lidí, ale to s nám přijelo 20, tak jsme spokojeni.
0: Máš nějaký přehled, odkud účastníci přijeli?
5: Ta účast je hrozně různorodá. Máme tady člověka ze západních Čech, z Karlových Varů, potom z Těšínska, což jsou zase východní Čechy, dokonce je tu jeden člověk ze Sušice, takže zástupce jižních Čechů, a v letošním roce přijel i poprvé člověk ze Slovenska se podívat na tuto akci.
0: Peter, ty jsi přijel na kolem ohně až ze Slovenska, co tě sem přitáhlo?
6: Pritiahla ma tá samotná akcia, ten názov kolem ohně chlapi a to, že premýšľam nad tým, že by som založil alebo začal službu mužom u nás na Slovensku, to sa proste spojilo. Mám možnosť vidieť, ako to tu je, ako to tu chodí kolem ohně, tak som prišiel za týmto skvelým dobrodružstvom a neľutujem, som šťastný.
0: Co si odvážíš?
6: Odvážim si predovšetkým tie priateľstva a kontakty, ktoré som tu spoznal, tých skvelých chlapov, s ktorými som mohol zdieľať aj svoj život, aj skúsenosti z kresťanského života a služby. A teda samozrejme aj to prostredie, tábor, dobrodružstvo, veci okolo, včerajšia turistika s plávaním v jazierku, mnoho skvelých vecí.
0: Řečníkem na letošním ročníku kolem ohně byl Tomáš Polívka, který mluvil o srdci. O čem konkrétně jsi mluvil?
7: Tak bylo to takové zamyšlení nad metaforou duchovního zemědělství. Měli jsme možnost si představovat naše srdce jako nějakou krajinu, která má určité krajinné prvky, která je vhodná k tomu a má kapacitu nést ovoce, plodiny jako něco dobrýho. Ale realita je samozřejmě taková, že v té krajině máme různé překážky a věci, které musíme ve svém životě řešit. Můžou to být kameny, trní, nebo dokonce někdo tam má třeba černou propast, někdo tam má neprostupný les. A jsou to věci, s kterými pracujeme jako obrazy, metafory. A zjednodušeně jsou to věci, které v našem srdci nějakým způsobem blokují to boží působení. Je potřeba je objevovat, přemýšlet o nich a s boží pomocí s nimi něco udělat. A právě proto, že to lidské srdce je složitá věc, tak obdělat takovou krajinu trvá nějakou dobu a proto je zapotřebí k tomu přistupovat s trpělivostí zemědělce, který to své políčko pěkně připraví, zbaví ho věcí, které tam nemají být, potom ho zoře, zasadí to, co tam má růst a trpělivě čeká, než ty plodiny postupně vyklíčí, vyrostou a přinesou úrodu.
0: K takovému obdělávání jsou potřeba i nástroje. Máš nějaké nástroje třeba, které by se k tomu mohly hodit?
7: Ty nástroje najdeme především v Bibli. Nástroj nám dává Pán Bůh, je to jeho slovo, které nás zúrodňuje, osobozuje, proměňuje, ukazuje nám na to, co je potřeba změnit, kde jsou ty šutry, které je potřeba vykopat. A taky nám dává různá zaslíbení. Například to, že Ježíš říká v 7. kapitole Jana, kdo ve mě uvěří, tak z jeho nitra poplynou řeky živé vody. A to nám pěkně ladí s tou zemědělskou metaforou, protože proto, aby něco rostlo v našem srdci, nějaké zemědělské plodiny, ovoce, zelenina, tak potřebujeme mít vodu. A je to právě ta boží voda, která vyvěrá v každém srdci a vlastně musíme jít po tom prameni a nechat jí téct tam, kam má, aby přinesla tu životodárnou sílu a přinesla to dobré ovoce.
0: Tady ještě malá zvuková

0: Já odjíždím s kolem ohně se spoustou podnětů, přemýšlení, nahlédnutí do svého srdce. O mužská přátelství více doporučuji vyrazit mužům, ať už na zimní, tak letní variantu kolem ohně. A odnést si společenství, přátelství, povzbuzení, modlitby, krásnou přírodu a do nějaké míry i ten duchovní, duševní odpočinek.
1: Shrnuje editor Rádia 7 a účastník víkendové akce Kolem ohně Pavel Kohl. Zájemci o toto setkání se budou muset počkat na další příležitost do ledna příštího roku. Vytvořit bezpečné prostředí pro děti, které se nedobrovolně ocitly v roli dětí vězňů. Prostředí, kde mohou být sami sebou a nikdo je nesoudí. To je andělský kemp, který každoročně pořádá spolek Mezinárodní vězeňské společenství. O tom, jak bude letošní týdenní setkání vypadat, jsme hovořili s Žanetou Dvořáčkovou, zástupkyní ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Úvodní otázka ovšem mířila na historii této akce.
2: Pořádat andělský kemp jsme začali už před 10 lety, takže letos to bude už 10. ročník. A ta myšlenka se zrodila z takové potřeby, kdy jsme byli v kontaktu s rodinami a s dětmi, které mají právě někoho ve výkonu trestu, a slyšeli jsme, co všechno vlastně děti prožívají, jak je to pro ně složité a těžké, jak nejenom to, že mají a jsou odloučené od rodiče, který je ve výkonu trestu, ale mnoho z těch rodin se propadá i finančně a ty rodiny si nemohou dovolit žádné letní aktivity, dovolené nebo tábory. A když jsme třeba slyšeli i to, že některé děti si potom v září, když se vrací do školy, vymýšlí nějaké zážitky s prázdnin, protože se stydí přiznat, že třeba celé prázdniny byly doma, tak nás napadlo zkusit pořádat právě andělský kemp, kde by mohly být tyhle děti, které by jinak třeba ty prázdniny proseděly doma.
3: Kemp má sloužit jako bezpečné prostředí. Dá se říct, že je pro děti takovým úkrytem před obavami, strachem, kterým běžně čelí?
2: Určitě jsou to právě tyhle věci, které nám děti a nebo i jejich potom pečující osoby říkají, že jsou pro ně důležité. Kromě toho, že na tom kempu je nikdo nesoudí, přistupujeme tam k ním s takovým postojem, že jim chceme předat, že jsou vzácné, že mají obrovskou hodnotu, že mají různá nadání, že mají před sebou budoucnost a ta budoucnost může být dobrá, nehledě na to, co se děje v jejich rodině, nebo nehledě na to, že mají rodiče ve výkonu trestu a čím vším teď procházejí. Tak další takovou věcí, která je pro ně hodně důležitá, je i to, že se mohou potkat s ostatními dětmi, které mají podobnou zkušenost. A pro většinu z těchto dětí je to poprvé v životě, kdy si tak nějak mohou oddychnout a mohou říct, tady jsme na tom všichni stejně, nikdo ani z vedoucích, ani z dětí mě nebude soudit a naopak děti si třeba sdílejí ty své příběhy a vzájemně se pozbuzují v tom to překonat a jsou si i takovou oporou sami sobě, nejenom vedoucí, kteří na tom kempu jsou. Takže kromě toho, že se snažíme vytvořit takovéto bezpečné prostředí, kde jim je dobře, tak zároveň to bezpečí přichází i z toho poznání, že jsou ostatní děti, že prožívají něco podobného a i to sdílení, které mezi sebou mají a i to, že si vlastně mezi sebou sdílí to, jak to zvládají nebo jak to zvládly třeba děti, které už to prožívají nějakou dobu anebo třeba už se jim i rodič výkonu trestu vrátí.
3: Jedna věc je vytvořit to bezpečné prostředí, ale co dalšího mohou děti zakoušet na andělském kempu v rámci toho společenství, které mají jako děti?
2: My, která kromě toho bezpečí a bezpečného místa, se snažíme vytvořit na tom kempu takový prostor, aby si vlastně děti mohly vyzkoušet věci, které třeba běžně neskouší. Takže ten tábor je nabitý různými workshopy, to znamená třeba různými výtvarnými věcmi, sportovními, kreativními, ale i třeba hudebními. A děti si mohou vyzkoušet spoustu věcí, jako je třeba malování, nebo zpívání, nebo právě nějaký sport, nebo vyrábění různýma zajímavýma technikama. A i v tomhle procesu se objevují vlastně talenty těch dětí, které třeba doposavat ani nevěděli, že je mají. A pokud vidíme, že některé dítě má opravdu na nějakou tu věc talent a chtělo by se tomu věnovat a dělá mu to radost, tak se snažíme tu rodinu i po kempu podpořit, aby tenhle talent se mohl rozvíjet.
3: Mluvíme tu o dětech, které si prošly náročnými životními situacemi, nebo možná ještě prochází. Práce s nimi vyžaduje citlivý přístup. Je součástí kempu třeba také odborná pomoc?
2: Ten kemp není úplně stavěný jako terapeutický kemp, takže nejsme schopni třeba poskytovat nějakou úplně hlubší odbornou pomoc. Ale na druhou stranu na ten náš kemp jezdí proškolení dobrovolníci a pracovníci, kteří už vlastně na ty kempy jezdí docela dlouhou dobu, většina z nich. A tak si troufám říct, že jsme se tak trochu stali vlastně takovými odborníky na tuhle problematiku a na práci s dětmi. Takže do určité míry ano, víme, jak k dětem přistupovat, víme, jak pomoct třeba v nějaké emocionální krizi, nebo víme, jak děti utišit, víme, jak je pozbudit, ale pokud u dětí uvidíme nějaké hlubší potíže, které by vyžadovaly třeba nějakou terapeutickou práci nebo psychiatrickou, nebo třeba nějaké potíže, které by bylo potřeba řešit v pedagogicko-psychologické poradně, tak potom dále vlastně se snažíme motivovat a nasměrovat rodiny, aby to řešili po kempu a my se v tom snažíme provázet a podporovat. Takhle se nám třeba stalo to, že nám přijel na kemp chlapeček, který podle nás měl nějaké rysy autistického spektra a to působilo problémy v jeho vztazích a i se nám svěřoval, že ve škole má taky docela velké problémy a když jsme po kempu pak dali právě schůzku s pečující osobou, to byla babička, a bavili jsme se s ní o tom, tak ona říkala, že si myslela jenom, že je takový zlobivý, že to má těžký, ale že jí nenapadlo, že by třeba mohlo být ještě nějaký jiný problém. A my jsme jí tedy pomohli nějak se setkat s odborníky a výsledkem potom byla právě nějaká diagnostika, ale hlavně nějaká opatření ve škole a porozumění té situaci. A ta situace a život toho chlapečka se pak výrazně zlepšil.
3: Můžete sdílet, vybavíte si nějaké další příběhy dětí, které kempem prošly? Vnímáte třeba tu proměnu toho, než přijedou a poté, co odjíždí?
2: Řekla bych, že ano, že vnímáme nějakou proměnu, nebo spíš vnímáme to, jak rozkvetl na tom kempu, když dostávají právě to bezpečí, když dostávají to přijetí, když se jim někdo věnuje, když mohou odhodit si své běžné starosti. A mohou být zase na chvíli dětmi, tak vidíme opravdu takovéto rozkvetení a radost v jejich očích a to, že si užívají to, že nemusí mít nějaké vlastně další starosti, které běžně přináší to uvěznění rodiče do jejich života. Asi těch příběhů je strašně moc, protože každé to dítě přichází s nějakým příběhem a každý ten příběh je nějakým způsobem těžký. Ale co my asi vnímáme a je pro nás takové hezké nebo něco, co se nás dotýká, je, že se velmi často stává, že na konci toho kempu, když se s dětmi loučíme nebo už den předtím, tak děti jsou smutné, začínají třeba plakat a říkají, že by si přáli, aby ten kemp byl mnohem delší, že jim je tam dobře, že se jim úplně nechce se vrátit do toho jejich běžného života. Tak to je pro nás takovou známkou toho, že jim tam opravdu bylo dobře, že to pro ně bylo přínosné a že jsme se tak jako trefili do toho, co potřebují. A zároveň i další taková věc je, že mnohé z těch dětí, které odrůstají už z toho dětského věku, tak touží s námi být nějak dál v kontaktu a proto s námi jezdí jako praktikanti a někteří třeba i jako vedoucí. Takže i to, že říkají, že to, co sami dostali a bylo to pro ně cenné, tak chtějí teďka pomoct nechat prožít další děti, tak i v tom vidíme to, že to má obrovský smysl a že to dětem pomáhá.
3: Jako Mezinárodní vězeňské společenství nepořádáte jen andělské kempy. Čemu dalšímu se věnujete? Co plánujete? Co potřebujete? Co tak vnímáte jako nějakou svoji potřebu?
2: My děláme spoustu dalších projektů vlastně i pro dospělé, pro odsouzené ve věznicích, propuštěné. Dále se věnujeme i rodinám, pracujeme s pečujícíma osobama, ale co se týče i těch dětí, tak po těch táborech jsme vnímali to, že je to dobrý čas, který tam můžou prožít, že je pro ně významný, ale že je to jenom jeden týden v roce a proto v roce 2020 vznikl andělský klub, který se postupně rozšířil vlastně do 3 měst a je to už každotýdenní setkávání právě dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu s vedoucími. Ten klub je zaměřen, je to taková volnočasová aktivita, ale zároveň jsou to všechno taky proškolení vedoucí mentoři, kteří se těm dětem věnují i individuálně, pomáhají třeba s přípravou do školy, s doučováním, s nějakou motivací a hledání vlastně budoucnosti a toho, aby děti třeba pokračovali dál na nějakou střední školu a snažíme se jim být oporou a takovým průvodcem v tom jejich náročném světě dětství a potom i dospívání. Takže to jsou další věci, které jsme tak z té potřeby právě dětí dál začali dělat. A co potřebujeme, my bychom moc potřebovali další ochotné lidi, kteří by byli rádi nebo měli by to srdce sloužit těmhle dětem. To znamená, ať na těch klubíkách, nebo na těch táborech, nebo i doučovat, nebo jakékoliv jiné věci, které děti potřebují. Takže to je jedna z takových našich velkých prozeb. Mít další lidi, kteří budou ochotní se dětem věnovat. A druhá věc je rozhodně i taky moc důležitá a to je finanční podpora vlastně všech těch našich aktivit, protože bez ní bychom nemohli tyhle věci dělat.
1: Uzavírá zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková. Letošní andělský kemp proběhne v termínu 1. až 8. srpna v Krkonoších. Podrobnosti o této letní události i o dalších aktivitách Mezinárodního vězeňského společenství hledejte na webu www.mvs.cz. Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Pro kreativní duše přicházíme s pozvánkou na letní tvůrčí setkání Art Travná. O jaký projekt se jedná a pro koho je určen, představí ředitelka organizace Veronika Jurečková.
4: Art Travná je vlastně naše nová letní akce, která je určena mladým lidem, kteří rádi tvoří a zároveň chtějí přemýšlet o hlubších otázkách života. Takže nejde o nějaký klasický výtvarný kurz, ale snažíme se vytvořit prostor, kde se potkává umění, vztahy a služba druhým. Chceme tak jako společně objevovat, že kreativita nemusí být jenom prostředkem sebevyjádření, ale také cestou k porozumění druhým lidem na světu kolem nás.
5: Takže propojení tvoření a přemýšlení, to zní zajímavě. Jaký bude program celého týdne? Bude zaměřen na konkrétní téma nebo myšlenku?
4: Má 4 takové hlavní tematické bloky. Jeden je respekt k odlišnosti, druhý umělec jako služebník, osobní integrita, takže třeba takové to, jak si ustát vlastní názor. A poslední, ten jsme nazvali křížová cesta dneška, tedy jak se vyrovnáváme s potížemi a starostmi dnešního světa. A vlastně můžeme říct, že se to celý točí kolem hlavní myšlenky spolku Travná, která se nám táhne jako taková nič všemi programy a ta se točí kolem listu Galackým jedni druhým břemena neste. Takže budeme přemýšlet, jak tuhle výzvu žít dnes a jak ji vytvářet prostřednictvím tvorby. Jinak v praktické rovině budeme tvořit s keramickou hlínou, engubami v přírodě, land artově, s využitím pohybu vlastního těla, s vlnou látkami. No a každý den je pod taktovkou někoho z lektorů, takže každý den bude trošku jinak laděný podle toho, co ti lektoři se sebou přinášejí.
5: Musí být člověk hotový Picasso, aby se mohl na setkání přihlásit? Pro koho je určeno především?
4: To určitě nemusí. Možná je třeba důležitá věc, protože se ptáte, rozhodně to necílíme na umělce nebo profesionální umělce, ale prostě na lidi, kteří mají chuť tvořit, přemýšlet, něco s náma společně udělat. Třeba někdo si kreslí každý den, někdo jenom občas zapisuje myšlenky do deníku, někdo si fotografuje, anebo prostě má jenom touhu něco takového zkusit, takže všichni vítáme. Rozhodně není důležitý talent, ale otevřenost, ochota zapojit se, chuť tvořit.
5: Hraje v rámci tohoto letního pobytu roli i víra, a pokud ano, jak se promítá do tvůrčího programu a témat, kterým se budete věnovat?
4: Ano a ne. Víra je rozhodně jedním z pilířů vzniku té akce a Travná vzniká v prostředí křesťanského spolku Setkávání Travná a inspirací jsou pro nás rozhodně biblické hodnoty jako respekt, služba, soucit, pravdivost, odpovědnost za druhé. Ale současně touto akcí rozhodně nechceme nikoho přesvědčovat nebo vytvářet uzavřený prostor pro věřící. Bych ráda, aby jsme se tam potkali lidi, kteří rádi tvoří a rádi si kladou otázky. Takže ona se ta víra promítá spíše do způsobu, jak spolu jsme, než do nějakých povinných odpovědí. A Travná se vždycky snažila otvářet prostředí, kde je možné o těchto věcech otevřeně mluvit.
5: A to si myslím, že mnozí posluchači ví, protože o vašem spolku nemluvíme poprvé, i s ohledem na množství akcí a aktivit, které pořádáte a které se konají na tomto místě. Na vašich webových stránkách můžeme číst: nejde jen o umění, jde o to, co skrze něj sdílíš, komu sloužíš a kým se přitom stáváš. Nemusíme rozebírat všechno, ale co si představit pod tím sdílením skrze umění?
4: No, já myslím, že umění má schopnost říct věci, které se někdy slovy říkají těžko. A když člověk tvoří, tak často sdílí své zkušenosti, otázky, obavy nebo naděje. Takže pro mě sdílení skrze umění znamená, že tvorba není jenom něco, co vytvářím pro sebe. Když tvořím, tak samozřejmě žiji i ve svých myšlenkách a touhách, ale může otevírat rozhovory, pomáhat druhému člověku, pozbudit, anebo ukázat, že v tom, co prožívá, není sám. Umění chápu jako most mezi lidmi, taková cesta ode mě k druhému a k druhému ke mně.
5: Částečně už jste odpověděla i na otázku, co skrze umění vyjadřujete vy osobně, tak to ještě doplním pod otázkou. Je něco, co byste ráda předala dalším mladým umělcům?
4: Mě vždycky na umění fascinovala ta schopnost otevírat otázky a taky dávat odpovědi, protože dneska jsme často pod tlakem nějakého výkonu, hodnocení a srovnávání, a tu schopnost tvořit chápu jako dar a je taky důležitý přemýšlet, jak s tím darem nakládáme a komu může být ku prospěchu. Takže vlastně otevírat tyhle otázky a odpovídat si na ně, to je to, co bych ráda předávala nebo nějak otevírala a umožňovala. Nejen já, ale i samozřejmě moji kolegové na Art Travné.
5: Pojďme prosím připojit i technikálie, kdy a kde se bude toto letní tvůrčí setkání konat a kde je možnost se přihlásit.
4: Art Travná se koná poslední týden v červenci na Travné v Rychlebských horách a přihlásit nejlépe přes naše webové stránky www.travna.cz. Je to velmi jednoduché. Ještě volná místa jsou a budu ráda za každého otevřeného tvořivého člověka, který se přihlásí a s kterým budeme moct strávit týden.
5: Už jsem zmínil, že těch aktivit na Travné probíhá celá řada. Pojďte nám zkusit třeba krátce představit, na jaké další projekty nebo aktivity se od vás můžeme v nejbližší době těšit.
4: Začátkem července budou probíhat na Travné dvě akce. Jednak je naše brigáda, protože my ještě rekonstruujeme dům setkávání a potom týden pro mládež, který letos má název Unplugged, tak jsem zvědavá, s čím přijdou, jak to bude. A v září potom pořádáme víkend v tichu, meditativní víkend, taková nová akce, iniciativa dalších lidí, kteří na Travnou jezdí. Takže to je asi to nejbližší, co nás čeká v létě. Jak k nám vlastně lidé tradičně jezdí na takové čtyři hlavní akce v roce, Velikonoce, léto, podzimní prázdniny, Silvestr.

0: To byla Veronika Jurečková, která stojí za organizací letního pobytu. Pro zájemce zmíníme webové stránky, na kterých se dozvíte více informací o setkávání na Travné. www.travna.cz. Tak to je magazín, který je pro to dnešní ráno za námi. Ten další vám nabídneme už dnes odpoledne v 16 hodin a 30 minut.
1: Rádio 7.cz. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Blíží se letní prázdniny a to je každoročně čas, kdy probíhá celá řada táborů a kempů pro děti a teenagery. Čeští dobrovolníci mají v současnosti širokou škálu možností k zapojení. A tak se stává, že nepomáhají jen v tuzemsku, ale vyrážejí i do zahraničí. 200 dětí, 40 dní, 19 vedoucích, 4 tábory. To jsou čísla spojená s konkrétními letními akcemi na Ukrajině, o kterých v následujících chvílích uslyšíme od Libora Osoucha z týmu českých dobrovolníků. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno a zdravím všechny posluchače.
2: Můžete nás na úvod nějak uvést do obrazu? O jaké tábory se jedná? Kdo stojí za organizací? Jaká je jejich historie?
3: Tak jedná se o tábory pro teenagery, pro dorost a mládež, které probíhají na Ukrajině. A je to možná dost podobný koncept, který můžou znát lidi někdy i z českých zemí, protože za tu organizaci zodpovídá vlastně organizace JV, Josiah Venture, kterou někteří znají možná v Česku pod názvem KAM. A ta historie už je tam poměrně dlouhá, protože nějaké takové tábory tam probírají už od roku 2011, kdy vlastně člověk, který to celý vede, tady tu službu Tomáš měl, tak si všiml, že přijel na tábor na Ukrajinu pomáhat Evropan a zjistil, že to je vlastně hrozně pěkné a že to může být velký přesah, a tak přišel s nějakým nápadem dělat evropské kempy, které už se vlastně od té doby tam pořádají. A letos, co vím, tak tam bude přes 20 týmů a já vlastně se spolu s dalšíma lidma tak organizujeme 4 tady ty týmy, které tam pojedou.
2: Takže historie těchto prázdninových akcí je daleko před válkou na Ukrajině.
3: Je to tak?
2: Je hezké, že vás tady ani válka neodradila od pořádání. V jaké části Ukrajiny tábory letos proběhnou? Kam budou ti teenageři cestovat?
3: A jak jsem říkal, tak my organizujeme 4 týmy. A 3 z toho, 3 ty tábory budou v Karpatech, což je zároveň i část, která i přes tu válku, která teďka na Ukrajině je, tak je stále klidná. A je to hlavně i z toho důvodu, že některé ty tábory jsou pro děti a teenagery z právě naopak východní části. A schválně se vybírá taková lokalita, aby to bylo bezpečné jak pro ty týmy, co přijíždí z Evropy, tak ale i proto, aby si ty děti mohly chvíli odpočinout i od těch věcí, co musí zažívat. A máme tam vlastně tábory, i kde jezdí děti rozhodně z Charkova, tak je to vždycky pro ně příjemné, že si můžou trošku oddechnout. No nicméně, ale i jeden tábor organizujeme v centrální Ukrajině, to konkrétně v Čerkasech.
2: Jakým způsobem jste se k této formě pomoci vy osobně dostal? A jaká je tedy vaše role?
3: Tak pro mě osobně to byla trošku i taková, možná někdo by řekl, náhoda. A já jsem v roce 2023 ještě společně s mým pastorem, tak jsme jeli jenom na pár dní, asi na 3 nebo 4 dny na Ukrajinu pomáhat s generátorama. Byla tam církev, kde potřebovali pomoc přenést a dovést nějaké věci. Tak jsme tam jeli jenom na takový krátký výjezd a když jsme se vraceli, tak si to pamatuju, že to byl takový pochmurný večer a setkali jsme se ve Lvově a v McDonaldu dokonce s Tomášem Chmělem, který celou tady tu službu těch táborů vede, a já jsem ho vůbec neznal, vůbec jsem nevěděl, co dělá, a jenom jsme se tak bavili o věcech kolem Ukrajiny a on se zmínil, že právě pořádají takové tábory a že hledají evropské týmy. A tak se mě ptali, jestli třeba nechci přijet buď jako jednotlivec, anebo jestli nenajdu pár lidí a ne, vytvořím tým. A já jsem takový ten typ člověka, že se rád pouštím do nových výzev, a tak jsme vytvořili první tým, který tam jel na Ukrajinu. A když jsme se vrátili z toho tábora, tak jsme zjistili, že zaprvé jsme viděli, jak obrovský dopad to mělo na ty teenagery tam, že jsme jim mohli posloužit, že za to byli vděční, ale také jsme viděli, jakou obrovskou změnu to způsobilo v těch vedoucích, že najednou jsme se vrátili úplně proměnění a měli jsme daleko větší chuť i do služby. A tak jsme si řekli, že to dává obrovský smysl a že to chceme nabídnout více lidem. A tak jsme to v rámci i naší denominace začali víc šířit. A rok na to už jsme tam nejeli jenom jako jeden tým, ale jako 4 týmy. A to chceme udělat i letos.
2: Co bude konkrétně náplní vaší dobrovolnické služby? A teď se ptám vlastně s ohledem na jazykovou bariéru. Nepředpokládám, že z České republiky mohou jet pouze lidé, kteří umí ukrajinsky nebo rusky.
3: Je to tak, my se snažíme vždycky říkat, že jazyková bariéra by vůbec neměla být faktor, díky kterému se lidi rozhodují. Ta naše role tam je taková, že já se to snažím vždycky definovat, že hlavně tam být pro ně. Jak pro ty teenagery, tak pro ten ukrajinský tým, protože vždycky za tím táborem stojí vždycky nějaká místní církev, která to organizuje. Takže ten náš největší přínos, který tam neseme, je to, že tam jsme k dispozici, že budujeme vztahy s těma teenagerama, že tam jsme pro ně, ptáme se jich, jak se mají. A s tím souvisí i to, že pomáháme s nějakýma praktickýma organizačníma věcma, a děláme pro děcka workshopy, nebo máme nějaké svědectví, nebo třeba i nějaký téma si připravujeme pro ně táborové hry a tak dále, prostě to, s čím je potřeba. Ale co se týče té jazykové bariéry, tak člověk zaprvé přijde na to, že ukrajinský jazyk ani ruský není tak daleko, stále jsou to slovanské jazyky, a zároveň vždycky je na místě někdo, kdo dokáže překládat třeba přes angličtinu, anebo v poslední době se nám taky stává, že s námi v týmech jezdí z Česka lidi, kteří jsou původem z Ukrajiny, takže znají ukrajinský jazyk i český jazyk, pomáhají nám překládat, takže vždycky jsme to zatím nějak zvládli i s překladem.
2: A je náročné sehnat tým dobrovolníků, kteří budou investovat svůj čas, svoje finance, opravdu sami sebe, aby sloužili druhým lidem. A to v zemi, kde probíhá válečný konflikt, nebo máte rychle plno a lidi je potřeba spíš odmítat?
3: Já bych řekl, že to je i náročné, i není. Samozřejmě tím, že tady ta celá situace, která je na Ukrajině, tak spoustu lidem leží na srdci a lidi mají touhu pomáhat a lidi mají touhu jet a něco udělat pro to, aby se mohlo možná něco i zlepšit. Tak zatím jsme nikdy neměli vyloženě velký problém najít ty lidi. A s tím ale souvisí taky to, že ta služba tam je hodně náročná. Může to být náročné i psychicky, může to být náročné i co se týče toho, že lidi potom můžou být na místě konfrontovaní i s nějakým nebezpečím. Takže snažíme se vždycky i trošku hlídat, aby ti lidi, kteří tam jedou, aby doopravdy věděli, co všechno tam může čekat. A tak někdy se i stávalo, že třeba jsme potom řekli, že možná by nebylo dobré, nebo třeba i rodiče řekli, že by nechtěli, aby jejich děti tam jeli. Takže většinou ty dobrovolníci se najdou, pak je potřeba to udělat tak, aby ten tým dobře fungoval, aby všichni věděli, do čeho jdou. To, co ale poslední dobou taky vidíme, je, že někteří lidi jezdí pak už opakovaně, nebo dokonce máme dobrovolníky, kteří nejedou jenom na jeden tábor, jedou třeba na dva, takže týmy jsou skoro naplněné, takže je to i snadné, i náročné zároveň.
2: A kde se případní zájemci mohou dozvědět více informací o těchto letních táborech? Třeba jsme vzbudili zájem někoho dalšího, kdo by se rád přidal.
3: Tak víc informací záleží, pokud chcete vědět o táborech obecně, tak určitě najdete něco na stránkách JV, Josiah Ventures, anebo KAM. A pokud chcete vědět o té části, kterou organizujeme my, tak nejlepší bude kontaktovat přímo mě, Libora Osoucha.
2: Libor Osouch byl hostem ranního telefonátu Rádia 7. Libor, děkuji za váš čas a přeju, ať se i ty letošní tábory vydaří v nejlepším slova smyslu. Ať zažijete hodně hlubokých a proměňujících setkání pro sebe i pro ty druhé. Děkuji vám.
3: Já děkuji.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

0: svému tělesní požehnejte, buďte jich pastýřem a na věky je.
1: Dvacátý osmý žalm. Tobě, Hospodine, volám v podání Jany Peštové a Petra Mačka. A teď to je africký dětský sbor. To jsou děti, které zpívají a tím si vydělávají na své živobytí.

Skúmaj ma Bože a poznaj, zpívala Miriam Kaiser. Z další skladbou je tu Christine DeMarco a v její písni bude znít: strach rozděluje a převléká se za moudrost, ale Ježíš přichází a boří každé království, které bylo postaveno, aby oddělovalo.

0: Bylo 8 hodin, je úterý 9. června. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a hezký den přeje Kateřina Hodecová. Otevírá se před námi den, který má velký potenciál. Čas je potenciál. Tak kéž máme moudrost a využijeme ho Pánu Bohu ke slávě a lidem kolem nás k užitku. Před námi je teď další část série Bible Guide, pořadu, který vám nabízí stručný přehled o obsahu Bible, o jejím poselství. V současnosti se procházíme biblickou knihou Jeremiáš.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 46. kapitola. V této kapitole najdeme proroctví o porážce Egypta babylonským králem Nabukadnezarem. Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt. Egypt je jalovička překrásná, od severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou vykrmená telata, i oni se však dají na útěk. Obrátí se a prchnou společně. Neobstojí, přišel den jejich bět, čas, kdy se s nimi zúčtuje. Jak prchající had Egypt zasyčí, až na něj přitáhnou se svými oddíly, až na něj přijdou se svými sekerami, jako dřevorubci na dříví. Vykácejí jeho les, pravý Hospodin, jakkoliv hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočet, zahambena bude dcera egyptská. Padne do rukou severního národa. Zdá se, že čas od času Bůh zatřese říšemi světa, aby zlo přes příliš nezesílilo. Až na konci dějin světa Bůh dovolí, aby zlo ukázalo plně, co umí, a ovládlo celý svět. Pak Bůh zlo jednou provždy zničí a nastane nové stvoření, nový svět. A až k tomuto novému světu směřuje i Jeremiášovo proroctví o návratu, obnově a věčné spáse Izraele. Čteme. Neboj se, můj služebníku Jákobe, a ty Izraeli, neděs se. Hle, zachráním tě z dálné ciziny a tvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine v bezpečí a nikdo už ho nevyděsí. Neboj se, můj služebníku Jákobe, vždyť já jsem s tebou, pravý Hospodin. Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem tě rozptýlil. S tebou však nikdy neskončím, i když tě strestám po právu a nenechám tě bez trestu. Podivuhodný boží plán s Izraelem stále trvá. Mnozí si mysleli, že svůj úkol Izrael splnil a že teď pouze církev pokračuje na místě Izraele. A je pravda, že věřící v Krista se stávají skutečným Izraelem. Tak to vysvětlil Pavel ve svém listu Římanům. Pravý žid totiž není ten, kdo je jim zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným židem je ten, kdo je jim vnitru a má srdce obřezané duchem, ne literou. Všichni v Kristu, jak židé, tak pohané, se stávají novými lidmi spojenými s Bohem novou smlouvou. O tom čteme. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané. V té době jste byli bez Krista, odděleni od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši. Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky krvi Kristově blízcí. To všechno je pravda. Neznamená to ale, že by Bůh s fyzickým Izraelem skončil. K tomu zase Pavel. Ptám se tedy, zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Ptám se tedy, klopítli snad židé tak, aby nevstali? V žádném případě. Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům. Když tedy jejich selhání obohatilo svět a jejich umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění? Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí, nežli život z mrtvých? Pavel spojuje naplnění božího záměru s Izraelem s druhým příchodem Krista. Kristus, přicházející ke své církvi, a Mesiáš, přicházející ke svému národu Izrael, je tou stejnou událostí. Pavel to popsal takto. Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Bůh přišel do Izraele a skrze Izrael se lidé z národu celého světa stali Božím lidem. A když Bůh přijde ke své církvi, tak se Izrael stane součástí Boží spásy světa. Co na to řekl Pavel? Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jsou jeho cesty.

0: Poznávat poselství Bible můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 hodin ráno. Reprízu nabízíme vždy v 18 večer. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. A jeho záznam najdete buď na našem webu radio7.cz, anebo také na stejnojmenném podcastu Bible Guide.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Pomalinku se blížíme k 8:30, to je čas pro pořad 3D Talk, ve kterém dnes bude hostem Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně a také vedoucí mládeže. A právě o tom, jak vést mladé lidi, bude v dnešním pořadu řeč.

Žádná výšina ani hlubina, šíře ani délka nás nemůže oddělit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. Znělo v písni Lucy Grimble, kterou jsme právě poslouchali. Před námi je ještě jedna písnička, ta nás dovede k 8:30 a času pořadu 3D Talk.

0: se na těch širých vodách setkají.
1: S Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
2: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
3: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Aleš Navrátil, kazatel církve bratrské v Brně Betánii. Hrdý otec tří dětí, který, jak sám říká, by rád odpočíval u beletrie, ale více se mu to podaří u počítačových her. Aleši, vítám tě.
4: Ahoj Vojto a zdravím posluchače.
3: Aleši, ty máš hodně velké zkušenosti s vedením mládeže a o tom dneska budeme mluvit, jak vést vlastně mladé lidi. Na začátek se možná zeptám, jaký je to rozdíl, jaký je rozdíl mezi tím, když vedeš mladé lidi a když vedeš třeba dospělé nebo starší lidi.
4: Ten základní rozdíl bych řekl, že je v tom, že u těch starších už má člověk větší podezření na to, že by ten člověk mohl být vedoucí, protože už viděl nějakou praxi, viděl toho člověka třeba sloužit a ten člověk už má ten život víc strukturovaný a má ty věci víc vyjasněné. Třeba konkrétní věc, na které to vidím, když jsem před nějaký ty 2-3 roky zpátky s naší mládeží se snažil dát dohromady tým mládeže, aby kromě mě to vedli další lidi, oni sami si kladli otázku, jaký mám duchovní obdarování, jaký dary ducha, do jaké oblasti prostě mám i v tom týmu se zapojit. Protože někdo vedoucí ještě neznamená, že nutně musí vyučovat a mít ten program. Někdo je schopný moderovat, někdo se stydí na moderaci, ale je schopný vést víkendovku. A tahle ta škála je skvělá, když se podaří u těch vedoucích mládeže, ale oni sami to objevují. Kdežto ten dospělý už třeba něco zkoušel organizovat, už třeba někdy vedl bohoslužbu a člověk ho do toho nebo do něčeho pozve z něčeho menšího. Takže mi přijde, že u těch mladších je to nejenom o tom, že člověk buduje jako vedoucí, to je u tu starší generaci, ale objevuje ty věci. A to mi přijde jako dobrodružství a zároveň vlastně jako výzva, protože člověk s tím pak musí pracovat, protože někdo se ti pak ocitne třeba někde, kde by úplně neměl být. Ale když to člověk předem řekne, jo, hele, pojďte si, třeba říká vám, jo, pojďte si všichni zkusit moderaci prostě schůzky jako mládežnický, při nejhorším zjistíte, že to není váš šále kávy, ale tady je bezpečný prostředí, kde si to můžete zkusit. Když zjistím, že ten člověk to zvládá a roste v tom, tak ho třeba můžu pak poprosit, jestli udělá moderaci na bohoslužbě. Vyroste a dokáže uchopit tak, jak se to má dělat, může růst třeba někam jinam. To samé u toho programu, jo? Aby z někoho byl služebník, který bude dělat program na mládeži, ať klidně riskuje, udělá jeden program, dva programy, nemusí mít obdarování, ale nemusí se bát to zkusit. Takže objevuje, tak. Jo? A to mi přijde, že je v dobrodružství a zároveň výzva.
3: Jak se ti daří pomoci překonat někomu ostych v tom, aby se posunul někam dál? Jak se ti ho daří třeba inspirovat?
4: Přijde mi, že u nás konkrétně, jako betánský mládeži, hodně pomohlo udělat tým, kde je to vlastně skupinové, takže ta zodpovědnost je pořád na hlavních vedoucích, jo? Mm-hmm. To jsem prostě já, Zuzka, Peťa, a oni jsou tým, kteří taky mají delegovanou zodpovědnost, ale jsou v tom spolu. A to myslím, že může hodně snížit úzkost. Se vůbec zapojit do vedení mládeže. Takže oni v tu chvíli neměli problém, protože tam prostě jejich další kamarádi byli. Takže jakoby vstoupit. Když tu otázku posunu dál, jak překonat ostych pak pro konkrétní službu vedoucího, tak tam jsem to zkusil vyřešit po vzoru našeho staršostva, kde se zkoušeli patronáty a říct, hele, zkuste si každý vzít nějakou oblast na starost. A to udělat víc podle obdarování, nebo co jim vlastní. Takže tomu, komu je vlastní chválit, člověk víc svěřil oblast chválení, ale nechtěl po nich moderaci, protože to jim třeba není vlastní. A člověk je třeba každý rok pozbudí, aby zkusili jim do něčeho jiného, ale vidíš už za ty roky, jak člověk zná, že ten výsek té služby, kde člověk to dělá radostně pro Boží království a kde roste, je jinde. A to platí jak třeba u těch chvál, tak ale u moderace. Takže tam pak se právě nedou další lidi, kteří by mohli moderovat, tak je do toho pozvem, můžou mít ostych, tak je pozbudíme, je to jenom na zkoušku. Když člověk řekne, hele, pojď to jednou, dvakrát zkusit. To může hodně pomoct rozbít ten ostych, protože se nezavazuje na pořád. A pak se mu dá férová zpětná vazba, díky, že jsi to zkusil. A když on řekne, hele, fakt, to není můj šálek kávy, tak to promyslíme, jestli něco jiného. ale zapojit je do těch oblastí, kde mají to obdarování víc. A pak u některých opravdu vidí, že to sedne. Jo, teď nám prostě jeden mládežník, co přišel z mladší do starší mládeže, tak zkusil moderaci a prostě slyšíš ten tým, jak při setkání říká, to je skvělý, že on měl tu moderaci, on má takovej klid, on to dokáže víst. A přitom on není tolik hovorný na těch schůzkách, takže bys dokázal říct, jako, tak on není upovídaný, tak úplně na to vedení třeba, do jaký míry ho tam... A pak ho tam ale postavíš a vidíš, že on to dokáže stabilizovat, dá tomu směr a zbytečně se nerozkecá. A je to vlastně skvělý. A tohle to mi pak přijde, že ještě zpětně podpoří toho člověka klidně s ostychem, protože druzí řeknou, ne, to dává smysl, může v tom růst. Třeba tak. Takže říct, že je to na pár vyzkoušení, kde se pak řekne, hele, můžeš zkusit něco jiného třeba. A to, že je to výsek, že to není, že to aspoň trochu sedí k tomu, co máme podezření, že by mohlo být obdarování toho člověka. Jo, a někteří lidi si řekneš, možná má to obdarování, nechci si udělat program a vidíš tu hrůzu, zuby drkotaj, jo, člověk chce prchnout, tak si řekneš, asi ho nebudu mučit, ale řekneš mu, kdybys někdy od Boha měl něco zajímavého, co chceš aspoň jako svědectví pozdílet, je to k dispozici. Ten člověk ví, že je zvaný a zároveň ví, že nikdy nemusí. Ale to je můj přístup, možná by někdo to víc třeba pozbuzoval, tlačil nebo tak, ale já jsem zjistil, že často křesťani nebo v mém okolí, pokud jako vidím, že jdou s Kristem a rádi slouží, tak je potřeba jim spíš pomoct v tom směru, nebo někde pozbudit, než je lámat. Když někam někoho dolámu jako z pozice autority, tak on nám nebude úplně šťastný, nebude to fungovat.
3: Pojďme se podívat na ty skupiny lidí, ty věkové. Máš děti, pak máš nějaké mladé dospělé, mládež, pak máš dospělé starší lidi. Jaký je rozdíl vést skupinu mladých lidí, a nemusí to nutně být tým vedoucích, ale obecně tu skupinu versus třeba skupinu starších lidí nebo dospělých.
4: Ten základní rozdíl, co mi tam přijde, je větší otevřenost pro sdílení a vztahovost a společný život u té mládeže, kde když u té starší generace nebo těch dospělejších ty vztahy nejsou třeba tak osobní, tak člověk řeší nějaká témata, diskutuje, ale není to tak propojené jako u té mládeže. Ta mládež sama o sobě u toho vedení, ano, je to vedení, kde člověk se snaží budovat, zvát do věcí, promýšlí ten koncept té mládeže, ale zároveň chce být v životech těch lidí k dispozici. Takže ta otázka, jak se máš a co řešíš, není jenom jako small talk, ale opravdu to znamená, hele, nemáš nějakou krizi, problém, ve kterým pro tebe jako vedoucí můžeme být? Takže ruku v ruce jde jakoby funkčnosti mládeže a programy a td. Ale u té mladší ještě víc mi přijde být jim k dispozici v těch věcech, co řeší. Takže oni můžou řešit, že zrovna maturují, nebo že jdou na vysokou, nebo vztahy můžou řešit. A jak kdyby u té mladší ještě specificky bylo být jim tam k dispozici, umět jim pomoct najít moudrost u Krista v božím slově, modlit se s nima, tohle to jako podchytit. A to pomáhalo v tom celkovém vedení. Že kdyby to bylo jenom, pojďme udělat program a pak už si nepovídáme a nevidíme se, myslím, že by se minul velký kus toho, co u té mládeže je možné dělat. Jedna věc je, myslím, že důležitá a zásadní, máme program na mládeži a budeme vyučovat, já nevím, co AI a Bůh, jo? Nebo jak trávit volný čas, nebo jak právě produktivně strávit svůj volný čas, nebo svědectví jsme teďka měli jako téma. A to je vyučování a budování těch mládežníků, myslím, že zásadní. Ale druhá část vedení té mládeže v tom reálném životě, kde oni něco řeší a jak do toho, co řeší, patří Kristus. Protože když já jim udělám program na svědectví třeba, jak se dělá svědectví, tak půlka jich to třeba řeší a nějak se jim to zarije do toho jejich života a půlka to neřeší. Když ale pak jako vedoucí seš v životě toho mládežníka v tom, co on reálně řeší a propojíš jim to skrz písmo s Kristem, tak to je to nejúžitečnější, co jim do života můžeš dát. Jo, ať už je třeba jak pracovat s úzkostí, nebo právě třeba jak přemýšlet o budoucím partnerovi, kdy jsem s klučičí skupinkou právě jako v rámci mládeže je učil nejenom jako, jakou dívku by měli vyhlížet, ale třeba jací oni mají být, aby nějaká dívka je chtěla vyhlížet. Takže na to se můžou zasoustředit. Takže tato ta oblast, to, co mi přijde specifické u té mládeže, u toho vedení těch mladých, je jak to faktické vedení a vyučování, tak ale to samé ale do těch osobních životů. Když to u té starší generace, pokud si vysloveně nevyžádá pastoraci, tak je to v tom víc tom vyučovacím a v tom, že jdeme tím životem nějak jako křesťani spolu a jsme tu prostracení lidi a tak. Ale už tam není úplně ten rozměr, nechám si mluvit do života Dokonce toužím potom, aby mi někdo vstoupil do mého života, protože mám otazníky. Většinou už člověk ví, jako dospělý, už si vybudoval mechanismy, jak řeším konkrétní krize a dáli Bůh, tak mám třeba někoho, s kým ty krize budu řešit. Ten mládežník mi přijde, že je mnohem flexibilnější v tom si tam pozvat důvěryhodného vedoucího a v tu chvíli ale duchovně růst. Tak to mi přijde třeba rozdíl, když se ptáš na rozdíl.
3: Vnímáš nějaký posun nebo rozdíl mezi mladými lidmi dnes a třeba před 5-10 lety? Jak se ty generace mění?
4: Když si představím, jaké to bylo na mládeži v předchozím sboru asi tak 10 let zpátky, 12 let zpátky, a teď, tak bych rozhodně viděl mnohem masivnější nárůst smartfonu, AI a všeho. A to znamená jako vtažení mládežníku do toho digitálního, virtuálního. A teď to nemyslím v tom, že by tehdy ta mládež mnohem méně byla na mobilu a teď je mnohem víc, ale že tehdy byla větší kapacita se soustředit díl. Teď vidím, jak je těžší pro mládežníky, zvlášť pro ty mladší, když jsou hodně na mobilu a hodně na YouTube a na Instagramu a tak, udržet tu pozornost a soustředit se na některé věci. Tu kapacitu na soustředění a vytrvalost a možná být schopný si ten život trochu srovnat. Já nevím, jestli to prostě přemíra dopaminu, nebo co to dělá, že ten život dneska mi přijde pro mládežníka je chaotičtější. A ne jako u všech. Máme docela i dost mládežníků, kteří neprožívají sociální sítě a tak, kteří jsou schopni se soustředit a nemají problém. Ale i ti ostatní se do nějaké míry třeba budou soustředit. Ale jak kdyby tam byla tato výzva. A do toho samozřejmě potom asi obecně, do jaký míry do toho pak bude stres z válek a ze všech věcí, co se jakoby děje. Ale tohle bych řekl, že je rozdíl. Že tehdy ten vliv toho virtuálního byl menší a ta kapacita se soustředit byl o něco větší. A naopak teďka to je větší výzva. Když někoho vyzvu k výzvě, pojďme číst Boží slovo, pojďme prostě budovat ten duchovní život, tak vidím, že někteří musí překonávat vyšší kopce než tehdy. I když ne o tolik, jo, pořád naše neochota, lenost, hříšnost a tak nás bude bojkotovat, jo, ale jak kdyby ten rozměr tam byl teďka markantnější, pokud ten člověk je na těch sociálních sítích, na internetu, kouká na, jenom na seriály a nečte vlastně.
3: Co vedoucí musí dneska dělat jinak, proto aby právě dosáhl tady k lidem, kteří jsou zahlceni tím digitálním světem?
4: Odpověď, která je na bílední, je dělat to v kratších segmentech, které jsou interaktivní a zážitkové a do 15 vteřin všem říct, co se bude dít a dostatečně zaujmout, aby chtěli počkat do konce. Což v něčem je otrava a v něčem je to realita. Protože to, co já řeším, je, do jaké míry musím program přizpůsobit současné generaci, kterou korporátní média jako jim zdevastovali pozornost, a do jaké míry vlastně bych měl jako chtít po posluchačích, aby se trochu sebrali a naučili se soustředit. Protože já chápu, že ta věta jakoby často zazní, no musíme pro mladé udělat to prostě interaktivní a rychlé a zážitkové a vizuální. Ano, ale je to něco, jako kdyby člověk řekl, ano, ten pacient je v takovém stavu a už v jiném nebude. A mně to přijde, že to je nutné. Prostě ta generace má takovýhle jako attention span, jako prostě tak dlouho jim vydrží pozornost, nebo tak krátce. Na druhou stranu se to snažím kontrolovat právě tím, že jim třeba dám výzvu na čtení Bible, která je drsná a vyžaduje po nich disciplínu. A jak kdyby to doplním vedle toho, aby na tom mohli růst. Nebudu je zbytečně trápit, že bych udělal ten program jenom, že tak nebude to interaktivní, nebudeme diskutovat, bude stejnou prostě hodinu povídat. To radši i u té starší mládeže něco řekneme, dáme diskuzi, co do toho oni můžou říct. To mi přijde jako ideální. A u té mladší jsem vděčný, že u nás Zuzka, která vede mladší mládež, tak to kombinuje s hrama, s akční částí, nebo dají Bible Project, něco promítnout. A to si myslím, že vychytává skvěle. Myslím, že lidé většinou, ty vedoucí, budou tyhle věci znát, že to není nic nového. A za mě líbí se mi jim tam dát ty výzvy, které jdou proti tomu trendu doby. Že jim neřeknu, já mám klučičí skupinku v rámci mládeže, řeknu, tak chlapci, tak pojďme se tak jako po srsti, jo, tak všichni si dáme tě čtecí program na mobilu nějak nemoc těžký nebo tak. Ne, to já jim radši dám nějakou pěknou výzvu, protože obzvlášť pro kluky mi přijde důležité, aby věděli, že i překonali sami sebe nějak. A mohli by třeba i hrdí na to, že zatli zuby a...
3: Že to něco stálo.
4: Zvlášť, když tam vidí tu odměnu, že se Bohu přiblížili. Jo, když pak slyším od některých zpětnou vazbu, že s Bohem je to teďka jiné, než to bylo předtím. Ale to chce tu výzvu. Tak to mi přijde do toho ještě přihodit klidně, dát digitální půst, nebát se. i takových radikálních věcí.
3: Díky moc za rady, za rozhovor. Jsme u konce a od mikrofonu se loučí Vojta.
4: A Aleš.

Tohle byl 3D talk na téma Jak vést mladé lidi. Povídal si Vojta Baroc a Lešem Navrátilem. Pořad vám nabídneme ještě zítra v 19.45. No a pokračovat budeme zase příští úterý v 8.30. Záznam pořadu najdete na podcastových platformách anebo na webu Rádia 7.

Je 9. června, slovenskými i českými oslavenkyněmi jsou dnes Stanislavy. Význam jména je stejný jako u mužského protějšku tohoto jména, tedy upevní slávu, staň se slavnou. Nejenom u nás bychom našli mnoho nositelek tohoto jména. Jsou i v Polsku, Bulharsku, na Slovensku a na Balkáně. Jak je vidět, je to jméno přímo všeslovanské. Tak milé Stanislavy, kéž je vám na světě hezky, přejeme všechno dobré.

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 2, 8 až 10.

Minula 9. dopolední. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás dnes ráno provází Kateřina Hodecová. Je úterý 9. června, už jsme přáli všem Stanislavám. A před námi je teď půlhodinka pozvánek na nejrůznější a věřím, že zajímavé akce. V 9.30 vám pak nabídnu relaci Základy, druhou část nové série, pod kterou je podepsaná Štěpánka Paluchníková. O tom, kdo je Ježíš Kristus, bude tedy mluvit o 9:30 v druhé části nové 16-dílné série. Začneme pozvánkami, ale ještě předtím vám posílám jednu písničku. Kapela On Me.

Mnoho zajímavých akcí se koná už o tomto víkendu. S tou první vás zveme do Olomouce. Tam se v místním sboru apoštolské církve koná večer chval s Víťou Šlahařem a kapelou. Koná se tedy v budově apoštolské církve. Vstup je z ulice Pavlovická naproti nákupnímu parku Bělidla. Pokud chcete společně chválit Boha, pokud jste z Olomouce nebo okolí, jste zváni na tento večer chval. O tomto víkendu se koná také festival Slezská lilie, tedy od 12. do 14. června. Na programu jsou jako na každém festivalu hudba, chvály, divadlo, přednášky a také mše svatá. Akci pořádá sdružení Slezská lilie, koná se v Ostravě na Třebíského ulici na tamní římskokatolické farnosti. A ještě jednu koncertní pozvánku na tento víkend v neděli 14. Od 15 hodin můžete v Teplé na náměstí u fontány Konstantinovy lázně, takže v Konstantinových lázních na náměstí u fontány, zažít koncert Ginny a Kirsten. Matka a dcera, obě zpěvačky, a budou vám nejenom zpívat, ale budou také vyprávět o svém životě a jejich příběhy. To opravdu stojí za to. Budou vyprávět o životě, o naději a také o odměně nabízené člověku Pánem Bohem. Vstup je volný, je to open air akce. Bližší informace získáte na webové adrese bjbtepla.cz a ještě jednou datum a hodina 14.6. od 15 hodin.

Příštím týdnu jste zváni k modlitbám za africký roh. V severovýchodní části Afriky se nachází oblast zvaná Africký roh, kterou tvoří Somálsko, Džibutsko, Eritrea a Etiopie. Z celkového odhadovaného počtu 140 téměř 1 milionu obyvatel je přibližně 60% mladších 25 let, což řadí Africký roh mezi regiony s nejmladší populací na světě. Tento region se vyznačuje bohatým kulturním dědictvím, etnickou rozmanitostí a složitým náboženským prostředím. Zároveň však čelí řadě závažných výzev, včetně chudoby, konfliktů a environmentálních problémů. Připojte se k modlitbám za Africký roh. Bližší informace získáte na stránkách Operace mobilizace, tedy www.om.org/cz. Tam najdete pokyny a podněty k těmto modlitbám.

0: Fest Dobrý festival, neboli Kéfas Fest, se koná od pátku 19. do neděle 21. června tohoto roku v areálu bývalého kláštera Roza Cély. Čeká vás nabitý program plný koncertů, inspirativních přednášek, festivalových chval a workshopů. A můžete se těšit na kavárnu, čajovnu, spoustu jídla, vodní atrakce, sportovní vyžití a další doprovodný program. Přijeďte společně tvořit jeden tým, který společně oslavuje Boží království, píší organizátoři. Tak pokud vás zajímá muzika i doprovodný program Kéfas Festu, zaměřte do Dolních Kounic, do historického areálu bývalého kláštera Roza Cély 19. až 21. června tohoto roku.
1: Ve chvíli stišení se chci k tobě přiblížit, Bože můj, být přítomnosti tvé. U tebe odložit vše, co mě stihlo obtížit, čemu

S dalšími pozvánkami míříme ke sdružení Singles Plus, což je organizace sdružující svobodné lidi, křesťany, kteří nechtějí sedět doma sami, chtějí trávit užitečně také smysluplně i svůj volný čas. Na stránkách singlesplus.cz/pozvánky najdete spoustu tipů na různé akce po celé republice. Ta nejbližší se koná 14.6. na Těšínsku, tam vás čeká grilovačka, potom jste zváni také na výlet údolím řeky Na Stvořidla, to je v rámci CB Horní Krupa. A na začátku července se koná u Olomouce setkání Singles Plus, ale také brigáda, tedy pomoc s úpravou základny King's Kids a okolí. Pak vás také čeká společný čas u Božího slova, modlitby, chvály, rozhovory, zkrátka standardní náplň těchto setkání. Všechno bližší zjistíte na adrese singlesplus.cz.

Být sama sebou, to je kurz pro dívky v Centru naděje a pomoci v Brně. Dospívání je období plné změn, hledání vlastní identity i nejistot. Mnoho dívek v tomto věku řeší otázky sebevědomí, vztahu, vzhledu i přijetí sama sebe. V Centru naděje a pomoci nabízí ve dnech 28. až 30. července program, který citlivou a přirozenou formou pomáhá dívkám lépe porozumět sobě, posílit zdravé sebevědomí a objevit svou jedinečnost. Kurz vytváří bezpečné prostředí, kde si dívky mohou vzájemně sdílet své zkušenosti, klást otázky a objevovat nové dovednosti. Program je pestrý, zábavný a přizpůsobený jejich věku. Bližší informace o programu a také přihlášky najdete na stránkách www.cenap.cz/být sama sebou. A to už je poslední pozvánka dnešního dopoledne. Tímto pozvánky uzavíráme, ale vy je můžete dál posílat na pozvánky@radio7.cz.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Základy.
2: Začněme naše druhé zamyšlení trochu jinak. Možná nezvykle, možná až přízemně. Zkusme Ježíše nejprve zahlédnout jako člověka. Ne jako vzdáleného spasitele, ale jako někoho blízkého, konkrétního, zakořeněného v lidském příběhu. Ježíš byl dítětem své matky. Narodil se do konkrétní rodiny, vyrůstal v péči Marie a Josefa. I když Josef nebyl jeho biologickým otcem. Sdílel domov, každodennost i vztahy. Pravděpodobně byl i bratrem. Vyrůstal v obyčejném prostředí, kde zakoušel radosti i starosti života. Vyučil se tesařem. Pracoval rukama, tvořil, unavoval se. A v neposlední řadě byl také Židem. Součástí konkrétního národa, tradice a víry. Každé z těchto označení něco znamená i pro nás. I my hledáme odpověď na otázku, kým jsme, co nás utváří, jaké jsou naše kořeny, naše vztahy, naše povolání. Ježíšovo lidství nám ukazuje, že i tyto obyčejné, někdy až nenápadné skutečnosti mají svou hodnotu. Nejsou překážkou, ale součástí toho, co znamená být člověkem. Nesmíme však zapomenout, že Ježíš nepřestal být Bohem, i když se narodil jako člověk. Evangelium vypráví příběh, kdy se jako 12letý ztratí svým rodičům v chrámě. Když ho po 3 dnech najdou, odpovídá slovy, která překvapují svou jistotou. Nevěděli jste, že mám být tam, kde jde o věci mého otce? Jakoby tím naznačoval, že ví, kam patří. Jakoby se zároveň tiše ptal, kde bych měl jinde být. Když si představíme první církev, můžeme si položit zajímavou otázku. S čím měli první křesťané větší problém? S Ježíšovým lidstvím nebo jeho božstvím? Ježíšovo lidství bylo pro ně samozřejmé. Někteří ho osobně znali, jiní žili v době, kde ještě žili pamětníci. Byl pro ně skutečný, hmatatelný. A o to složitější bylo přijmout, že tento konkrétní člověk z Nazareta je zároveň Božím synem. A právě otázka Ježíšova božství se stala jedním z hlavních témat prvních staletí křesťanství. Vedly se o ní spory, vznikla vyznání víry, hledala se slova, jak vyjádřit toto tajemství. Dnes to často vnímáme obráceně. Je pro nás přirozenější mluvit o Ježíši jako o spasiteli, jako o Božím synu, který nás přišel zachránit. Připustit však jeho plné lidství, že byl bezmocným dítětem, unaveným člověkem, řemeslníkem, který pracoval rukama, může být pro nás překvapivě obtížné. A přece, právě v tomto spojení spočívá jádro křesťanské víry. Kdyby Ježíš nebyl Bohem, jeho smrt na kříži by byla jen jednou z mnoha tragických a nespravedlivých smrtí. Nemohli bychom spolu s apoštolem Pavlem volat, kde je smrti tvé vítězství? A kdyby nebyl člověkem, nemohli bychom ve své hříšnosti přijít k Bohu. Evangelia opakovaně kladou otázku, kdo to jen je? Kdo je ten, koho poslouchá vítr i moře? Kdo má moc odpouštět hříchy? Kdo proměňuje lidské životy? A Ježíš na tyto otázky odpovídá. Nejen slovy, ale celým svým životem. Já jsem ten, kterého hledáte. Já jsem cesta, pravda i život. Já jsem světlo světa. Já jsem dveře. Ježíš je člověk i Bůh. A právě proto se nás jeho příběh tak hluboce dotýká a má moc nás proměnit.
3: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
4: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
5: Přinášíme povzbuzení.
3: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
4: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
5: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Hosana Královi Králou, Martin Dom Worship. Před námi je skladba Matta Redmana a skupiny Adonai. Je 9 hodin 40 minut úterý 9. června. Pokud někam cestujete, přejeme dobré cesty a šťastné návraty. A také dobrý poslech Rádia 7. A budeme moc rádi, když nám napíšete, co a jestli vás oslovuje.

Matt Redman se nechal inspirovat knihou proroka Izajáše a také knihou Zjevení nebo knihou Job. V těch všech knihách se zpívá o oslavě Boha zástupů. Tak to byl Matt Redman, teď skupina Adonai.

Bipolární porucha rozděluje svět člověka na předtím a potom a také na nahoře a dole. Jak vstoupilo psychické onemocnění do života Davida Svobody? Jak zamíchalo s jeho plány a představami pro tady a teď i pro pohledy do budoucnosti? Do zákoutí citlivých věcí budeme nahlížet od 10 hodin v pořadu Zákoutí. Zároveň s touto pozvánkou se s vámi od mikrofonu loučí Kateřina Hodecová. Mějte pěkný den a někdy příště naslyšenou.

zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

Na dětství vzpomíná většinou v optimistických barvách, ale už tehdy se začaly objevovat temnější tóny. Když se po maturitě začaly objevovat první

0: Ne, třeba o víkendu bude takové menší propady, takže řekl bych třeba o víkendu.
1: Musíte s tím nějak víc pracovat?
0: Neřekl bych asi ani, že bych jako více než zdraví lidé, že už jsem vlastně tak daleko v té léčbě, když bych to řekl, že ta medikace je tak vychytaná, nemyslím si, že by bylo nějak potřeba na tom pracovat více, nebo nějak příliš.
1: Podstatou bipolární poruchy je to střídání nálad, to střídání té mánie, toho afektu, který je hodně pozitivní, a té deprese, která je hodně utlumená. Jak vzpomínáte na tu dobu, kdy ještě jste neměl tak vyladěnou medikaci a kdy se vám tyhle ty stavy střídaly? Jaké to pro vás bylo?
0: Já na to nespomínám asi tak tolik vezlem jako moje okolí. A je to bylo prostě jako minulost, která se stala, a nebylo to příjemné ani pro mě samozřejmě. Nejhorší bych řekl, že pro okolí jsou ty stavy mánie, pro mě zase ty depresivní stavy, které zase ale nejsou tak nebezpečné pro to moje okolí, jako pro rodinu a tak dále. Takže je to takové dvouksečné. Já to bylo jako minulost, která se stala, a vzpomínám na to tak jako neutrálně. Asi nějak si v tom jako netápu.
1: Je ta mánie zároveň nějaký ve znamení nějaké euforie takového stavu, který je, že je člověk nahypovaný, tak jako rozjetý, že toho spoustu stihne, spoustu zažije, spoustu vnímá. Můžete nám to prosím zkusit popsat? Protože mám dojem, že pod slovem deprese si každý dokáže něco tak představit, ale možná si nedokážeme představit ten opačný, ten excitovaný stav.
0: Z toho náznaku se to popsala docela dobře, že člověk je opravdu v euforii, je nahypovaný, má plno energie, vlastně neví, co dřív. Dost často to souvisí i s tím, že mu třeba skáčou myšlenky v hlavě, že vlastně kluku myslí na něco a hned na to přijde jiná myšlenka, úplně na něco jiného. Takže i taková zmatenost, která je i často viditelná na tom člověku. Třeba po čase už to okolí pozná z tohohle hlediska, že ten člověk spí zmateně. Často je velké utrácení peněz, což bývá to nebezpečí, že třeba se člověk zadluží. To jde tak jako ruku v ruce s tou mánií. Výjimkou nebývá promiskuita, tak je to jedna z věcí, která je spojená s mánií. To se pocity štěstí, obrovské energie, nespavost. Další věc je, že třeba člověk nemá potřebu jíst, takže, jak říkám, to nebezpečí je tam docela velké, že těch okolností je hodně, které ovlivňují ty různé obory, nebo jak to říct.
1: Je něco, co jste v době té mánie dělal rád a co vám třeba dneska chybí?
0: Asi obecně ta energie, že vlastně to je jako příjemné pro toho člověka, když prožívá tu mánii vlastně, že opravdu ty pocity štěstí a ta energie je jako fajn na jednu stránku, zase je to nebezpečné, takže kdyby to bylo bez těch rizik, tak bych to bral jako standardně do života, to by se mi hrozně líbilo, to by bylo super. Jinak některé koníčky bych řekl, že se potom upozadily, co třeba v té mánii vznikaly, že i ta pozornost funguje lépe, takže jsem dokázal toho víc stihnout, udělat. Takže asi takhle jako z obecného hlediska bych to vzal, ale asi nenapadá nic jako konkrétního, co by mi chybělo z toho, nebo tak.
1: Jak často se střídají ty manické a ty depresivní stavy?
0: To je dost individuální, ale u mě teda konkrétně to bylo v řádu, ty mánie teda trvaly maximálně měsíc, někdy i déle, ale zase se dá říct, že čím méně byla intenzivní, tak tím trvala déle, protože i trvalo déle, než to třeba poznalo okolí, a něco s tím dělalo, protože ten člověk sám, respektive já, když jsem si tou mánii procházel, tak jsem si to neuvědomoval nebo nechtěl jsem si to přiznat, takže většinou ta poslední kapka, kdy se to zarazí, ta mánie, tak přichází od toho okolí. Takže aby se k tomu vrátil, tak vlastně, že čím je méně intenzivní, tak i déle trvá obvykle. Ta moje nejintenzivnější trvala asi 3 týdny, ta nejsilnější mánie, a deprese potom byly v řádu asi kolem roku. Jsem vlastně jako dvě silné deprese.
1: To je dost děsivé, že 3 týdny něčeho, co působí, má to pozitivní znamenko, je vykoupeno něčím, co trvá tak dlouho. To zní úplně. Hmm. Kdybychom se dostali úplně ke kořenům, když si vzpomenete, dokážete dneska říct, tamhle někde to začalo? Tam se mi začalo dít něco zvláštního? Máte to takhle popsané?
0: Dokážu se asi do toho takhle zpátky vrátit, a ty prapůvody vlastně nebyly ani spojené s bipolární poruchou. Tam ta moje první diagnóza byla obsedativní kompulzivní porucha, a tedy ty první projevy vlastně byly obsese a kompulze, což vychází z té diagnózy. A bylo to někdy v období maturity, asi bych řekl, že to začínalo, což znamená někdy v kolem 18-19 let, spíš těch 19. A ty první projevy vlastně byly sociálního charakteru, kdy jsem se po čase bál vycházet mezi lidi. Ty obsese u mě spočívaly v tom, že jsem si myslel, že vypadám divně, že divně chodím, divně se pohybuju. Mám zvláštní hlas, vlastně taková jako sebekontrola přehnaná. Ty kompulze potom byly to, že jsem se třeba ujišťoval u lidí, kterým jsem věřil, že to tak není, že ty věci jsou v pořádku u mě, že nevypadám divně a tak dál. Tak jsem se třeba ujistil, těch lidí mi potvrdili, že je to v pořádku, že vypadám normálně prostě. tak mě to uklidnilo na v řádu hodin až dní a pak se ty obsese zase vracely. Takže to byly vlastně moje první projevy obecně psychických nemocí, takže někdy kolem 19 let, no, byly takhle první.
1: Jaké to je vyhledat pomoc? Já vím, že ta první k vám přišla vynuceně po tom pokusu o sebevraždu, ale jaké to je pro člověka, který je tak daleko v něčem tak těžkém, že už nevidí jiné východisko, než sáhnout si na život, když pak náhle přijde nějaká pomocná ruka? Vzpomenete si na to?
0: Určitě. Byla to neskutečná úleva. Musím říct, tak mě všem rád pozádat, jste o tom mluvila, jste to taky hezky vystihla. Byla to neskutečná úleva tehdy a i v tom úvodu to bylo vlastně naznačeno, že to bylo po tom pokusu vlastně, kdy jsem měl první teda pohovor s panem psychiatrem a před tím pokusem samozřejmě ten stav byl úplně šílený, jedním slovem to asi popsat. A když jsem se dostal do té nemocnice teda po tom pokusu a mluvil s panem psychiatrem, tak to byla hrozná úleva a jak jste zmínila, ten spánek, vlastně tu podlohu, kde jsem spal klidným spánkem tu noc. A i následně ty další dny vlastně byly opravdu obrat o 180 stupňů.
1: Já teď přemýšlím, jak tu otázku sformulovat, aby to nevypadalo nějak elitářsky nebo ve snaze rozdělit svět na dvě skupiny, ale prostě to tak je. Co podle vás běžná populace neví o populaci lidí s psychickými problémy? Mně totiž přijde, že když jste se rozhodl napsat svou knížku, tak jeden z těch motivačních důvodů byl ten přiblížit tenhle ten svět běžnému čtenáři, který o tom možná nemusí vědět. Tak s čím se setkáváte, že lidé nevědí? Možná nad tím mají pozdvižené obočí, nebo se tomu diví?
0: Asi to nepochopení, že jsou to většinou lidé, co si sami ničím neprošli, tak to neznají a na jednu stranu je chápu, protože něco, co neznám, tak se to těžko chápe, nebo těžko se to třeba dovede představit. Takže často je to třeba to, že si myslí, že ten člověk simuluje, že to je třeba nějaká lenost, protože ty psychické poruchy jsou čím dál tím spojené třeba i s invalidním důchodem v dnešní době a podobně. Takže ten člověk třeba, co to nezná, tak si říká, no tak ten člověk si se mu nesí třeba pracovat, jedna z věcí. Obecně asi to nepochopení, no, že si to nedokáže představit vůbec, čím si ten člověk prochází. Nebo třeba, když slyší o někom jako příklad, že trpí depresemi, tak on zná ty deprese nebo slyšel o nich, ale představí si je prostě nějaký smutek. Takže si řekne, proč ten smutek nepřekoná, proč nejde ven na procházku a není mu líp prostě. Ale nedovede si představit ta deprese, že ten charakter té lékařské deprese nebo té definované, tak je trošku jiný, než on má představu o depresi.
1: Co může podle vás pomoci? Co by zase ta běžná společnost se mohla naučit směrem k téhleté skupině lidí?
0: Asi obecně více pochopení, tak jako z obecného hlediska a konkrétně asi šířit to osvětu. Prostě více mluvit o těch psychických nemocích. Určitě za začátku třeba jenom rodině nebo mezi kamarády, když třeba u někoho jako příklad nastane ten psychický problém a časem nevidím důvod, proč s tím třeba nejít na veřejnost, že určitě jako jsem to udělal já, že si myslím, že to může pomoct mnoha lidem a navzájem se dozvědět o těch problémech a tak dál.
1: Možná, že ten zdroj toho nepochopení je i to neznámo, protože to je přesně to, o čem mluvíte. Když si to člověk neumí představit, protože tím neprošel, tak vlastně neví, jaké to je. A potom je tam taková nejistá půda. Tak mně to přijde, jak chodit po bažině. Člověk neví, když udělá ten další krok, jestli tam bude ještě pevno, nebo už se propadne, protože neví, jestli to ten jeho protějšek zvládne, unese, jestli je to tam ještě normální v uvozovkách, anebo už nějaké takové, jako on to nezná a neví, jak s tím nakládat. Jsou nějaké věci, o kterých je dobré nemluvit podle vás, kterým je dobré se vyhýbat? Jsou nějaká tabu témata?
0: Asi záleží na každém, jakože individuálně. U mě to trošku netypické v tom, že já jsem tak jako otevřený všemu, nebo nebylo tomu tak vždy, ale tím, že jsem šel na veřejnost tou knížkou, tak u mě nastal takový zlom, že jsem se naučil mluvit opravdu o všem, včetně třeba toho pokusu o sebevraždu a dalších tématech, která pro mě byla tabu. Ale určitě je dost lidí, kteří si chrání to své soukromí a jim nepříjemných dost témat, ale za ně asi nedokážu mluvit, těžko říct, no, na tuto otázku odpovědět.
1: To je hodně zajímavé slyšet, nebyl jsem tak otevřený jsem. Čím se to změnilo?
0: Úplně prapůvod bylo psaní blogu, kdy po jedné z hospitalizací jsem si tak nějak začal uvědomovat, že teda po dlouhé době, co jsem se už procházel těmi problémy, že to lidé nevnímají tak negativně, jak bych čekal, tu nemoc a tu diagnózu, že se k tomu staví celkem jako čelem. A já jsem si řekl, že začnu psát blog vlastně, jako veřejně pod svým jménem, A to přijetí bylo ještě větší, ta reakce na ten blog. A pak přišla ta knížka, jak už jsem zmínil. Takže to našeno dohromady, tak nějak jsem se naučil vlastně o tom mluvit a to byl zlom, že už vlastně nebojím mluvit snad o žádném tématu související s těmihle věcmi.

0: Já budu dnes vaši otevřenost zkoušet z mnoha různých stran, nejenom pokud jde o vaše problémy psychické, tak jdu to vyzkoušet možná zatím tak jenom něžně, i když kdo ví. Když vás poslouchám, tak si na tom uvědomuju, že žijeme ve společnosti, která ráda ví proč. A přijde mi, že když víme proč, tak dokážeme procházet i těmi věcmi, které nejsou úplně lehké. Přemýšlel jste někdy o tom, nebo jistě ano, proč se vám to stalo?
1: Přemýšlel. Teď je otázka, jestli to myslíte, proč z nějakého jako osudového, nebo jak to říct, jako z osudu, anebo z praktického hlediska?
0: Ne, spíš jako co to znamená, protože chápu, že člověk hledá jednak ty kořeny, jako z čeho to vychází, co to mohlo způsobit, ale i takové to, jako proč se mi to vlastně děje v životě, k čemu mi to je, proč zrovna já, možná to je ta otázka, jako proč zrovna já procházím něčím takovým.
1: Poprvé jsem se nad tím snažil asi nezamýšlet příliš nad tímhle tématem, protože sám nemám rád takové to plácání se v té seblízosti, takže jsem se asi bál, že kdyby zavrusil do tohohle, proč zrovna já, proč se mi to stalo a tak dál. Takže by mě to mohlo změnit. Dám příklad, že bych se mohl prostě plácat té seblízosti. Takže jsem to asi nějak jako přijal a nezamýšlel jsem se nad tímhle, proč vlastně, jako, proč zrovna já a tak dál. No, to je asi to hezká odpověď.
0: A vidíte i nějaká pozitiva toho? Dá se říct, že když se člověk ohlédne, tak jako rozumím, je tam určitě spousta věcí, které nejsou jednoduché, ale jsou i nějaké, které můžete říct, tak kdyby to nebylo tak, jak to je, tak tohle bych neměla, jsem za to rád.
1: Určitě je plno věcí, co si myslím, že změnilo k lepšímu. Asi si myslím, že teda můj osobní názor nebo moje vnímání, že mi to třeba zlepšilo empatii nebo nějak posílilo, že dokážu více soucítit s ostatními lidmi. Obecně se říká, že vlastně člověk, čím si projde horšími věcmi, tak je potom více empatický, dokáže více porozumět. Takže to je třeba jedna z věcí. Celkově, jak říkám, asi jsem se snažil v tom někde nějak jako není mrat vlastně tou zpětně, co by se stalo, nebo co by bylo třeba, kdyby se to nestalo a tak dál.
0: Tomu rozumím, já taky moc nemám ráda ono, co by kdyby, protože mi přijde, že člověk se nikam nedostane. To je slepá ulička, tak já to zkusím zase z jiné strany. Jaký je podle vás smysl života?
1: Lehká, zároveň složitá otázka. Smysl života asi žít ho naplno a dát další život. Tolik stručná odpověď.
0: Co pro vás znamená žít život naplno v současné situaci?
1: Řekl bych neplýtvat tým, to znamená snažit se něco dokázat, zároveň žít s nějakými morálními hodnotami, samozřejmě nebýt lhostejný vůči ostatním lidem i vůči přírodě a tak dál. Takže žít nějaké harmonie, neplýtvat tým. Dnes si říkat nějaké kliše, jako žít každý život, možná žít každý den naplno a tak dál, ale snažit se nějak, nevím přesně, abych se teď rozvedl.
0: Ne, mě neplýtvat tým připadá jako úplně fantastická věta, která to vyjadřuje. Dobře, to děkuju. Skoro se ostýchám tu otázku položit, protože předpokládám, jak na ní odpovíte, ale ptám se na ní úplně pravidelně, tak se jí zeptám i vás. Má člověk duši?
1: Ano, myslím si, že ano.
0: Jak se to pozná a k čemu ji má?
1: Tak to už je na mě taková myší dívčí, ale zkusím se to nějak poprat s tou otázkou. Takže jak se to pozná, řekl bych nějak, že asi nějaké aspekty jako vědomí, svědomí a tak dále, že to je propojené vlastně, nebo že to je důkazem té duše, řekl bych. Řekl bych, že by bez ní ani nedokázal existovat, že by to nebyl člověk jako takový, že vlastně ta duše je součástí toho člověka, toho lidství. Dá se říct, že bez ní by nemohl být, nebo mohl by být, ale nebyl by úplný. To je vlastně součástí toho člověka.
0: Co bude s lidskou duší po smrti člověka?
1: To je asi otázka, na kterou myslím, že má každý jiný odpověď nebo jiný názor, ale podle mě, řekl bych, že zůstává ta duše, že je věčná, jak jsou některé názory, ale nikdy se nezabývá nějak více dopodrobná dalšími věcmi ohledně toho.
0: Co čekáte po smrti? Protože to mi přijde, že je otázka, kterou člověk nějak v sobě možná neřeší, ale stejně tam někde je.
1: Já asi řeknu, co to bude v rozporu s tím, co jsem říkal předtím, protože říká, duše je věčná, tak moje taková jako jednoduchá představa je to, že člověk zemře, ale ta duše zůstává vlastně a je jako neuchopitelná, neviditelná a třeba pluje někde vesmírem, ale zůstává jako navždy nějaký ostatek, nebo jak to říct, nebo neviditelný ostatek.
0: Je Bůh?
1: Já nevěřím Boha, takže můj názor je, že ne. nebo že není to určitě definitivní, ne, že může samozřejmě, určitě to nemůže vyvrátit ani nějak dokázat, ale já teda nejsem věřící, se přiznám.
0: To je zvláštní, hodně často lidé říkají přiznám se, to je, jak kdyby to bylo nějaký, jako nějaké provinění. A přitom každý z nás se k tomu nějak staví a je to prostě jeho náhled na tu situaci. Nechyběl vám Bůh někdy? Neměl jste někdy situaci, že byste si přál, aby Bůh byl?
1: To asi ano. Řekl bych, že bylo asi plno situací, kdyby mi mohl pomoct, když tak řeknu. Ale zase mám nějakou jinou víru, která mi to nahrazuje, bych řekl, nebo které se nacházím. A to je vlastně víra v nějaké jako přírodní sílu nebo v nějakou jako harmonii všeho, kterou nedokážu nějak jako definovat, popsat. Nikdy jsem jako nehledal vlastně nějaké pojmenování ani, ale je to něco, co věřím, nějakou lidskou dobrost, podobně. Takže to je asi to, co mi to nahrazuje.
0: Takže je to nějaká energie, která může pomoci, tak jako vy jste zmínil tu existenci Boha v souvislosti s nějakou pomocí, tak je to vlastně v rámci té energie tady. Rozumím tomu správně.
1: Ano, tak nějak. Takže také to obecné, nebo co se říká, že to, co člověk vysílá do toho vesmíru nebo do toho světa, tak to se mu vrací, tak asi to by byla nějaká jako jednoduchá definice toho, v co věřím.
0: A to asi určitě souvisí i s tím, jak jste mluvil o těch morálních hodnotách a o tom, že člověk na něčem staví. Tak to bude taky ono, že jo? Protože to vysílám ven něco dobrého a tím pádem čekám, doufám, že se mi to dobré bude vracet.
1: Je to tak.
0: Máte to takhle i ověřeno? Jakoby víte, že ve dnech, kdy vysíláte to dobré, se vám to dobré vrací a naopak?
1: Asi to nemám ověřené, jenom spíš to doufám a věřím, ale ověřené to nemám.
0: Měl jste někdy

0: třeba s tou nespavostí, ať už v tom dobrém nebo v tom zlém momentu u člověka. Ale někdy to vyjde, ten spánek přijde a někdy to i opravdu pomůže.
1: Kde čerpáte naději do života?
0: Řekl bych, že asi to souvisí s tou vírou, s tou nějakou přírodní silou, s tou morálkou, že věřím nějaké lidské dobro, že existuje jako ve všech, nebo aspoň ve většině, a to mi dává asi naději do toho života obecně.
1: A co děláte v okamžiku, kdy je ta naděje zklamána? Protože narazit na to, že člověk je někdy pěkná podřívka, nežije vždycky úplně dobře, na to přece narazí každý z nás xkrát za den, ne dobře, tak xkrát za týden.
0: Asi se s tím snažím nelámat hlavu a říkám si, že zase na každého takového člověka, co nežije asi podle mých představ, tak přichází určitě další minimálně dva další lepší, co zastávají třeba podobné hodnoty jako já. Nebo...
1: To je hezké, vy jste optimista, to se mi líbí.
0: Jsem těžký, až to občas pár lidem jde na nervy, ale...
1: Nestalo se vám někdy, že by ten optimismus jako narazil do zdi, že byste si řekl, o, tak možná jsem to s tím optimismem přehnal?
0: Často se mi to stává.
1: A stejně se pozvednete z prachu.
0: Nebo... Ano.
1: A stejně jste dál optimista. No tak to klobouk dolů, to obdivuju. To bych potřebovala. A na druhou stranu mě to vrací úplně na začátek, když jsme mluvili o tom vašem pokusu o sebevraždu, protože přece člověk, který je optimista, by došel až na tuhletu hranu, až na hranu sáhnu si na život. To musí být něco neskutečného. Kde je ta linka, která vás dovedla zase zpátky k tomu, že jste tím optimistou? Máte to vysledováno?
0: Asi to netrvalo dlouho a ten optimismus se mi vrátil vlastně hned během první hospitalizace na psychiatrii, kde se viděl plno dobrých lidí, kde ať už o sestřiček nebo po ostatní pacienty, kde vlastně to bylo jedno také velké dobro, tam byla úžasná atmosféra, byla až kouzelná. Vlastně chvíli po tom pokusu jsem se vrátil hned k tomu optimismu a tak už mě asi nepustilo nikdy, dá se říct.
1: Já jsem se ptala na to, co je podle vás smysl života. Co vnímáte dnes vy jako svůj smysl života? V čem vidíte jeho naplnění?
0: Asi šířit právě tu osvětu psychických nemocí nebo duševních onemocnění mezi další lidi, to je tak to, co mě naplňuje, hrozně baví poslední dobou. Takže věnovat se tomu plus psaní knížek, které je vlastně na obdobné téma, nebo které jde právě ruku v ruce s tím šířením té osvěty. Takže řekl bych, že v tomhle jsem se našel.
1: Dokážete si představit, Davide, že byste se po smrti probral a najednou zjistil, že existuje věčný život? A jaká si myslíte, že by byla vaše první reakce?
0: Asi překvapení a úžas.
1: Kdy zažíváte úžas jako takový? Teď tady na světě.
0: To asi souvisí s tou mojí povahou, tou optimistickou, že se raduju a ten úžas vlastně zažívám i jako z běžných věcí. Takže bych řekl, že část banálních věcí, že dokážu úžasnout nad, i nad jako maličkostmi.
1: Řekněte mi nějaký svůj poslední úžas, prosím.
0: Já dám příklad, který bude opravdu možná banální a někomu se zdát úplně, nevím, jak to nazvat ani, ale dělám teď vlastně práci, kdy rozvážím jídlo jako kurýr pro jednu firmu a třeba, že jsou nad tím, jaký zákazníci dokážou být milí občas. Prostě přivez někomu jídlo a on se rozesně poděkuje třeba třikrát a je vidět na něm, že prostě ta lidskost, tak třeba odjíždím od toho zákazníka a říkám si prostě, jo, to je přesně ono, co mě jako baví a naplňuje. Takže opravdu taková jako banalita, jak říkám, ale i nad tím dokážu jasnout někdy.
1: Já bych chtěla, abyste mi někdy dovezl jídlo, protože by se mi moc líbilo potkat se s takhle pozitivním a optimistickým kurýrem. Jaký máte lék na to, když vám není lehko? Když tady ten úžas a ten optimismus a ten nadhled nad věcmi mizí?
0: Tak naštěstí bych řekl, že těch jako temných chvilek je čím dál tím méně, nebo dá se říct čím dál tím méně, ale celkově jako ustali. A když už přijdou, tak je prostě přestát. Doufat v to, že bude zase lépe, ale asi konkrétní věci, co bych dělal, nebo nějaký lék na to asi nemám. Nebo to, co na ně nepřišel, na nic konkrétního, co by mi pomáhalo.
1: Stalo se vám někdy, že jste chtěl přestát a nešlo to?
0: Ještě mě napadlo v souvislosti s tím, že mě třeba pomáhá právě jít mezi lidi. Tím, že já tak jako čerpám tu energii z těch lidí, tak být se člověku nechce v té chvíli. Tam to je často provázené s tím, že by byl nejradši sám a nebo úplně prostě zmizel. tak pokud je to ten typ, co čerpá tu energii z těch lidí, tak se může překonat a jít mezi ty lidi. A třeba je to právě to, co mu potom pomůže a naběhne to energii a dojde k tomu průlomu vlastně, že to zase bude na lepší cestě.
1: Já děkuju, že jste dneska takhle vyšel mezi lidi do našeho rozhovoru. Moc si toho vážím a vážím si vaší otevřenosti. Tak moc přeju, abyste měl pořád ty spokojené zákazníky, co se na ně budete moci usmívat. A ať se vám v životě daří, ať vám jde psaní dalších knížek. Díky moc.
0: Děkuji moc krát. Taky děkuji za pozvání.
1: Končí dnešní zákoutí. Tohle byl David Svoboda, jeho hostitelka Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Hosté zákoutí nebývají křesťané, jsou jimi lidé, pro které je podstatné klást si důležité otázky a hledat na ně odpovědi. Premiéru k dalšímu dílu si můžete naladit v neděli v 18:30, kdy hostem bude Jiří Šupa.

Máme krátce před 10:30 a moderátorskou štafetu právě převzala Aneta Lofítková. Všechny vás moc zdravím a těším se, že spolu budeme trávit několik následujících hodin. Co vše nás v nich čeká, odhalí přehled pořadu.

Bible nás učí důslednosti a poctivé práci. Věci se mají dělat podle božích řádů, které varují před leností, prospěchářstvím, bezohledností a dalšími projevy sobectví. Nová glosa Petra Rause uvažuje o práci ke slávě boží. Vidíme ji kolem sebe, třeba na našich polích. Poslouchejte od 10.45. Chytrá zařízení, která máme doma nebo ve své kapse, mají nejrůznější senzory, kterými monitorují nás či okolí. Jak se tato data mohou proměnit v bránu pro sledování, nastěňují průsečíky s Mariánem Možuchou od 11:45. Pracovním stresem vyčerpaný Jakub se vydal na pouť. Kde našel své Santiago a s čím se vrací domů? Vladimír Hauser čte z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře 11:45. Viktoríno jezero je nazýváno Zabijáckým jezerem. Každý rok v něm zemře několik tisíc lidí, takže žádná romantika. Manželé Jiří a Lída Matuškovi se tam před půl rokem přestěhovali jako misionáři. Co to znamená a s jakým záměrem tam jeli? Poslechněte si je ve fortepiánu ve 13:00. Písničky s přáním pro potěšení a pozbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14:00 do 15:00. Tolik z nabídky pořadu pro denní vysílání. Díky, že jste s námi.

0: posílám ještě jednu píseň, kterou následně vystřídá glosa Petra Rause.
1: Glosa Petra Rause.

Blahujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vypráví, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestách.

ti vymyšováno shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, ve prahlou zemi, ve vodní prameny.

0: Viděli jste už kolem polí podivné neobdělávané pásy plné plevele? Zkusme o nich teď pár minut přemýšlet.
1: Glosa Petra Rause.

českém zemědělství je lecos špatně. Z mnoha různých důvodů, nebudu je teď představovat ani rozebírat, to není úkolem glosy. Všimnu si jen jednoho jediného fenoménu – biopásů. O co jde? Každý zemědělec má dnes ze zákona povinnost mít kolem polí neobhospodařovaný pruh půdy. Péče o tato pásma je zákonem regulovaná. Ne všechno je ale v zákoně ošetřeno tak, jak by mělo být, a tak se stává, že si lidé na venkově na toto nařízení spíš stěžují. Prý jde o mrhání vzácnou zemědělskou půdou, pásy jsou jen zdrojem obtížného plevele a navíc bývají důvodem, kvůli kterému zemědělec platí pokuty za věci, kterým se nemůže nijak bránit. Jsou to oprávněné stížnosti? Při současném stavu naší legislativy a zemědělské praxe občas ano, nikoli všechny. Plochu zemědělské půdy by bylo možné podle Michala Knapa z České zemědělské univerzity snížit i o 10%, aniž by to zhoršilo naši potravinovou soběstačnost. Jiné je to ale s dalšími námitkami. Na biopásy se nesmí vjet technikou, i když biologové upozorňují, že mírné narušování půdního povrchu biodiverzitě prospívá. Zemědělec pak dostane pokutu, i když mu po biopásu projede motorkář, kterého prakticky nemá možnost ani uvidět. A pokud jde o plevel, tady jde jen o technologickou kázeň. Praktickým dokladem je nám identická praxe biopásů, jak je prováděna ve Švýcarsku, tedy v zemi, která už delší dobu dokáže produkovat některé plodiny, dokonce i obiloviny, zcela bez chemických ochranných látek. I plevelu se dokáže bránit jinak. Jak zásadní dopad to má na zdraví jejich dětí, si asi dokážeme představit. Co je u nás špatně? Především legislativa. Každý návrh zákona týkajícího se zemědělské půdy posuzuje nejprve Agrární komora. V té mají většinový hlas velké zemědělské podniky podnikající průmyslovým způsobem. Vypadá to, že v nich rozhodují především ekonomové. Jejich prvním zájmem je, aby nepřibylo práce, protože ta je drahá. V praxi to znamená, že z návrhu zákona vypadla většina podmínek upravujících péči o tyto biopásy. A tak zatímco výše zmínění Švýcaři striktně předepisují, čím budou tyto pásy osívány a jak budou ošetřovány, a tyto technologie přísně a efektivně kontrolují, u nás zůstalo u pouhých doporučení. A pásy se skutečně staly semeništěm plevelů. A tak se i tato část zemědělské praxe stala dalším dokladem, jak se u nás věci dělají po švejkovsku na oko a polovičatě. K jak jiné praxi nás zve písmo, biblický text. Už starozákonní kniha přísloví varuje, schudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. Novozákonní apoštol pak píše, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. A na jiném místě všecko čiňte k slávě Boží. S takovým přístupem není možné technologie ohýbat, abych se moc nenadřel a měl větší výdělek na úkor ostatních, v našem případě krajiny, která slouží všem. Podobné je to, pokud jde o peníze. Ježíš učil, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Jistě, ekonomika vytváří veliký tlak. Nikdy bychom si ji ale neměli nechat vzít smysl toho, co děláme, vzdát se kvality své práce. Že to nejde? Výrazně mne oslovil příběh firmy, kterou spolu zakládal a pak v ní mnoho let pracoval můj bratr. Firmu založila skupina technologů. Dokud ji vedli technologové,

O biopásech, švejkovství i o práci ke slávě Boží uvažovala glosa Petra Rause. Další část si nalaďte ve čtvrtek v 9.30 nebo v pátek v 16 hodin.

Je za námi 11 hodin z úterý 9. června. Ladíte Rádio 7 a vysíláním vás provází Aneta Lofítková. Ať už se aktuálně nacházíte kdekoliv, tak jsem ráda, že vám Rádio 7 může dělat společnost. Před námi je hodina, kterou kromě hudby vyplní průsečíky s tématem technologie sledování. Na ty si ale musíte ještě chvilku počkat, tak vám to čekání s příjemním několika písněmi, jako například touto kapely KSP Music.

průsečíky jsou u konce, s dalšími se můžete setkat zase například ve středu v 18.30. Další téma nese název rozhodování s umělou inteligencí. Tolik k průsečíkům a za malou chvíli, konkrétně po jedné chvále, nahlédneme do kalendáře a kalendária.

0: Slovenskými i českými oslavenkyněmi jsou dnes Stanislavy. Význam jména je stejný jako u mužského protějšku tohoto jména, tedy upevni slávu, staň se slavnou. Nejenom u nás bychom našli mnoho nositelek tohoto jména. Jsou i v Polsku, Bulharsku, na Slovensku a na Balkáně. Jak je vidět, je to jméno přímo všeslovanské.
1: Kalendárium.

S narozením připomeňme Petra Velikého, který se narodil roku 1672. Byl to ruský car. Usiloval o to, aby se politika, ekonomika i kultura Ruské říše orientovaly evropským směrem. Kromě mnoha jiných reforem zavedl v zemi juliánský kalendář, nikoli však moderní gregoriánský, používání cyrilice nahradil azbukou, odmítl zavedení latinky. Ruské šlechtě přikázal holit se a nosit evropský šat. Na sklonku 17. století provedl měnovou reformu. Podle evropského tolarového vzoru začal v zemi platit stříbrný rubl. Šlo o jednu z nejpevnějších měn tehdejší Evropy. V roku 1781 se narodil George Stephenson, britský konstruktér parních lokomotiv. Je považován za otce parostrojní železnice. Jeho lokomotiva Rocket se stala předobrazem lokomotiv na více než jedno století. S úmrtí připomeňme anglického spisovatele Charlese Dickense. Je považován za největšího romanopisce 19. století. V dětství žil v bídě a zkušenosti z tohoto období uplatnil ve svých dílech. Sám měl velkou rodinu, měl 10 dětí. Připomeňme jeho Olivera Twista, Kroniku Pickwickova klubu nebo Davida Copperfielda. Roku 2013 umírá český básník Zdeněk Rotrekl. Jeho tvorba spadá do oblasti tzv. Spirituální poezie, která je vlastní především básníkům katolického okruhu. Za pozornost stojí například sbírka Malachit, která už u nás nestihla vyjít před začátkem normalizace, nebo kniha esejů Skrytá tvář české literatury. Dnes je tomu 5 let, co zemřela česká herečka Libuše Šafránková.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

Se Znělkou jsme se dostali do poloviny dne. Bylo 12 hodin a v úterý 9. června posloucháte Rádio 7. Tímto časem vás provází Aneta Lofítková. Ještě předtím, než se dostaneme k dalšímu pořadu, tak se pojďme společně v následující chvíli stišit v modlitbě před Bohem. Pane Bože, děkuji ti za dar tohoto dne. Díky za to, co v tobě máme a za to, jak dobrý a milující otec jsi. I přes všechny mé nedostatky, chyby, selhání i pády si mě nikdy neopustil, ale naopak, vždy si mi podal svou ruku, která mě vytáhla zpátky na zem za tebou. A za to jsem ti, Bože, moc vděčná, že to se mnou ani s žádným člověkem nevzdáváš. A tak chci žehnat každému, kdo v této chvíli i ládí Rádio 7, aby zakoušel tvou lásku, tvoji blízkost a oporu ve všem, co aktuálně prožívá. Aby ve zkouškách i v radostech tobě dobrořečil, tebe se pevně držel a nepouštěl. I když je to mnohdy těžké, tak dej nám sílu vytrvat. Chci ti do rukou vložit i celé vysílání Rádia 7 a moc ti děkuju, že vůbec vysílat můžeme. Dej prosím milost, ať se to, co na rádiu zní, dotýká posluchačů na těch místech života, kde to momentálně nejvíc potřebují. Díky za to, Bože, že tě máme a odevzdávám ti naše životy do tvých rukou i pro tuhle chvíli. Amen.

Chci jen být s tebou, být tam, kde jsi ty, se zpívalo v písni Call Your Name. Nás čeká ještě jedna píseň, a to konkrétně od kapely Třetí deň, a po ní přichází na řadu čtení na pokračování.

pravidelném čase začíná čtení na pokračování. Z knihy Mirka Vostrého dnes naposledy otevřeme povídku Moje pouť do Santiaga. Ekonomicky zajištěný, ale pracovně vytížený a vyčerpaný Jakub se během své pouti za klidem a obnovou ocitl v péči o nemocnou matku hrobníka Luboše. Postupně jí pomáhá s každodenními potřebami a poznává náročnost i lidskost péče o druhé. Paní Marta mu během vzácných chvil jasného vnímání vypráví o rodině. Společně navštíví místo, které pro ni a jejího zesnulého manžela znamenalo štěstí. Jakub si začíná srovnávat hodnoty. Čte Vladimír Hauser.

0: Čtvrtek. Další slunečné ráno. Jen pár bílých, uňatých mraků líně plulo po obloze. Buď to tak zůstane, nebo se nakupí, a odpoledne se z nich vyklube nefalšovaná červencová bouřka, přemítal jsem. Připravil jsem snídani a tentokrát už jsme u stolu seděli všichni tři. Hrobníkovi se totiž povedlo vstát a bez pomoci došel až k židli. Ty 2 metry mu sice trvaly snad minutu, ale i tak jsem měl sto chutí mu zatleskat. Hodina mého vysvobození se možná blíží. V zápětí jsem se trochu zastyděl. Nebylo tak úplně pravda, že jediné, na co bych myslel, bylo dostat se rychle odsud. Vlastně jsem na to v posledních hodinách nemyslel téměř vůbec. Jenom mě to teď bez děky napadlo a hned to bylo pryč. Paní Marta byla zase mimo a řekl bych, že ještě dál než jindy. Když totiž zrovna vnímala, že tu jsem, neoslovovala mě Jaroušku, ale pane Výčetní. Z toho jsem byl jelen. Buď mě považovala za výčepáka, ale žádné pivo si u mě objednat nehodlala, nebo za účetního. Jenže po mně nechtěla, abych sečetl příjmy a výdaje, tak nevím. Před obědem pod hrobníkovým vedením jsem do trouby strčil kuře, co jsem včera koupil, mě oslovila Kubíčku. Zbystřil jsem, protože to podle mých dosavadních zkušeností znamenalo, že se probrala.
1: Vezmeš mě zase na vejlet, prosím?
0: Mrkla na mě. Nadšeně jsem přikývl. Jednak to slibovalo příjemné zpestření na můj vkus poněkud jednotvárného pobytu a jednak bych jí to stejně nedokázal odepřít. Už jsem se z ní znova viděl na tom kouzelném místě za hřbitovem.
1: Dneska to nebude tak daleko, jak včera. Chtěla bych na faru.
2: Tam tě přece Kuba nemusí tahat, mami, ozval se z gauče hrobník. Víš přece, kolik je tam schodů. Stačí, když doběhne pro faráře a může s ním dát řeč tady.
1: Máš pravdu, Hlubošku, neuvědomila jsem si to.
0: A obrátila se ke mně.
1: Zajdeš tam, Kubíčku? Až bude moct, takže tu na něj čekám, jo?
0: Já jsem je ale ujistil, že jestli si s farářem chce popovídat na faře, tak ji tam rád vezmu, schody neschody, stejně skoro nic neváží. Tak nějak jsem tušil, že u některých rozhovorů nemusí být jedno, kde se odehrají. A já změnu prostředí taky vítám. Chvíli na to jsem už paní Martu tahal do prvního patra fary. Tam se jí ujal otec Bartoloměj a zavřel se s ní ve vedlejší místnosti. Mě nechali v kuchyni, kde na stole ležela otevřená Bible. Co jsem tam četl, to už teď nedokážu zopakovat, ale vybavuju si, že to bylo odněkud z Matoušova evangelia a nějak mi to rezonovalo s tím, čím právě procházím. Tak to máme za sebou, zahlaholil farář, když po půl hodině s paní Martou vyjel ze dveří. Doufám, že jsi neměl dlouhou chvíli, Jakube. No, koukám, že ne, zkonstatoval, když se podíval na Bibli, která teď ležela jinak než předtím, a pokýval hlavou. Snad ses tam dočetl něco užitečného. To jsem mu zatím neuměl potvrdit ani vyvrátit. Bylo to moc syrové a ještě to nedoputovalo dost hluboko. Marta cítí, že už tady možná dlouho nebude a chtěla se ujistit, co jí čeká. Divil jsem se, proč mi to říká. Copak on nedrží zpovědní tajemství? Otec Bartoloměj se ale podíval na paní Martu a ta přikývla. V tomhle směru oni nemám žádný obavy, to spíš ona o mě, usmál se. Prej, jestli to mám pod kontrolou, jestli moc často nesedím v hospodě a tak. Mě ale doma učili, a náš pán se o tom taky zmiňuje, že se k lidem máš chovat tak, jak bys rád, aby se oni chovali k tobě. Já si to překládám takhle. Chceš, aby ti lidi chodili do kostela? Chceš. Tak za nimi choď do hospody. Stejně máš na starosti lidi, co se spíš uvolní v hospodě, a tak u piva můžeš jejich problémy rozebírat líp než ve zpovědnici. Sice těmhle věcem Houbeles rozumím, ale takhle na první pohled mi připadalo, že to tenhle chlapík možná bere za správný konec. Paní Marta vypadala spokojeně, skoro bych řekl až šťastně. A já jsem nechtěl, aby se to změnilo. Nabídl jsem jí, jestli si přece jen nechce vyrazit tam za les.
1: Seš hodnej, Kubíčku, snad zítra. Teď bych totiž potřebovala něco jinýho. Vemeš mě domů?
0: Odvezl jsem ji tam a ona, že si chce promluvit se synem. Neřekla mi to přímo, ale vyrozuměl jsem, že se mám jít vyvenčit. Ani nevím proč, nohy mi sami zahnuly ke kostelu a já jsem se přistihl, jak na hřbitově bloumám mezi náhrobky a čtu si jména. Klid. Absolutní. Člověk by skoro řekl nebeský klid. Jen ptáci to ticho podbarvovali zpěvem a v trávě vrzala sarančata. Místo, kde nikdo nikam nepospíchá a za ničím se nežene. Nedivím se, že tu lidi zůstávají na pořád, ono jim tedy nic jiného nezbývá. Nedalo by se aspoň trochu toho pokoje načerpat a odnést si ho sebou? Nevím, jak dlouho vedle mě stál, než jsem si ho všiml. Položil mi ruku na rameno a nic neříkal. Ani já ne. A pak se vrátil na faru. Slunce už viselo těsně nad vrcholky stromů, když jsem se zvedl z rantlu hrobu, na kterém jsem seděl, a zamířil zpátky domů, tedy k hrobníkovi a paní Martě. Ta seděla u stolu, kam jsem ji předtím zaparkoval, a hrobník se právě s námahou zvedal z gauče. Ve vzduchu viselo něco, co jsem cítil, ale neuměl pojmenovat. A já jsem si vzpomněl, co mi paní Marta o hrobníkovi říkala. Snad to teď pověděla i jemu.
2: Myslím, že je na čase přestat se flákat. Zkusím to rozchodit, prohlásil. Nemůžeš tady s náma být navěky, i když přiznávám, že se mi to líbí. Byla bys tebe dobrá hospodyňka, doktore, jenom ti dopřát ještě trochu tréninku.
0: Nejistým krokem a velice opatrně vyšel ven a já jsem ho z okna pozoroval, jak si to šine kolem kostela směrem ke vsi. Jestli tam dojde, tak skončí v hospodě, kde určitě potká faráře. Byl jsem smířený s tím, že když se po zavíračce nevrátí, půjdu ho vyzvednout a nějak ho s tím houserem dovleču domů. Ale možná se z toho vypije a dojde sám. Třeba se houseři dají zaplašit pivem a kalvádosem od starýho Zeithamla. Paní Marta strávila na faře a potom se synem dlouhou dobu v realitě a její mysl si zřejmě potřebovala odpočinout. Seděla teď bez hnutí a nepřítomně zírala do prostoru. Aniž bych nad tím přemýšlel, došel jsem si do batohu pro sešit a tušku a začal kreslit. Seděla jako socha. A já jsem si mohl v klidu pohrát s každým svalem v obličeji, s očima, serty. Byl jsem se svým výtvorem docela spokojený, ale něco se mi pořád nepozdávalo, nějaká drobnost. Ne, že by si nebyla podobná, jenom v tom se vrátila. Jako když otočíš vypínačem a žárovka se rozsvítí. Oči jí naskočily a svaly ve tváři se pohnuly. Mám to! Rychle, aby si to zase nerozmyslela, jsem překreslil oči a několik čar a stínů v obličeji.
1: Ty jsi gumoval, Kubíčku, co tam bylo předtím?
0: Ale jenom se mi to trochu nepovedlo. Nebyla jste to vy, to víte, nekreslím často, tak nemám tu správnou praxi.
1: Ukáž?
0: Podal jsem jí sešit a ona portrét dlouho pozorovala. Minutu, dvě, tři. Na tváři se jí vystřídalo několik výrazů, o kterých jsem si nebyl jistý, jestli jim rozumím. Až jsem jeden z nich poznal. Byl to smutek.
1: Tohle jsem já?
0: Jo. Tak, jak jsem vás za těch pár dní poznal, to jste vy. Není to úplně dokonalý, ale jo, jste to vy.
1: To je dobře.
0: Znova se dlouze zahleděla na kresbu.
1: Škoda, že takhle nejsem pořád.
0: Nic jsem na to neřekl. Jenom jsem do obou dlaní vzal její vrásčitou ruku a zavřel oči.
1: Nevím, jak dlouho jsem ji takhle držel.

0: Tuhle noc to bylo jiné. Skoro jsem se těšil, až se pojede na záchod. Když jsem si to uvědomil, nejdřív jsem nerozuměl proč, ale pak mi to docvaklo. Vždyť já, doposavat naprosto zbytečný konzultant, konečně dělám něco, co má opravdu smysl. Jenže tohle není můj život, já tu jsem jen na výletě. Nemohl bych ale být trochu užitečný i potom, až se vrátím? A s touhle myšlenkou jsem upadl do hlubokého spánku. Procitl jsem, když už jabloň za oknem měla takový odstín zelené, že slunce muselo být pořádně vysoko. No, jasně, 9:30. Vyskočil jsem. Hrobník se právě probouzel. Tak to se teda z hospody vrátil po svých, nebo ho sem dopravil farář, každopádně já jsem to nebyl. Paní Marta, vyhrknul jsem tak hlasitě, že sebou cuknul. Nebyli jsme v noci na záchodě, musel jsem spát tvrdě, neslyšel jsem tě volat. Vezl jsi ji ty? Už to zvládáš?
1: Co?
0: Snažil se mi porozumět. Byl pomalejší, jak se teprve probíral. Tvoje máma. Chrnil jsem celou noc. Ne. Ani hrobník ji nevezl. Vběhl jsem do ložnice a ona tam spokojeně spala. Něco mi ale říkalo, že tenhle spánek je spokojenější a určitě bude delší než obvykle. Nedejchá, zašeptal jsem, když jsem se vrátil do kuchyně. Přistihl jsem se, že hrobníka vidím rozmazaně, jako přes zapocené okno. Přikývl a ani se nedivil.
1: Víš, že jsem to čekal, doktore? Včera jsme si po strašně dlouhé době povídali a ona mi říkala, že to už nebude dlouho trvat. A ještě fůru dalších věcí povídala. Bylo to v posledních letech těžký, já nebudu předstírat, že se mi teď neuleví, ale bude mi chybět. Dělal jsem to pro ní rád.
0: To já taky, přiznal jsem. I když to možná nebylo to, co se v takové situaci říká, anebo možná jo.
1: A taky mi řekla, že seš správnej chlap. Prej ti to mám vyřídit, kdyby to ona nestihla. Nejlepší hned po tátovi. Po mně, to zas říkám já. Ale je to fakt, doktore. Ona na to kápla.
0: Na to nemáte co říct. Vždyť není nic vzdálenějšího pravdě než tohle. Na druhou stranu paní Marta, jak jsem ji poznal, byla moudrá žena, tak třeba přes závoj, za kterým se skrývá budoucnost, zahlédla něco, co by jednou mohlo být.

0: Zavolali jsme doktora a potom pohřební službu. Celý proces prý bude jednodušší a rychlejší ze dvou důvodů. Za prvé se paní Marta nechtěla nechat spopelnit a za druhé Luboš je hrobník, tak to přece za něj nebude dělat někdo cizí. Tady na vsi jde asi všechno jednoduše bez zbytečné administrativy. Teď už jsem nikam nepospíchal. Do Santiaga nebo kamkoliv jinam můžu zrovna tak dobře dojít i jindy a tak jsem u hrobníka zůstal ještě jednu noc. Nechtěl jsem ho nechat samotného. Snídani jsem poprvé nepřipravoval já, našel jsem ji v kuchyni hotovou. V domku jsem ale byl sám, po hrobníkovi zbyl na stole jen prázdný hrnek od čaje a talířek s nožem od másla. Po snídani jsem automaticky zamířil na hřbitov. Kde jinde bych taky měl hrobníka hledat? Ještě tak v hospodě, ale ne takhle po ránu, to mají zavřeno. Byl tam. Pod větvemi statného klenu bylo volné místo porostlé trávou a tam stál nad mělkým dolíkem, který se s námahou snažil prohloubit. Zvedl krumpáč stěží do výše ramen, kopnul a oběma rukama se o něj opřel. Počkal, až bolest ustoupí a znova. Už jsem skoro jako rybička, hlásil, jakmile mě spatřil. Není to ideální, doktore, ale já to dám. Jo, dáš. Ale mě ten krumpáč, ty Lazare. A odebral jsem mu nástroj. Neměl sílu se bránit. Počkej, nech toho, na práci nejsi zvyklej, nic vezlím, když se mi tu stráž. Snažil se mě přemluvit, když viděl, jak jsem se do toho pustil. Na tom něco bylo. Práci znám jenom z doslechu, údajně kdysi sloužila lidem k obživě, nebo tak nějak, a taky prý šlechtí, snad. Každopádně jsem zvolnil, ale ten krumpáč jsem mu nedal. Neblbni, já zavolám Standu, on má takovej ten mrňavej bagřík, přijede a za hoďku máme vykopáno. To mě naštvalo, ani neumím říct proč. Tak na to teda zapomeň. Co seš? Hrobník, ne? Tak vidíš, vykopeš to pořádně rukama, žádnej bagřík. A když nemůžeš ty, protože nemůžeš, to já vidím, tak to vykopu já. Hezky ručně, jak to má být, nebo ne? Asi jsem pronesl magické slůvko, skoro nikdy ho nepoužívám, ale teď se mi samo nabídlo, protože už ani neceknul, jenom mi občas dal napít teplého piva z plechovky. Byla to ale fuška. Někde ve 40 centimetrech jsem myslel, že se do té mělké prohlubně uložím sám. Bude to vysvobození. Najednou tu byl zase. On má asi ve zvyku se na hřbitově zjevovat, když ho nikdo nečeká. Dej to sem, Jakube. Neradi bychom pohřbívali ještě i tebe. To po nás nemůžeš chtít? Natahoval otec Bartoloměj ruku po krumpáči. A povzdechl si. Jo, má to ale farář těžký život. Hrobník je starý simulant a doktor nic nevydrží, tak si farář vykope hrob sám. Ale co by člověk neudělal pro Martičku, no ne? Už to je, zeptal jsem se celý vyčerpaný, když jsem ho už po několikáté vystřídal a v jámě jsem stál skoro po ramena. Slunce vysoko, vedro k chcípnutí a pivo dávno došlo.
1: Jo, skoro, potvrdil hrobník. 20 čísel ještě, to víš, 1,50 m minimálně podle předpisů.
0: Tak jo. Po další půl hodině, to už byla doba, kdy jsou slušní lidi po obědě, jsem se vydrápal z jámy a umřel vedle na trávě.
1: Hele, a Eda, tvůj táta nemá hrob?
0: Přišel jsem tak trochu s křížkem po funuse. Jakože jsme třeba nemuseli kopat, mohla odpočívat vedle něj.
1: No, to ona bude, ale právě v tomhle hrobě. Táta se nechal spálit a prej ho pak máme uložit do hrobu s mámou. A jestli potřebuješ, tak se tam můžeš skulit taky, doktore. Řekl bych, že už skoro patříš do rodiny a máma tě zas ráda uvidí. Nemístný řeči. Obzvlášť na chlapa, který právě pochovává mámu, napadlo mě. Ale to druhé, co mi problesklo hlavou, bylo, že paní Marta, ať už je teď kdekoliv, a ona je určitě tam, kde chtěla být, se tomu taky zasmála. Skoro jako bych viděl jiskřičky v jejich modrých očích, jak jsem si je pamatoval z těch chvil, kdy byla se mnou.

0: Škoda, doktore, že už musíš domů. Posteskl si hrobník, když jsem stál před domem s batohem na zádech. Bylo to fajn. Jestli zas někdy zabloudíš cestou do Santiaga, tak se zastav. Máš u mě panáka Calvadosu a tentokrát platím já.
1: Do Santiaga tam asi nechci, mám pocit, že jsem tam už došel. Jestli se tam ale zas někdy vypravím, tak ti toho panduláka připomenu. Moje Santiago je totiž tady, v žádném Španělsku.
0: Tak teda s pánem Bohem, loučil se otec Bartoloměj, který se zase z ničeho nic zjevil. A fakt nechceš počkat do zejtřka, že by ses s Martičkou rozloučil? Bude to pěkný, dechovka až z Přeštic, narychlo jsme ji objednali, velká sláva to bude. Všichni ji tu měli rádi, Martičku.
1: Ne, dík, já už jsem se s ní rozloučil. Nejdřív tam doma a potom tady v hrobě. A tak nějak si ji asi odnesu sebou. Myslím, že to je, jak to má bejt. Ale zastavím se na toho panáka. Někdy.
0: Takhle to člověk obvykle říká, když už se nikdy zastavit nechce, ale já jsem to myslel vážně. Toho panáka chci, když mě ti dva vzali do party. Žádné jiné party jsem si tolik nevážil. Už jsem byl na odchodu, když jsem si na něco vzpomněl. Vrátil jsem se a sundal batoh. Tohle je tvoje. Podával jsem hrobníkovi list, který jsem vytrhl ze sešitu. Chvíli si mámu prohlížel a pak se podíval do země, jako by něco zkoumal na asfaltu. Myslel jsem, že takhle jsem jí znal jenom já. Posledních pár let vypadala jinak. Poplácal jsem ho po rameni, na okamžik ho přitiskl k sobě a zamířil jsem ke Šťáhlavům. Tam si sednu na perón, otevřu si teplé pivo, co mi na poslední chvíli otec Bartoloměj strčil do ruky, a počkám na nějaký vlak.

Lenka na mě ve dveřích zírala jako na zjevení. Potřeboval jsem jí toho tolik povědět, a tak jsem si to všechno ve vlaku pečlivě připravil, aby to znělo srozumitelně i někomu, kdo to na vlastní kůži nezažil. Dokonce jsem si tu řeč v prázdném kupé přeříkával, dokud jsem s ní nebyl spokojený. Teď jsem se ale nezmohl na jediné slovo. Už se nadechovala, ale já jsem jí rychle políbil. Nechtěl jsem, aby se začala vyptávat. Najednou jsem měl pocit, že se tohle vyprávění má odehrát jinak a jinde. Jestli za to mohla ta pusa nebo šok, že tu jsem o týden dřív, to nevím, ať tak nebo tak Lenka nevyzvídala. Až potom u čaje. To jsi ale pěkně pospíšil. Opušťák máš na 2 týdny, ne? Abys měl čas si všechno pořádně prozkoumat, prohlašoval jsi. A co teda, došel jsi do toho Santiaga? Jo, došel. A nic silnějšího jsem asi nikdy nezažil. Neboj se, budu ti o tom podrobně vyprávět, akorát ne teď, až v klidu na dovolený. Cože? Asi jsem se přeslechla. Na dovolený? Že ty jsi tam chytil španělskou chřipku? A radši mi sála na čelo. Něco jsem možná chytil, ale chřipka to nebude a španělská už vůbec ne. Zbalíme děti a začneme hned. Prozraď mi, kde mají věci, a já to začnu pěchovat do tašek. Ráno vyrážíme. Takovej pěknej penzionek u Třebíče jsem našel, bude se ti to líbit. A dětem taky. Užijem si to. A co práce? Ty nejdeš v pondělí do práce? Projekt, konzultace, generální ředitel? Zase teda 2 týdny, to je fakt, ale... Práce neuteče. Zítra jedem. Lenka zakroutila hlavou, ale nic víc neřekla. Věděla, že se na zítří všechno dozví podrobně. Vypadala, že sice ničemu nerozumí, ale docela se na to těší.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Famózní píseň o neodolné až absurdní boží lásce. Člověk si ji nemůže zasloužit. Bůh nechá ostatních 99 ovcí a půjde hledat jednu ztracenou.

0: Krásné úterý vám 9. června po 13. hodině přeje Aneta Lofítková. Ladíte denní vysílání Rádia 7, na kterém právě startuje Fortepiano, ve kterém nás manželé Lída a Jirka Matuškovi zvou k Viktorínu jezeru. Přeju vám pěkný poslech.
1: Fortepiano.

0: Do Afriky se jezdí většinou za dobrodružstvím, na safari, zkrátka na dovolenou. Také Viktoriino jezero, které je umístěno mezi tři africké státy, Kenya, Uganda a Tanzánie, je významnou turistickou destinací. Vypravíme se tam v následující hodince s manželi Jirkou a Lídou Matuškovými, kteří tam jeli, ale ze zcela jiných důvodů. Za chvilku nám to poví. Začíná pořad Fortepiano, od mikrofonu vás zdraví také Lenka Malinová a mý dnešní hosté. Zdravím vás.
1: Krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Hostu se většinou ptám, odkud přijeli. Tak teď jste přijeli momentálně z vesnice Silůvky, je tak?
1: Kousek od Brna, ano.
0: Ale?
1: Ale před týdnem a půl jsme přijeli z Keni, z místa, které je právě u Viktoriina jezera. To městečko nese název Bondo a my bydlíme vlastně na samotě za městečkem, doslova uprostřed buše.
0: Tak, my si o tom budeme povídat, vypravíme se s vámi trošku do Afriky. Hlas Lídy Matuškové naši posluchači znají. Samozřejmě, že emoce tady jsou. Lída tady pracovala 20 let a najednou Afrika. No, najednou, Lído.
1: No, najednou. Nejprve bych chtěla všechny moc pozdravit a říct vám, že mě scházíte, že Rádio 7 je místo, které je místem setkávání a je tomu tak i dneska. Ale když bychom šli zpět proti proudu času, možná dál, než si Leni dokážeš představit, nebo než jsi si myslela, když tuhle otázku připravovala. Můj sen o Africe začal někdy v 10-11 letech, kdy jsem začala číst cestopisy s názvy, které teď potkáváme víceméně na tabulích, když jedeme po silnici. V té době jsem neznala Pána Ježíše a jenom prostě ta holka si říkala, to by bylo krásné tohle zažít a dokonce krásné by bylo tam žít. A už tenkrát jsem měla takový zvláštní touhu, že mě ani tak nešlo o ty krásy té krajiny, ale že mě hrozně zajímali lidé. Už tenkrát jsem si říkala, že by pro mě bylo nejdůležitější se poznat s těmi lidmi, s tím, jak tam žijí. A pak přišla doba, kdy do mého života vstoupil Ježíš a víra v Ježíše. Víra, která není vírou, a možná teď ve světle našich zkušeností v Africe, není vírou, že se chodí do kostela, ale víra, která mě ukázala, že mám osobního přítele, který je všude, že mám spasitele, který mě osobně odpustil moje hříchy a změnil můj život úplně od základu. A v tomhle balíčku se jakoby lehounce začala probouzet tahle vzpomínka a v době, kdy se můj život znovu změnil, vlastně v době, kdy jsem se stěhovala sem do Brna z místa, kde jsem vlastně celý svůj začátek věřícího života prožívala, tak díky velké změně v rodině jsem začala jakoby znovu a první myšlenka byla, že se vrací sen o Africe. A protože jsem začala pracovat tady v rádiu, tak se vrátila ta myšlenka takovým velmi zvláštním způsobem, že jsem měla takové vidění, to není ani sen, ale tak jsem se modlila v takovém tichu s Pánem a najednou jsem sama sebe viděla, jak vedu rádiové skupinky pro africké ženy. To znamená, že já mám nějaké biblické vyučování a ty ženy jsou na těch svých místech, kam se žádný kazatel nedostane, kde jim schází ta strava toho Božího slova a že připravují programy, které jim pomáhají. Oni mají svoje skupinky a skupinky, ve kterých žijí ten svůj život víry. Modlí se spolu, sdílejí se, pomáhají si navzájem. A úplně jsem viděla, že tohle všechno jim jde. A musím teď říct, že na základě té naší zkušenosti tohle přesně je. Jsou v situacích, kdy potřebují si navzájem pomáhat, potřebují se modlit, jsou mnohem více, než možná my tady v Evropě, závislejší na Pánu Bohu. Ale schází jim biblické vyučování. Tak tenhle obraz se tak jako usadil v mém srdci. A pak následovalo nějakých 16-17 let práce tady v rádiu, kdy jsem se čas od času v nějakých mezních situacích ptala Pána Ježíše, jestli už je čas na tu Afriku. A on vždycky říkal, ještě ne. Tak já jsem říkala, v pohodě, práce tady mám dost. Nebudu se nudit mezi tím, nestrávím čas jenom čekáním, ale prožiju naplno to, co je a až to přijde, tak to přijde. A netušila jsem, že se vlastně čeká ještě na jeden extra důležitý dílek do skládačky, který měl pán Ježíš připravený.
0: A ten dílek, lépe řečeno ten muž, sedí vedle tebe tady ve studiu. Potřeboval si parťáka sebou. Já myslím, že pán Bůh uznal za vhodné, že by bylo dobré, abys měla parťáka.
1: Leni, teď už to vím. Já si říkám, že kdybych někdy v nějakou chvíli jakoby tu boží vůli postrčila a vypravila se dřív, on by to nějak udělal, pán. Připojil by mě k nějaké organizaci. Jako vím, že by našel cestu, ale stálo za to počkat, protože teď v tom našem spojení je to dokonalé. Ne snadné, ale dokonalé. Ten plán je takhle naplněný a já jsem ráda, že Jirka je v tom se mnou, že ho do toho pán Ježíš dokonale namočil.
0: Tak Jirko, teď je řada na tobě. Kdy se tvého srdce poprvé dotkla Afrika?
2: Ten okamžik si vybavuju naprosto přesně, protože pro mě to byl naprostý šok. Já se přiznám, že jako věřící člověk jsem o misi neuvažoval aktivně, že by to bylo moje místo. Opravdu jsem rád jsem vždycky poslechl vyprávění, když přijeli misionáři do sboru a vyprávěli. A bylo to pro mě vždycky takové osvěžující, ale vůbec mě to nedotýkalo, to musím říct. A opravdu ta pozvánka, kterou jsem od pána Ježíše dostal směrem na misii, tak mě velmi překvapila, protože bylo to na podzim v roce 2020. A já jsem řešil tehdy docela složitou rodinnou situaci a pokládal jsem pánu Ježíši takové pro mě zásadní otázky, co dál a jak dál. A on mi na to odpovídal, to je pravda, ale nabídnul mi tam ještě něco, na co jsem nebyl připraven. A on mi opravdu nabídnul to, že když položí některé věci, které jsem si jako řešil, a když je položím, tak mi dá nějakou úplně jiný směr a opravdu mi řekl směrem do zahraniční mise a pro mě to byl šok a já si vzpomínám na mou první reakci, kterou jsem směrem k nebi vyslal a to bylo, ale ty víš, že já to sám nezvládnu. A i na to mi pán Ježíš odpověděl, protože později mi opravdu dal skvělou ženu, která teď sedí vedle mě a my jsme se mohli opravdu po nějakých 5,5 letech, kdy jsme ty dvě naše cesty a naše myšlenky a tu pozvánku, kterou každý dostal z nás v jiném čase, tak jsme mohli do ní nastoupit a teď jsme do ní nastoupili. A jedeme.
0: Pán Bůh s vámi jednal s každým extra. Až se ty vaše cesty spojily a dali jste si to dohromady, tak jste jenom v úžasu se dívali, jak každého z vás vedl, že?
1: A pořád se to děje, pořád ten úžas jakoby trvá, protože přijdeme do nějaké křižovatky a on ten život na jiném kontinentu úrovníku přináší křižovatky vlastně pořád. Takže přijdeme do nějakého momentu a zjistíme, že nepůjde to ani Jirkovou cestou, ani mojí cestou, ale že je tady nějaká boží cesta, že tady je nějaká třetí cesta a že řešení najdeme, když se přiblížíme k pánu Ježíši, protože u něj je, tam se to najednou jakoby vyjasní a on tu cestu má dál.
0: Když se řekne misie, já si myslím, že většině lidí se vybaví Afrika. Prostě to tak je, misie Afrika. Ale co vlastně ta misie znamená? A co znamenala pro vás dřív, než přišla ta Afrika? To by mě teď zajímalo. Jirko, když jsi uvažoval o misii, nebo slyšel jsi o misii, že? O misionářích, tak co to v tobě vyvolávalo a jak to vnímáš teď, když ses stal jedním z nich?
2: Určitě to ve mně vyvolávalo takový ten pocit, že to je velké dobrodružství, že to je velká zodpovědnost a že to prostě, že to není pro každého. Taky, že to není pro každého, ale tak, jak jsem říkal předtím, já jsem opravdu tam necítil vůbec to místo povolání nebo volání. Neměl jsem to, takže jsem nad tím neuvažoval, vůbec jsem se tím nezaobíral.
0: Nebylo to osobní, že?
2: Nebylo to osobní. Když jsem dostal tu pozvánku, tak já jsem dostal pouze dvě indicie. To, že tam bude velké teplo a to, že tam prostě budou kolem spousta dětí. A přiznám se, že já jsem v prvopočátku ve své mysli a ve svém uvažování, tak já jsem přemýšlel nad Filipinama. A to, že to byla Afrika, tak to bylo opravdu až shodou všech těch dalších událostí, které prostě byly spojené s Liduškou. Takže toto je pro mě misie, to pro mě osobně.
0: Lido, ty jsi pracovala dlouhá léta tady v Rádiu 7, v Transport Rádiu, což je misijní organizace, rozhlasová misie, ale přece jenom je v tom rozdíl. V tom, co teď děláš.
1: Je to tak. My rádiáci žijeme tady a dotýkáme se té naší kultury, což je vlastně hrozně důležité, aby rádio nacházelo jazyk téhleté kultury. A i my, tam, kde jsme, nacházíme jazyk místní kultury, ale není náš. Takže je to vlastně v tomto je to nové. Já tím, že jsem v srdci nosila to povolání do misie, tak já jsem třeba i tady se vždycky nacpala do těch rozhovorů, když tady byl nějaký misionář, ráda jsem zpravcovala magazín z misie a díky tomu jsem dostala velmi široký pohled na to, možná oproti tomu, co běžný člověk má, křesťan nebo i nekřesťan, prostě představu o misionáři. Asi bych na tomhle místě měla říct, že nikdy po nás nikdo nestřílel otrávené šípy, nemáme zážitky typu, že by před námi padaly spousty černochů na zem a uctívali nás. Žijeme v docela jakoby normálním světě a i ta naše misie je vlastně se proměnila, ale když přejdu od toho, co jsem si myslela, že je misie, k tomu, jak to Pán Bůh pro nás zaostřil a zazoomoval, tak někde už na začátku, a teď mohu po těch zkušenostech toho necelého půl roku tam říct, že jsme to slyšeli správně. Někde na začátku jsme dostali takovou vizi, že to, co tam budeme dělat, bude přinášet Boží život. A vnímali jsme, že Pán Bůh ve své milosti posílá na tuhle zem život ve všech jakoby oblastech a že nám dovolí se dotýkat a přinášet Boží život v oblasti fyzických potřeb, a to zejména ve službě Jirky, když navazujeme na založenou službu, kterou tam před nějakými 16 lety odstartovala česká křesťanka z Litoměřic. Organizace se nazývá Shine Bean a je to organizace, která pomáhá lidem se uživit, jednoduše se uživit zemědělstvím, jak si z pole získat obživu pro svoje tělo. A vůbec to není samozřejmé, protože místní mají k zemědělství takový velmi zjednodušený přístup a stačí začít měnit, jak nakládají s půdou, jak hospodaří s vodou a nemusí hladovět. A tohle je něco, co nám Pán svěřil a je to zároveň nádherný otvírák k tomu, abychom se dotýkali i jejich duchovních potřeb. Takže potom přichází na řadu služba duchovní. My jsme nesmírně vděční za to, že máme tam spolupracovníky, kteří nám rozumí srdcem, rozumí evangeliu. Protože u mnoha humanitárních organizací se prostě stává, že pojďme se postarat o tělo, ale my máme kontakt pastora Paula z původně anglikánské církve, ale má mnohem širší rozsah na nejrůznější společenství, ať skupinky věřících, nebo i skupinky nevěřících. A ten říkává jednu důležitou věc. Pokud se tam nebude zvěstovat evangelium, pokud se tam nebude mluvit o Ježíši, který proměňuje srdce, tak já do toho nejdu. A to je přesně naše, protože my máme za to, že změnit ten fyzický život, pomoci v tom fyzickém životě je něco, co pomůže když Bůh dá na 80 let, kolika se člověk může dožít, tam asi méně, protože tam ta úmrtnost je vyšší, ale když přineseme duchovní stravu, tak něco dáváme pro věčnost. Takže v tom jsme v souladu. A když mluvím o těch formách toho života, tak tady máme fyzický život, máme tady duchovní život, kterému jdeme naproti. A díky tomu, že nás Pán spojil do týmu a připojil k nám Hanku, respektive nás k ní, Hanka Fischerová tam už rok předtím žila a rozvíjela tam svoji činnost jako učitelka hudby, ale především jako někdo, kdo miluje učednictví a kdo miluje se přibližovat k lidem, ale zároveň kreativitu ona používá jako nástroj, tak najednou v tom řeckém myšlení duch, tělo a duše, tak vlastně ve službě Hanky se ten celý náš, to naše poslání božího života završuje, že se vlastně dotýkáme i duše a i prostřednictvím těmi vrátky kreativity se vlastně může přibližovat ten boží život, který je v Ježíši Kristu.
0: Tak už jsi trošku odkryla, co se děje v Africe na tom místě, kde jste. My si o tom budeme povídat ještě celou hodinku, ale ještě mám před písničkou jednu otázku. Jirko, vy jste vyrazili na takovou důležitou životní cestu, novou životní cestu. Já tady mám napsáno v poločase života, tak mě to tak jako poeticky napadlo. Zkrátka už nejste nejmladší, co si budeme povídat. No ne, ale ono, když je člověk mladý, tak je do všeho hrma, plno elánu a sil. Myslím, že si to jako uvědomujete, že už přece jenom máte něco odžito a že je to docela, no trošku riskantní.
1: Tak, je to jiné.
2: Obzvláště po ránu si to uvědomujeme, když se hrabem z pelechu, ale my vždycky, když navštěvujeme sbory, tak povídáme o té vizi, o tom poslání, o tom povolání, tak vždycky říkáme, že je nám dohromady přes 100 let, což je pravda. Nevím, my to
0: je
2: tak...
0: Je to ten vhodný čas jít na misi? Existuje pro nás vůbec nějaký vhodný čas?
2: Přesně tak. My jsme se shodli na tom, že velmi obdivujeme všechny manželské páry, které jdou do toho pole s dětmi. Je to těžké. Je to těžké. Jsou tam výzvy, na které se můžeme připravit, jsou tam výzvy, na které se nemůžeme připravit a prostě musí se řešit. S dětmi je to ještě o mnoho levelů vyšší. Takže my jsme se shodli, že bychom se asi nerozhodli pro to, kdybychom měli děti. A tím, že máme děti téměř všechny. Úředně máme dospělé, tak toto je jedna věc. Ano, špatně se nám odcházelo od dětí, špatně se nám odcházelo od našich rodičů, to je všechno pravda. To jsou takové lidské aspekty a lidské věci, které to sebou nesou, ale my se nedíváme na ten věk. Možná děláme některé věci možná pomaleji, možná v jiném tempu, ale možná zase o to víc vytrvalej a s nějakým možná větším rozmyslem anebo s nějakou větší uvážlivostí. A já věřím tomu, že prostě Pán Bůh využívá všechno, co do nás do té doby vložil k tomu, aby jsme tam byli, co platní.
1: A taky nás Pán Ježíš povolal do komunity, která trošku se mi z lítostí chce říct, že na rozdíl od zdejšího prostředí velmi ctí šediny. A vlastně už jenom automaticky tím, kdo jsme a právě proto, že jsme ve věku, ve kterém jsme, tak máme jistou vážnost a vlastně ty věci, které předáváme, tak je jim dopřáno sluchu, tak i v tomhle vidíme boží moudrost.
0: S manželi Matuškovými, Lídou a Jirkou si povídáme o jejich působení v Africe a budeme tak dělat i po písničce, ve které zůstaneme v Africe.

0: 只为了你这骚大嘴巴。
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
2: Na Radio 7, které posloucháte, pokračuje pořad Fortepiano s pozváním k Viktorijinu jezeru, kde žijí momentálně Jirka a Lída Matuškovi, co by misionáři. Proč zrovna Keňa, přátelé?
3: Ty jsi mluvil o Filipínách?
4: Já jsem mluvil o Filipínách, protože to byla taková... Prostě takhle jsem si to představoval. Takhle jsem si to dokázal představit, když se řeknou teplo a děti. Ale je pravda, že když jsme se spojili s tou myšlenkou a vyrazili jsme na tu přípravu, tak jsme chtěli najít především místo, kde nás Pán Bůh chce mít. A my jsme vlastně rok předtím, než jsme se vypravili na to konkrétní místo, tak jsme ho jeli hledat. Myslím si, že jsme se na to připravili dostatečně, protože jsme během 3 týdnů v roce 2024,
3: na přelomu
4: roku 2024 v prosinci vypravili na 3 týdny do Tanzánie a do Keni. Tam jsme měli, já nevím, 7 nebo 8 zastávek, kde jsme hledali, opravdu jsme hledali, na každém místě jsme hledali to místo, kde nás Pán Bůh chce mít. A stalo se to, že když jsme se potom vraceli po tom výletě, tak jsme se na sebe koukli a každý za sebe jsme řekli, co jsme prožili, a to místo bylo jednoznačně směřované k Bondu. Tak proto Keňa.
3: Je pravda, že ta otázka nás stíhá stále dokola, zejména z řad křesťanů, kteří říkají, tak prosím vás, misie je, že jdeš tam, kde o Ježíši neslyšeli, a Keňa je i podle nějakých demografických údajů z 80% křesťanská. A my na to máme jednu jednoduchou odpověď, ale samozřejmě stojí za to je trochu rozvést. Tak na otázku, proč Keňa? Protože nás tam Pán Bůh poslal a protože tam má s námi nějaký záměr. Ale když potom půjdeme hlouběji, tak zjistíme, že právě ten boží záměr je, aby se mohl více rozproudit jeho život, aby se možná v nějakém smyslu, v některých okruzích lidé, kteří i chodí do církve, posunuli od takového formalismu k opravdovému setkání s Pánem Ježíšem, aby to, co mají, a mají to hojně, a možná to schází, a už jsem to naznačila třeba nám tady v Čechách, oni mají opravdu bytostnou závislost na Bohu. Mají bezpočet situací, ve kterých si prostě nevědí rady. My když mluvíme o věcech, že si nevíme rady, tak je to nějaká třeba terminální nemoc, když zasáhne. A i tam máme ještě spoustu lékařských zásahů. Ale pro lidi, se kterými my žijeme a na místě, kde my jsme, ukontroluješ strašně málo. Je spousta věcí, které prostě ti přijdou do cesty a nemáš nad nimi kontrolu. Takže oni jsou třeba úžasně, řekla bych, jako rozvinutý sval téhleté důvěry, mají velmi silně, a pak jsou zase jiné věci, ve kterých věříme, že jim můžeme pomáhat, třeba ta ochota otevírat se božímu plánu, nechat se transformovat, osobně vlastně s Ježíšem mluvit. A teď tedy bych do toho hned sama sobě oponovala, to je stále ještě práce s církví, že? Stále ještě práce s těmi, kteří nějak jako patří do církve. Ale my jsme objevili vlastně ke konci téhle první naší sezóny, když se uzavíral ten čas, než jsme odjížděli do Česka, tak jsme si sedli jako ten náš trojčlenný tým a začínáme objevovat, že nás zřejmě Pán Ježíš volá, abychom některé konkrétní věřící, kteří celý tenhle ten koncept učednictví toho, že nejenom žiješ v závislosti na Pánu, když máš hlad nebo potřebuješ bezpečně někam dojet, ale že hledáš jeho vůli, že se vztahuješ k přátelům, kteří třeba nejsou věřící, celý takový učednický komplet, že můžeme zasívat do lidí, a Pán nás posílá k lidem, kteří potom v dohledné době docela třeba na půdorysu 2-3 let se od nás vzdálí, protože v Keni je hodně jakoby vládních nařízení. Například fungujeme mezi v učitelské ve střední vyšší odborné škole pro učitele a učitel prostě, když dostuduje, tak dostane umístěnku od vlády. Řekněme 8 hodin daleko od místa, kde žije. Tam budeš učit, tam si najdeš bydlení, tam budeš žít. Takže my máme taková se nám krystalizuje vize, že ten život je jako semínka pampelišky, která teda v Africe není, jako semínka pampelišky, že je zasejeme a oni se potom budou roznášet skrz ty lidi, se kterými se setkáváme. To je pro nás, to je nové, jakože jsou věci, které nám připadají, že jsme věděli, než jsme jeli. A tohle to je jakoby nový koncept, že vlastně vnímáme, že tím, že budeme posilovat místní křesťany do nějaké jakoby komplexnosti, tak tím oni budou zasahovat i třeba lidi, kteří boží cestu neznají. A vnímáme, že to bude mnohem snazší, protože pro nás jako pro bílé je to ta naše běloba je obrovská bariéra, aby nás uslyšeli autenticky, protože oni nás uslyší, jsou zvyklí, tam je hierarchické přemýšlení, takže prostě když jsem bílá a kazatelka, tak oni mě všechno odkývou, ale vlastně se nedostanu nikam hlouběji, zatímco když budou se svým místním někým, tak se dostaneme jim blíže a bude se ten boží život vlastně šířit zprostředkovaně, prostřednictvím lidí, které my nějak jako vybavíme a budeme posílat. Tak to je obrázek Keni pro nás.
2: Lída tady mluvila hodně o té práci s lidmi, o tom duchovním rozměru, o nějakém tom svém poslání, které má v této misii, do které jste vstoupili. A mluvila o zasévání a o semínkách, tak já teď dám slovo Jirkovi, protože semínka a zasévání, to je zase tvoje parketa, ne?
4: Je to pravda. Já ještě musím říct, že když jsme odjížděli hledat to místo, tak já osobně jsem ještě jako odjížděl s tím, abych našel to povolání, které tam Pán Bůh pro mě měl, protože já jsem se ptal, jako jak tam můžu být užitečný. A to, že jsme tam právě na tom místě, kde dnes jsme, tak my jsme tam objevili farmu, kterou tam právě Renata před x roky založila kvůli tomu školnímu programu, který tam jede už několik let úspěšně a tak dále, a tak dále. A teprve tam na tom místě jsem říkal, to je úžasný místo a já jsem vůbec netušil, že to založila Češka. Až zpětně, až jsme se o tom bavili, tak Liduška mi říká, no ale tady založila Renata. My jsme to vůbec nevěděli. A najednou prostě při té 9denní návštěvě toho místa, tak nás tam pastor Paul, prostě ten místní tam nás přivedl. A já jsem tam v podstatě našel to místo, kde bych mohl být nějakým způsobem užitečný. Protože jsem kluk z vesnice, protože je mi tady ty věci blízké. Tak teď tam zasívám, no. Teď tam zasívám a učím se a prostě společně s místními domorodci tam prostě jsme.
2: Je to skvělé, jak Pán Bůh vede ty životy, že on to věděl dopředu, že ty seš ten kluk z vesnice, ten hospodář, který rád se stará o zvířátka, ale také o půdu a o ty plodiny. A tak tě tam zavedl, abys tam něco podobného dělal. Co tam, prosím tě, zaséváš? Přibliž nám, co tam roste.
4: Já se učím. My jsme přišli už do rozjetého projektu, který ta farma už tam existuje, je v nějakém stádiu. To znamená, kluci, kteří tam jsou tam dva stálí pracovníci, taky osévají v podstatě tradičními rostlinami, kterými se tam živí. Jsou to různé druhy kélu, u nás se tomu říká kél, ale jsou to tady tyto...
3: U vás se tomu říká kél, jinak je to listová zelenina nějaká taková.
4: Na Moravě se tomu říká kél.
2: Dobře, děkujeme za překlad.
4: Fazole, jsou tam sladké brambory, ovoce jako banány, manga, pomeranče, avokáda, to tam roste, kurkuma tam.
2: Tak jo, já přijdu na návštěvu, jo.
3: Bez pochyby.
4: Česnek, cibule, všechny tyto věci, brambory. Tak se tam pěstují a spotřebovávají. Chceme tam vnést trošičku nový směr, který by je učil směrem k šetření s vodou, s půdou a ty záhony teprve zakládám, takže já ještě osobně jsem nezasel nic, ale zakládám tam záhony, které až se vrátíme, tak je osejem a budeme zkoušet.
2: Kdo se stará o zahradu nebo o zahrádku, tak ví, že to dá práci, než se nachystá všechno, aby vůbec něco vyrostlo. Takže já tomu rozumím, já jsem zahrádkář.
3: Mě to učí, já moc zahrádkář nejsem, ale mě to nesmírně učí o trpělivosti. Protože Jirka vlastně teď jakoby nic nezasýval, ale mezi tím prostě je dovedená voda z Viktoriina jezera. My máme tu farmu přímo na břehu Viktoriina jezera, když si tady to uváděla. A celé to dovedení vody nějakou rozumnou formou solární energie a tak to byly všechno projekty, ve kterých Jirka pracoval. A druhá věc, když mluvíme o té výbavě, tak krom toho, že je Jirka kluk z vesnice, tak vlastně také dělal v obchodu. A úplně nová kategorie toho, co na té farmě je potřebí dělat, je, že kromě toho, že to vypěstujeme, tak to potřebujeme dostat na trh. A to je Jirkova parketa a musím přiznat, že se nám z mnoha důvodů těžko odjíždělo. Jedním z těch důvodů bylo, že těsně než jsme odjeli, tak nám náš spolupracovník pastor Paul řekl, že sehnal v místním městečku pro nás obchod. A to je velká věc, protože obchod zděný, zatímco my jsme pořád počítali, že budeme mít nějaký takový, představte si, trhy vánoční, takovou nějakou dřevěnou budku a tam, že budeme prodávat naše plodiny, a dneska je tam připravený zděný obchod a budeme vlastně moci ty produkty z té farmy dostávat na trh. A to je taky jedna z věcí, které musíme ty místní naučit. Jedna věc je, že si vypěstují sami pro sebe, pro svoji spotřebu, ale další věc, že mohou vlastně začít pracovat s těmi přebytky a zhodnotit je třeba v našem obchůdku nebo i svým způsobem. Těch dovedností, které se můžou okolo toho naučit, je spousta.
2: Je to tak a pan Bůh ví, co dělá. Viktoriino jezero, musíme si to tady říct, protože já, když jsem se připravovala na tenhle pořad, samozřejmě jsem se musela podívat na mapu, musela jsem se podívat, co to Viktoriino jezero obnáší. No a první věc, která na mě vykoukla, je, že je to zabijácké jezero, že jsou tam nějaké bakterie, že se tam nesmí koupat, že je to vysoce nebezpečné pro lidi, takže žádná koupačka. A Lída tak miluje koupání.
3: Tak Jirka ukazoval, že bude odpovídat on, ale tady do toho musím vstoupit. Já, srdce mi krvácí. Stojíte na břehu jezera, teď se tam ty vlnky honí, vypadá to spíš jako moře. A já bych tam do toho vběhla, ale opravdu nám to vřele místní nedoporučili. Místní se v tom koupou, umývají se, ale taky jenom vlastně ti rybáři, kteří jsou okolo. A jde o to, nejsem žádný odborník, ale že ve vodě by měla být nějaká bakterie, která vlastně i přes kůži, nejenom přímo třeba vdechnutím nebo tak se umístí, ubydlí v játrech a vlastně jako člověka zabíjí. Jmenuje se právě nějaká krvinka nebo něco takového, takže opravdu je velmi, velmi nebezpečné.
2: Že prý 5 000 lidí ročně tam zemře.
3: Nepochybně, a to je jenom na tu bakterii. A další nebezpečí, která Viktoriino jezero skýtá, Jirko...
4: No, Lenko, ještě se zeptám kontrolní otázku. Jak je velké Viktoriino jezero?
2: No to já samozřejmě jsem si nezapamatovala a ty mi to děláš schválně. Ty víš, že já si čísla nepamatuju.
4: Já taky ne, tak jsem si to chtěl jenom ubezpečit. Já vím, že je asi velké jak polovina České republiky. Nevím, jestli je největší sladkovodní jezero nebo druhé největší, ale je velké. Opravdu je velké a je nebezpečné. Je plné života, to je pravda.
2: A ryby tam normálně žijí.
4: Ryby tam žijí, ryby se jedí?
3: Ano, jedí.
4: Jedí, jsou dobré, ale srdce by nemuselo krvácet jenom z toho žalu, že se nemůžeme koupat, ale i z toho, že nás tam může něco kousnout. Jsou tam krokodýly, to je reálná hrozba, jsou tam roši, to je reálná hrozba, jsou tam ještěři, to už jsme všechno tak nějaké kovy už načetli, takže máme velký respekt.
2: A nepotkali ještě.
4: Ještě raz jsme potkali. Ale máme velký respekt a právě tím, že jsme v takové té divočejší části, to znamená, jsou tam rákosiny, jsou tam takové ukryty, které jakoby právě skýtají ten prostor pro tady ty predátory, tak si musíme dávat velký pozor, dělat velký hluk, nechodit tam za soumraku nebo za úsvitu. Takže je to respekt. Takže žádné loďky, žádné koupačky, nic takového tam nehrozí.
2: Kde je ta romantika?
3: Pohled na ty loďky, jak ti rybáři tam vyjedou, tak to je romantické. Jinak jsou to ale teda tvrdí hoši. Ale když jsme u těch tvrdých hochů, tak mě fascinuje, je, jak ti místní jsou opravdu zžití s tím, že věci se můžou pokazit. Takže oni nám třeba úplně s klidným hlasem řeknou, no, tak tady před dvěma dny našli okousaný nějaký dítě, protože ho prostě krokodýl si vzal. A teď ten byl prostě úplně jako, že to je jako tragédie a oni o tom mluví tak strašně věcně, protože prostě to je součást života. Nebo tady je to plocha, tady je to placatý, tady budou hroši vylejzat. A hroši jsou vlastně nebezpeční, zejména když mají mladý. Takže jednak nám chodí po farmě a šlapou nám do toho našeho zelí, ale když bychom se s nimi potkali, tak se jich všichni bojíme. Jsou jiná místa, kdybyste měli farmu někde jinde, tak tam, když je to do kopce, tak oni nevylezou, ale tohle je ideální pro ně prostředí, které je zve, aby
2: takže
3: vyběhli
2: hroši.
3: Ven.
2: Hroši. Tak u nás divoká prasata, ničí zahrady a u vás hroši. No, jsme zkrátka v Africe, v pořadu Fortepiano a ještě tam zůstaneme i po následující písničce.

0: Na Rádiu 7, které posloucháte, dozněla dětská africká píseň, protože v Africe se pohybujeme s manželi Lídou a Jirkou Matuškovými v dnešním pořadu Fortepiano. Vzpomněla jsem si na ty děti. Jirko, ty jsi měl v tom vidění, jsi viděl děti. Mm-hmm. Co ty děti, jsou tam? Jsou tam kolem?
1: Je jich tam spousta. Opravdu je jich tam spousta. Školy jsou tam jinačí, jsou v mnohem větším počtu, když je nějaká akce, je jich tam opravdu hodně, jsou, pro mě jsou milé a roztomilé, jsou hravé.
0: Ty máš rád děti.
1: Mám rád děti, ano.
0: Tak Pán Bůh ti ukázal děti, protože ty máš rád děti.
1: Jo, a myslím si, že i naše programy v podstatě jsou zaměřené na děti, jsou zaměřené na školní děti. Přemýšlíme a rozvíjíme myšlenku, že bychom rádi vytvořili i mimoškolní aktivity pro děti, jak na farmě, tak možná i v tom blízkém městečku. Takže okolo dětí se to opravdu motá. I ten art camp, který tam založila Hanka před 3 lety, a vlastně letos je 3. ročník, tak se týká dětí, protože během 14 dnů, 2 týdenních turnusů v podstatě ten art camp navštíví zhruba 400 až 500 dětí, kteří prostě můžou strávit, myslím si, že plnohodnotný čas hraním, učením a něčemu novému, k čemu by prostě v tom období těch prázdnin nepřišli, takže ty děti jsou tam opravdu všude.
0: Takže to sedí.
1: Sedí.
2: Na Artcamp se moc těšíme. Jeden z důvodů, který nás jakoby omezil v tom čase tady v České republice koncem července, odletíme zpátky, protože první 2 srpnové týdny se budeme právě setkávat s českým týmem na Artcampu, na tomhletom programu. Zajímavé je, jak děti reagují na bělochy. Je to, kdyby to bylo v Nairobi, tak tam přeci se bělochů pohybuje více, ale my jsme opravdu úplně v zapadlé, zapomenuté oblasti a ty děti mají... Některé se úplně bojí a některé jsou úplně, my jedeme autem a oni úplně výskají takovým jako totálním šokem. Něco jako kdyby tady, dneska už jsou děcka více zvyklá na černochy tady, ale řekněme třeba za totáče, za socialismu, když byl černoch, ale černoch a teď se prostě nemůžeš ubránit, aby ses na něj nekoukala. Tak tohle mají ty děti a prostě jedeme a oni prostě úplně vykviknou blahopé, mzungu, což znamená běloch, takže mzungu a volají na nás mzungu a nejčastější věta, kterou slyšíme, je how are you, takže nečekají moc na odpověď. Děti jsou nadšené z bělochů a děti, nám se moc líbí, jak děti žijí jako obyčejně, v takovém tom ještě, v takovém tom prostém, že nemají za koníčkovaný den a rodiče nejsou helikopteroví rodiče, kteří je hlídají na každém kroku a někdy já sama si říkám, tohle je nebezpečné, když ta naše holčička, protože na našem pozemku žije rodina pomocníků a mají dneska 5letou holčičku a když tam prostě někde leze, tak já se někdy zastavím v tom evropském myšlení, tady bych jí měla chránit, ale maminka jí nechá a ta holčička se učí zkušeností a někdy si zapláče, ale vždycky to přežije. A v něčem ta jejich přirozenost je úžasná. A na druhou stranu v nich v mnohých vidíme takový usazený smutek, protože ten život je těžký. A setkáváme se s mnoha dysfunkčními rodinami, otci alkoholici, maminky sedřené, obživu obstarávají, jak umějí. A třeba součástí toho programu, do kterého jsme nastoupili, organizace Shine Bean, mluvíme o dětských farmách, maličkých políčkách, kde si vydělávají, kde si vypěstují něco skonzumují a z prodeje přebytků si vydělají na školné. Už sama skutečnost, že potřebují zaplatit školné a mnohdy to ty rodiče nedokáží, nezvládnou finančně. Tak součástí toho programu Shine Bean je také ten klasický, tak jak to známe úplně nejčastěji, ten sponzorský program, že Češi posílají peníze na školné, ale nám přijde právě úžasné to, že Shine Bean má nástroje, aby to nebylo jenom závislé na tom, co někdo pošle, ale že se vlastně učí sami se o sebe postarat a české peníze jim pomůžou se nějak jako odpíchnout, mají semínka, mají prostě nějakou podporu, ale do budoucna jsou soběstační. Takže když mluvím o jistém smutku v těch dětech, tak to vnímám. Je tam velmi silné násilí na děvčatech, takže v našich klubech prostě děvčata učí, 12-letý holčičky učí, že do školy musí chodit podél hlavní cesty a ne postranními uličkami, protože se může stát, že v té buši na ní vyskočí nějaký chlapa znásilní. Běžná věc. Svým způsobem velmi jako ostrý a těžký život.
0: Dostali jsme se k tomu praktickému životu u Viktorie na jezera, kde žijete. Jirko, co ty k tomu chceš říct? Ty ses naklonil, že něco chceš říct. Ne? Já mám tady teď takovouhle otázku. Já vím, že než si Lído jela, než jste se chystali, jsem měla velké zdravotní problémy. Jakého byly původu, nemusíme říkat. Možná, že s odstupem času si něco odhalila, co si předtím nevěděla, ale ty si tam rozkvetla.
2: Já musím říct, a teď je to trošku ošemetné, protože náš příběh může evokovat to, co se dneska, je takový ten moderní trend, že se odstěhuješ do nějakého země třetího světa a žiješ tam ten klidný život v tom sepětí s tou přírodou, a obávám se, že někdy mají lidé představu, že misionáři jsou lidi, kteří za naše peníze si tam prostě žijí.
0: Jdou ten klidný život. Na dlouhou dovolenou, odpočinek.
2: A s odstupem musím říct, že jsem zjistila, že ten život tady je paradoxně mnohem více neurotický. My mluvíme o těch těžkých věcech a zdá se, že tady máme jako v Česku lehčí život, ale v tom prostředí, kde my žijeme, je to nelehké, ale jakoby přirozené. Já najednou mám pocit, že náš život tady v Česku je tak trochu skleník, ve kterém nás třeba zaskočí to, že se dějí problémy. My si to pořád opakujeme, ty to tady v pořadech říkáš, to, že žiješ s Ježíšem, neznamená, že nebudou problémy, že ti připraví bezproblémovou cestu, ale v zásadě jsme pořád zaskočení, ať věřící nebo nevěřící, když přijde problém, tak jsme vyřízení, že jako jak se to mohlo stát vlastně. My jsme, jako bychom měli nějaký, to anglické slovíčko je entitled, jako bychom měli nějaký nárok na to, že to bude bezproblémové. A ve světě, kde žijeme my, je to svým způsobem klidnější, takže já myslím, že spoustu zdravotních komplikací odešlo tím, že ten rytmus je jakoby klidnější, přesto, že vlastně přináší výzvy skoro na každém kroku. Mm-hmm. Takže tady je to o sprintech. Tady prostě sprintuju do práce a na 100% prostě dělám 8, 9, 10 hodin a pak dosprintuju domů, pracuju proto, abych mohla doma na 100% odpočívat, a tam vlastně pracujeme pořád, tam prostě jdeme a co se objeví na scéně, tak musíme vyřešit, nejsou to lehké věci, ale pořád se jde dál, pořád se suneme dál. Jirko?
1: Já jsem jednou dostal takový obraz, který to možná může tak vykreslit, a to je obraz cesty. U nás máme, my se tady teďka jajkáme z toho, jak je tady čisto, jak je tady uklizeno.
2: Já bych někdy políbila ten asfalt, jak je hladoučký, úplně bych si klekla a dala bych tomu pusu, že jedeme prostě.
1: A ty silnice jsou rovné. Je to opravdu tak. Mnohem víc si toho vážíme než předtím. A my, když jedeme třeba do práce nebo absolvujeme pořád stejnou cestu, tak víme, že prostě ta cesta má občas někde nějakou díru, nějaký výmol a prostě umíme se tomu vyhnout. Ale víme, že tam je pořád. Možná po zimě tam něco přibude.
0: A bude tam pořád.
1: No, ale zase ji třeba i opraví.
2: Spraví se.
1: No, africká cesta je trošičku jinačí, protože jsme na ní v podstatě denně, tak pominuli asfaltu, teda ten název, že tam ten asfalt je, ale je tam taky spousta děr, tak hlavní části dopravy se odehrávají na polních cestách. Jako český název polní cesty, a ještě si udělejme prostě mnohem jakoby větší díry. A já jsem zjistil, a když mě to Hanka říkala, když jsme tam přijeli, tak ona říkala, no, tady se prostě ty cesty mění. A já říkám, jak se můžou měnit? Prostě pořád jedu z bodu A do bodu B, tak ta cesta tam je pořád. Ale oni se opravdu mění a mění se každý den. Každý den ta cesta vypadá jinak, protože není pevná, není zpevněná, v období dešťů je to hodně proměnlivé. Tak prostě pořád musíme dávat pozor, jak se z toho bodu A do toho bodu B dostaneme, a je pokaždé jinačí. A já jsem dostal takový právě ten obraz v tom, že jak se žije v Africe, no každý den jinak. My jdeme každý den jakoby do toho stejného bodu, třeba příklad na farmu nebo do města, ale každý den jdeme jinou cestou. a musíme řešit jiné výzvy, které tam jsou. Je to klidnější, je to víc rozložené v čase, ale prostě tak to tam je.
0: Horko, horko, horko.
2: Ano, ano, ano.
0: Lída má ráda horko. Co ty, Jirko?
1: Já už taky.
2: Je nám tady zima většinu času, co jsme. A to prosím v téhle sezóně.
0: Když bychom mluvili o jídle, o lidech, o kultuře, o podmínkách k životu, něco už jsme tady trošičku tak nasáli, jak to tam vypadá, ten rozdíl je opravdu dost velký v tom životě tam a životě tady. Je něco, co vás vyloženě překvapilo, protože ono, některé věci si může člověk načíst nebo podívat na dokumenty, navštívíš tu zemi, ale potom, když tam seš, tak je to úplně jiné. Je něco, co vás vyloženě překvapilo?
1: Úplně na první dobrou ne, protože my jsme opravdu měli předtím ten vision trip, takže jsme si už něco zažili. To, že se tam standardně jí rukama, to, že už si na nás v místech, kam chodíme se stravovat, tak už nám nenosí ty příbory, protože už načetli, že už i my umíme těmi rukami jíst. To, že už se přestali divit, že třeba konkrétně já mám rád tu jejich kaši, kterou oni tam jí úplně ke všemu a každý den, tak jako u nás chleba, tak tam se jí ugálí, což je taková kukuřičná kaše, knedlík, představa v jiné formě. Tak to jsou věci, na které se, myslím si, že jsme se dobře zvykli a to jídlo je tam prostší, ale je dobré a já nevím, já tam nevidím žádnou nějakou disharmonii. Takže v tomto směru nás asi nic nepřekvapilo. Musíme si dávat pozor na hygienu, musíme si dávat pozor na čistou vodu, ale to jsou takové obecné věci, které platí asi, myslím, že pro všechny tady tyto krajiny.
0: Je něco, co bylo velmi obtížné pro vás ze začátku, co bylo takové nejobtížnější?
2: Já musím říci, že ne ze začátku, ale naopak s postupujícím časem, protože na začátku jsem měla takovou euforii, že s kým se setkáme, tak se na nás usmívá a možná i díky tomu, že nás vždycky uvedl někam pastor Paul, tak nemuseli jsme se nějak prokazovat prostě díky jemu, ale s postupem času jsem já zjistila, že mě trápí bariéra, kterou ta moje bílá kůže vytváří, tak už jsem to naznačila, že já jsem vlastně tady v Česku byla, a teď řeknu, jako zvyklá. Já jsem vždycky za to byla vděčná, ale ty komunikační cesty byly velmi snadné. Pro mě z nějakého důvodu bylo snadné navázat a vlastně velmi brzy se dostat do hloubky v rozhovoru s někým. A tam to nejde a pro mě je vlastně velké překvapení a často i zdroj frustrace. Někdy si zoufám, že se mě to snad nikdy nepodaří, že pořád budu, ono je to znásobeno tím, že jsem bílá, potom stojím nakazatelně, takže seš ta kazatelka. Bílý člověk pro ně znamená, že má peníze, pro ně bílý člověk je bohatý člověk. Je tam spousta filtrů, které nás pustí a právě jako návštěvníka tě pustí někam, připadáš si, že jsou všichni přátelští, že tě vítají, ale když tam chceš žít natrvalo, chceš tam být a to je náš úkol, my tam prostě budeme žít, dokud nás Pán Bůh neodvolá, nebo dokud, myslím, neodvolá zpátky do České republiky, neodvolá ze života, to nevíme. Tak ve chvíli, kdy tam žijeme natrvalo, tak já ve své vztahovosti narážím na to, že mě k sobě nepustí, protože mě mají strčenou do nějaké škatulky, na nějaký možná piedestal a já bych chtěla s nimi být nablízko.
0: Vnímáš to taky tak, Jirko?
1: Já to vnímám trošičku jinak, už z mé povahy, která je jináčí než lidušťina. Jsem vděčný za to, že mě Pán Bůh dobře zná, zná mě dokonale, takže třeba spolupracovníci, které mám na farmě, tak jsme na tom velmi podobně jazykově, protože oni mluví svým národním jazykem Luo a s angličtinou jsou na tom plus minus stejně tak jako já, ale tím nás to dává na tu úroveň toho, že prostě tu komunikaci si dokážeme zajistit a vyrobit a prostě takto a já mám ty vztahové věci spíš jako jeden na jednoho. Jo, nemám tu možnost a nemám ani to obdarování jakoby mluvit k vícero lidem. Takže v tomto se pro mě nic nemění a já jsem na to takto zvyklý a možná se i takto mě daří to navazování vztahu v tom čase i v té společné práci, protože my tam společně pracujeme. Já tam nechodím dozorovat, ale my tam opravdu společně pracujeme a tvoříme ty věci. Tak já jsem spokojený. Navíc, a to zase dělá Pán Bůh, prostě přidal nám tam třetího člověka na farmu, který

0: vymysleli. A tenhle Felix je příklad. Prostě Leni, představ si, že najímáš kopáče. Sežeňte nám někoho, kdo bude schopný kopat rigoli. A Pán Bůh přivede člověka, který má osobní vztah s Ježíšem, má touhu evangelizovat a velmi v krátké době to udělá s lidmi z místního jako vesničky, která je kousek. Jako my uděláme
1: ono,
0: jeden krok a Pán Bůh má připravené ty další. Takže jediné, co potřebujeme a za co se modlíme a budeme rádi, když kdo nás posloucháte, tak budete i tohle, když si na nás vzpomenete. Pomáhat nám svými modlitbami, abychom vstupovali do těch dveří, které Pán Bůh otevře, protože pak se to tam rozbalí. A abychom pokud možno ušetřili ty slepé uličky, ve kterých to protlačíme nějak sami nějaké svoje nápady, ale nebude tam připraveno tohle. Plus navíc.
1: Tak to je krásný závěr naší dnešní hodinky. Utekla strašně rychle, my to víme, jak to tady letí v rádiu. A doufám, že to není naposledy, co tady takhle spolu jsme. Budeme rádi za každé další zprávy z misie, konkrétně z Keni, od Viktorii na jezera, od Jirky a Lídy Matuškových. A vy se tam učíte svahilsky, že? Nebo jak se to tam učíte? Můžete na závěr nás třeba pozdravit svahilsky?
0: Já jsem si připravila něco jiného, ano. A všichni to poznají, takže na závěr je kratičká písnička. Poslouchejte pozorně. Kichwa ma bega magoti vidole magoti vidole magoti vidole kichwa ma bega magoti vidole macho masiki om domo pua.
1: Asi víme, někteří
0: ramena, kolena, palce, kolena, doslova.
1: Dobře, a Jirko, nějaký ten pozdrav by si zvládl, že jo?
2: Jumbo.
1: A co je to jumbo?
0: Jumbo je všechno. Ahoj, když přicházíš, ahoj, když odcházíš, univerzální, tím nic neskazíš.
1: Tak, pozdravem, jumbo se loučí z fortepiana i dnes i Lenka Malinová. Mějte se moc krásně, za týden si můžete poslechnout další rozhovor.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Z úterý 9. června minula 14. hodina. Ladíte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás, které zve k poslechu, přemýšlení a proměně. Od mikrofonu se hlásí Kuba Lofítek, takže i pro následující hodiny to zůstalo v rodině. No a pokud přemýšlíte o tom, kdy se znovu můžete setkat s pořadem Fortepiano, tak nabízím sobotní reprízu v 11 hodin a v pondělí v 10 hodin už bude připraven nový čerstvý díl. Také odpolední program našeho vysílání uvedeme přehledem pořadů, které vám mohou dělat společnost až do 18. hodiny

Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat v aktuální 60-minutovce. Stačí si napsat nebo se dovolat do našeho studia a ladit Rádio 7. Zoufalá prosba nevýznamné ženy, která ovlivní dějiny. To je pozorování ze života jedné starozákonní rodiny, o které se podělí pastor Saša Štěpánovský 15 minut po 3. hodině. Jedno tělo obsahuje mnoho různých údů, každý k jinému účelu. O služebnostech v církvi s apoštolem Pavlem z listu Římanům ve čtení z Bible v 15:45. Po druhé se dnes v relaci Překročit hranice vrátíme do starověku k sérii vyučování Lukáše Targoše s názvem Josef – životní jízda. Dnes bude řeč o spletitých rodinných vztazích a dramatickém zázemí, které formovalo Josefovu osobnost. V 16 hodin se můžete přidat k přemýšlení o tom, jak hluboký vliv má rodinná historie na náš vlastní příběh a jak se vyrovnat s břemenem výhod i nenávisti. S magazínem v 16:30 nezůstaneme jen na území České republiky, ale dostaneme se také na Ukrajinu. Když člověk navléká korálky, má si nechat na nitce aspoň kousek místa, jinak se špatně dělá závěrečný uzlík. To je známá věc. Samozřejmě si na to dáme ke konci korálkové hodiny pozor. Ale do té doby budeme do vysílání posílat jeden pohádkový a písničkový korálek za druhým. Přidáte se s dětmi po 17. hodině ke korálkovému navlékání? Po 18. hodině si můžete naladit další část Bible Guideu. S Jiřím Zdráhalem budeme zkoumat další kapitolu z knihy proroka Jeremiáše. Takový je přehled pořadu pro odpolední vysílání. Díky, že jste s námi. Díky, že posloucháte.

0: Prostor mezi 14. a 15. hodinou, to jsou písničky na přání. Pište, volejte k nám do studia a buďte součástí této hudební hodinky. Ať už budete chtít něco pro radost nebo píseň s přáním pro někoho druhého, jsem tady pro vás. A jak se k nám můžete dopsat nebo dovolat, to prozradí kontakt.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: První dnešní písničkové přání přiletělo od posluchačky Ivy, věrné posluchačky, která ráda a často volá do písniček na přání a za to jsme rádi. Pro dnešní den vybrala písničku Idě Ježíš Idě, která zazní v podání kapely Do nebe volající a posílá ji milence do Prahy, Radce do Jilemnice, Mílovi do Vizovic, nám do Rádia 7, za to moc děkujeme a také všem, kteří posloucháte.

Toto byla skladba Tříšť kapely Noé Miracles a teď už je tady ve frontě další písničkové přání. Napsala nám posluchačka Danka, ahoj Rádio 7, zahrajte prosím Tymíkovi pro radost Rodné údolí. Píseň posílám.

Posloucháte úterní vydání písniček na přání a jsem rád, že píšete, voláte a jste skutečně aktivní součástí této hudební hodinky. Do studia se dovolala také posluchačka Milena a pro dnešní den vybrala skladbu Jitky Ilíkové Ze známých důvodů. Písničku posílá kamarádce Ivě, Radce a nám do Rádia 7. Moc díky, písničku posílám.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Další telefonát byl od posluchačky Emilky a pro dnešní den si vybrala píseň Jak úžasná musí ta láska být. Posílám v podání Jiřího Jelínka a kapely David.

Úterní písničky na přání se už přehouply do své druhé poloviny, stále máte ale zhruba 20 minut, proto abyste se mohli dopsat nebo dovolat k nám do studia. Připomínám kontakty, telefon je 515 535 485, SMS-kové či WhatsAppové číslo 608 566 773. Napsat nám můžete také e-mail, a to na adresu studio@radio7.cz nebo na sociální sítě, kde nás najdete pod názvem Radio 7.cz.

Toto byla kapela Good Work se svou skladbou Den co den. Byla to taková živější píseň, taková bude i ta následující. No a protože teď nikdo nevolá ani nepíše, tak využijí ten čas. A protože dnes slaví svůj svátkový den všechny Stanislavy, tak následující písnička míří právě jim.

písničkové přání nám doletělo také ze Slovenska. Dovolala se posluchačka Vletka a pro dnešní den by si přála nechat zahrát skladbu Premeněná od Miriam Kaiser. Písničku posílá všem, kteří v Česku a na Slovensku slaví jmeniny, tedy Stanislavám, a také ji posílá všem, kteří bojují s rakovinou. Tady je píseň.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou.

ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám.

poznám, že mluvíš. A ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím.

Vyhrazený čas pro dnešní várku písniček na přání uzavřeme s kapelou U2 a skladbou I still haven't found what I'm looking for. Stále jsem nenašel to, co hledám. Další příležitost můžete využít zítra po 14. hodině.

Bylo 15 hodin, ladíte úterní odpolední vysílání Rádia 7 s datem 9. června. Aktuální 60-minutovka nabídne biblickou úvahu Saši Štěpánovského ve 15:45 a relaci Čtení z Bible, ve které budeme od 15. hodiny 45. minuty otevírat novozákonní dopis Římanům. Teď už vás zvu k modlitbám za Ukrajinu, blízkovýchodní konflikt i další místa a oblasti, kde lidé neprožívají pokoj a mír. Podpořme modlitbou ty, kteří to potřebují.

Bože, Otče, děkuji ti za dar modlitby. Děkuji za to, že můžu tobě otevírat své srdce a neřešit s tebou jen záležitosti mého vlastního života, ale že mě učíš myslet na druhé, přimlouvat se za druhé, a proto chci využít i tento čas. Chci se modlit za lidi sužované válkou, válečnými konflikty, nepokoji na těch místech, kde žijí. Vidíš ty lidi, kteří nemohli utéct, neměli kam utéct, kteří zůstali na těch místech, kde probíhají boje. Prosím za ně. Prosím i za ty, kteří vytrvale pomáhají na všech těch místech, kde zuří válka, kde zuří nějaké nepokoje a kde je velká potřeba po pomoci té praktické, zdravotní a věřím, že i duševní a duchovní. Děkuji za každého, kdo přináší k té praktické pomoci i tu zprávu o naději v tobě. Prosím, Otče, za tvoji milost pro země, kde není mír, kde prožívají válečný stav. Moc prosím za to, aby nad tou lidskou nenávistí, neláskou, zlobou, touhou po moci, po majetku, aby mohlo vítězit právo a spravedlnost, láska a pokoj. Děkuji, Otče, za lidi, kteří v tom zoufalém stavu, ve kterém je to místo, kde se nachází, se mohli setkat s tebou. Děkuji za každého, kdo v té své vlastní beznaději volal k tobě a přijal naději pro vlastní život, pro vlastní budoucnost. A ty vidíš, že ta místa válek jsou místa, kde tu budoucnost moc pozitivně vidět nelze. Ale přesto věřím v obnovu, tak prosím za ten zázrak ukončení těch válečných konfliktů na Ukrajině, v tom blízkovýchodním regionu i v Perském zálivu. Prosím, Pane, za to, ať ti, kteří mají moc zasednout a jednat, ať mohou nacházet mírová řešení těch bojů. A prosím i za vytrvalost a posilu pro tvoji církev v těchto zemích, pro všechny ty, kteří tobě patří a tak jako mnozí okolo nich musí prožívat tu krutou realitu. Prosím, vstupuj i do těch jejich situací. Přinášej, prosím, občerstvení, povzbuzení, naději i sílu jít dál. Děkuju. Amen.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

tom, že modlitba má skutečně velkou moc a Pán Bůh se dívá na bolavý a zraněný srdce, tak o tom bude ten dnešní příběh. Podíváme se do Bible, do staré smlouvy starého zákona, kde čteme v 1. Samuelově o jedné zvláštní rodině. Manžel nebo táta nebo hlava rodiny, muž se jmenoval Elkána. Měl dvě ženy, tehdy to tak bývalo, ne že by to tak bylo dobře, ale prostě to tak bývalo. A on měl jednak Hanu, bychom řekli Anu, Aničku, a ta druhá byla Penina. Penina měla děti, ale Anička děti neměla. To je velké trápení, když žena touží po dětech a děti nepřicházejí. Ta její bolest se stupňovala rok co rok, když vlastně oni ze svého města chodili do Šílo, kde byl boží stánek, tehdy ještě nestál boží chrám v Jeruzalémě, a tam v tom Šílu tam se chodili klanět Hospodinu, byl tam kněz Eli, který to tam měl na starost a měl dva syny Chofního a Pinchase, to byli pěkní lumpové. No a stávalo se, že když Elkána obětoval, tak Penině a jejím synům a dcerám dával nějaké díly z oběti, ale té Aničce dával dvojnásobný díl, protože tu Anu miloval. Ale čteme tady, že Bůh zavřel její luno, neznáme ty okolnosti, nevíme proč, ale prostě neměla děti. A ta Penina Aničku ještě provokovala, velmi provokovala k hněvu, jen aby ji rozlobila. A to se dělo rok co rok, takže ona vlastně, když šla do shromáždění božího lidu, šla obětovat, tak pro tu Anu to bylo ještě horší a těžší. A ona plakala a čteme tady, že nejedla. A Elkána jí říkal, Aničko, nebo Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi skleslá na mysli? Copak nejsem pro tebe lepší než 10 synů? To je hezké, vidíte, když muž má takovýhle vztah k manželce. Určitě tím nemyslel, že nadělá tolik nepořádku jako 10 synů, ale že jí má prostě tolikrát a že určitě je pro ní důležitý. No a ta Anna v tom Šílu jednou v takovém jídle vstala a tady čteme, že měla v duši hořkost. Jo? Byla zahořká, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. A v tom pláči, v té modlitbě dala takový zvláštní slib Bohu, řekla, Bože, jestli opravdu pohlédneš na moje soužení a když si na mě vzpomeneš a dáš mi mořského potomka, já ho odezdám tobě, aby tobě sloužil. Bude zasvěcený tobě. A teď si vemte, ona se tam modlí, byla zabraná do modlitby, tak je to tu napsáno doslova, a teď vidí ten kněz Eli. A Anna se modlí a jenom se modlí v srdci, to znamená pohybuje svými rty, nemluví nahlas, aby jí hlas nebyl slyšet. A ten Eli si myslel, že je opilá. A tak se na ní oboří. Jak dlouho budeš opilá? Odlož to víno, si to představte, chudák ženská, ona se tam jde vyplakat, jde před Bohem vylít svoji hořkost a teď přijde ten, kdo měl vlastně Boha zastupovat a takovýmhle brutálním způsobem jí tam sjede, jak budeš dlouho nalitá ještě. Ale to, že Anna to svoje srdce vylévala před Bohem, to vidíme na té odpovědi, že ona se neurazí, neuteče, ale řekne, ne můj pane, Já mám bolest, jsem obtížená na duchu, já jsem nepila víno, ani pivo, ale já jsem vylevala svou duši před Bohem. Milí přátelé, tohle je moc důležité. Jestli máme hořkost v srdci, abychom ji vylévali, ne na druhý lidi, ale na Pána Boha před ním, abychom to skládali u něj. A ten Eli pravděpodobně se zastyděl a říká, běž v pokoji, jdi v pokoji, ať ti Bůh Izraele dá to, co si od něj žádala. On ji požehná. A možná tato slova by neslyšela, kdyby se naštvala, urazila, utekla nebo ho nějak sjela, a on ji požehná a konečně správně používá tu autoritu, kterou má od Boha. Tak se vrátili domů, je tu napsáno, že Elkána poznal svou ženu, což je takové vyjádření intimního vztahu, a je tu napsáno, že Bůh si na ní vzpomněl. Bůh si na ní vzpomněl. A tohle mám moc rád, protože Pán Bůh je někdo, kdo se rozpomíná, kdo k tomu se říká, já nezapomenu na tebe. Vzpomněl se na Anu, otěhotněla, narodil se jim syn a dali mu jméno Samuel, což znamená slyší Bůh nebo vyslyšel Bůh. Že Anna řekla, já jsem si ho vyžádala od Boha a
pak měli jít zase po roce do Šíla a Anna říkala, já nejdu. Až bude chlapec odstaven. V té době ty děti kojily až do takových 3-4 let, až ty děti byly samostatné. Až bude odstaven, já ho přivedu, aby se ukázal před Bohem a už tam bude bydlet v tom Šílu. A to je hezký, jak ten Elkána se neurazí, neříká, ani co blbneš, tak jsme se modlili léta za kluka, teď ti ho Bůh dá a ty ani nejdeš do schronka, jako ty nejdeš se poklonit Bohu. Ale on respektuje to, jak to ta žena prožívá, jak to vnímá, on jí důvěřuje, on zná její vztah s Bohem a vidí, že to není nějaký postoj své vole, nebo prostě to respektuje. A říká jí, udělej, co je ti libo, jak myslíš, zůstaň, dokud ho neodstavíš, a říká, a to je vzácný, jen ať Hospodin naplní svoje slovo. Tohle mi připadá takový opravdu správný postoj muže. Hlavně, ať se naplní to, co chce Bůh. Ne to, co já si představuji, že má být a jak to má být, ale to, co Bůh chce. Žena tam zůstala, kojila svého synka, dokud ho neodstavila, a pak ho vzala sebou jednoho roku do Šíla, sam byl ještě malý, přivedli ho k Elímu a ona říká, dovol můj pane, jakože jsi živ můj pane, já jsem ta žena, která se tady modlila k Bohu za chlapce a Bůh mi ho dal a já jsem ho sem přivedla, aby se tady učil sloužit Bohu. To je obrovská víra, protože víte co, Hofný a Pinchas, ty dva kluci, to byli fakt týpci, to byli zlí kluci, kteří znevažovali Boha, kteří byli morálně velice zlí, měli vztahy s těma holkama, který tam chodili, a když tam někdo přinesl oběť Bohu, tak oni si z toho vzali to nejlepší, říkají, dej to sem, my si vem to nejlepší, a úplně znevažovali tu bohoslužbu, a ten Elí byl moc měkký na to s tím něco udělat. A čteme tam dál v druhé kapitole, jak se Anna modlí. Je to nádherná modlitba, bych vám chtěl doporučit nebo vás povzbudit, abyste si ji přečetli. Je to chvalospěv, který začíná, mé srdce se veselí z Hospodina, můj roh se pozvedá dík Hospodinu, má ústa se otvírají do kořán na mé nepřátele, neboť se raduji ze tvé záchrany. A pokračuje to dál a Anna tam říká v té modlitbě, neboť Hospodinu patří sloupy země, na ně položil svět, chrání nohy svých věrný, ale ničivové zahynou v temnotě, neboť člověk nezvítězí vlastní silou, a tak dále, a tak dále. A končí to konstatováním, Elkána šel do svého domu v Rámě a chlapec sloužil Hospodinu v přítomnosti kněze Eliho. Ta modlitba je nádherná, připomíná nám chvalospěv Marie, který je označován jako magnifikát. A také nám připomíná jednu věc. Když čtete tu modlitbu, tak hodně vám to může připomínat žalmy krále Davida. Co ty lidé mají společný? No mnoho. Pokud se k tomu ještě dostaneme spolu, tak uvidíme, že Samuel vyrostl v tom Šílu, když to tam měl asi hodně těžké, a Bůh k němu mluvil, už jako malému chlapci. Samuel slyšel Boží hlas, vyřídil to Elimu, to bylo slovo o Božím soudu, a je napsáno, že Bůh nedovolil padnout jedinému slovu na zem. To znamená, že to, co Samuel říkal v té Boží autoritě, Bůh zatím stál. On byl prorok, byl učitel izraelského národa. A Samuel, když dospěl, tak on učil Izrael znát Boha. Obracel jejich srdce k Bohu a přišla doba, že on pomazal nad Izraelem za krále malého chlapce jménem David. A David byl nejlepší král, který ho Izrael kdy měl. Zbožný král, kterého si Pán Bůh velice použil. David byl skutečně, byl velkým požehnáním pro Izrael. A když se díváme proti toku proudu, tak tam vidíme jednu ubulenou, zraněnou ženskou, která se modlí a prosí na kolenou Pána Boha o milost, aby se k ní sklonil. A modlitba často i v bolesti, to je něco důležitého a vzácného před Boží tváří. A nikdy nevíme, co naše modlitby, které nám připadají úplně třeba, že se u toho cítíme zoufale nebo nevíme, jak to dopadne, tak nevíme, co modlitby můžou v budoucnu působit.
A tak nestrácejte naději a modlete se. Pán Bůh slyší váš hlas. Mějte se požehnaním, mějte se dobře a přeji vám, tak jak se v Kutné Hoře přávalo, zdař Bůh.

Mana a zápas o čerstvost. Tak zní název biblické úvahy Davida Nováka, kterou zařadíme do vysílání zítra v 6:45.

Slovenskými i českými oslavenkyněmi jsou dnes Stanislavy. Význam jména je stejný jako u mužského protějšku tohoto jména, tedy upevni slávu, staň se slavnou. Nejenom u nás bychom našli mnoho nositelek tohoto jména. Jsou i v Polsku, Bulharsku, na Slovensku a na Balkáně. Jak je vidět, je to jméno přímo všeslovanské. Dříve měl v našem kalendáři svátek Jošt. Toto jméno má své kořeny až v keltském jazyce a znamenalo bojovník. Český tvar vznikl složitou cestou z francouzského Jodoce přes Jobst až k naší variantě.

Zjistil jsem, že jsem úplně přehlédl jedno písničkové přání a byť na to byl prostor mezi 14. a 15. hodinou, tak rád vyhovím v následujících minutách. Bylo to přání od posluchačky Zuzky, která chtěla nechat zahrát nějakou narozeninovou píseň pro svou švagrovou Jarmilku. Výběr nechala na mě, tak já jsem vybral duo Sima Magušinová, Zuzana Smatanová a skladbu Duše divoké.

0: Před námi je čtení z Bible a 12. kapitola novozákonní knihy Římanům.
1: Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho. Ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milostí, již se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Láska, ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem úctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpělivý. V modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi. Věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují. Nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale stotožňujte se s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu, je přece psáno. Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin. A tak, hladový-li tvůj nepřítel, dej mu najíst. A pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to uděláš, řezavé uhlí mu schrneš na hlavu. Nenech se přemáhat zlém, ale přemáhej zlo dobrem.
0: Dvanáctou kapitolu z novozákonní knihy Římanům jsme v překladu Bible pro 21. století slyšeli v podání Ladislava Matějčka.

Toto byla kapela TGD a Kolach se skladbou Jeden, ve které mimo jiné zaznělo Bohu patří chvála, jemu patří čest, zpívej tu novou píseň. A zpívat bude také Adam Bubík, jeho skladba Immanuel bude tou poslední v aktuální 60-minutovce. Tady je.

úterý 9. června krátce po 16. hodině vás opět z brněnského studia Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek. I touto hodinkou můžeme projít společně, no a kromě písniček a magazínu je připraven také následující pořad. Příjemný poslech.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Po druhé se dnes scházíme u příběhu starozákonního Josefa. V této části příběhu ještě hodně mladého muže, možná chlapce, před kterým se otevíraly velké životní výzvy. Ale k tomu se dostaneme. V minulé části jsme mluvili i o vlivu rodiny a kultury, ve které jsme se narodili, a dnes budeme pokračovat. Slovo má Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové.
2: Tahle série je pro tebe, protože se dozvíš, že tvoje rodina je pravděpodobně naprosto skvělá a v porovnání s Josefem bezproblémová, protože Josefová rodina to je skutečně komplikovaná anabáze. Josefův táta Jákob je strašně komplikovanou osobností, která bojuje se svým dvojčetem, starším bratrem Ezaem, už v lůně matky se perou. Když Jákob vyroste, ukradne svému bratrovi prvorozenství, což v té době bylo strašně důležitý, komu otec požená jako dobu ten první syn. A Jákob, jehož jméno znamená úskočný, a celý život naplňuje svoji úskočnou roli. Svého bratra okrade o prvorozenství podvodem. Jeho bratr je takovej prostě jako chlapák, chlupatej chlapák, a je to prostě lovec. A Jákob to je takovej, to je prostě Jákob. ten nemá žádný mačo jako vlastnosti a nemá na to ani tělo. Je prostě jemný člověk, který navíc, jak si všimnete v jeho příběhu, celý život poslouchá všechny ženy okolo sebe. Poslouchá na slovo svoji maminku, pak poslouchá na slovo všechny svoje manželky, všem vždycky vyhoví, všem manželkám vždycky vyhoví, takže Jákob je prostě takový ten, asi ho ženy mají rády, ale rozhodně není macho man. A to prvorozenství ukradne tak, že se převlíkne za svého bratra. A protože jeho bratr je chlupatý, tak si na sebe vezme kůži, prostě, kde jsou chlupy, a přijde za svým tátou, který už nevidí, protože je jako slepý. A říká, tady jsem, otče, tady je Ezau, přišel jsem si pro požehnání. A on říká, jsi to opravdu ty? Jako, pojď ke mně blíž. A šáhne mu, říká, jo, hlas je Jakubův, ale tělo je Ezauovo. Takže to bude v našem příběhu mít taky roli, ale tohle je vlastně způsob, jak ho okradou svého bratra, a pak před jeho hněvem uteče pryč. Jo? Jeho bratr se to dozví, tak ho chce zabít, a to si všimnete taky. V Biblii je spoustu příběhů ve Starém zákoně, kdy bratři se chtějí vzájemně zabít. Začíná to Kainem a Abelem, kde k vraždě skutečně dojde, Ezau s Jákobem, to je další příběh, a takové příběhu máme samozřejmě Josef Koneckou Stafličku, uslyšíte taky v téhle sérii. Máme mnoho verzí vnitrobratrských vražedných vztahů. Každopádně maminka přesvědčí Jakoba, ať uteče pryč k jejímu bratrovi, ke svému stricovi Labánovi, až zpátky do Mezopotámie. Velká dlouhá cesta, která trvá opravdu daleko. Jakob tam uteče, tam uvidí dceru toho svého strice, která se jmenuje Ráchel. A Ráchel je kočka. Ráchel je nádherná žena. Oni přímo takhle, ten autor Genesis píše, že to byla překrásná žena. Byla to láska na první pohled. Takže zajde za tím svým stricem a řekne, dej mi Ráchel za ženu. A on říká, dobře, ale než ji dám za ženu, musíš mi 7 let sloužit bez platu. Jákob je zamilovaný, Jákob nemá stejně kam jít, tak tam zůstane a 7 let maká, aby dostal svoji vysněnou manželku. A pak o svatební noci mu jeho strýc / tchán podstrčí do postele její starší sestru Leu. Jákob zjistí až ráno, že vlastně svatební noc nestrávil s Ráchel. A všimněte si té pointy. Lea musela být potichu a možná promluvila, ale možná si Jákob říká stejnou věc, kterou si říkal jeho táta. Tělo je Ráchel, ale hlas je Lej. Každopádně ráno zjistí, že vlastně svatební noc měl se starší sestrou té své vysněné ženy. A je z toho roztrčený, logicky, protože mu to přijde jako těžký podvod. Možná si říkáte, jak mohl nepoznat, s kým je v manželský posteli. Ale chápete to, tohle je starověk. Není elektřina, je tma, jste ve stanu. A slovo, které označuje svatbu ve Starém zákoně, znamená, že tam prostě chvastá. Jákob je namou a je totální tma. Já jsem zažil pár orientálních svadeb, když jsem žil v Indii, a vím, jako, že třeba můj přítel Kajoáš, který mě pozval na svoji svatbu, on nikdy svoji ženu neviděl před svatbou, rodiče domluvili to manželství, a když jsme byli na té svatbě, ta žena byla zafáčovaná, prostě od hlava dolů, měl ještě takový scaps, aby si neviděl do obličeje, zkrátka dobře, on ji nikdy neviděl, až ráno po tom, co už byli svoji. A když jsem ho pak o měsíc později potkal, říkám, Karvaši, jak teda vypadá tvoje žena? On říkal, jo, rodiče vybrali dobře, ale chápejte to. Je to situace delikátní, takže nebuďme na Jakoba tvrdí. Jakob byl namo a je totální tma, takže prostě zjistí, že tam má Leu, ráno jde prostě s tím tchánem a říká, co jsi mi to udělal? A jeho tchán mu velice klidně odpovídá slovy. V našem kraji není zvykem dávat mladší dříve než prvorozenou, odpověděl mu Lában. Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti tu druhou za to, že budeš sloužit další 7 let. A Jakob souhlasí, co mu taky zbývá, a on chtěl Ráchel tak jako tak. Takže stráví svatební týden s Leou, pak dostal rovnou také Ráchel, ze kterou začne rovnou spát. A rovnou, protože jí miluje víc, než miluje Leu. To je složitá situace pro tuhle rodinu. Dostat 2 ženy najednou, sloužit za ně dohromady 14 let, ale chápete tu tenzi. Navíc jsou v době, žijou v době, kdy ve starověku lidé chápou požehnání, boží požehnání, tak, že když jste požehnaný, rodíte syny. Dneska to nechápeme, protože jsme zase v jiné době a trošku se posunulo chápání rodičovství, ale v té době, protože také děti často umírají jako děti, málo kdo se dožije dospělosti, porodit co nejvíce synů je znak božího požehnání. A Jakob má 2 ženy, ale rodí z nich dokáže a je schopná pouze 1. Když Hospodin viděl, že Lea je nemilovaná, odevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi, dej mi syny, nebo umřu. Tady máme zadělaný na ohromný konflikt, který se v Josefově životě později velice otiskne. Jákob není šťastný, když tohle slyší. Dokonce se na Ráchel oboří zpátky docela tvrdě. Má tu ženu skutečně rád, miluje ji, ale je neplodná. Nemůže mít děti. Její sestra, kterou nemiluje, kterou dostal podvodem, tam mu rodí syny. A to je těžká situace. Je to rodinná konstelace, která bude hrát ohromnou roli v Josefově příběhu. A mezi Leou a Ráchel dochází k ohromnému takovému jakoby vnitřnímu závodění v rození. Lea doufá, že když bude rodit další a další syny, tak Jakob si ji konečně zamiluje a řekne, přece jenom Bůh žehná, ale doufám marně. A tak se snaží a rodí syna za synem. Nakonec v tom příběhu čteme, že porodila 6 synů a 1 dceru. A když ona byla u 4. syna, tak její sestra řekla, já nemůžu mít děti, tak aspoň dám svému manželovi svoji služku. Obě dvě ty sestry dostali od svého otce, od toho Lábana, dostali služku, která jim pomáhala. Tak ta Rácha se řekla, já dám svoji služku do postele svému manželovi, aby se stala jeho konkubinou a bude porodí mít syny, a to bylo moji synové skrze ní, bylo to jako náhradní mateřství. Tak vezme svoji služku, která se jmenuje Bilha, a dají Jakobovi do postele a skutečně ta Bilha porodí 2 syny. Když to vidí Lea, reaguje úplně stejně a vezme svoji službu Zilpu a taky strčí Jakobovi do postele a taky porodí 2 syny. Takže synové se rodí, ale Ráchel furt nemá nic. A ten zápas přerůstá do řevnivosti. Ale pak, po 10 synech a 1 dceři, se stane něco nečekaného. Bůh však pamatoval i na Ráchel. Vyslyšel ji a odevřel její lůno. Počala tedy a když porodila syna, řekla, Bůh mě zbavil mé hanby a tak mu dala jméno Josef přídávek, nebo řekla, kež mi Hospodin přidá dalšího syna. Jakob má radost, Ráchel má radost, jeho milovaná žena má konečně syna, kterého toužila, konečně a na svého Josef, což znamená přídávek. Jak už jsem řekl, slova ve starém zákoně mají ohromnou moc, vyjadřují určitý osud, nebo záměr, nebo situaci. A ona ho pojmenuje, protože rovnou při jeho porodu říká, kéž mám dalšího. A možná proto, že se narodila na bojiště, kde už přes 10 let zápasí se svojí sestrou, možná proto, místo aby ho nazvala vysněný nebo vymodlený, tak ho nazve ještě jeden. A nikdo netuší, že ještě jeden bude pro ní znamenat její vlastní smrt. To nikdo netuší v tom okamžiku. A je to ta ironie toho příběhu.
1: Luka Lukáš Targo, že teď se mnou živě ve studiu, tak ještě máme pár minutek. Lukáši, můžeš trošku víc vysvětlit, co znamenala ve Starém zákoně neplodnost?
3: A žena byla vnímána v patriarchátu primárně jako rodička. To znamená, vidíme ozvěny toho i v Biblii, žena je spasená jako rodička. To znamená, že pro ženu nemít děti byla potupa ve smyslu, že dělá něco špatně, nebo je prokletá, nebo je něco v jejím životě, co je ukázkou boží nepřízně. A velký problém byl pro ženu, když nemohla otěhotnět s chlapcem, protože chlapci byli ceněni, jako jsou dodnes v některých kulturách, ceněni více než dívky, ale pokud byla úplně neplodná, tak to byl velký problém. Paradoxně v tom příběhu narrativu izraelského národa je hned několik žen, které byly neplodné, kterým Bůh odevřel luno, protože byly neplodné dlouhodobě, a to je zajímavé, protože jakoby Bůh si vybírá přesně ty ženy, které mají trauma a které jsou považovány za prokleté a s nimi pracuje jako k vykoupení. Takže jakoby Bůh ukazuje, že to nebylo nikdy součástí jeho příběhu, ale naše lidské chápání porodnosti v té době znamenalo pro ženu, která nemohla mít děti, opravdové trauma.
1: Ty se tam srovnával situaci Leji a Ráchel. Proč Ráchel nestačila Jákobova láska? To je konec konců to, o co ale jde v životě člověka. Mít lásku?
3: Moderně řečeno. My žijeme samozřejmě v moderní době, kde pro nás láska je smyslem manželství a tak to o tom mluvíme často. Tačí nám ta láska, kterou cítíme, ale žel právě často, když ta láska myšleno pocit vytratí, tak je řeknou, už se nemilujeme, tak jdeme od sebe pryč, protože ta láska je pro spoustu lidí v dnešní době jenom emoce, která přichází a odchází. V době a kultuře, ve které Ráchel žije, její identita není primárně, že je milovaná, ale že přináší plody té lásky, a to je potomstvo. Takže proto jí to nemůže stačit, protože ona vnímá sama sebe, že je méně cenná. Jakob jí samozřejmě dává najevo, že je milovaná a jako má jiné děti z jiné ženy, z její sestry, ale to pro ní nic neznamená, protože ona sama se vnímá, že je prokletá. Takže v tomhletom smyslu to Ráchel nemůže stačit. Ten jako to nestačilo Haně, matce Samuele, a jako to nestačilo Sáře, manželce Abrahama a dalším postavám.
1: Jakob hraje v této části příběhu takovou zvláštně nevýraznou roli. Ženy rozhodují, s kým a kdy bude spát. Jak to vlastně bylo tenkrát v tom rodinném rozhodování?
3: Lidé jsou prakticky neustále jako stejní. Co se mění se naše kultura, doba, očekávání, komunikační prostředky, ale jako lidé naše aspirace, emoce, hodnoty jsou velice podobné. My jako moderní lidé nejsme vůbec tak odlišní proti těm starověkým postavám. Jeden z důvodů, proč rád přednáším o starověkých postavách, je právě proto, že se dokážeme s nimi krásně identifikovat, protože my nejsme zas tak odlišní. Pokud jim dáme jiné kulisy, tak oni prožívají to, co prožíváme často my. Nejsme vůbec odlišní lidé. A Jákob jako muž s více ženami, což je samo o sobě náročné, chce mít hlavně klid. Chce mít prostě klid, jako každý chlap chce mít klid. A když vidí, že jedna žena je nešťastná, protože není milovaná, druhá je nešťastná, že nemá děti, on chce mít klid a bude souhlasit úplně se vším, co mu ty manželky navrhnou, protože chce mít klid.
1: Je to taky psáno, že Bůh viděl, že Lea byla nemilovaná, takže otevřel její luno, Ráchel naopak byla milovaná, takže děti neměla. Jde se ale na to potom dívat tak, že Bůh se zastává znevýhodněných.
3: Dělá od jak živa. Bůh je Bohem vdov a sirotku, to znamená těch nejvíce znevýhodněných postav ve starověkém světě. Bůh vždycky se zastával znevýhodněných lidí. To je jedno z jeho hlavních poznávacích znamení.
1: A ještě k Josefovi. On měl vlastně těžké zázemí u obou rodičů, protože oba definovala řevnivost. Lze se z takového rodinného prostředí vymanit nějakým lehčím způsobem, než jak to měl Josef?
3: Myslím, že my nedokážeme vůbec pochopit, jaké to je být v rodině se spoustou sourozenců, kde prakticky všichni moji sourozenci jsou moji nevlastní sourozenci a ten jediný vlastní způsobil smrt mojí matce. To je podle mě tak těžká konstelace a tak těžká situace, že tohle málo kdo z nás něco takového dokáže zažít. Takže Ono to prakticky nevyhnutelně vedlo k tomuhle sporu, zvlášť když Josef připomíná svému otci svoji matku a díky tomu mu dává přednost v mnoha oblastech. To je úplně jasné, že si tím vyslouží hněv svých sourozenců a zášť a nenávist. Takže asi nemohl Josef udělat nic pro to, aby se z toho dokázal vymanit lépe. Můžeme říct, že třeba nemusel vykládat svoje sny své rodině, to asi nemusel. Tomu i jeho otec vytýká, ale to je dost malá chyba na to, aby si zasloužil osud, který si zasloužil. Na druhou stranu Josef je v tom příběhu pozoruhodně zralým člověkem, který se v průběhu času stane opravdovým vůdcem a dokáže nakonec se podívat na to zpětně úplně z jiného nadhledu, což je úžasný příběh.
1: K tomu se dostaneme a na to se těšíme. Mým hostem byl opět Lukáš Targoš, od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

Třetí díl ze seriálu Josef, životní jízda, odvysíláme v relaci Překročit hranice v pondělí v 9 hodin 30 minut. Předchozí díly můžete vyhledat v sekci Audioarchiv na našich webových stránkách www.radio7.cz nebo na podcastových platformách.

0: Radio 7 poslouchám většinou ve svém ateliéru, když tvořím. Je to hrozně příjemný relax, když manuálně pracuju a můžu u toho poslouchat věci, které mě obohacují.
1: A kde posloucháte Radio 7 vy? Budeme rádi, když nám dáte vědět. Můžete nám napsat třeba na e-mail radio7@radio7.cz nebo si nás vyhledat na sociálních sítích a dát nám vědět.

0: Vítejte u poslechu dalšího magazínu, se kterým se tentokrát vydáme do zahraničí. Příjemný poslech. Blíží se letní prázdniny a to je každoročně čas, kdy probíhá celá řada táborů pro děti a teenagery. Čeští dobrovolníci mají v současnosti širokou škálu možností, jak se zapojit, a vyrážejí pomáhat i do zahraničí, například na Ukrajinu. O jaké tábory jde, se dozvíme od Libora Osoucha z týmu českých dobrovolníků.
1: Jedná se o tábory pro teenagery, pro dorost a mládež, které probíhají na Ukrajině, a je to možná dost podobný koncept, který můžou znát lidi někdy i z českých zemí, protože za tu organizaci odpovídá vlastně organizace JV, Josiah Venture, kterou někteří znají možná v Česku pod názvem KAM. A ta historie už je tam poměrně dlouhá, protože nějaké takové tábory tam probíhají už od roku 2011, kdy člověk, který to celý vede, tady tu službu, Tomáš Chmiel, tak si všiml, že přijel na tábor na Ukrajinu pomáhat Evropan a zjistil, že to je vlastně hrozně pěkné a že to může být velký přesah, a tak přišel s nějakým nápadem dělat evropské kempy, které už se vlastně od té doby tam pořádají, a letos, co vím, tak tam bude přes 20 týmů a já vlastně spolu s dalšíma lidma tak organizujeme 4 tady ty týmy, které tam pojedou.
2: Takže historie těchto prázdninových akcí je daleko před válkou na Ukrajině.
1: Je to tak?
2: Je hezké, že vás tady ani válka neodradila od pořádání. V jaké části Ukrajiny tábory letos proběhnou? Kam budou ti teenageři cestovat?
1: A jak jsem říkal, tak my organizujeme 4 týmy a 3 ty tábory budou v Karpatech, což je zároveň i část, která i přes tu válku, která teďka na Ukrajině je, tak je stále klidná. A je to hlavně i z toho důvodu, že některé ty tábory jsou pro děti a teenagery z právě naopak východní části, a schválně se vybírá taková lokalita, aby to bylo bezpečné jak pro ty týmy, co přijíždí z Evropy, tak ale i proto, aby si ty děti mohly chvíli odpočinout i od těch věcí, co musí zažívat. A máme tam tábory, i kde jezdí děti rozhodně z Charkova, tak je to vždycky pro ně příjemné, že si můžou trošku oddechnout. Nicméně ale i jeden tábor organizujeme v centrální Ukrajině, to konkrétně v Čerkasech.
2: Jakým způsobem jste se k této formě pomoci vy osobně dostal? A jaká je tedy vaše role?
1: Tak pro mě osobně to byla trošku i taková, možná někdo by řekl, náhoda. Já jsem v roce 2023 ještě společně s mým pastorem, tak jsme jeli jenom na pár dní, asi na 3 nebo 4 dny na Ukrajinu pomáhat s generátorama. Byla tam církev, kde potřebovali pomoc přenést, dovést nějaké věci. Tak jsme tam jeli jenom na takový krátký výjezd, a když jsme se vraceli, tak si to pamatuju, že to byl takový pochmurný večer a setkali jsme se ve Lvově, v McDonaldu dokonce, s Tomášem Chmielem, který celou tady tu službu těch táborů vede, a já jsem ho vůbec neznal, vůbec jsem nevěděl, co dělá, a jenom jsme se tak bavili o věcech kolem Ukrajiny a on se zmínil, že právě pořádají takové tábory a že hledají evropské týmy. Tak se mě ptali, jestli třeba nechci přijet buď jako jednotlivec, anebo jestli nenajdu pár lidí a ne vytvořím tým. A já jsem takový ten typ člověka, že se rád pouštím do nových výzev, a tak jsme vytvořili první tým, který tam jel na Ukrajinu. A když jsme se vrátili z toho tábora, tak jsme zjistili, že zaprvé jsme viděli, jak obrovský dopad to mělo na ty teenagery tam, že jsme jim mohli posloužit, že za to byli vděční, ale také jsme viděli, jakou obrovskou změnu to způsobilo v těch vedoucích, že najednou jsme se vrátili úplně proměnění a měli jsme daleko větší chuť i do služby, a tak jsme si řekli, že to dává obrovský smysl a že to chceme nabídnout více lidem, a tak jsme to v rámci i naší denominace začali víc šířit, a rok na to už jsme tam nejeli jenom jako jeden tým, ale jako 4 týmy, a to chceme udělat i letos.
2: Co bude konkrétně náplní vaší dobrovolnické služby? A teď se ptám vlastně s ohledem na jazykovou bariéru. Nepředpokládám, že z České republiky mohou jet pouze lidé, kteří umí ukrajinsky nebo rusky.
1: Je to tak, my se snažíme vždycky říkat, že jazyková bariéra by vůbec neměla být faktor, díky kterému se lidi rozhodují. Ta naše role tam je taková, že já se to snažím vždycky definovat, že hlavně tam být pro ně, jak pro ty teenagery, tak pro ten ukrajinský tým, protože vždycky za tím táborem stojí nějaká místní církev, která to organizuje. Takže ten náš největší přínos, který tam neseme, je to, že tam jsme k dispozici, že budujeme vztahy s těma teenagerama, že tam jsme pro ně, ptáme se jich, jak se mají. A s tím souvisí i to, že pomáháme s nějakýma praktickýma organizačníma věcma, a děláme pro děcka workshopy, nebo máme nějaké svědectví, nebo třeba i nějaký téma si připravíme, připravujeme pro ně táborové hry a tak dále, prostě to, s čím je potřeba. Ale co se týče té jazykové bariéry, tak člověk zaprvé přijde na to, že ukrajinský jazyk ani ruský není tak daleko, stále jsou to slovanské jazyky, a zároveň vždycky je na místě někdo, kdo dokáže překládat třeba přes angličtinu, anebo v poslední době se nám taky stává, že s námi v týmech jezdí z Česka lidi, kteří jsou původem z Ukrajiny, takže znají ukrajinský jazyk i český jazyk, pomáhají nám překládat, takže vždycky jsme to zatím nějak zvládli i s překladama.
2: A je náročné sehnat tým dobrovolníků, kteří budou investovat svůj čas, svoje finance, opravdu sami sebe, aby sloužili druhým lidem, a to v zemi, kde probíhá válečný konflikt, nebo máte rychle plno a lidi je potřeba spíš odmítat?
1: Já bych řekl, že to je i náročné, i není. Samozřejmě tím, že tady ta celá situace, která je na Ukrajině, tak spoustu lidem leží na srdci a lidi mají touhu pomáhat a lidi mají touhu jet a něco udělat pro to, aby se mohlo možná něco i zlepšit. Tak zatím jsme nikdy neměli vyloženě velký problém najít ty lidi. S tím ale souvisí taky to, že ta služba tam je hodně náročná. Může to být náročné i psychicky, může to být náročné i co se týče toho, že lidi potom můžou být na místě konfrontovaní i s nějakým nebezpečím, takže snažíme se vždycky i trošku hlídat, aby ti lidi, kteří tam jedou, aby doopravdy věděli, co všechno tam může čekat. Tak někdy se i stávalo, že třeba jsme potom řekli, že možná by nebylo dobré, nebo třeba i rodiče řekli, že by nechtěli, aby děti tam jeli. Takže většinou ty dobrovolníci se najdou, pak je potřeba to udělat tak, aby ten tým dobře fungoval, aby všichni věděli, do čeho jdou. To, co ale poslední dobou taky vidíme, je, že některý lidi jezdí pak už opakovaně, nebo dokonce máme dobrovolníky, kteří nejedou jenom na jeden tábor, jedou třeba na dva. Takže týmy jsou skoro naplněné, takže je to i snadné, i náročné zároveň.
2: A kde se případní zájemci mohou dozvědět více informací o těchto letních táborech? Třeba jsme vzbudili zájem někoho dalšího, kdo by se rád přidal.
1: Tak víc informací záleží, pokud chcete vědět o táborech obecně, tak určitě najdete něco na stránkách JV, Josiah Ventures, anebo kam. A pokud chcete vědět o té části, kterou organizujeme my, tak nejlepší bude kontaktovat přímo mě, Libora Osoucha.
0: Tolik k letním táborům na Ukrajině. A jak Libor zmínil, více informací můžete najít na různých webových stránkách. My připomeneme jeden z odkazů, a to na web Křesťanské akademie mladých www.kam.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Jednou z obohacujících skutečností pro lokální církev v českém kontextu může kromě služby svému okolí být partnerství s církvemi nebo sbory v zahraničí. Jedno takové partnerství představí Michal Klus, který se mimo jiné podělí o své začátky v roli pastora ve sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Třanovicích.
1: Ano, je to tak. Jsem tady ve sboru pastorem teprve 9 měsíců. Myslím, že takovou pomocí při té aklimatizaci mi je to, že jsem se vlastně vrátil do sboru, kde jsem vyrostl, do sboru, kde jsem byl duchovně formován, kde mnohé z rodin znám. Pravda, měl jsem 27-letou pauzu, ale přesto je na co navázovat. Na druhé straně ta změna byla celkem výrazná, protože mne pán Bůh povolal z Třince ve spíš městského sboru do sboru vesnického, takže ta změna tady je. A přestože oba ty sbory jsou duchovně, bych řekl, živé a aktivní, tak přece jenom ta služba pastora je jiná. A tak tedy s boží pomocí teď nějak hledám, jakou přesně mám mít v tomto sboru roli, co jsou ty specifické výzvy, které pán Bůh pro mě tady má, a těší mě z toho nové objevování.
2: Aklimatizace už probíhá, proběhla. A tak můžeš říci, i když ten sbor znáš kdysi dávna, tak můžeš i teď říci, co je pro ten současný třanovický sbor charakteristické s ohledem na život a aktivity sboru, mimo bohoslužby tedy a setkávání nad Biblí. Co je charakteristické pro tento sbor?
1: Už po několika týdnech, když jsem dostával tuto otázku, tak jsem musel říct, že hned mě tak jaksi zasáhly dva takové rozměry, které se pro mě staly velkým požehnáním. To první, že takové specifikum tohoto sboru je, že má opravdu obrovský hudební potenciál. Je pravda, že to tak té naší církvi v mnohých sborech patří, ale v porovnání s Třincem to je opravdu velice intenzivnější, teda spousta hudebníků, zpěváků, hudebních těles. A myslím dokonce, že nebudu moc přehánět, když řeknu, že tady hudebníci téměř stojí frontu na službu, na bohoslužbě, protože těch různých těles je opravdu společně. Ale nejde jenom o tu kvantitu, ale jde i o to, že jelikož ten náš kostelík bývá v neděli docela slušně plný, tak když ten sbor v neděli zaspívá a téměř nezáleží, v jakém stylu se zrovna zpívá, tak je to prostě silné, chytá mě to za srdce, dojímá mě to téměř pokaždé, když se tady zpívá. Tak to je jedna z oblastí, která je pro mě velkým požehnáním. A to druhé, co se mě hodně dotklo, bylo, že když jsem přišel, tak hned další týden tady měli plánovaný týdenní řetěz modlitev 24/7. A když jsem viděl, že tento sbor dokázal opravdu zaplnit s výjimkou nějakých nočních hodin, možná pár okének tam nakonec vypadlo, celý ten týden, kdy opravdu spousta různých lidí přišlo na modlitbu, tak to bylo pro mě taky obrovským povzbuzením. Takže to jsou třeba dvě takové konkrétní oblasti, které pro mě jsou povzbuzením, požehnáním a mám s nich velkou radost.
2: Zdravíme do Třanovic, do modlícího se a zpívajícího sboru. Teď ale pojďme překročit hranice České republiky a pojďme se vydat na východ. Jakým způsobem se formovalo partnerství vašeho sboru a ukrajinského sboru s názvem Kristus pro všechny? A v čem konkrétně ono partnerství spočívá?
1: Možná řeknu pár vět o tom sboru samotném nejdříve, protože ten sbor Kristus pro všechny vznikl před 22 lety a ve městě Sumy, v ukrajinském městě Sumy. A tehdy vlastně absolvent teologie, pastor Ivan s manželkou, tak obdrželi od Pána Boha také povolání, aby vyšli zrovna tam a aby tam založili sbor. Začínali úplně sami, byli jediní dva, kteří tam přišli, navazovali kontakty, fungovali, pracovali, začínali doma v obýváku. Postupně se ten sbor rozrostl na více než 100 lidí. No a do toho přišla tato ukrajinsko-ruská válka. A jelikož ten sumský sbor je opravdu téměř na hranici, tak spousta lidí uteklo, včetně velké části toho zmiňovaného sboru. Pastor to taky zvažoval, mnohým to říkali, že tady jde o život, ale on se rozhodl zůstat, protože zbylo spousta členů jeho sboru, především z toho pokročilejšího věku, těch seniorů, a on tam zůstal, aby jim sloužil, aby se o ně staral. A postupně se ta služba i rozšiřovala a dalo by se říct, že to opravdu otvíralo dveře evangeliu. On se nějak skontaktoval i na lidi z České republiky, konkrétně s Petrem Huštěm, a pomoc humanitární, která přicházela tady z České republiky, docházela i k ním. A díky této službě lidem v okolí, kdy přicházeli nejen s pomocí, ale i s evangeliem, ten sbor je nyní zpátky, nebo dokonce překonal ty počty členů, které měli před válkou. Na druhé straně jsou opravdu v těžké oblasti, kde slyšíte téměř neustalou palbu v tom městě, je tam spousta dronových útoků, a tak i Petr Hůšť a další přišli s myšlenkou, že pro ty sbory, které jsou v tak těžké oblasti, v tak těžkých situacích, by rádi našli nějaké partnerské sbory, které by pro ně byly nějakým povzbuzením, které by se za ně modlili, aby prostě viděli, že nejsou sami. A to bylo v době, kdy jsem ještě tady v tomto sboru nebyl, nějakým stylem došlo ke kontaktu a presbyteři vedení našeho sboru řekli, že to je něco, do čeho by rádi vstoupili, a tak se začaly dělat vlastně jakési první kroky k tomu partnerství. Došlo k několika kontaktům, nejprve se s pastorem setkali v Polsku, protože tam byl na nějakém výjezdu, nasledovala naše účast na pobytu pro maminky a děti v Zakarpatí, kde už jsme se aktivněji podělili a tam jsme se byli schopni seznámit s větší skupinou toho týmu, tvořeného především ženami, které tam sloužily, a pokračovaly prostě další kroky v rozvoji toho partnerství, návštěva partnera s manželkou v našem sboru, návštěva nás v jejich sboru. Také jsme pomáhali jedné konkrétní rodině, která měla handicapovaného syna, který na Ukrajině nebyl schopen sehnat adekvátní pomoc, takže jsme je dostali tady k nám. Několik týdnů s námi byli, zajistili jsme pomoc výrobu speciálních ortéz a takové drobné kručky, jakési pomoci, včetně finanční podpory mzdy pastora, protože většina těch jeho členů nejsou ekonomicky úplně v dobré kondici, takže pán Bůh otvírá různé dveře a my jaksi hledáme, do kterých vstoupit, a vidíme, že si to pán Bůh používá pro šíření evangelia, nejen pro jakousi, řekněme, humanitární pomoc, a za to jsme moc vděční.
2: Minulý měsíc si měl možnost zmíněné společenství navštívit osobně. Co bylo důvodem pro tento výjezd? A cestoval jsi sám?
1: Vezmu to odzadu. Cestovali jsme společně s ještě jedním presbyterem z našeho sboru, s Lubošem, a jeli jsme společně právě už se zmiňovaným Petrem Huštěm, který celý ten výjezd organizoval, a nenavštívili jsme pouze ten sumský sbor, kde jsme byli relativně krátce, ale více sborů společenství. A s náma jeli ještě dva ukrajinští vojenští kaplani, kteří se tak o nás hezky starali. A cílem té cesty byla prostě služba naší přítomnosti. Chtěli jsme se vzájemně povzbudit, chtěli jsme je i tou přítomnosti ujistit, že nejsou zapomenuti, že nám na nich záleží, že za nimi stojíme, že se za ně modlíme. Bylo pro nás obrovskou radostí, že jsme společně s nimi mohli prožít bohoslužbu, modlit se, žehnat. A tak jsme chtěli investovat do těch našich vzájemných vztahů. No, bylo to pro mě velice emocionální setkání, přestože se známe relativně krátce. A tak bych řekl, že pán Bůh mi nějak opět ukázal, jak úžasný je dar, když on, náš otec, z nás dělá bratry a sestry. A přišlo mi to, jako bych se setkali sourozenci, kteří se hrozně dlouho neviděli, kteří ale vždycky k sobě měli blízko. Takový zázrak té boží rodiny, bylo to pro mě velkým požehnáním.
2: Já jsem ráda, že to říkáš. Uvědomuji si u těch slov, že člověk někam jede něco dávat, ale zároveň přijímá. A přesně tohleto přijímání, tento zpětný chod, vnímám i v tom, co jsi říkal. Název Sumy známe z médií, slyšet o tom, co se na Ukrajině děje, sledovat to skrze média, a poté to vidět a zažít na vlastní oči, tak může být něco diametrálně jiného, něco neporovnatelného. Jak tento rozdíl zapůsobil na tebe?
1: Tady by šlo asi povídat relativně dlouho, ale pro mě asi taková nejsilnější emoce, kterou jsem tam prožil, nebo jedna z těch velmi silných, byl hněv když člověk uvidí prostě, co působí lidský hřích, jak kvůli toho, jacíme lidé jsme, prostě umírají tisíce lidí. Takový kulminační bod byl pro mě, když jsme navštívili právě hřbitov v Sumách. Sumy pro zajímavost, tak to je město velikosti naší Ostravy a jenom z toho města mají více než 3000 padlých v boji. A na tom hřbitově je celá jedna oblast těch hrobů, právě těch padlých, jsou tam fotografie na nich vždycky vytesané nebo vysvícené do toho kamene, prostě v životní velikosti a tak tam vidíte ty syny, táty, bratry a to všechno, kteří mohli žít nějaké životy. To je takové nesmírně bolavé. A o to více ale člověk z jedné strany vyhlíží věčnost, protože víme, že prostě tady to nikdy dokonale nebude, ale o to více také jsem cítil odpovědnost za šíření evangelia, protože opravdu jenom ono léčí, co to ten hřích tady ničí a rozbíjí a devastuje. A z druhé strany to evangelium je jakousi prevenci v životě každého z nás, abychom se sami nestali hroznými ničiteli. A tak možná ten hněv přešel k takové velkého a ujištění o tom, jaká je naše role jako církve, abychom byli těmi nositeli té dobré zprávy, protože ten svět tak hrozně moc potřebuje.
2: Mohl bys v závěru shrnout, čím je tato mezinárodní spolupráce obohacující pro vaše společenství i pro tebe osobně?
1: Já si tak znovu uvědomuji něco, co jsem se už přesvědčil na svém předchozím působišti, kde jsme vlastně založili projekt Dětí Afriky a investovali do takového partnerství se sborem v Tanzánii, tak si znovu uvědomuji, jak pro společenství to má transformativní dopad. A jak se to stává opravdu taková rádoby pomoc, požehnáním a dokonce i misijním nástrojem. Protože i u nás to prostě otevírá dveře, že o tom, co děláme, se můžeme sdílet ve svém okolí s těmi, kteří jsou kolem nás, s lidmi v práci, ale i na úrovni prostě obce či podobně. A stává se to opravdu i nástrojem sdílení evangelia tady pro nás. A myslím si, že taková partnerství s subjektem nebo s místem, které je trochu kulturně oddělené, je prostě obrovským výzvou, obrovským požehnáním a něčím, co bych vnímal, že je potřebné pro každý sbor. A jsem za to hrozně vděčný, že jsem tady přišel do těch Třanovic zrovna v době, kdy oni do něčeho takového vstupovali a že můžu být součástí a vidím, jak to ten sbor umí motivovat a povzbudit a jak to proměňuje i další oblasti služby. Takže v tom vidím enormní přínos a obrovský nástroj, který si Pán Bůh používá i pro nás.
0: Svěřuje se pastor Michal Klus. Pokud se chcete dozvědět více o Třanovickém sboru, navštivte jeho webové stránky www.třanovice.scaf.cz.

Magazín věnovaný převážně česko-ukrajinské spolupráci je u svého konce. Na další se můžete těšit zase zítra. Naslyšenou.

Poslední hodinka odpoledního vysílání Rádia 7 bude v režii Broni Procházkové. Čekají nás rozmanité korálky. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek. Díky za vaši přízeň. Mějte dobré dny.

Ahoj holčičky a kluci. V pořadu Korálky vás vítá Broňa. Budeme spolu navlékat do vysílání jedno pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Teda, jestli jsem od minule nezapomněla, jak se to dělá. To víte.

už děravou paměť, už je samá díra, jako děravá ponožka, nebo jako tričko s dírou. Beru do ruky šňůrku vysílání a jdeme navlékat, ať mají děti radost. Že bych vybrala tebe, zelený korálku? Nebo tebe z parůšky? Ech, korálky, co to s vámi dnes je? Jste takový, jací si nanicovatí. Zaražení jak vidle do hnoje. Vás něco trápí, že je to tak? Šňůrku odkládám, tohle se musí vyřešit. Přeci neuděláme uvzdychané korálky. Tak co pak vás trápí? Nebojte se, řekněte to. Vy se stydíte. Za co? Něco jste provedli? Ne. Tak proč se stydíte? Říkat nechcete? Tak mi to pošeptejte. Protože máte... Je... Můžu to říct dětem? Vy se stydíte, že máte dírku? Korálky se stydí, že mají dírku. Proč se za to stydí? Protože jsem mluvila o té děravé paměti a díře na tričku. Korálky, jednak jsem jen tak žertovala a jednak, že má něco dírku, přeci neznamená, že má vadu, kás, nějakou chybu. No, ano, díra někdy znamená chyba, něco, co tam nepatří a zavazí a je lepší, když tam není. Třeba díra v namalovaném obrázku nebo díra na fusakli, ale spousta důležitých věcí má dírku. Vážně, třeba nos. Podívejte se dětem na nos. Najdete tam dírky hned dvě. Korálky, ještě že jste takové, jaké jste. Jak byste se, korálky, chtěli dostat do vysílání, co? Přilepit se tam nebo vmáčknout? Kde pak? Žádné mačkání se, cpaní se do vysílání. Na rozhlasovou nitku je lepší krásně, volně vklouznout. Třeba takto.

je jako kupec, který hledá vzácnou perlu. Když ji najde, prodá všechno, co má, a koupí tu perlu. Matouš 13, 45, 46. Pán Bůh je prostě největší, říká Helenka a zadívá se nahoru do mraků. Leží v trávě na zádech, nad hlavou jí bzučí včela a na ruce tančí sluneční paprsek. Zamyšleně si pohrává se skleněnými korálky, které si navlékla ve školce. Jako mrakodrap, navrhuje Jeník, Helenčin mladší bratr. Sedí ji na natažených kolenou a čeká, co ona na to. Kde pak? Pán Bůh je mnohem větší. Sahá až do nebe. Je ještě větší než mraky. Asi tak? Natáhne Jeník ruce do výšky. O moc větší, odpoví Helenka a vyskočí. Jeník se jí kutálí s nohou do trávy. Nic se mu nestalo, ale Helence se roztrhly její krásné korálky. V ruce jí zůstala jenom šňůrka. Korálky se rozkutálely do trávy. To jsem tomu dala, zlobí se Helenka, klekne si na zem hned vedle brášky, který se na ní stále zvědavě dívá. Co když je pán Bůh tak vysoko, že na nás vůbec nevidí? Helenka ho však neposlouchá. Myslí jen na své korálky. Podaří se jí najít všechny? Několik jich se sbírala, ušpiněných od trávy a od hlíny. Už se vůbec nelesknou a na některých se ani nedá poznat, jakou měli barvu. Helenko, žadoní Jeník, tak vidí nás pán Bůh? Třeba je tak daleko, že o nás ani neví. Ale ti, odbude ho Helenka a sebere několik dalších korálků. Ale možná mu na nás ani nezáleží. Jeník posmutní a začne natahovat moldánky. Helenka se k němu otočí. Neboj, Jeníku, pán Bůh nás určitě vidí. Má nás moc rád a stará se o nás. Jsme pro něj moc důležití. Asi jako pro tebe ty korálky? No, nejmíň tolik, zasměje se Helenka. A Jeník jí věří. Víš, že pro Boha si cenější než ta nejdražší perla? Podívej se do zrcadla.

0: Na šňůrku jsme navlékli první dva korálky. Který vybereme teď? Líbí se mi ten s těmi malinkými rohy.
1: Aha, prý to nejsou rohy, prý to jsou parůšky.
0: To je přeci to stejný, ne?
1: Ojojoj, děti, teď jsem řekla něco špatně. Korálek se na mě zakabonil a zašklebil.
0: Pustím písničku a jdu se raději zeptat, jak je to s těmi rohy a parohy. Co myslíte vy?

0: Děti, poznali jste, o jaké pohádce Korálek zpíval? O Smolíčkovi a Jelenovi, ano. Tak jak je to s těmi rohy a parohy? Je to to stejné, nebo není? Není. Rohy nejsou totéž, co parohy. Ano, obojí roste zvířatům na hlavě, ale... Rohy jsou z rohoviny, podobně jako naše nehty. Parohy jsou kostěné. Rohy jsou duté, dá se z nich udělat třeba taková trubka. Parohy jsou plné. Rohy jsou jednoduché, parohy mají boční výrůstky, takové jakoby větve do boku. Rohy jednou narostou a zvíře je má na hlavě napořád, kdežto parohy zvířata zhazují a další rok rostou zase nové. Rohy mívají většinou samci i samice, kluci i holky. Všimněte si, kráva má rohy. Kdežto parohy s výjimkou soba rostou jen samcům, klukům. Parůžky mívají třeba jelení anebo zvíře, které žije v našich lesích, je menší než jelen a Korálek z parůžky nám o něm poví.
1: Osamělý srneček. Prásk! Lesem zahřměl výstřel. Co se to děje? Hajný Lotar vyběhl kupředu. Chvíli hledal, rozhlížel se kolem, ale nic podezřelého neviděl. Najednou uslyšel bouchnutí dveří auta a poté zvuk startovaného motoru. Vyběhl, běžel, co mu síly stačily, ale auto bylo rychlejší. Lotar našel jen krev v trávě a stopy kol. Nějaký pytlák, zahromoval. Když uviděl otisk kopítka, bylo mu jasné, že tady skončil život mladé srny. Jejda, co to tam je? Pozdvihl tázavě oči k místu, kde uslyšel lehké zašustění. Vedle spadlého smrku stál malý srneček. Ach jo, asi mu ti pytláci zastřelili maminku, povzdechl si Lotar. Ale možná to byla jiná srna, pomyslel si a tak se raději vytratil. Vylezl na posed a sledoval malého srnečka. Třeba se pro něj maminka vrátí. Na to si počkám. Ale ani po půl hodině se žádná srna neobjevila. Srneček pobíhal smutně kolem a žalostně pobekával. Po další půl hodině slezl Lotar dolů a pomalu začal srnečka vábit k sobě. Pojď, já ti neublížím. Dám ti mlíčko, pojď. Lotar se kousek po kousku, skoro neznatelně, přibližoval k mláděti. Srneček se třásl strachy, ale byl příliš slabý na to, aby Lotarovi, který po něm nakonec chňapnul, utekl. Ten ho zabalil do kabátu a donesl domů. Tam před něj postavil misku s mlékem, jenže srneček se ne a ne napít. Prostě nic. No vidíš, ty ještě neumíš ani pořádně pít. Vzdychl si Lotar a namočil prst do mléka. Chvíli stál s prstem ve vzduchu. Srneček na něj podezřele koukal, ale nakonec ho oblízl jazykem. A pak znova a znova. Lotar pomalu nestačil namáčet prst do mléka. Srneček ho rychle olizoval, neboť měl pořádný hlad. No jo, jsi ještě zvyklý na máminy struky, pomyslel si Lotar a znovu namočil prst do mléka. Zanedlouho byla miska prázdná. Tak si tě tady nechám a budu ti dělat mámu, zasmál se Lotar. Srneček si na chalupě brzy zvykl. Pobíhal na zahradě u hájovny a pomalu rostl. Po čase se naučil pást a přestal potřebovat mléko. Jak ubíhaly měsíce, tak si Lotar všiml, že srneček se čím dál více dívá k lesu. Jo, je to tak, dozráváš, chlape, říkal si pod fousy. Nebude to trvat dlouho a budeme se muset rozloučit. Jsi srnec a patříš do lesa, ne k chalupě. Zhruba za měsíc usoudil, že je ten správný čas. Jednou ráno, když odcházel, nechal otevřená vrátka. Tak, brachu, bylo to tady s tebou fajn, ale patříš do lesa, klidně běž. S těmito slovy odešel. No, úplně neodešel. Byl moc zvědavý a tak vylezl na posed, odkud měl výhled na hájovnu. Mladý srnec nějakou dobu chodil kolem otevřených vrátek. Přemýšlel, zda zůstat nebo vyrazit do lesa. Nakonec si dodal odvahy a vykročil ven. Pomalu. Pomaloučku šel po louce k lesu. Pak zrychlil, hop a skok a byl pryč. Hajný Lotar zamáčkl slzu a povídá. Tak to má být. Patříš do lesa. Ale bude se mi stýskat. Když večer Hajný pohlédl z okna, viděl, že se na louce pase srnec. Békal a koukal směrem k chalupě. Přišel i kousek k plotu, ale na zahrádku už nevkročil. Byl volný. Od té doby se ještě tu a tam pásl na kraji louky, ale k chaloupce už nikdy nepřišel. Neboť srnec patří do lesa.

Na rádiu se domů posloucháte Korálky, hodinu, ve které posíláme do uší a oušek spoustu písniček, pohádek a povídánek. Každý týden touto dobou vyrobíme pestré barevné korálky. Na ozdobu to, aby to rádiu 7 slušelo a aby se naše uši pohádkově poměly. Mám chuť teď vybrat nějaký hodně pěkný barevný korálek. Jeden tu mám. Je červeno-fialový, nebo fialovo-červený, jak chcete. No a krásně voní. Pozor, vůně to není jen tak ledajaká, je skoro pryskyřicová.

0: Byl den plný vůně. Vůně ne jen tak ledajaké. Vůně pryskyřicové, co dýchá čerstvým jehličím. A bylo jí tolik, že les přikryla lehoučká namodralá mlha. Ach, zívlo si sluníčko na celou paseku. Přitáhlo si namodralý polštář k sobě a už mu těšknou víčka. Přestává svítit i hřát a spí jako o půlnoci. Ze sladkého spánku se potutelně usmívá. Asi má veselé sluneční sny. Jenže z dálky k němu doléhá nějaké hašteření. Narůstá a je čím dál hlasitější. Oh, kdo mě budí? Promne ve zlatých ručkách namodralý polštář, až se zmenší natolik, že dohlédne dolů na zem. Bedlivě natahuje ouško, odkud pak to hašteření přichází. Už to mám, ťukne se sluníčko zlatým prstem do čela, až to 7x cinkne. Že to bude na pasece? Rychle promnulo modravý polštář ve zlatých prstících podruhé, až zmizel úplně. Vidí rovnou do smrčiny a taky slyší.
1: Jsem krásně červená, heč?
2: Já zase modrofialová.
1: Já jahůdkově voním, tak sladce.
2: No a taky voním, ale borůvkově.
1: A já mám dřív zralé plody.
2: No a co má být, já později.
0: Sluníčko si vzdychlo a švánek načechral listy stromům. Moc dobře vědělo, kolikátá bije.
1: Jejda, vydechlo.
0: Tak jahůdka s borůvkou se spolu hádají, až mi to láme paprsky. Naklonilo se na obloze, aby lépe slyšelo, oč běží. Samou námahou zářilo víc a víc. A na pasece zatím pokračuje spor. Kdo se na mě podívá, dostane takovou chuť na mé plody, že se mu zbíhají sliny na jazyčku, víš?
1: To jsou samé borůvkoviny. Já lákám k nakousnutí, ba přímo rozmazluju dětskou pusinku. Přináším osvěžení v úmorném horku.
2: A já snad ne. A jak umím obarvit jazyček, to by zkoukala.
1: Jedna velká fialová kaňka se táhne mlsounům od ucha k uchu až do pusy.
0: A ani ruce nezůstanou zkrátka, ani ponožky, tričko, tepláky nebo ruksak.
1: Och, vzdychla jahoda pohoršeně. Já jsem tak jemná, tak nevtíravá. Jen polaskám chuťové buňky a rozplynu se.
0: Rozkmotřené strany ne a ne ustat v dohadování. Kde pak asi berou všechny ty skvělé vlastnosti, zapřemýšlelo na malou chvíli sluníčko. Ale potom se usmálo tak mile, že to zlatě cinklo a povídá.
1: Halo, vy tam, proč se pořád hádáte? Myslíte si, že jste jediné na světě?
0: Což pak jste zapomněli na maliny, ostružiny, brusinky, bezinky nebo trnky? Udělalo malou pauzičku a nastalo ticho. Veliké ticho, že bylo slyšet komára s jeho pisklavou písničkou přes celý les. Sluníčko se nadechlo a pokračovalo. Každá jste jedinečná, stvořená pro potěšení, pochutnání a poděkování. Nejste přece soupeři, protivníci, rivalové, nepřátelé. Právě naopak. Patříte k sobě a taky k pasece a k lesu. Tak se vzájemně doplňujte a snášejte se. Sluníčko dál moudře promlouvalo, až se jahůdka červenala a červenala a červenala, až byla krvavě rudá, jak se rděla hanbou. Borůvka ta klopila oči, propadala se do zelených lístků na keříku. Tolik se styděla, že ji téměř nebylo vidět. Obě dvě si vzali napomínání sluníčka k srdci a rostou vedle sebe, aniž by se spolu hádali. Není žádnou vzácností najít borůvčí a blízko blizoučko lesní jahody. A tak to sluníčko moudře rozsoudilo.
3: Takové sluníčkové rozsouzení bychom potřebovali i my lidé, vidíte? Je dobré si připomínat, že na zemi nejsme protivníci a nepřátelé a rivalové. Jsme boží děti a patříme k sobě jako borůvka s jahůdkou.

1, 9, 3, 4, 5, 6, 7. Sedm korálků se už usmívá na nitce vysílání. Některé zpívali, jiné povídali. Polovina nitky je už plná korálků. Přidáme k nim další, třeba tento.

0: Jednoho teplého slunečního rána pukla motýlí larva a z ní vyletěl bělavý motýl Bělásek. Slunce ho hned pozdravilo zářivými paprsky a vítr si přátelsky pohrával s jeho křehkými křídly. Ze všeho nejvíc se však hlásily o pozornost květiny. Každá osobně předváděla své pestrobarevné okvětí a zvala mladého motýlka na sladkou hostinu. Tolik druhů šťáv, jaké mohl ochutnat, může skutečně nabídnout jen louka. Bělásek přelétával z květiny na květinku, obdivoval krásné zbarvení květů a po troškách nasával sladkou šťávu. Brzy spozoroval, že nepoletuje na louce sám a že také není jediný, koho květiny lákají svou vůní a sladkými kalichy. Častokrát přilétl na květinu spolu s nějakou muškou nebo k němu přibzučela pomalá včelka. Jindy ho zase polekal dlouhonohý pavouk, který čekal pod listem na nic netušící hmyz. Toho, co na louce rostlo, bylo opravdu mnoho, ale toho, co se v ní pohybovalo a co nad ní poletovalo, snad ještě víc. Někoho Bělásek potkával často, někoho viděl jen jednou anebo dvakrát. A při tak velkém množství živého tvorstva by se dalo říct, že většinu z nich neznal vůbec. Jednou přilétl na sousední květinu motýlek, který vypadal téměř jako Bělásek, jen byl pistáciově zelený. Oči nad tou barvou až přecházely. Takovou nádhernou zeleň neměly ani ty nejmladší lístky rostlin. Pistáciový motýlek měl napilno a Běláska ani nespozoroval. Ten si však jeho nezájem vysvětlil po svém. Nevšímá si mě, protože nejsem tak krásný jako on. Tak ho začala nahlodávat hořká závist. Nechtěl však, aby si toho někdo všiml, a tak rychle odletěl pryč. Ale daleko neutekl. Těsně kolem něho proletěl nádherně zbarvený motýl, paví očko. Křídla, jako by mu pomaloval nějaký umělec. Tak nádherný vzor mu mohly závidět i pestrobarevné květiny. Běláskem projela ostrá bolest. Tolik barev je kolem mě, tolik nádherných vzorů, dokonce i obloha je modrá. Jen já jsem jen bílý, ze všech motýlů ten nejobyčejnější a nejposlednější. Proč? Proč? Proč? Ach, nejraději bych se neviděl, nebo někam utekl. Ale kam?
1: Copak, kamaráde, oslovil ho žlutý motýl. Poletuješ tu tak nešťastně a dnes je přitom tak nádherný den. Hotový svátek. Všichni motýly mají dobrou náladu. Vždyť taky není divu. Na louce je krásně, v zahradách je krásně, na cestách je krásně, u potoka je krásně. Zkrátka, všude je krásně, když svítí slunce. A ty se tu tak mračíš.
2: Tobě se to povídá, pomyslel si Bělásek, když máš barvu jako slunce. Taky bych tolik básnil o slunečném dni.
0: Vůbec žluťáskovi neodpověděl a zatrpkle odletěl pryč.
2: Nechci, aby si mě motýli všímali, přemítal hořce. Ne, dnes už opravdu nechci s nikým mluvit. Poletím ke studánce v lese. snad tam ve stínu žádní motýly nebudou.
1: Bělásek přilétl ke studánce. Ale koho tam nevidí sedět na kapradí? Nádherného, pestrobarevného otakárka, snad nejkrásnějšího motýla, jakého kdy spatřil.
2: Bělásek už chtěl rychle letět pryč, když si najednou všiml, že otakárek má mokrá křídla a zdrceně kouká do vody.
1: Copak se mu asi přihodilo? Pomyslel si překvapeně.
2: Vypadá tak nešťastně. A to mi žluťásek tvrdil, že všichni motýly mají dnes dobrou náladu.
1: Běláskovi najednou začalo být otakárka líto. Překonal závist a ostych a zeptal se.
2: Copak se ti stalo, otakárku, že tu sedíš mokrý?
1: Otakárek zvedl překvapeně hlavu. Když uviděl Běláska, polekal se.
2: Ale nic, řekl rychle a nešťastně sklonil hlavu.
1: V Běláskovi rostla zvědavost.
2: Přesně tak bych se měl chovat já a ne on. Nemá přece žádný důvod k tomu být nešťastný, pomyslel si.
3: Něco se ti muselo stát, otakárku. Jsi celý mokrý a vypadáš tak nešťastně, vyzvídal dál Bělásek.
2: Víš, Bělásku, řekl konečně otakárek, jsi ten poslední motýl, se kterým jsem se tu chtěl setkat a vyprávět mu své trápení. Ale když to chceš vědět, tak ti to povím. Snažil jsem se smít si ve studánce skřídel barevnou malbu, abych je měl bílá jako ty, ale nepodařilo se mi to. Pestrý vzor se nesmil, ale naopak barvy ještě více vystoupily. Proto jsem z toho všeho tak nešťastný.
1: Bělásek nechtěl věřit svým uším. Otakárek. Snad ten nejkrásnější motýl se pokoušel smít si skřídel svou nádhernou ozdobu.
2: Otakárku, zvolal Bělásek překvapeně. Tomu opravdu nerozumím. Ty, takový nádherný motýl, chceš vypadat jako já? Nejobyčejnější bílý Bělásek? Co bych za to dal, kdybych byl alespoň z části tak barevný jako ty?
3: To je proto, že na sebe nevidíš, Bělásku, řekl smutně otakárek. Myslíš si, že máš jen obyčejná bílá křídla?
2: Ale když na ně zasvítí slunce, lesknou se do zlata a mezi květinami hrají všemi duhovými barvami.
3: Někdy si myslím, že si kousíček modravé oblohy na louce nebo poletující bílý obláček. Jinde si tě zase spletu s narůžovělou květinou.
2: Pokaždé vypadáš jinak. Nejčastěji však jako jemně tkaný svatební závoj.
3: Přiznám se, že právě tohle jsem ti záviděl nejvíc a pokoušel se pak vypadat jako ty.
1: V tu chvíli Bělásek pochopil, že pro hořkou závist nebyl schopen připustit, že i on může mít nějakou krásu, kterou snad mohou v plné míře uvidět jen ti kolem něho. A když se otakárkovi přiznal, jak on zase záviděl jemu pestrobarevná křídla, jejichž nádherný vzor nemůže v celé ploše vidět, porozuměl zase otakárek, jak se mýlil. Rozesmátí a šťastní se pak vrátili na louku, kde vesele poletovali motýly, protože byl nádherný sluneční den. Ale Bělásek s Otakárkem by se teď radovali, i kdyby pršelo. Porozuměli totiž tomu, že každý z nás, bez výjimky, dostal svou krásu. Jeden pro druhého. A to hřeje.

Děti, víte, jak vypadá mládě od motýla? To je moc jednoduchá otázka. Housenku zná každý. A víte, jak vypadá mládě od berušky? Správně se neříká mládě, ale říká se larva. Má takové podlouhlé černé tělo s oranžovými skvrnkami. Ověřit si to můžete někde na louce nebo na zahradě. Hledejte tam, kde jsou mšice. Těmi se berušky rády živí. Podlouhlý černý korálek s oranžovými skvrnkami tu máme v rádiu taky. Tak pojď korálku na nitku a vyprávěj.

Podivný brouček. Na jedné louce se na lístečku trávy objevil neznámý brouček. Byl černý a měl oranžové skvrnky. Ostatní broučci na louce si neznámého hosta prohlíželi. Vypadáš podivně, řekl jeden z nich, když si neznámého broučka prohlédl. Vůbec nevypadám divně, jsem larva berušky, odvětil brouček. Ty nejsi žádná beruška, ty jsi divný brouk, vyhodnotila situaci moucha, která přilétla na lístek zvonku kousek nad broučky. Vůbec nejsem divný brouk, jsem beruška. Beruška, bětuška, řekla beruška a bylo jí do pláče. Všichni broučci se začali smát. Ha, ha, ha, ha, jaká pak ty jsi beruška? Broučci se dívali jeden na druhého a uchychtávali se. Prý beruška, tak tož jsem lechtan, prohlásila ploštice a všichni se smáli, až se za břicho popadali. Najednou přilétl na květinku modrý žluťásek a zahlédl berušku bětušku. Ahoj, beruško, jak se máš? Všichni broučci se přestali smát a zahleděli se na žluťáska. Tohle, že je beruška, jak jsi na to přišel, žluťásku? Ještě jste toho málo viděli, když nepoznáte larvu berušky, odpověděl motýlek. Na louce zavládl šum a broučci se jeden před druhým začali vytahovat. Já jsem to věděl. Já jsem to taky věděla. Samozřejmě, že jsem věděl, jak vypadá larva berušky. A tak si brouci, kobylky a vůbec všechen hmyz, co na louce byl, začali vymýšlet. Nechtěli vypadat před ostatními hloupě. Jediný brouček zlatohlávek v tichosti dolezl k bětušce a řekl. Promiň nám všem, že jsme se ti posmívali. Nebylo to od nás hezké. Už se nezlobím, řekla beruška bětuška a mile se na něj usmála. Od té doby už žádného broučka nenapadlo se někomu posmívat, že vypadá jinak.

Broučky od té doby nenapadlo se někomu posmívat, že vypadá jinak. Děti, tak to bychom si z nich my lidé měli vzít příklad. Pán Bůh stvořil svět přeci roztodivný a chtěl, abychom byli různí, a kromě toho, z toho jiného divného kluka a jiné divné holky může vyrůst někdo významný, stejně tak i z vás. Co by ne? Třeba o malém Edisonovi si také mysleli všelicos a nakonec z něj byl vynálezce, jaký se jen tak nevidí. Děti, slyšíte to? Kdo to tady tak zvláštně zpívá? Je to někdo, kdo patří mezi největší živočichy na Zemi a přitom se živí něčím tak děsně prťavým, jako je plankton. Abyste si prohlédli plankton, potřebovali byste mikroskop. Kdo je ten obrovský živočich? Savec, co vypadá jako ryba. Víte co? Raději necháme písničku, ať to prozradí sama.

0: Velryba by mohla být člověku vzorem? Tak jo. Na nitku vysílání sklouzne poslední korálek dnešního navlékání.
1: Znám jedno krásné městečko a není ledajaké. Střechy domů jsou z obrovských mušlí, záslonky v oknech z mořských řas a kdybys vyplázl jazyk z pusy, poznal bys, že kolem tebe je samá sůl. Tohle městečko je totiž na dně moře a bydlí v něm samé rybky. Jsou moc roztomilé a kdybys je někdy potkal, nezapomeň si s nimi alespoň na chvilku zahrát na honěnou. Ráda bych ti některé z nich představila. Určitě se ti budou líbit. Dnes to bude velryba Matilda. Když už jste slyšeli o moudré velrybě, poslouchejte také o její dcerušce. Jmenovala se Matilda a byla trošku růžová. Kromě toho, že měla růžovou barvu, což velryby obvykle nemají, byla zajímavá ještě něčím jiným. Svým hlasem. To vám bylo tak. Matilda plavala třeba na druhém konci městečka a najednou si vzpomněla, že mamince nenapsala vzkaz, kde bude odpoledne plavat. A touhle dobou už maminka jistě přišla domů a dělá si starosti, kam Matilda zmizela. Nemyslete si, že se Matildě chtělo plavat přes celé město domů a pak zas zpátky. Ona se jen zhluboka nadechla a zakřičela: Mámi, jsem na druhém konci města, vrátím se za chvíli. Moc dobře věděla, že maminka ji uslyší, ať už je kdekoliv. Matilda měla totiž nejsilnější hlas v celém městečku. Jednou připlavala Matilda k mamince a říká jí: Mami, když mám tak silný hlas, stanu se zpěvačkou. Dnes je pěvecká soutěž, tak tam poplavu. Ahoj! Než maminka stihla otevřít pusu a něco říct, byla Matilda pryč. Za dlouhou chvíli se Matilda vrátila. Oči měla červené od pláče. Maminka se zeptala, co pak se stalo, maličká? Malá velryba spustila. Plavala jsem na tu soutěž a zpívala jsem, jak nejlépe dovedu. Ale oni si zacpávali uši a řekli, že je to hrozné, že se to nedá poslouchat. No co mám tedy nejsilnější hlas v městečku, když se při zpívání nedá poslouchat? Maminka pokývala hlavou. Moje milá holčičko, hlas se dá využít ke spoustě jiným věcem, než jen ke zpívání. Stačí mluvit. A když ty budeš mluvit o Pánu Bohu, o tom, jaký je, nikdo tě nepřeslechne. To by byl velký úkol pro tebe. Věřím však, že ho hravě zvládneš. Vždyť máš ten nejsilnější hlas v městečku. Matilda se zamyslela. Maminka má vlastně pravdu. Sice nebude zpěvačkou, ale může vyprávět druhým o Pánu Bohu a protože je její hlas nepřeslechnutelný, uslyší i hodně daleko. To je přece bezva. A Pán Bůh z toho bude mít určitě radost.

Další korálky jsou připraveny ve vysílání Radia 7 v sobotu po 13:00. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

0: 18. hodinou otevíráme večerní vysílání Rádia 7 v úterý 9. června. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a hned na úvod je tu Jiří Zdráhal a pořad Bible Guide. Otevíráme proroka Jeremiáše.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 46. kapitola. V této kapitole najdeme proroctví o porážce Egypta babylonským králem Nabukadnezarem. Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt. Egypt je jalovička překrásná, od severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou vykrmená telata. I oni se však dají na útěk. Obrátí se a prchnou společně. Neobstojí, přišel den jejich bět, čas, kdy se s nimi zúčtuje. Jak prchající had Egypt zasyčí, až na něj přitáhnou se svými oddíly, až na něj přijdou se svými sekerami, jako dřevorubci na dříví. Vykácejí jeho les, praví Hospodin, jakkoliv hustý.

i předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočet. Zahambena bude dcera egyptská, padne do rukou severního národa. Zdá se, že čas od času Bůh zatřese říšemi světa, aby zlo přes příliš nezesílilo. Až na konci dějin světa Bůh dovolí, aby zlo ukázalo plně, co umí, a ovládlo celý svět. Pak Bůh zlo jednou provždy zničí a nastane nové stvoření, nový svět. A až k tomuto novému světu směřuje i Jeremiášovo proroctví o návratu, obnově a věčné spáse Izraele. Čteme. Neboj se, můj služebníku Jákobe, a ty Izraeli, neděs se. Hle, zachráním tě z dálné ciziny a tvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine v bezpečí a nikdo už ho nevyděsí. Neboj se, můj služebníku Jákobe, vždyť já jsem s tebou, pravý Hospodin. Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem tě rozptýlil. S tebou však nikdy neskončím, i když tě strestám po právu a nenechám tě bez trestu. Podivuhodný boží plán s Izraelem stále trvá. Mnozí si mysleli, že svůj úkol Izrael splnil a že teď pouze církev pokračuje na místě Izraele. A je pravda, že věřící v Krista se stávají skutečným Izraelem. Tak to vysvětlil Pavel ve svém listu Římanům. Pravý žid totiž není ten, kdo je jim zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným židem je ten, kdo je jim vnitru a má srdce obřezané duchem, ne literou. Všichni v Kristu, jak židé, tak pohané, se stávají novými lidmi spojenými s Bohem novou smlouvou. O tom čteme. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané. V té době jste byli bez Krista, odděleni od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši. Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky krvi Kristově blízcí. To všechno je pravda. Neznamená to ale, že by Bůh s fyzickým Izraelem skončil. K tomu zase Pavel. Ptám se tedy, zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Ptám se tedy, klopítli snad židé tak, aby nevstali? V žádném případě. Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům. Když tedy jejich selhání obohatilo svět a jejich umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění? Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí, nežli život z mrtvých? Pavel spojuje naplnění božího záměru s Izraelem s druhým příchodem Krista. Kristus, přicházející ke své církvi, a Mesiáš, přicházející ke svému národu Izrael, je tou stejnou událostí. Pavel to popsal takto. Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Bůh přišel do Izraele a skrze Izrael se lidé z národu celého světa stali božím lidem. A když Bůh přijde ke své církvi, tak se Izrael stane součástí boží spásy světa. Co na to řekl Pavel? Ta hloubka božího bohatství, jeho moudrosti a vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jsou jeho cesty.

Poznávat Bibli a její poselství můžete s Jiřím Zdráhalem v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin. Pořad najdete také na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Nahlédněme do večerních pořadů, které jsou před námi ve vysílání Rádia 7. Biblický příběh, jehož ústřední postavou je Josue, klade mimo jiné otázku, zda umíme dát Bohu prostor, aby v našem životě dělal velké věci. Vhled do tématu zprostředkuje Talk Show No Filter po 6:30. S Kanafáskem se opět vypravíme na moře a přečteme si další díl z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona, kterou napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka. Rodina Brownových, otec, matka Eliška a synové Bedřich, Jakub, Arnošt a František se konečně dostanou k ostrovu. Poslouchejte 15 minut po 7. hodině. Pochází z rodiny komunistů a materialistů. Jeho vrozená zvídavost v něm ale vzbuzovala touhu poznávat, jak všechno kolem nás funguje, kam ho nasměrovali lidé, kterému, jak sám říká, Bůh poslal do cesty. Kdy pro něj přestala být Bible jako nějaké sci-fi a co v něm vyvolal článek o Černobylu v křesťanském časopise, vypráví Otakar Straka v pořadu Stopy v 19:45. Tím nejdůležitějším poselstvím dnešního zastavení pořadu Světem Bible u proroka Malachiáše je boží ideál pro lidské vztahy. Domov plný věrnosti, čisté lásky a bezpečí, nikoli v bojiště. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho se otevřeně dotkne bolavých témat rozvodu i pokřivené intimity, přičemž poukáže na skutečný lék pro lidskou duši. Poslouchejte od 8:45. Co když se žalmy nerozečtou jen očima, ale rozezní se hudbou? V dnešní pohovce vás po 9. večerní pozve do prostoru bezpečí, úkrytu a ticha před Bohem. Povídat si budeme se zpěvačkou, skladatelkou, houslistkou a instrumentalistkou Miriam Kaiser, která nechává biblické texty znít téměř beze změn a přesto úplně nově. Zítra si připomínáme smutné výročí jedné české vsi, kterou máme spojenou s druhou světovou válkou. Příběh Lidic a hlavně příběhy lidí, kteří tam do roku 1942 žili, představí v akademii ředitel památníku Lidice doktor Eduard Stehlík. Jeho přednášku z akademických týdnů zachytíte po 22. hodině. Pracovním stresem vyčerpaný Jakub se vydal na pouť, kde našel své Santiago a čím se vrací domů. Vladimír Hauser čte z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře ve 23 hodin 15 minut. Tolik výhled na ty dnešní večerní pořady. Užívejte, vybírejte.

Někdy jsou v životě těžké věci. Album, písnička, která zněla teď od Toby Maca, přišla po smrti jeho prvorozeného syna. Musíme hledat cesty, jak ukazovat lásku.

Umíme dát Bohu prostor, aby dělal v našem životě velké věci? Jaké máme vyhlídky do budoucna? Rozumíme ještě dnes pojmu posvěcení? Otázky pro autory pořadu No Filter, který bude znít po písni.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Další No Filter je tady a já zdravím milé posluchače a taky zdravím Tomáše a Lukáše. Ahojte.
2: Ahoj, čau, čau.
3: Ahoj, ahoj po další době.
1: Teda, aby byl přesnější, takže Tomáše Michalka a Lukáše Kryška. Takže super, že jsme spolu, jsme online tentokrát, každý jsme na jiném místě, ale snad to nebude vadit. A máme speciální téma, které dneska bude uvádět Lukáš. A je to starozákonní příběh, starozákonní verš, tak jsme zvědaví, Lukáši. Povídej.
3: Jo, já jsem začal, nebo rozjel jsem sérii o Josuem, o knize Josue, kterou kážu v jednom sboru církve bratrské, tak se vám to nabídlo, vám se zalíbilo, tak jsem říkal, jdeme na to.
1: Jinak... Mě zaujalo, že jsi říkal, že vlastně taky budeš mít nějaký úvod k tomu, jako proč Josueho číst a proč ho nečíst, jako to se si
3: jo, řekneš,
1: proč ho nečíst, jako.
3: Já začínám většinou tím, proč nečíst a pak dávám to, proč číst, proč je to nečíst, je fajn si říct na začátku. Tak já tím začnu, teda s dovolením. Kniha Josue není úplně, jak to říct, humánní knihou, jo? To znamená, je asi dobré se na ní dívat i s tím rizikem toho, že člověk, který není znalý jako celý historie, tak asi bude v této knize dost překvapený násilím, genocidními prvky, možná nacionálními prvky, které se v té knize objevují. Či základní princip té knihy je dobít tu zemi a vlastně vyhubit všechny lidi na té zemi. Takže jako proč nečíst tu knihu, proč obsahuje tohleto. Zároveň je ta kniha hodně pro Židy a židovský národ, proč obsahuje právě dobití té země. A možná taková zajímavost, že ta kniha ukazuje Boha v jeho nejkrutější možné podobě, protože vlastně on chce po tom Izraeli, aby se ty lidé tam vyhubili. A já si myslím, že je dobrý se na to dívat ne s takovým těma růžovýma brýlema křesťana, to znamená, že ty věci jako omlouváme nebo je nějak jako snižujeme, ale spíše nechat jako otevřený. Tak jenom tohle doporučuji. A proč číst knihu Josue? Ta kniha obsahuje vlastně, ona je v podstatě učebnicí pro víru. A to je vlastně dobrý si říct, že ta kniha nevznikla jako záznam nějaké historické události, ale vznikla vlastně o několik století později, když byli Izraelci ve vyhnanství a vlastně potřebovali sepsat něco, co by pro budoucí generace znamenalo, jako podívejte se, co je dobré dělat, abyste mohli žít s Hospodinem a co není dobré dělat, abyste mohli se vyhnout problémům s Hospodinem. Takže to učebnice víry. A pak ještě jeden jako důležitý bod, jméno Josué je vlastně jeho Šua, což je Bůh je spása nebo Bůh zachraňuje. A je to vlastně úplně stejné jméno, které známe u jedné zásadní novozákonní postavy. A to je vlastně Ježíš. To znamená, to jméno je vlastně úplně stejné jako Ježíšovo jméno. Takže když čteme tu knihu, tak možná někdy se dívejte na to, že Josue je vlastně ten, který má velmi kristovské rysy v tom, že nějakým způsobem jedná za lid, komunikuje s Hospodinem a dělá zázraky stejně, jako je dělal Ježíš. Mm-hmm. Tak to je úvod.
1: No. Hele, zajímavé, určitě jako to, proč nečíst, to je teda téma. To by stálo za to někdy se na to podívat jako trochu lépe, protože domnívám se, jak jsi to řekl, tak to zbudilo obrovskou znova jako zvědavost, jo? Protože to je prostě otázka, s kterou se nějak musíme vyrovnat a no, tak asi dneska ne, ale...
3: Třeba další série na podzim bude o Josovi a proč nečíst knihu Josue. OK, a teďka k tomu příběhu. My jsme se, nebo já jsem vás vlastně pozval do třetí kapitoly. Třetí kapitola je úžasná kapitola, protože je to vlastně ta hlavní kapitola o tom nejdůležitějším tématu, že vlastně vstupuje Izrael do zaslíbené země. A celá ta kapitola je o tom, že Josué dává nějaké příkazy izraelskému národu předtím, než tam vstoupí. Důležitý taky, a to jsem neřekl v tom úvodu, že celá ta kniha Josué obsahuje boží výroky. To znamená, Bůh promlouvá k Josuovi, Josué pak má výroky, které směřují k Izraeli, a pak je tam nějaký vypravěč, který to všechno dává dohromady. A vlastně v tomhletom popisuje několik, v té třetí kapitole je několik výroků Hospodinových, ale ten důležitý výrok řekne Josué a je to vlastně pro nás pátý verš, který s dovolením přečtu, a ten se stane tématem dnešního povídání. Budu číst z ekumenického překladu a je to pátý verš třetí kapitoly knihy Josué. Josué pak lidu řekl, posvěťte se, neboť zítra učiní Hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. Posvěťte se, neboť zítra učiní Hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. A vlastně my máme tendenci číst knihu Josué tak, že ji čteme jako historický záznam, ale vlastně znovu připomínám, je to učebnice, a tady ten verš si myslím, že je nejdůležitější veršem třetí kapitoly a možná celého Josuého, protože ona vlastně vám říká něco, co si myslím, že je podstatné pro víru. A to je jako pět takových jako zásadních bodů. První bod je oddělit se, nebo posvětit se, já to překládám rovnou oddělit se, ale možná pro moderního člověka připravit se, mít připravené srdce, mít připravenou hlavu, být vlastně otočený směrem k Bohu a vlastně očekávat na Hospodina. A Josué vlastně tím říká těm lidem, buďte připravení, něco se stane. Připravte se, udějte si čas na to, že budete připraveni na to, že zítra někam půjdeme. Druhý bod je právě to slovo zítra. To znamená, dneska se připravujeme na něco, co bude zítra důležité, co se stane a změní náš život. To znamená, nedíváme se na dnešek, ale připravujeme se na něco, co je do budoucna. A to je jako důležitý, protože naše životy jsou vždycky zakletý v tom, že se díváme jenom na to, co je před náma teď, ale nedíváme se na to, co bude zítra. A my víme, že pro Izrael ten zítřek znamenal a konečně vstoupíte tam, kde jste měli být. Takže pro nás podstatné slovo, připravte se na něco, že někam vstoupíte, kde máte být, proč vás tam Hospodin dovedl. Třetí bod je, on to nečiní Izrael, on to nečiní Josué, on to činí Hospodin. To znamená, buďte připraveni na to, že Bůh má s vámi nějaký záměr, má pro vás nějaké velké věci a ty velké věci s váma bude dělat. A čtvrtý bod je asi zajímavý v tom, že tam je uprostřed nás. To znamená, ty věci se nemusí dít někde jinde než třeba ve mně, ta změna může přijít ve mně, ale zároveň to může být uprostřed nás ve smyslu partnerů, ve smyslu rodiny, ve smyslu nějaké komunity nebo celé církve či státu. A pro ten Izrael to znamenalo, že já jako jednotlivec se připravuji na něco, co znamená změnu pro nějakou větší skupinu lidí. No a poslední věc, že se stanou velké nebo obdivuhodné věci. To znamená, čekejte něco velkého. Nečekejte malou změnu, ale velkou změnu ve vašem životě, v životě komunity, církve anebo národa. A mě ten verš vždycky takhle jako uchvátil a my jsme ho jednou měli jako verš sboru, takže jsem ho celkově prožíval jako takový ten roční plán a myslím si, že je dost nabitý a že každá ta věc by možná stála na jedno vysílání. Tak pojďte říct, co vás napadlo a pojďme to možná ještě dál jako rozvykládat.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
4: Takže oddělte se, zítra dělá to Hospodin uprostřed nás a obdivuhodné věci. Pět věcí, jo. Super. Tak Tome, co tě napadá k tomu na první dobrou?
2: Aha, mi se to líbí, to rozdělení. Líbí se mi, že to je proces nějaké obnovy. Trošku mi to zapadá i do toho, co jsme probírali v posledních dílech, toho buď zdrav, a je to jakási příprava, že? Je to, možná by se to dalo do toho zahrnout podobně v nějakém tom procesu, že to zdraví je proces, je to nějaký jako nějaké udržování se, a to oddělte se, tak posvěďte se, oddělte se, je to taky nějaká obnova mysli, obnova smýšlení, nastavení srdce. Zítra je zajímavý prvek v tom, protože většinou je to jako spíš ve smyslu neodkládej nic na zítřek, dělej to teď, jo, prostě neplánuj zbytečně, dělej teďka tu změnu, teď to probíhá. Ale tady je jako připrav se teď, odděl se teď, aby zítra mohlo něco být. To mi přijde zajímavé. Mm-hmm. To, že to učiní Bůh a není to tvoje zásluha, tak to je, nebo je to jeho iniciativa, ne tvoje. To si myslím, že je jako věčný boj všech pracovníků v církvi, ne ve smyslu, že by si za to brali nějaký kredit, ale je to takové to furt jako ano, je to boží dílo, ale ty musíš odvést tu svoji práci, protože když ji neodvedeš, tak se to nezorganizuje samo, že? Ale zároveň jako ne, že si bereš ten kredit, ale vlastně bojuješ sám za sebou, jak moc v tom jako spolehat na Pána Boha, že se to nějak vyřeší, a jak moc to máš naplánovat a zorganizovat, aby se to vyřešilo. Uprostřed nás, jo, to je prostě taky jako komunita. Pán Bůh jedná v nějakém týmu, nejenom v jednotlivcích, nejenom z jednotlivci, ale právě uprostřed něčeho. No a očekávání něčeho nečekaného, neobvyklého, to je ta vize, že? To je něco, co bys, k čemu všichni chceme směřovat. Chceme směřovat k něčemu, co je jako veliké, nadpřirozené, něco, co, co vlastně neumíš úplně ani domyslet do posledního detailu a předčít to tvoje očekávání.
4: Jo, je to zajímavé doplnění i toho. My jsme dělali vlastně jedno téma Manasesův syndrom a Jozuova terapie, což je teda už po osídlení jako té země, což pokud jste to neslyšeli, tak doporučuji, je to pro mě jeden z nejsilnějších dílů taky, nebo témat. A tohle to vlastně v něčem mi to jako dokresluje ten Jozův mindset, jakože on nebyl jenom řešitel těch věcí, které nastaly, on to výborně, jako tu terapii provedl výborně, ale tady je vlastně jako ten vizionář, nebo ten duchovní vůdce, jo, což je doplnění té jeho osoby. A já jsem ještě předtím, než jsme začali nahrávat, tak já jsem trochu čeknul, co si o tomhletom textu myslí jako známí teologové. Tak jenom... Takže jenom zajímavé myšlenky. Andy Stanley k tomu dodává strategické rozhodnutí následovat Boha bez výhrad. Jo, konstatuje tady k tomu verši strategické rozhodnutí následovat Boha bez výhrad. To je jeho komentář k tomu. A potom ještě jeden komentář, který taky si myslím, že je zajímavý. Bůh málo kdy koná velké věci skrze lidi, kteří si hýčkají kompromisy. Hm. No, tak zajímavé komentáře, jako trochu z toho teologického světa současného. Tak to je jenom můj příspěvek k tomu. No. Takže jak ty si ještě, Luky, nad tím přemýšlel dál, nad tím verše, nebo co to znamená jako pro tebe, pro nás?
3: Jo. A tak pro mě to znamenalo jedna z takových věcí, že právě vytržení se z nějakého všedního dne do nějaké vize. Jo? To znamená, málo kdy, a víme to i u nás, když jako zapadneme do nějakého operationu a děláme věci, které jsou denní, tak jako přestaneme vidět ty velké věci, které jsou před náma. A vlastně z pohledu toho Izraele, oni přišli před tu zaslíbenou zem a byla před nima vlastně ta poslední překážka. A to byla ta řeka, která vlastně pravděpodobně byla rozvodněná, takže to bylo jako asi nejhorší období, jinak by se to asi prejdalo jako normálně relativně dobře přejít. Každopádně si myslím, že ani není důležité jako ta situace, ve které jsou, ale vidět tu perspektivu, která je větší a je delší a má větší hodnotu. Vlastně, že křesťan a křesťanství je o velké perspektivě. To znamená, my máme vidět to, ne, co žijeme dnes, teď, problém, ve kterém se ztrácím teď, ale vlastně to, proč jsem tady a k čemu jsem tady. A já si myslím, že to je úžasný text, který pozbuzuje každýho, aspoň doufám, že to tak vnímáte, jako to vnímám já, že můžeme se znovu zastavit, že se zase můžeme znovu podívat jako na tu věc, která je před náma. A pro ten Izrael to bylo, konečně budete mít vlastní zemi. Už nebudete otroci, už nebudete se toulat někde po poušti, už nebudete mít takový to, že nemáte vlastní identitu, která je spojená vždycky s místem, ve kterém žijete. Teď už do toho vstupujete. A myslím, že když si tohle ještě jako takhle duchovně jako rozšíříme, tak je to úžasná věc, že vlastně vás to, nebo mě to aspoň vybízí k tomu, zastav se a zase se podívej k tomu, k čemu tě Bůh volá. A to si myslím, že je jako super. Jinak, co se týká té organizace, co říkal Tom, tak ono to možná vypadá, že tady Josue všechno nechává na Bohu, ale kdybyste četli celou tu třetí kapitolu, tak tam je to seřaďte se, dělejte tohle. Josue tam dává jasný instrukce. Jo? To není jako, že by se jako přešli Jordán halabala a každý, že dostane zjevení od Boha. Naopak to je tak, že právě Josue to organizuje velmi přesně a exaktně. To znamená, dostanou instrukci. Jděte 3000 metrů nebo 3000 loket od té schrány, schrána jde první, nesou i levité, jo, je tam obrovská organizace, takže si myslím, že to je propojení těchto dvou rovin, to znamená, děláme organizaci, organizujeme, ale vlastně předtím čekáme na Hospodinovu vůli. A celý Josue, a kdybychom četli jiné kapitoly Josueho, tak zjistíme, že vlastně to tak bylo, že ve chvíli, kdy nečekali na Hospodinovu vůli, tak se nevedlo dobře. A ve chvíli, kdy jako to bylo v tomhletom scénáři, oddělte se, počkejte na Hospodina, Hospodin ukáže, je dáme, tak že to je vlastně správný scénář. A zvracím se k tomu, co jsem řekl na úvod, je to učebnice. To znamená, takhle nás to učí, jako pojďte se dívat k Hospodinu a na Hospodina a možná i na své životy skrze Hospodina.
5: Kdybychom vzali předtím, než budeme dělat nějakou aplikaci nebo nějakou výzvy, to slovo oddělte se. Co to pro vás znamená, nebo co vidíte, jakože je největší výzvou v tom oddělování pro dnešního člověka prostě, jo? Co to znamená? Kdyby to říkal ten Josue prostě dneska, jo? Prostě tady někde v Ostravě nebo v Praze, jako co to je, to oddělte se?
3: No, je to pro mě právě přesně to, jako zastav se a jako tu hlavu, srdce, zkus otočit za Hospodinem. Jo. Ono tam je správně slovo posvěť se, jo, ale jako já jsem to přeložil do češtiny soudobé, protože si myslím, že to slovo posvěcení moc neznáme, nerozumíme jemu, tomu významu. A naopak tomu dáváme někdy až extrémně duchovní významy a možná pak jako extrémně významy v tom, že se máš jako očistit od všech hříchů a všech těchto těch věcí. Já si myslím, že ne, že podstatou je odděl se pro Hospodina ve smyslu teďka zapomeň na všechno, co tě trápí, honí, nějakým způsobem jsi do toho ponořený a vytáhni hlavu na to, aby se teď soustředil na to, co jako ti chce říct Hospodin. To znamená, je to nějaká fáze mého života, kdy opravdu jako vědomě čekám nebo se snažím udělat všechno pro to, abych se díval na Hospodina a ne na sebe, na své problémy, potažmo na své hříchy.
5: Tome, co pro tebe, nebo co vidíš v tom oddělování?
2: Jo, asi podobně, no. To otočení se na Pána Boha je asi ten správný pojem pro mě, že v podstatě jedno, jak blízko máš pocit, že k Pánu Bohu jsi, nebo jak daleko od něho jsi, že to je pocit, to není pravda, Pán Bůh se ti nevtaluje podle toho, jak ty žiješ. To je jako naše představa toho zlého Pána Boha, který prostě tě trestá za to, že něco děláš prostě jinak, než by si představoval, protože to není realita, ale to nasměrování se k němu, že ty se k němu chceš přibližovat nebo nasloucháš mu, koukáš na něho, tak to je to posvěcení se a samozřejmě oddělit se od toho, co tě rozptiluje. Oddělit se nebo posvětit se je oddělit se od toho, co tě rozptiluje od něho. Posvětit se může znamenat i to, jako chvíli ten telefon jako nechat doma a jít se projít jenom s klíčema v kapse a ne s telefonem nebo se sluchátkama na hlavě. Takže podle mě to jsou i tyhle ty věci, praktické věci, které můžeme udělat, abychom se oddělili a pak samozřejmě ty duchovní a to je spíš o tom, jestli jsme schopni vlastně naslouchat a jestli tu mysl jsme schopni oddělit od toho, co ti prostě okupuje ten tvůj hardware, který prostě je přehlcený věcma, které tě rozptylujou. Mm-hmm. Takže asi takhle bych to bral, než že bychom nutně potřebovali se zavřít do kláštera na měsíc, a samozřejmě to přeju těm, kteří na to mají kapacitu a i schopnosti se takhle oddělit úplně, ale myslím si, že i v těch každodenních věcech může probíhat posvěcení a oddělení pro Pána Boha.
5: Pro mě je to jeden z těch výroků takových těch radikálních. Já v zásadě mám ty radikální výroky jako rád, tímž tedy neříkám, že to jako umím žít, jako jo, ale prostě je to jeden z těch radikálních jako výroků, které vlastně vždycky mě nějakým způsobem vnitřně rezonují. I dneska, když jsem to ještě četl, ten verš, tak jasně to se mnou jako zatřepe, jakože je tam taková nějaká touha, jako to mít stejně, jo. A to jsou takové ty verše, jako hledejte nejprve Boží království a všechny věci vám budou přidány. To je vlastně taky verš se zaslíbením, jo. Nebo další Jozův výrok, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Bác. Jo, to jsou prostě takové ty jako kladiva, a tohle to je jako jeden z dalších, jo, který vlastně mě hrozně rezonuje, a pro mě je to mnohem blížší něčem než takové ty jako Pán Bůh tě má rád, jako jo, že vlastně já si to moc nedovedu představit úplně takhle, nebo jako nemám tu víru postavenou úplně, já vím, že mě má rád, jo, ale je to pro mě trochu neuchopitelné, když to tady jako, hele, odděl se, tak jako kdybych věděl, jako já vím, co mám dělat, jako aspoň trochu, jo. Mimochodem, měl jsem výsadu být teďka s jedním pastorem, který je pastorem Hillsongu Kiev, a mluvil v Berlíně. Jo. To znamená do totálně jako západního světa, a on tam měl kázání. A zase jeden z těch radikálních výroků, vlastně, který mi zůstal tam, on říká, nebuďte líní a hledejte Boha každý den. A od něho to zaznělo vlastně úplně jinak, než kdyby kterýkoliv jako ze západních kazatelů tohle to řekl, tak všichni ostatní jako pak řeknou, že to je, není to náhodou manipulace, jo? Ale prostě protože on předtím vyprávěl příběhy, že vlastně od začátku války zůstal v Kyjevě právě kvůli té církvi. Jo? A on říká, takže každý den vlastně jsme v nebezpečí a každý den nevíme, jestli jako ráno buď dožijeme, nebo jestli církev vlastně vůbec se sejde nebo nesejde, protože všichni buď odjeli, nebo jsou ve válce nebo něco. A on říká, nebuďte líní, ale hledejte Boha každý den. Bac!
3: No a on to ještě vlastně doplnil, já tam byl taky, protože pak už vlastně vám se to bude hodit, protože budete mít tu zkušenost ve chvíli, kdy to budete potřebovat. A on říkal, a ve válce to potřebujete každý den být s Hospodinem. Takže on vlastně říkal to, že to máte výsadu dělat v míru, je pro vás vlastně fajn, akorát si to neuvědomuješ, dokud ti nepřijde ta válka.
5: Jo, tak jsem trochu odběhl, jako jo, ale já myslím, že pomaličku pojďme zhrnovat Jozue 3. kapitola, 5. verš, a pak se postaneme do speciálu, ale možná, že k té radikálnosti, možná je to téma, které bych s váma otevřel ještě v tom speciálu, jako jo, nebo vůbec tyhle ty věci. Tak hele, Luky, jaká je tvoje povzbuzení, výzva na závěr tohohle pořadu?
3: Určitě se nechte tímhle veršem ovlivnit, si myslím, jakkoliv, pro meditaci, pro přemýšlení, možná pro zastavení se ve vašem vlastním životě, protože samozřejmě vám to nabízí se už samo o sobě, tak jako třeba má pro vás Bůh něco připraveného, ale vy vlastně se nedokážete zastavit, tak jako pojďte se zastavit a přemýšlejte o tom. A je to výzva vlastně, pojďte se zastavit. To oddělení je v podstatě první krok, je zastav se. Zastavte a přemýšlejte o tom, co Bůh pro vás má na zítra, pozítří, možná další rok připravenýho. A nezjistíte to, dokud se nezastavíte. Tak to je moje výzva pro vás.
5: Super. Dobře, tak hele, díky moc pro dnešek. Díky Lukáši, díky Tome. A my se s vámi loučíme a za týden se uslyšíme opět. A myslím si, že příště budeme pokračovat, teda, nebo dokončíme sérii Buď zdrav. Tak těším se, protože vlastně to poslední téma bude jako o těle nebo o fyzickém zdraví. To jsme si to nechali úplně nakonec, tak se těším na to, že za týden o tom povykládáme. Mějte se
3: moc zdraví.
5: Ahoj.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Zastav se a znovu se podívej na to, k čemu nebo do čeho tě Bůh volá. I to je jedna z výzev do všedního života každého z nás. No Filter naladíte v premiéře v pondělí v 11.15, anebo ještě jednou tento díl v sobotu v 10 hodin 15 minut a najdete jej také na nejrůznějších podcastových platformách.

19. hodina vysílání Rádia 7 se právě otevírá a s ní bude prostor pro malé posluchače. Vypravíme se za dobrodružstvím švýcarského Robinsona. Dostaneme se k ostrovu s rodinou Braunových a u mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který přeje dobrý poslech. Teď je tu několik písniček, za čtvrt hodinky Kanafásek a pak například pořad Stopy.

Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Evangelium podle Jana, 18. kapitola, 36. verš.

Ahoj děti, Kanafásek za vámi spěchá s dalším příběhem rodiny Brownových. Opustili jsme je při obrovské oceánské bouři, když loď s hrozivým skřípěním narazila na skalní útes. Námořníci zběsile utekli a nechali tam Brownovy úplně samotné. Jak si s tímhle poradí? Příběh napsal Jan Hora, čte Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství Triton.

Cesta k ostrovu. 15letý Bedřich otevřel oči a zmateně se rozhlížel kolem sebe. Nejvíc ho zarazilo ticho. Zvenčí už nebylo slyšet hučení vichřice ani nepřetržitý lomos hromů připomínající kanonádu. Také pleskání deště na střechu a stěny kajuty ustalo a okénkem se dovnitř prodíral pruh denního světla. Bedřich si navíc uvědomil, že neslyší ani obvyklé zvuky plujícího škuneru, který svou přídí rozráží mořské vlny. Rozhlédl se znepokojeně po ostatních a zjistil, že všichni spí. V místnosti chyběl otec. Chlapec potichu vstal a vylezl po schůdcích na palubu. Loď byla bez stožárů a plachet, všude se válely rozlámané kusy dřev a zbytky lanoví, ale nespatřil žádné námořníky. Na zvýšeném kapitánském můstku zahlédl otce, jak se upřeně dívá kamsi před sebe. Bedřich se postavil vedle něj a zpozoroval skaliska, na kterých škuner za bouře uvízl. Hladina od té doby trochu klesla, takže přední část lodi trčela ve vzduchu mimo dosah vln a záď byla do poloviny ponořená do moře. Bedřich těžko hledal slova a sledoval směr otcova pohledu. Pár mil od vraku se z bílého věnce příboje zvedala rozervaná skalní stěna, která pokračovala do dálky modravými pruhy pevniny. Vidíš, Béďo, země, pronesl konečně otec Braun, ale z jeho slov nebyla ku podivu cítit velká radost. Zřejmě se nemohl zbavit obav, jak se dostane s celou rodinou z vraku do bezpečí. Lehkomyslný Bedřich se ani nezeptal, kde vězí lodní posádka. Vybavený neutuchajícím optimismem mládí si nepřipustil žádný problém. Přeplavíme se na ostrov a zachráníme se, řekl s takovou sebedůvěrou, že se otec Braun trochu zastyděl. Zatím netušil, jak překonají zvlněné moře s příbojem, ale bylo jasné, že se o to musí pokusit. Otec Braun a snad i jeho nejstarší syn Bedřich k ostrovu pravděpodobně doplavou, ale co žena s ostatními dětmi? Myšlenky táty a syna přerušil vzrušený křik malých trosečníků. František, Arnošt a Jakub v doprovodu maminky vyšli z tmavé kajuty a zůstali překvapeně stát. Zmizelo všechno, co dělá slušnou loď lodí. Na palubě zůstalo jen nepotřebné haraburdí, pahýly stožárů, ráhen a cáry plachet. Škuner také nebrázdil mořskou hladinu, nýbrž visel na ostrém skalisku, vyčnívajícím z vln, a nebyl schopný plavby. Tatínku, kde jsou námořníci? Volal Arnošt na můstek. Odjeli pro vodu? Otec Braun chvíli přemýšlel a pak se rozhodl rázně odhalit pravdu. Chtěl to mít za sebou co nejdřív. Lodní posádka nás opustila ve chvíli největšího nebezpečí, pronesl navenek klidným hlasem. Jsme tady sami. Jeho žena Eliška se rozhlédla kolem, její oči zvážněly, ale ovládla se a nedala najevo nic z hrůzy, která zaplavila její mysl. Zatímco Bedřich s bratry nahlas uvažovali, jak se dostat na pobřeží, maminka s ženskou praktičností pronesla: Několik dní jsme pořádně nejedli, podívám se po nějaké snídani. V té chvíli se z přední paluby ozvalo smutné zabučení. V prkené zástavbě přežila bouři kravička, kterou si vezli sebou do kolonie. Jak se v zápětí ukázalo, ze zvířat, která loď převážela do zámoří, přežila kráva, osel, dvě kozy a pět ovcí s beranem. Eliška s nejmladším synkem Frantíkem zvířata zběžně zkontrolovala, zda nemají nějaké zranění, a dala jim ze zásob seno a slámu. Ulehčila kravičce od bolesti nalitého vemene a vrátila se k rodině s velkým krajáčem mléka.
při další výpravě do lodního skladu zjistila, že mají zásobu potravin na dobré 3-4 měsíce a hned se dala do přípravy snídaně. Rodina se nasnídala venku na palubě, nikomu se nechtělo do tmavé kajuty, kde zažili největší hrůzy svého života. Chlapci vedení otcem se od počatí a posílení začali rozhlížet po škuneru, aby získali materiál vhodný k postavení nějakého plavidla. Mohl by to být třeba vor z trámů, ozval se Jakub. Četl jsem, že si takhle trosečníci pomáhali, když museli opustit loď neschopnou plavby. Něco takového uděláme, přemýšlel nahlas otec. Asi prám, nebo spíš pramici, protože k tomu přiděláme boční stěny a k ním ještě připevníme prázdné sudy, aby se nemohli lehce překotit, doplnil důležitě Jakub. A také budeme moci naložit větší náklad. Nářadí a materiálu našli na škuneru na 5 plavidel, ale rozhodli se postavit jedno pořádné. Začali ještě toho dne dopoledne a do večera měli pohromadě hrubou kostru. Večer se uchýlili do mezipalubí na lůžka, která prozíravá maminka nechala vysušit na slunci. Chlapci byli u ondaní a hned usnuli, ale otec Brown s Eliškou ještě jednou vyšli na palubu, aby všechno zkontrolovali. Loď seděla na skále pevně a nemohli ji ohrozit ani příliv. Mohli být klidní, dokud se nepřižene další bouře. Manželé pohlédli na oblohu. Po západu slunce se rychle setmělo a na nebi se vyrojily tisíce zářivých hvězd. Okouzleni hleděli na tu krásu a pod dojmem přestálých útrap se chytili za ruce, jako v době, když se teprve namlouvali. Kde asi můžeme být? Ozvala se Eliška. Těžko říct, odvětil její muž. Bouře nás zanesla daleko od původního kurzu. Snad se něco dovíme tam. Pohodil hlavou k temnému stínu pevniny.

0: Druhý den ráno pokračovali všichni v práci na stavbě pramice. Kromě Bedřicha a Jakuba pomáhal i desetiletý Arnošt, jen malý František byl k ruce mamince, která v lodní kuchyni kouzlila z bohatých zásob přepichová jídla. Tohle jsme v Bernu vlastně nikdy neměli, uvědomila si Eliška. Jen kdyby nebylo té hrozné nejistoty, co je v nejbližších dnech a týdnech čeká. Když zahlédla svého muže, jak společně s chlapci usilovně pracují a nedělají si z ničeho těžkou hlavu, musela se pousmát. Ten pohled jí dodal sílu. Ne, nestratíme se. Nedáme se. Během dne vyburcovalo trosečníky kňučení přecházející v žalostné vití. Šli po zvucích a objevili za kapitánským můstkem nevelkou kolnu. Sotva otevřeli dveře, vyrazili ven dvě obrovské dogy a málem porazili Arnošta. Psi měli z osvobození velkou radost a když dostali napít, hltavě chlemtali a stejně hltavě spořádali hromadu sušených ryb. Dogy se jmenovali Bill a Turek a na přímluvu Arnošta byli přijaty do rodiny trosečníků. Třetího dne se konečně podařilo dostavět pevnou a bezpečnou pramici se zabudovaným kormidlem. Stačili také prohledat část podpalubí a zjistili, že obsahuje plno potřebných a nenahraditelných věcí pro život na pustém ostrově. Musíme se na loď několikrát vrátit a odvést všechno, co je třeba, prohlásil otec Brown. První plavba k ostrovu byla ovšem nejdůležitější. Plavidlo dostrkali po šikmé palubě k potopené zádi a naskládali na něj všechny základní potřeby. Zásoby potravin z lodní kuchyně, soudky s pitnou vodou, dvě pušky a náboje, pokrývky a dobré plachty ze skladu, vhodné pro stavbu přístřešků. Otec Brown se rozhodl, že obě dogy zůstanou na vraku, protože by pramici příliš zatížili. Zavřel je i přes jejich nelibost zpátky do kolny. Trosečníci nastoupili do pramice a pocítili velké vzrušení. Otec usedl ke kormidlu, vesel se chopili Bedřich a Jakub. Odrazili od vraku a usilovným veslováním se snažili dostat z nebezpečné blízkosti skaliska. Suchozemská neskušenost je brzy vytrestala, záhy se začaly točit v kruhu a pramice se nakláněla, až nabírala vodu. Zachránili je prázdné sudy u boků, konečně se dostali na volné moře. V té chvíli se ozval z paluby škuneru štěkot. Obě dogy skočily po chvilce váhání do moře a usilovně plavali za pramicí. Jak se dostali ven? Vykřikl udiveně otec Brown.
1: Já jsem povytáhl zástrčku, přiznal se zkroušeně Arnošt. Bylo mi jich líto.
0: Budou muset plavat za námi, rozhodl otec, sem se nevejdou. To bych nedoporučoval, ozval se nejstarší syn Bedřich a pohodil hlavou směrem k volnému oceánu. Na zvlněné hladině se objevila zlověstná trojúhelníková ploutev. Žralok, vykřikl sečtělý Jakub a v posádce zavládlo zděšení. Pomaleji, zavelel otec Brown. Ať nás psi dohoní dříve, než si jich žralok všimne. Obě dogy, Bill a Turek, plavali psím způsobem ze všech sil, jako by si byli vědomi nebezpečí. Dostat oba psy přes boční stěny pramice bylo složité a plavidlo se nebezpečně naklánělo. Snad se nevyklopíme, strachovala se maminka.
2: Arnoštek si vezme pejsánky na klín, ozval se Bedřich, který byl nad věcí a rozřechtal se při představě, jak malý bráška chová na klíně dvě obrovské dogy. Zvládlo se to. Bill a Turek se rychle začali chovat s klidem a důstojností, která je velkým psům vlastní. Pobřeží ostrova bylo už téměř na dosah, ale příboj tříštící se o skály jim nedovolil přistát. Naštěstí se jako zázrakem objevila malá zátoka. Za bílou pláží rostly kokosové palmy a za nimi se zvedala skalní stěna,
0: ze které se řítil vodopád. Překvapilo je množství sudů a beden v pobřežních vlnách. Ty sem vyplavilo moře z naší lodi, zvolal otec Brown. Proud nám pomohl s přepravou materiálu, aspoň trochu. Konečně přirazili s pramicí ke břehu a všichni se bez pomoci dostali na pevnou zemi. Ještě povytáhli plavidlo z dosahu vln, zajistili ho lanem a pak se vydali na písečnou pláž. Došli až k vysoké skalní stěně, která jim trochu připomínala starou chrámovou zeď. Elišku po dlouhé době trýznivých obav o život nejbližších konečně opustil bezprostřední strach. Společně s úlevou se dostavil pocit nesmírné vděčnosti. Podívali se s manželem na sebe a poklekli před skalním masivem jako před oltářem. Chlapci je poslušně následovali. Tichou modlitbou děkovali Pánu Bohu za záchranu z rozbouřených vln běsnícího oceánu. Byl to přece zázrak, že zůstali naživu. Teprve potom se začali rozhlížet po nové domovině.

Když jde do tuhého, je důležité držet spolu. Víte, děti. Tak to bylo i u Brownových. Každý dělal to, co uměl nejlépe a společně se dokázali dostat na břeh. To bylo tedy napínavé. Na další pokračování se těšte zase zítra. Příběh napsal Jan Hora, četl Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství Triton v roce 2022.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Bez boží lásky jsme prázdní, jako řeka bez moře, raněný sirotek, a ztrácíme se ve své bolesti. Jesus Cabello nám připomněl, jaká je ta boží láska. Ještě jednou o tom budeme slyšet od Jana Knížka a následně v pořadu Stopy od Otakara

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Otakar Straka. Dobrý poslech přeje Milan Remeš. Ptá se Kuba Lofítek.
9: Dobrý den, jmenuji se Ota, rád bych vás pozdravil všechny a vyprávěl svůj příběh, jak jsem se dostal k víře v Boha. Nebylo to zase tak jednoduché, protože jsem vyrůstal v rodině, kde všichni byli komunisti, materialisti a o těchto věcech, jako je víra, se mluvilo spíš s respektem a s pohrdáním. A k Bohu jsem se dostal ne sám vlastně jakoby silou, ale dneska bych to viděl spíš, že mi Pán Bůh posílal do cesty lidi. Posílal mi ať už spolužáky nebo na vojně nějakého toho kolegu, kteří měli tu trpělivost se mnou, který byl v té době orientovaný spíš opravdu na tu materiálno, tak dneska jim za to děkuju, že měli tu trpělivost se mnou o Bohu mluvit. Asi jsem to možná bral na lehkou váhu, ale pořád jsem hledal. Už jako děcku mě vrtalo hlavou, jak věci fungují. Nemyslím, jako jak jede auto nebo jak funguje elektrika, ale spíš mě fascinovalo, jak fungují příroda, řeky nebo jak to vlastně je to sladění všechno. A to vlastně už jsem dost často nedostával odpovědi od oficiální vědy nebo přírodovědy a vzdělání ve školách. A největší legrace potom byla, když na vysoké škole jsme měli marxistické předměty jako dějiny hnutí dělníků a komunistické hnutí a bylo tam kritika náboženství. A já vím, že jsem teda lektorku trošku vyrazil jsem jí, když jsem říkal, no tady já počítám nějakou kritiku a já chci tu, ten zdroj. Kde bych si mohl půjčit Bibli? No a to asi lektorku trošku vytočilo, protože v době socialismu tohle bylo téma nemyslitelné. A pomohlo mi vlastně docela dost, když jsem byl na vojně a dostal jsem se do kontaktu s kolegou, který byl katolík a tedy mi jako říkal, hele, jestli hledáš Bibli, tak v kostele ji tam prodávají. No, nebyl to problém si to koupit, jenom s tím problém byl, že jsem vlastně neměl dost peněz. A ta paní, která tam uklízela v kostele, říkala, tady máš tu Bibli a ty peníze potom hoď a moje do kasičky. No tak to mě vyrazilo dech jako ta důvěra, že to nebylo jako nějaký to něco za něco, ale najednou jsem cítil takovou vstřícnost. No a těch lidí mi takhle vlastně Pán Bůh posílal do cesty víc a víc. Nejvíc si na ně zapůsobilo potom, když jsem mohl vidět v kině po revoluci film Ježíš a to, že jsem do té doby četl Bibli, Nový zákon, Starý zákon, tak jsem to furt jako bral jako sci-fi, jak vlastně se stvoří svět a jak se boří babylonská věž a podobné příběhy nebo potopa světa. Ale najednou jsem se dostal do toho přímého jakoby oslovení tím Ježíšovým příběhem. Když to člověk čte, tak na to kouká zase jinak, ale najednou, když to vidíte ten souvislý příběh, tak se vám připomene z života spousta věcí, které potom už neberete tak lehce a snadno. To mě vlastně tak jako navíc jakoby nastartovalo v tom hledání. Když potom jsem se takhle bavil se svým kolegou v práci, který jsem viděl, že chodí do nějaké evangelické církve tak jsem měl takové občas rýpavé otázky. A on se jako furt divil, protože já jako materialista, nevěřící, se ptám na takové věci. Tak mě občas potom přihodil nějaký ten křesťanský časopis. Myslím, že to bylo v té době Život víry. Tam jsem třeba četl na jednou článek o Černobylu. Já, když jsem studoval techniku, o reaktorech jsem viděl všechno. Byl jsem na to potřebně pyšný. A najednou jsem viděl ten kontext toho Černobylu úplně jinak. Najednou to bylo něco, co už někde je zapsané pár tisíc let před námi a pasuje to do té doby. Tak to jsem docela zatloumal asi takovým stylem, že jako když vám někdo řekne něco, tak tady máš ten důkaz. A já jsem úplně v tu chvíli cítil, jako když vedle vás někdo stojí a čeká na tu odpověď. To vedlo k hodně velkému zamyšlení taky. A tak když jsem tomu kolegovi v práci řekl, hele, mohl bych se podívat do té vaší církve. No tak na mě vytřeštil oči. Nechápal, jako proč, co tam chci. Ale když potom proběhlo nějaké to biblické vyučování v rychlosti v podstatě, kde zaznělo to hlavní, co zaznít mělo, tak jsem okamžitě přišel s tím, když teda se mi Pán Bůh dal poznat a tuhle chvíli jsem cítil, to byl ten spíš Ježíš, tak říkám, tak já musím taky nějak odpovědět. Tak jsem potom požádal, jestli by bylo možné, aby mě pokřtili. Tak opravdu jsem do toho šel a nelituju toho, protože tím vlastně začala jakoby nová cesta. Už ne tak jako hledání jenom, co z toho mám a jak budu profitovat v práci a jaký bude další kariérní postup. Ale najednou jsem vlastně musel vidět život úplně z jiné perspektivy. Najednou to bylo spíš o tom, jakým lidi mám kolem sebe, jak můžu být jim vstříc, jak jim můžu mít rád. A rozhodně to nebylo v tom, jako někdo kritizuje křesťanství, jako to je akorát soubor zákazů a co smíš a nesmíš, ale najednou jsem cítil naopak, že to je něco úplně jiného, že to je spíš takový to směrování v životě. A když jsem mnohdy byl v nějakých krizových situacích, třeba v práci, když máte šéfa, který dělá takzvaný mopping a vytírá si s váma podlahu, tak jsem fakt se musel modlit, abych jako to zvládl, abych hlavně reagoval tak, aby to nebyla odveta, ale aby to člověk zvládl. No a takových situací bylo mnoho a jsem za to fakt Bohu rád, že to není jako, že jsem něco ztratil z toho starého života, že jsem se vzdal nějakých, já nevím, způsobů, ale naopak, že jsem dostal spíš to směrování, co mám a nebo nemám dělat. Takhle mě docela rozesmál jednou interview při zkoušce z angličtiny, kde jsem dostal takovou záludnou otázku od lektorky, jaká postava v historii by vám mohla být příkladem. A první, co mě napadlo, tak samozřejmě Ježíš Kristus. Lektorka koukala trošku na mě vytřeštěně, ale vzala to. To mě jako tak utvrdilo v tom, že ta odpověď nebyla zcestná a že to opravdu je, co by mohlo být i pro jiný lidi vzorem. Ta osoba Krista je silná v tom, ne jako nějaké nadpřirozené věci, co tam člověk samozřejmě vidí a co tam se odehrávají, ale spíš to, že to s člověkem zacloumá, je ten příběh toho, který vlastně je silný, který je vyvolený a ten člověk se za vás obětuje, tak to je něco, co s člověkem většinou zacloumá a tak to přehodí tu výhybku, podle čeho by potom asi měl člověk žít.
1: V té úvodní části jste mimo jiné popsal, že Bůh se vám dal poznat. To může proběhnout v životě člověka různými způsoby. Co si pod tím představit, když Bůh se dává poznat člověku?
9: Jak jsem říkal, měl jsem toho jednoho spolužáka, který čerstvě uvěřivší katolík, byl takový nadšený, takže mě bral takový jako protihráče. A měli jsme debaty dlouho do noci, to bylo opravdu neuvěřitelné, ta trpělivost. To potom, když jsem měl další a další takový nějaký setkání nebo příběhy, že třeba jeden den se mi zdál sen o faráři z vesnice, kde jsem krátkodobě bydlel, a já jsem s ním začal vést rozhovor na téma víra v tom snu. Pak byl sen najednou ukončený. A druhý den jsem se dozvěděl, že ten farář ten den zemřel. Tak pro mě asi jako nevěřícího materialistu i tohle byl takový jakoby naťuknutí, kde jako najednou si uvědomujete, že nejsou věci jenom materiální, ale že i duchovní nebo mezi nebem a zemí. A stejně, jak jsem říkal o tom příběhu, že když jsem se dozvěděl o tom Černobylu z jiného pohledu, tak v tu chvíli jsem cítil opravdu osobní jakoby přítomnost Boha, kde čekal na odpověď. To bylo něco takového ryze osobního, že nic jiného než boží přítomnost v tu chvíli jsem asi nemohl ani prožívat.
10: Zaznělo také, že po revoluci jste zhlédl film Ježíš a že to bylo něco ještě úplně jiného, než číst si o něm na stránkách Bible, když člověk vidí plasticky ten jeho příběh od narození až po jeho smrt, vzkříšení. A v souvislosti s Ježíšem jste zmínil, že se obětoval za nás. Proč se Ježíš obětoval a za koho se obětoval a proč je důležité o tom vědět?
9: Běžně člověk zná z života, že vám někdo pomůže. Občas slyšíte příběhy, když se někdo obětuje za někoho, když třeba matka dá dítěti ledvinu, aby přežilo. A tady najednou byl příběh pro mě takový docela nezvyklý, že za to, abych mohl být v dobrém vztahu s Bohem, se někdo obětoval tím, že vlastně sice nespravedlivě, ale ukřižovali. A ten Ježíš věděl, do čeho jde, a musel nás mít určitě natolik rád a milovat, že tohle za nás dokázal udělat. A to je to, co jako se těžko nepřijme. Ano, jsou lidi, kteří se nad narozením a ukřižováním Krista ošklíbají, mají z toho legraci, ale zase jsou lidi, kteří tenhle příběh osloví a zasloumá s nimi. A potom už i to, že vlastně tohle někdo za vás udělal, tak se dá snadno přijmout. A pro mě dneska, když vlastně vím, že teď tady s námi není, může tady být Duch Svatý, ale i to, že tady byl, tak pro mě znamená to, že pro mě svítí to jeho světlo. Kolikrát v životě člověk je v těžkých situacích, neví, jak se orientovat, kam jít, co dělat, jak odpovědět, jak reagovat na nějaké nespravedlnosti třeba. Ale tady zrovna za tohle jsem vděčný, že když nevím jak, tak mi stačí, že si vzpomenu, co po mně Ježíš v svých kázáních nastínuje, co bych měl dělat v životě.
10: Ještě jedna závěrečná otázka. Pokud by někdo řekl, já jsem se narodil v úplně jiném kontextu, možná v jiném prostředí, ne v Evropě,

0: Ano, jsou tady jeho následovníci, ale on vlastně dokázal to, že co všechno povídal o svém budoucnu, tak v podstatě naplnil. Ať už to bylo to vzkříšení po smrti během třetího dne, který tam naznačuje s Jonášem ve velrybě, tak v podstatě všechno, co tam zaslíbil, tak splnil. A proto je mi snadno mu o to víc věřit, že nemám důvod o něm pochybovat. O tom, jestli Evropa je křesťanská, o tom bych už dneska i trošku pochybuji. Ona se už k těm, ani k těm křesťanským kořenům moc nehlásí a možná se dostáváme ještě úplně jinam, jako oficiální představitelé Evropy, než jsou jiné země, ať už beru Jižní Ameriku, nebo dokonce pronásledovaní křesťané v Číně a v muslimských zemích, tak dneska je to tady vlastně v Evropě docela vlažné, ale jde o to přijmout nebo přijmout. Ta nabídka je stále otevřená, jde o to, jestli někdo tu nabídku být s Kristem, jestli ji přijme nebo nepřijme. Není to žádné nucení a stejně tak jsem oceňoval i ten jeho výrok, že ani tu nalomenou třtinu nezalomí. Že v podstatě to není žádné nucení, žádné přemlouvání, žádné dohadování se. A je to v podstatě na rozhodnutí každého, jestli vezme jeho nabídku nebo nevezme.
1: Končí pořad a podcast Stopy z produkce Rádia 7. Děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se na slyšenou zase příště. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek a Milan Remeš.
2: Pořad Stopy, svědectví o božím jednání v lidských životech, naladíte například v pondělí v 8 hodin 30 minut, anebo jiný pořad, který se také věnuje životním příběhům, život víry, uslyšíte v pátek v 11 hodin 15 minut.
3: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7, podcast.radio7.cz.
2: Osmá hodina večerní nás povede do Bible. Konkrétně za prorokem Malachiášem se vypravíme v pořadu Světem Bible ve čtvrt na 9. Skrze poznámky výklad Johna Vernona McGeeho se dovíme trošku více o druhé kapitole tohoto proroka. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a na úvod posílám Terezi Šterc.

Žalm 23. inspiroval mnoho umělců k hudbě, k písním a stejně tak tomu bylo u Matta Redmana. Jeho píseň, která dozněla, právě byla o boží věrnosti, o jeho blízkosti a o tom, že nás neopouští. Pokračovat v tomto duchu budeme ještě se skupinou Adonai a následně otevřeme pořad Světem Bible.

0: Další díl cyklu Světem Bible pokračuje ve studiu v textu proroka Malachiáše, konkrétně 2. kapitoly a 16. verše. Tím nejdůležitějším poselstvím bude dnes boží ideál pro lidské vztahy, domov postavený na věrnosti a čisté lásce, nikoliv na rozvratech či sobectví. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho svým hlasem doprovází Pavel Popalecký.
1: Milí posluchači, hlavním předmětem našeho zájmu je v těchto dnech v našich pořadech pod názvem Světem Bible Malachiášovo proroctví. Text, který našeho předchůdce v těchto pořadech amerického kazatele doktora McGee inspiroval k následujícím úvahám, je zapsán v Malachiášově proroctví ve 2. kapitole, verše 15 a 16. Což on, Hospodin, neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat o boží potomstvo? Střeste svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Na základě tohoto textu náš učitel rozvinul širší úvahu o manželství jako takovém s cílem posoudit podle písma otázku rozvodu, o níž je tu zmínka. A tak nám posledně připomněl text z Matoušova evangelia z 19. kapitoly, kde se těmito otázkami zabývá Pán Ježíš, a potom také text z 1. Korinským 7. kapitoly. Oba texty bych vám chtěl připomenout, než budeme pokračovat v našich úvahách. Takže Matouš 19 od 3. verše. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž, otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuji. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpoví jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než prosmilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Učedníci mu řekli, je-li to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. Tolik tedy připomenutí našich minulých úvah pocházejících z 19. kapitoly Matoušova evangelia. A než jsme se rozloučili, připomenuli jsme si také 1. Korinským 7. kapitolu verše 10 až 15. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji, ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela, a když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří, a muž ať ženu neopouští. Ostatním pravím já, a ne už Pán, má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Věřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. Tolik tedy citát, navíc také z 1. Korinským 7. kapitoly. I když Pán Ježíš řekl, že smilstvo je jediným oprávněným důvodem pro rozvod, nevěřící manželský partner může chtít z manželství odejít. Když jeden partner uvěří, nevěřící strana si může říct, mně se to tak nelíbí, teď je úplně jiný nebo jiná, než když jsme se brali, já odcházím. Pro takový případ apoštol Pavel nevidí možnost bránit nevěřícímu v jeho úmyslu odejít. Když Pavel říká, věřící nejsou v takových případech vázáni, co znamená to slovo vázáni? Jedná se o manželský slib. V tomto případě náš Megii předpokládá, že v této situaci, kdy nevěřící odešel, má takto osamělý věřící svobodu se znovu oženit či vdát, neboť v takovém případě není vázán. Ať už ten odešlý nevěřící partner vstoupil do nového manželství, anebo ne. Když apoštol Pavel říká, Bůh nás povolal k pokoji, pak věřím, že tím říká, že Bůh nežádá po žádném muži či ženě, aby doma žili jako v pekle. Jestliže se zjistí, že tito dva lidé, z nichž jeden je věřící a druhý ještě nevěřící, nemohou spolu žít, že by spolu byli jako pes a kočka, jak se říká, myslím, že by se měli rozejít, soudí náš poradce. Bůh nás povolal k pokoji. Proto náš domov nemá být boxerský ring. Není to místo pro karate, ale pro lásku, pro zázemí.

Božím ideálem byl domov plný lásky. Bůh si na začátku nepřál rozvod, ale po čase jej přece dovolil, protože člověk zhřešil a hřešil pořád. Snad si někdo řekne, no přece rozvod je hřích. Jistě, stejně jako třeba krádež nebo vražda. Ale nezapomeňme, že i pro zloděje a vraha existuje před Bohem záchrana. Jeden z takových přece umíral na kříži vedle Pána Ježíše a v poslední chvíli života byl spasen. Když Pán Ježíš umíral na kříži, umíral za všechny hříchy. A zločinec, který visel na kříži vedle Pána Ježíše, byl zloděj i vrah. A jeho víra v Pána Ježíše Krista a v jeho prolitou krev toho zloděje a vraha spasila. Tedy i zloděj a vrah může získat spasení, stejně jako může být spasen i rozvedený člověk. Nevytvářejme pro rozvod nějakou zvláštní samostatnou kategorii. Jestliže neobrácený člověk byl zlodějem a pak činí pokání, přijde k Pánu Ježíši a prožije spasení, jsou mu jeho krádeže odpuštěny. Takovému člověku bychom dovolili se oženit. Buďme tedy spravedliví i v případě jiného hříchu, i v případě rozvodu, pokud předcházel obrácení. Jsou věřící lidé, kteří se rozvedli ještě před obrácením. Když přijdou k Pánu Ježíši Kristu, je jim i tento hřích odpuštěn. Myslím, že takový člověk se může znovu oženit či vdát a cítím, že tak je to obsaženo i v písmu. Předkládá nám své poznání náš doktor McGee. A nyní bych chtěl k této důležité oblasti manželství a rozvodu připojit ještě dodatek a chtěl bych se na to podívat z trochu jiného hlediska. Je to takový proslov, který jsem nazval nejlepší láska. Dnešní posedlost lidí sexem opravdu děsí a bubnuje na poplach. Stačí, abyste se například podívali na současnou literaturu. Před časem jsem četl v jednom předním britském listu: lidová morálka je dnes pustinou se spoustou odpadků a troskami neuskutečněných předsevzetí. Jeden soudce jménem Baron řekl: střídání partnerů mezi studenty je dnes na příliš mnoha školách rostoucím a nebezpečným zlem. Vynikající křesťanský spisovatel v Americe říká: ale kde je to vyzývající vnější volání, které by uspokojilo vnitřní hlasy duše, které někdy temně bručí a jindy hlasitě vykřikují, že to není v pořádku, že nohy jsou na cestě ke zlu, k soudu? A potom pokračuje: odpověď nespočívá v tom, že se prosadí další zákony. Řešení je v obnovení ducha, který jako jediný dokáže zapálit lidské duše ohněm pro Bohem seslanou žízeň po větší čistotě. A to v rovině osobní i politické. Bez takového duchovního zapálení a vyčištění lidé klesají pod tíhou porušení vlastním hříchem. Tyto citáty pocházejí z 60. let, ale je dobré, že i dnes se zvedají hlasy volající na poplach.

Stále početnější jsou všude kolem nás zastánci erotického kultu, který docela podle tvrdí, že všechen důraz na sex je signálem nové, velkomyslné a osvícené éry. Skutečností je, že na tom není nic nového a už vůbec ne nic osvíceného. A především vůbec to není znamením bohatšího života. Naopak, sexuální exploze byla charakteristickým rysem odchodu všech dekadentních, rozpadajících se civilizací. Egypta, Babylona, Řecka i Říma. Mám-li uvést aspoň některé příklady. Vyvýšení nezřízeného sexu se tyčí také nad rozkladem a pádem mnoha velkých a vznešených jedinců. Je to rachot smrti upadajícího národa. Francouzská revoluce byla začátkem odchodu slávy Francie. Bylo to v době, kdy se na oltář postavila prostitutka a lidé se jí začali klanět. Současní obchodníci se špínou a chlípností tuto svou nenormální pozornost omlouvají tím, že minulá generace na tyto věci položila pokličku. Zaznívá obvinění, že Bible a v úvozovkách církev se na oblast sexu tak mračili, až je to dnes tabu a může se o tom sotva tajně šeptat. Dnešní ztroskotaná manželství a velký nárůst rozvodovosti svádějí ti sexuofilové pouze na neznalosti mladých lidí, aniž by si uvědomovali, jaký podíl na tom všem mají oni sami. Kdyby jen o této fascinující věci mladí lidé něco víc věděli, radí někteří z nich, pak by sex byl šťastnější a manželství by byla úspěšná. Je pravda, že mnozí křesťané se dostali do extrému a měli nebo i podnes mají snahu jakékoliv informace o sexu před mladými lidmi skrývat. Pak dochází k tomu, že jsou manželství, která v této oblasti celá léta strádají a nevědí si rady, protože nemají se s kým poradit. Jaká škoda. Osobně jsem byl velmi smutný, když jsem měl možnost zblízka pozorovat celou řadu snoubeneckých párů, které vstupovali do manželství. Někteří se přišli poradit předem, a to je moc prima. Ovšem, když jsem se zeptal, co si o intimním životě v manželství přečetli, nebo co o něm už vědí, zjistil jsem u některých, že vůbec nic. Ba dokonce, že někdy chlapec pořádně ani neví o cyklu ženy a žena naopak nemá představu, jak je tomu s mužem. Tak takhle svatost v manželství tedy nevypadá, přátelé. Křesťan je, anebo má být, člověkem rozvahy a má mít pro život moudrost a má mít ke všem oblastem života reálný postoj. Tady není možné strčit hlavu do písku, ani pokud jde o mladé lidi, kteří vstupují do manželství, ale ani pokud jde třeba o výchovu dětí. A když někdo na různé otázky nebo výroky odpovídá ve stylu "na to máš dost času", pokládám to za úplně obyčejné zahození důvěry dítěte anebo mladého člověka, který ty různé, více či méně nahaté otázky klade. Pak se není co divit, že takový človíček hledá informace kdekoliv jinde, třeba i u zdrojů, z nichž se doví mnoho zkresleného a zlého.

Nechtěl bych se k těm postojům některých křesťanů minulosti vracet. Tragédií však je, že ani ta dnešní generace s tou sexuální explozí nenašla řešení. A podle Bible se neřídí, žel, ani jedna skupina. Nemyslím si, že třeba puritáni v této oblasti se řídili podle Bible, i když docela upřímně toužili po čistotě. Víte, kdo začal první otevřeně, pravdivě přemýšlet a mluvit o sexu? Řeknu vám to naplno. Všechno to začal Bůh, milí posluchači. Ale Boží představa byla svatá a dokonalá. Podle ní sex patří prostě pod střechu manželství. Tam má své krásné a přirozené místo jako součást projevů vzájemné oddanosti, důvěry a stabilní lásky. Různí oplzlí snílci zaplavili dnešní trh a taky školu všelijakými otevřenými anebo jen zlehka zahalenými chlípnostmi a zvrácenostmi. Jeden moderní otec se vyjádřil: nejde o to, co já řeknu svému synovi, ale jde o to, o kolik víc toho ví on, než já sám. Avšak navzdory tomuto novému důrazu na sex nebo na domnělou sexuální výchovu a svobodu, rozvodové soudy stále více praskají ve švech pod monotónními příběhy tragédií moderních manželství. Jistě znalosti fyzické stránky pohlavnosti člověka mají mít své místo při přípravě na šťastné manželství, ale to samo nestačí k vytvoření šťastného domova. Dan Bennett řekl: jedním z problémů na světě je ten, že lidé berou sex místo lásky, peníze místo rozumu a video místo civilizace. To je problém dnešních dnů. Boží slovo se nezdráhá zabývat tématem sexu otevřeně, čestně a přímo. Nepovažuje to za něco špinavého. Není to žádné tabu ani pouhá teorie, ale je to čisté a jasné. Bible je přímá a mluví o tom s velkou vznešeností. To je důvod, proč tolik času trávíme tady v Malachiáši. Bůh těmto lidem předkládá, že to byl vlastně jeden z pradůvodů, proč byli jejich otcové posléze zavlečeni do zajetí. To bylo jedním z pradůvodů, proč byli rozehnáni. Myslím, že je doba, kdy lidé potřebují a chtějí slyšet Boží slovo a jeho postoj k různým praktickým otázkám. Kazatelny však zpravidla dluží říci, co na toto domněle choulostivé téma říká Bůh. Ale je třeba to zachovat ve správné rovině. Byl to Bůh, kdo na začátku stvořil muže a ženu. Bůh jim požehnal a jejich manželství se stalo něčím krásným a přitom svatým a čistým. A, milí posluchači, to je jediný vztah mezi mužem a ženou, kterému Bůh žehná. Žádný jiný intimní vztah mezi mužem a ženou než manželství podobné požehnání nemá. Bůh říká, že pokud manželství existuje a žije podle jeho plánu, tak on sám mu požehná. A ono se pak pro oba zúčastněné stane šťastným.

0: Bůh chce, aby se jeho děti šťastně oženili či vdali. Má svůj plán a cíl pro každého z nás, pokud jej chceme poslouchat. Pán Ježíš říká církvi v Efezu, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Zjevení 2.4 podle ekumenického překladu. A přitom církev v Efezu byla v té době patrně na svém vrcholu. Od té doby zřejmě nikdy nebyla duchovně výše. Pro nás v době chladného odpadání je těžké pochopit vznešenou úroveň, na kterou Duch Svatý pozvedal prvotní církev v jejím osobním vztahu ke Kristu. Věřící v prvotní církvi byli skutečně zamilovaní do Pána Ježíše Krista. Opravdu ho milovali. A asi 5 milionů z nich spečetilo tuto svou lásku k Pánu Ježíši také svou krví jako mučedníci. Rád bych překlad tohoto docela často citovaného textu ze Zjevení 2.4 trochu pozměnil anebo rozšířil, hlásí se o slovo náš řečtinář. Slovo překládané první láska zní v řečtině protan. Ve skutečnosti to znamená nejlepší. Totéž slovo použil Pán Ježíš v podobenství o marnotratném synu, kde otec vynáší protan, roucho, tedy první, anebo spíše nejlepší roucho, aby do něho oblékli navráceného syna. Tak podobně efeským věřícím Pán Ježíš Kristus posílá vzkaz o první, anebo spíše nejlepší lásce, na kterou trochu pozapomněli. Církvi, do níž se vkrádá chlad, tedy Kristus říká, ale mám proti tobě to, že si opustil, nebo že opouštíš svou nejlepší lásku. Víte, život spasení, život s Pánem Ježíšem, to je milostná záležitost. Pán Ježíš nám všem klade otázku, miluješ mne? Neptá se, chceš být věrný, nebo půjdeš na misii, anebo kolik mi budeš dávat. Ale jeho otázka zní, miluješ mne? A když se odhodláš k jakési kladné odpovědi, jako kdysi Petr, mám tě rád, řekne ti, abys ho poslouchal, abys tedy pro něho také něco udělal, máš-li ho rád. Apoštol Jan to vyjadřuje takto. My milujeme jej, protože on prvé miloval nás. První epištola Janova 4. kapitola 19. verš podle kralického překladu. A těmito slovy se, milí posluchači, pro dnešek loučíme.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a mnohé další díly napříč celou Biblí najdete na stránkách ttb.bible. Pokud vás TTB pořad Světem Bible oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy. Pokračovat dalšími texty budeme zítra ve 20 hodin 15 minut. Slává.

Píseň Crashing In od Coryho Asburyho nás vedla k tomu, že u Boha jsme v bezpečí. On má otevřenou náruč, chrání nás, vede nás.

0: V následující hodině po 9. večerní na Rádiu 7 uslyšíte rozhovor se zpěvačkou Miriam Kaiser. Řeč bude o její tvorbě postavené na biblických žalmech, o hudbě jako prostoru bezpečí i o tom, jak mohou staré texty znít nově. Společným časem vás provede Karolína Vološinová, dobrý poslech přeje Pavel Kohl. Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Pohovka. Od mikrofonu vás zdraví a provázet vás bude Karolína Vološinová. Dnes je mým hostem skladatelka, houslistka, zpěvačka, multiinstrumentalistka Miriam Kaiser. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená název Skrytá v těbe? Jak se promítá do celého alba, což je vaše poslední album?
2: Áno, predovšetkým myslím, že som sa snažila vyjadriť bezpečie a ukryt, čo som považovala za takú nosnú tému celého albumu. Vlastne rozmýšľala som najprv, že by sa album mohol volať Ukryt, no ale potom vlastne tento názov mi prišiel taký poetickejší a tiež vyjadruje viac takú ženskú dušu tým, že to teda písala žena, ja, tak je mi to asi také vlastnejšie.
1: Vzpomenete si na hlavní impuls nebo moment, který vás přivedl k tvorbě této desky a takového jako sestavení, tak jak je?
2: A tak určitě je to láska k Božímu slovu, která prostě už od toho předcházejícího albumu jsem nějak vnímala, že víc jako vlastné texty má zaujímají biblické texty. A ráda sa ich učím na spameť, proste meditujem nad nimi. Naozaj, že slovo, Božie slovo sa mi stalo takým základom v mojom živote, k ktorému sa vraciam. Myslím si, že určite dôležitý impuls bol aj od poslucháčov alebo takých fanúšikov, ktorí mi vlastne povedali, že by bolo fajn, keby som sa možno sústredila iba na žalmy. Niektorí. No a potom druhá vec je, že som sa vlastne žalmom začala sama viacej venovať. Aj som od niektorých autorov, ktorých som ako obľubovala, tak som prijala takú myšlienku, že žalmy môžu byť aj niečo, čo nás môže sprevádzať každý jeden deň. Takže tak ako to niektorí teda robia, že si čítajú žalmy každý deň, tak ja som sa tiež rozhodla čítať si žalmy každý deň. A takto keď som to už robila tretí rok, tak tam už automaticky potom ako ktorá tvorí, tak my začali vlastne, sami to začalo spájať s hudbou, alebo nejakým spôsobom som cítila volanie k súdobňaní týchto textov, niektorých kapitol.
1: Ty kapitoly sú netknuté, nebo ten text, ktorý ste

0: Posloucháte Pohovku na Rádiu 7. Dnes je se mnou skrze vzdálené připojení, aspoň na dálku, ve studiu Miriam Kaiser a posloucháme album Skrytá v těbe. A doposlouchali jsme teď Žalm 91. Jak je těžké dát dohromady mini orchestr? Protože na předchozích albech jste spolupracoval s dalšími muzikanty, ale tady je to ještě obohacen na toto album o další instrumenty, nejenom o strunné nástroje, nejenom housle a další, ale i trubku a kytaru a takový speciální buben. Jak je to náročné tohle dát dohromady?
1: Ja si myslím, že hudobníci sú ochotní hrať, práve že sú vďační, keď nepoužívame sample alebo nepomôžeme si nejako sami, ale veľmi rádi zahrajú, takže skôr je to otázka financií, že či máme z čoho ich zaplatiť. Tak ja som sa to snažila tak nejak rozumne, že čo som mohla, to som si aj sama nahrala. A potom vlastne som chcela, aby tam hrala so mnou tá kapela, ktorá so mnou koncertuje, takže oni tam sú. Je tam v podstate Michal Slavka na husle, Matej Tkač na violončelo a Terka Mardiaková na gitaru, to je taký môj základ. A tí ostatní hudobníci, tak ich som prizvala a zaujímavý teda host bol práve ten, čo hrá na ten orientálny nástroj Frame Drum. On je náš taký slovenský grapeli, on je vynikajúci huslista, je náš Stanko Paluch. Tiež multi-instrumentalista, kade na všeličo možné hrá. A toto je práve jeho taká záľuba v poslednej dobe, tieto všelijaké rytmické orientálne nástroje. No a on je taký, že on čo chytí do ruky, tak tomu ide. Alebo veľmi rýchlo sa dostane do naozaj vysokej úrovni, na vysokú úroveň. Takže on v podstate, on mal jediný taký, ako keby, taký autorský zásah do tej hudby. Všetko ostatné som v podstate ja napísala, znotovala. Ale Stankovi som nechala teda voľnosť, že prosím ťa, do týchto piesní si to nejak predstavím, tam to cítim, že skúsim niečo vymyslieť. Takže to bol jeho taký autorský zásah.
0: Pomůže vám při tvorbě nebo při úpravě těch skladeb třeba umělá inteligence?
1: Nie, vůbec. Raz jsem zkusila urobit takovou věc, že jsem si partituru, kterou jsem měla napísanou, hodila do umělé inteligence a pýtala jsem se jej, že či je to harmonicky korektné, něco také jsem se asi pýtala. A vím, že vtedy jako to dlouho to čítala a potom mi tam aj našla nějaké taký, čo sú od hudby, tak určite budú vedieť, že proste niektoré tie závery, subdominanta, dominanta, tak tie kadencie, že som nemala, niekde som niečo opravila na základe toho, ale to bolo tak akože asi strašné minimum. A trošku som sa na tom tak zabavila, že sranda je, že aj ona vie byť istým spôsobom, možno, že učiteľ, ale tak samozrejme, že ju treba kontrolovať.
0: A v čom si myslíte, že má muzikantské řemeslo pořád navrch a je jedinečné a že inteligence uměla nemá šanci vás převalcovat. Já vím, že se to dynamicky mění, že to, co platí teď v době natáčení rozhovoru, nemusí platit za rok, ale bohužel.
1: Takže nevíme, čo vymyslí umělá inteligencia v rok. Zatím je, že vraj se dá teda zjistit, že to robila umělá inteligencia. No tak zatím je to podle mě určitě ta člověčina, asi to hádám, bude stále tak, že tam to srdiečko, to cítenie tam prostě to nemůže nahradit stroj.
0: Je na albu nějaká skladba, která je pro vás obzvlášť osobní nebo nese nějaký osobní příběh?
1: Je jedna skladba taká celkom intimná, taká, já bych se nazvala, že zpěvaná modlitba Bože, ty jsi můj Boh. V podstatě postavená na klavíri, trošku sláčikou tam je. Tak ten text mám velmi rada, i tu pěseň sama velmi rada zpívám. A príde mi takovou intimnou, hovorí o tom, ako veľmi túžim po Bohu, ako suchá vyprahla zem. Tiež trošku ako keby mi je blízka v tom, že hovorí o tom, ako vieme Boha chváliť aj na lôžku, ale uprostred noci, keď sa zobudíme, že aj ten čas môžeme využiť na to, aby sme ho chválili, aby naše pery jasali, ústa ho chvália. Na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráži rozmýšľam o tebe, tukom a olejom sa síti moja duša. Tak to si hovorím, že to je presne to, keď prichádzame k Bohu, že ona síti. Nádherné. Tak preto mám asi rada ten text.

0: Vy jste při uvedení toho alba Skrytá v těbe, ještě se k němu vrátím, tak jste uspořádala koncert, na který jsme se vydali i s kolegy. A já jsem se chtěla zeptat, jaký měl ohlas ten koncert, případně ještě nějaký dozvuk po tom odehraní.
1: Myslím si, že veľmi dobrý. Ja som bola prekvapená. Ja si myslím, že som ešte takú pozitívnu reakciu spätnú väzbu teda neprijala po žiadnom koncerte, teda tak v takej masívnej forme a naozaj čo takú hlbokú, ako keby ľudia mi posielali správy a vlastne ako keby to fakt, že celé svoje srdce vyliali, že ako sa im to páčilo, že zažili vlastne niečo, čo ich oslovilo aj po tej umeleckej stránke, ale aj po tej duchovnej, že sa to podarilo vlastne spojiť to, čo bol aj zámer toho celého. Takže vďaka Bohu, no, že si to takto použil na dobré.
0: Napsala jste mi na album věnování Bezpečí a úkryt od Hospodina, přeje Miriam Kaiser. Jak si představujete Hospodinovo bezpečí a úkryt?
1: No myslím, že tým, že se právě utěkáme k němu, tak on nás vlastně zastrešuje. Lebo tam hneď vlastně, to je citácia aj z toho žalmu 91, je tam, že ak máš útočisko Hospodina, a u neho svoj ukryt, tak on vlastne, on ti v podstate zastrešuje. Že nie, ja si nemyslím, že to je úplne niečo, čím Boh zastrešuje všetkých ľudí, ale keď my teda dôverujeme Bohu, že on je ten, ktorý nám dáva to bezpečie a ideme k nemu a prosíme ho o to, tak on nás podľa mňa prevádza všetkými tými obdobiami. Vlastne prevádza nás, aj keď sa nám možno, že zdá, že ako keby Boh pritom není, ale je tam. Takže my, keď sa k nemu utekáme, on určite odpovedá a určite nás chráni.
0: Spomenete si možná na moment nebo na období, kdy ste prožívala nejaký nepokoj a utíkala se k nemu, prožívala nebo neprožívala pokoj, jo? Že vám něco chybělo a hledala ste práve u neho bezpečí a ukryt?
1: Ja mám pocit, že som zažila taký veľmi náročný vzťahový problém, ktorý ma tak dosť silno zasiahol. Nie na mesiac, ale myslím, že to bolo aj viac ako 2 roky. A vlastne, keď som tým prechádzala, tak všaké veci sa vyplavovali a všetko, čo sa riešilo. Vtedy som si vlastne uvedomovala, že Boh je nad tým a že u neho môžem zažiť to bezpečie. Takže pre mňa to bolo v rámci tohto vzťahového problému veľmi také dôležité.
0: Ďakujem za upřímnosť a za otevřenosť. Na tom albu Skrytá v tebe nejsou jenom zhudebněné žalmy, ale je tam i vámi napsaná píseň Otče môj, ale taky je tam zhudebněná část Jeremiášovo Nářku. Uhum. Člověk, když než si to pustí, tak si řekne, no jo, tak nářek, tak to bude nějaký jako smutný a v molové tónině, ale ta píseň je úplně opačná. Ta píseň je za mě, jinak teda s kolegyní Broňou jsme si říkali, že je to naše nejoblíbenější z alba. A právě proto, že je taková rytmicky jako zvláštní, že je vlastně opak toho, o čem je, jo, že to je nářek a zároveň, ale je to vlastně pozbudivá píseň. A žánrově má takové jako zajímavé rytmy, že začíná celkem pomalu, ale potom se to promění, jako ty melodie a všechno připomíná mi to židovskou hudbu, melodii a pak jako maďarskou a čardáž a tak dále, nebo slovensko-maďarské, takže nevím, jestli to třeba někdo takhle vnímal, jestli jste se s tou reakcí setkala kulturní.
1: Ano, já ho vnímám jako takovou ala Romale. A jsem rozmýšlela, že ti ju nenahradzala s Romami, že to by bylo podle mě také autentické. K této piesni by se to hodilo. A máte pravdu, že toto je jedna z najradostnějších, možná že aj úplně, že najradostnější, paradoxně najradostnější piesně z celého albumu. No tak vidíte, tak aj Plač Jeremiášov tam má také svetlé chvíľky. Vlastne celý ten text, keď si čítate, toto je myslím, že z 3. kapitoly a neviem, či to bol druhý, alebo prvá, druhá kapitola, tak tam je to úplne, že zlé, proste si vybavuje všetky tie hrôzy, čo Boh pôsobil Izraelu a ako ich to zasialo, však vieme. A on povedal, že keď si na to spomínam, tak chradne moja duša, že moje telo je úplne, že mŕtve. Ale že nie, že toto už si nechcem si toto stále pripomínať, že chcem sa na toto upriamiť. No a toto je vlastne tá zmena, ten prelom. A tiež je to vlastne taká spievaná teológia, že my máme vlastne upriamovať mysel na Boha.
0: Moc ďakujem za to, že ste si udiala čas, za to, že ste nám i posluchačom řekla více o tom albu Skrytá v tebe. Ešte poslední otázka na závier. Chtěla byste si skúsiť niekdy že se zmínila, teď jsme zmínili tu romskou kapelu, zahrát nějaký jiný žánr úplně, než kterýmu se věnujete? Úplně, že skočit jako buď úplně do jiného rytmu a do jiného žánru a la Vanessa May, nebo úplně něco jiného. Že elektrické housle máte, to vím.
1: Já mám pocit, že já tak dost jako miešam tie žánry, lebo vlastně to world music, to je hudba, ktorá sa inšpiruje ľudovou melodikou a už aj na tomto albume napríklad cíti, že pieseň Ďakujem ti z celého srdca je taká reggae trošku. A to som si vôbec neuvedomila, že to je reggae. Takže podľa mňa tie vplyvy tam sú, ale ja s nimi nejak podvedome iba pracujem a niekto tam viac niekde cíti jazz a jazz mi je napríklad veľmi blízky a ráda ho aj počúvam. A niečo je teda viac doľudové, niečo možno, že trošku cíti takou modernou klasikou alebo pesničkárstvom. Rozmýšľam, že či je tam niečo také popové. No práve táto regióna pôsobí tak trošku popovo, že to je taká najpopovejšia skladba. Takže tak.
0: Takže budete v tomhle asi pokračovať. Tady v té, ja nechci říct, jako míšanici nebo míchanici, to zní trošku... Nechce to degradovat, tak to tak jako zní
1: ale je
0: trošku.
1: Ale je to měšanice, ano.
0: Takže se můžeme těšit na něco v tomto duchu podobného a zase trošku z jiného soudku. Je to tak?
1: Asi, hej. No to, čo mě tak špecifikuje, jsou právě tě husle. A teda já jsem aj veľa skladiev napísala instrumentálních, alebo tak jemne experimentálnych. Takže tá tvorba je naozaj taká dosť široká a neviem, že čím by som ju ešte mohla rozšíriť. Asi podľa mňa to, čo nebudem asi robiť, lebo to mi není úplne vlastné, je ten stredoprúd taký.
0: Ten pop,
1: alebo to, jak teraz vlastne chvály sú vedené, keď počúvame tú svetovú scénu, tak Hillsong a podobné. Niekedy mám pocit, že jedno podobné druhému, že je to všetko také rovnaké, tá produkcia, také vrstvenie proste iba zvukov a rôzne pady a také tlačenie na emócie, ako keby takou húčavou hudbou. Nehovorím, že ani to, aj to som niekde využila v tvorbe, ale proste pravdepodobne nepôjdem úplne týmto stredoprúdom, že asi budem stále robiť niečo, čo je také trošku okrajovejšie.
0: No díky za tú odvahu sa toho držať. Hostem Pohovky byla Miriam Kaiser, povídali jsme si o albu Skrytá v těbe. Ať se vám daří a ať vás Pán Boh chrání a inspiruje i nadále.
1: Děkuji vám pěkně aj za rozhovor a za vašu priazeň. Nech vás Boh žehná.

Slyšeli jste rozhovor s Miriam Kaiser o tvorbě inspirované biblickými žalmy. O tématu bezpečí, milosti, odpuštění i čekání na Boha. O tom, že, jak se píše v žalmu 91., kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, spočine ve stínu Všemohoucího. Pořadem vás provázela Karolína Vološinová. Ještě jednou bude ke slyšení ve středu v 17 hodin nebo v sobotu popolední. A za týden se setkáme se skupinou Adonai.

0: příběh Lidic a hlavně příběhy lidí, kteří tam do roku 1942 žili, představí po 10. hodině večerní na Rádiu 7 Akademie a v ní přednáška ředitele památníku Lidice, historika Eduarda Stehlíka. Přednáška zazněla na akademických týdnech. U mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Pro mě Lidice nejsou záležitostí, která se spojila s mým životem poprvé v loňském roce, když jsem na základě výběrového řízení se stal ředitelem památníku. Já jsem prakticky na Lidice narazil možná poprvé jako žák základní školy, protože jsem bydlel na Praze 6 na Červeném vrchu a do Lidic jsme chodívali dokonce i pěšky. A asi nejsilnější příběh můj z dětství spojený s Lidicemi byl, když jsem kdesi v nějakém dětském časopise narazil na to, že nějaká sochařka, teprve později jsem zjistil, Marie Uchytilová, chce postavit pomník zavražděným lidickým dětem. A, nebo pomník dětských obětí války, který bude zobrazovat jeden konkrétní zločin z milionů, které se staly. A že se rozhodla postavit pomník, na kterém bude 82 lidických dětí zavražděných plynem v Chelmnu. A já jsem si říkal, pro boha, postavit nebo vytvořit 82 dětských soch v mírně na životní velikosti práce pro člověka na celý život. Já jsem tehdy lepil modely, modelařil jsem, říkal jsem, to je něco neuvěřitelného, to se snad ani nedá zvládnout. A vždycky po těch letech jsem sledoval, jak přibývaly jednotlivé postavy z těch soch a nakonec paní sochařka se toho nedožila. Zemřela 16. listopadu 1989 a ten pomník vlastně viděla jenom ve své představivosti a viděla jenom sádrový je originál, který měl ve svém ateliéru. Já jsem teďka rád, že ho máme v Lidicích, ale to jsem malinko odběhl. Když se řekne Lidice, mnoho lidí vidí jenom ten obludný zločin, který se tam stal, který nacisté spáchali v červnu roku 1942 na lidických obyvatelích. Já když jsem před, už to bude téměř 20 let, začal psát první knížku o Lidicích, do které se mi vůbec nechtělo. Bylo to na základě mojí dřívější předchůdkyně, první ředitelky památníku Lidice, Majky Tělupilové, která za mnou přišla, jestli bych udělal knížku o Lidicích. Já jsem říkal, knížek o Lidicích jsou stovky. To je nesmysl, nechci. A ona mě prosila a já jsem si potom vlastně ty knížky vzal, začal jsem je procházet a kromě toho jsem zjistil, že většina těch autorů, kteří psali v pozdější době, opisovala od těch prvních dvou či tří, kteří po válce ten lidický příběh zaznamenávali, tak jsem zjistil, že ty knihy jsou si podobné v jedné věci. A sice v tom, že vůbec nehovoří o tom, jak ty Lidice vypadaly před tím, co se stalo v červnu 1942. Jako kdyby to hlavní byl ten zločin a potom případně to, že se Lidice byly obnoveny, ale jak fungovala ta vesnice, vlastně se objevilo třeba na dvou, na třech stránkách z knížky, která měla stránek 150. A to byla věc, která mě najednou zaujala. A jestli si taky někdo myslí, že když jsem začal jezdit do Lidic a bavit se s pamětníky, že někdo byl, když jsem dělal tu knížku, že někdo byl nadšený z toho, že něco takového budu dělat, opak byl pravdou. Víceméně to bylo takové, no jo, zase tady je někdo, kdo o nás bude chtít něco psát a kdo ví, co napíše. Ale změnilo se to v okamžiku, když jsem říkal, vy jste tady měli v Lidicích tři hospody, kdo chodil do které. Kam jste si chodili pro chleba? Neměli jste tu poštu? Jakým způsobem fungovala pošta? Chodili jste na Buštěhrad, nebo tady byl někdo, kdo byl pošťák a roznášel ty zásilky? No na to se nás nikdo nikdy neptal. A říkal, teďka jsem tady a ptám se. A také, když jsem dělal ten příběh, nebo tu knížku, která shodou okolností pak dostala ten název, který jsem si vybral i pro to dnešní vyprávění, Příběh České vsi, tak jsem najednou začal zjišťovat, že mnoho těch lidí má doma neuvěřitelné množství fotografií. A celý ten příběh jsem potom vlastně začal stavět na příběhu té vesnice, tak jak vypadala před tím rokem 1942. Protože jsem si říkal, že ten odporný zločin, který byl spáchán na jejich obyvatelích, je ještě zrůdnější v okamžiku, kdy ty lidi poznáte. Kdy se naučíte mít rádi tu vesnici, kdy poznáte příběhy těch lidí a najednou přijde ten obrovský zlom a ta hrůza, která se tam tudy přehnala. Lidice nebyly vůbec malou vesnicí. Dokonce možná bychom mohli to označit, jak se říká, vesnička středisková. Protože byl tam velký kostel svatého Martina, vlastně uprostřed obce, škola, mimochodem byla to škola, do které chodili nejen

lidické děti, ale i děti z Buštěhradu a z okolních vesnic, Bělok, Makotřas a podobně. Ale byla to vesnice, o které se všude říkalo, že byla vesnicí hornickou. Není to pravda. To, co byly Lidice před válkou, ještě před první světovou úplně jednoznačně a potom i před tou druhou, byla vesnice, která měla velká hospodářství. Bylo 14 velkých statků. Řada těch rodin, které na těch statcích hospodařily, tam byla působila déle než 300 let. Najdete v těch matrikách a těch záznamech rody, které tam byly opravdu třeba Rákosovy přes 300 let. Pod stejným jménem, stejný rod, který vlastně končí až v roce 1942. Když jsem zmínil kostel svatého Martina, to bylo opravdu centrum obce. Stejně jako to je v kterékoliv jiné vesnici, kostel je místem setkávání. Místem, kde se lidé obrací k Bohu, kde uzavírají sňatky, kde jsou křtěny děti a odkud vychází lidé na poslední cestu, na nedaleký lidický hřbitov. Nejinak tomu bylo v Lidicích. Páter Josef Štenberka, poslední lidický farář. V Lidicích působil 33 let. Paradoxně měl skončit 31. května 1942. Byl to rodák z Pecky u Nové Paky, měl tam zakoupený domek, chystal se, že půjde bydlet za svými sestrami. Nicméně přišel atentát na Heydricha, vyhlášení staného práva a došlo k té věci, která je možná banální. On se nemohl odstěhovat, protože bylo zakázáno jezdit s nějakými nákladními auty, které by stěhovaly nějaký materiál, protože se to prohlíželo, všechno bylo to komplikované. Tak on se svým nástupcem domluvil, že počkají, až se situace sklidní, a pak on nastoupí, on se odstěhuje, uvolní mu faru a přijde nový pan farář. Kvůli tomu zůstal v Lidicích a jeho tragický osud se naplnil tím způsobem, jak se naplnil. Většina toho chrámu byla zničena 10. června, to znamená částečně některé věci vykradené, ty vzácnější, zbytek vypálený a zničený. Jinak kam těch snímků je minimum, vlastně byla spovědnice, byla zabudovaná tady do spodní části, že bylo to unikátní dílo i z hlediska architektonického, jak zvenčí, tak zevnitř. Co bylo unikátní, byla škola. Na svou dobu to byla škola nesmírně moderní, potom byla ještě rozšiřována vedle toho objektu, který je tady vepředu. Potom se udělala ještě přístavba, protože říkám, chodili tam děti nejenom z Lidic, ale i z okolních vesnic. Nad vchodem do školy, ono to tady není úplně patrné, ale tam takový čtvereček a tam byl nápis Škola mé štěstí. Celá řada ještě lidických dětí mi tady říkala, no my jsme spíš říkali Škola mé neštěstí, protože měli spíš určité problémy s tím svým studiem. Škola stála opravdu hnedka vedle kostela. A tohle se snímek z 20. let, proč se u něj zastavuji. Jednak je vidět, že nevím, do jaké míry to bude vidět, ale je vidět, že někteří kluci nemají boty, protože ještě opravdu tehdy se chodilo i bez bot, protože boty byly jenom na svátek. A dva bez bot jsou tady zajímavý, tohle je Josef Horák a tohle je Josef Stříbrný, pozdější letci RAF. Ještě tady o nich bude řeč. Říkal jsem lidické statky. Když se podíváte, tohle je statek Rákosových, tohle je statek Podhorových, tohle jsou Šroubkovy, jako to nejsou žádné malé stavby. Mimochodem jsem naprosto přesvědčený, že jeden z důvodů, proč vlastně zmizeli, nebo proč se tolik akcentoval ten moment té, řekněme, hornické vesnice, je ten, aby zmizela paměť na ty sedláky. Ten nový režim vlastně nechtěl, aby tyhle ty rodiny v dějinách Lidic figurovaly. Museli se vymazat, zmizet. Přitom říkám skutečně, pokud někdo tam dělal nějak ten společenský život, s velkou částí to byly opravdu ty majitelé těch velkých hospodářství. Ale je zapotřebí říci, že samozřejmě Lidice tam měli, to nebyly jenom ta velká hospodářství, ale bylo to celá řada malých domků, domečků, ve kterých žili lidé, kteří fungovali, jak jsem říkal, někteří to povolání měli velice specifické, byli tam provazníci, byli tam hostinčtí a podobně. Pár těch horníků tam bylo, ale bylo to opravdu velice málo. Možná u tohle snímku, když se zastavil, někteří z vás možná viděli film Lidice, který natočil Petr Nikolaj, dokonce letos byl reprízován. A já jsem tehdy u toho filmu figuroval jako jeden z poradců a jeden z kamarádů se mě vlastně ptal, potom říkal, hele, to jste si nemohli vymyslet lepší zápletku než takovou blbost, že tam nějaký táta zabije svého syna, dostane se do vězení a kvůli tomu přežije vyvraždění Lidic. Já jsem říkal, ale to se opravdu stalo. Ten muž, který to udělal, se jmenoval František Seidl, byl dokonce místostarostou Lidic. K tomu příběhu došlo v prosinci 1938. A na rozdíl od toho filmu, kde má dva syny, jednoho zabije a ten druhý syn za ním chodí, měl ty syny tři a dceru. Ta dcera byla jediná, kdo vlastně přežil z celé rodiny, protože ona nežila v Lidicích, bydlela v Praze. A i ten příběh toho Františka Seidla potom, včetně toho, že zabil svého syna v afektu, v rodinné hádce, do té doby nebyl nikdy souzen, byl opravdu uvězněn odsouzen na 4 roky nepodmíněně, propuštěn v prosinci 1942, to se opravdu stalo. Stalo se je tam pravdivá i ta scéna, která v tom filmu je, kdy on hledá vlastně, teprve na místě se dozví, že ta vesnice byla vyhlazená, Karel Rodenek tam chodí po té
plání a snaží se vyhrabat zbytky toho domu. To jsou reálné věci, které se staly. Včetně toho, že on potom vlastně jde na kladenské gestapo za Haraldem Wiesmannem, šéfem kladenského gestapa, kde říká, že co má dělat, že je muž z Lidic. Že? Pro ně byl největší legrace, jako mohli zažít. Chacha, tady nějaký živý chlap z Lidic. A on v tom zoufalství říká, já schvaluji atentát na Heydricha. A on říká, to už není trestný čin a vyhoděj ho. A on s tímhle s tím opravdu žije až do konce svého života. Opakovaně se stává, že je vlastně vyháněn, on se taky nehodí do toho příběhu, který tam tehdy je. Najednou je to, vlastně přežijí, jako muži přežijí dva letci, kteří přišli ze západu a otec, který zavraždil svého syna. Je to složitý příběh. Když jsem říkal, že to nejpodstatnější, v čem lidé v Lidicích žili a fungovali, tak byly zemědělské práce. Logicky se to vztahovalo k těm statkům. Také řada těch fotografií, které se dochovaly, opravdu mají vztah k tomu, jak fungovala ta jednotlivá hospodářství. Vždycky to je ale zvláštní pocit. Podobné fotografie jsou známé z X vesnic. Narazí na ně člověk v kterémkoliv muzeu regionálním, do kterého přijdete a budou tam vypravované dějiny té konkrétního městečka, obce nebo kraje, tak vždycky tam najdete nějaké fotografie, které vznikly při podobné příležitosti. Jsou žně, nebo je tady mlátička párová, tak se lidi sejdou se lidé z vesnice, vyfotí se u ní, nebo se vrací někdo z pole, zrovna tam byl nějaký fotograf, udělá fotografii. Ale v Lidicích je to vždycky divný. Tom, co jsou Růžičkovi, hospodařili na statku číslo popisné 2 v Lidicích na jednom z nejstarších hospodářství. Václav Růžička s jeho synem, oba dva byli zastřeleni 10. června v Lidicích, paní Růžičková byla zavražděna v Osvětimi. Tadyhle u Pepíka Nerada zjistili v kladenské reálce, že mu bylo 15 a 3 měsíce, takže ho odvezli do Kobylis, protože v Lidicích se střílo od 15 let nahoru, tak ho odvezli do Kobylis a zastřelilo dodatečně v Kobylisích. Tady je Pepík Hroník, který tady sedí, táta měl 7 dětí. Pepík byl nejstarší a když rozdělovali potom děti od maminek a vlastně nejdřív muže od žen a od dětí, on říká, hele, máma má na krku další 6 sourozenců a 7 na cestě, pojď ty už seš velký chlap, pojď se mnou. Byl mu 14,5, zastřelil ho s jeho tátou. Netušil, že ho vede na popraviště. Zadu tadyhle od Hroníkových dcera, ta byla splinovaná, přežila jenom ta paní, která tady na té fotografii. Podobná situace, když byste potom šli tady po těch obličejích těch jednotlivých lidí. Zase tady Pepík Horák, pozdější letec, ten prakticky nechybí na většině lidických fotografií, protože on byl nesmírně aktivní ve sportu, ale o tom ještě budu také hovořit. Jestliže by se řeklo, které povolání bylo v Lidicích, kromě těch zemědělských nejrozšířenější, tak to byly hutníci. Hlavní zaměstnavatel minimálně poloviny lidických mužů byla poldovka. Stejně jako to bylo v celém tom regionu, skutečně Poldy Kladno byla hlavní zaměstnavatel a celá řada lidí tam našla i práci poté, protože se prohnala Československou republikou hospodářská krize na počátku 30. let a ti lidé, jejich původní povolání zaniklo, hledali někde práci jako pomocní dělníci, nastupovali do Poldovky. Ale mnoho těch mladých kluků, kteří už si volili své povolání, vlastně šli cíleně do Poldovky, vyučili se tam. To znamená, spousta lidických mužů, říkám prakticky polovina, byli zaměstnanci Poldy Kladno. A pokud se hovoří o hornících, i těch, ta hrska těch horníků, jejich skutečně nějakých asi do 15, zase fárala na Poldovce, protože Poldovka měla i své doly, ve kterých zaměstnávala tyhle lidi. Když jsem zmiňoval, že v Lidicích byly 3 hospody, tak opravdu byly 3, byl tam hostinec u Schönfeldů, potom byla tam restaurace u Votrubů, potom hostinec u Šilhánu. U Šilhánu byla hospoda, která fungovala minimálně někdy od roku 1680. Starý hostinec s obrovským sálem, kde vlastně, možná bychom to nazvali jako v současné době nějakým kulturním domem, protože tam byl sál, kde se mohly pořádat taneční zábavy, kde se dělaly plesy, zejména místní hasiči si tam pořádali, nebo sportovní klub Lidice tam dělal vždycky své akce. Těžko říct, já jsem se opravdu ptal, kdo ke komu chodil, měnilo se to. Tak jak to někdy v hospodě chlapi se pohádali, tak začali chodit někomu jinému, ale své štamgasty měl vlastně každý. Dá se říct ale, že restaurace u Šilhánu, tahle tam měla asi nejčastěji mladí lidi. Řekněme, do té třicítky to se chodilo k Šilhánům a tam to bylo spíš trošku pro ty starší ročníky, jak Votrubovi, tak Schönfeldrovi. Když jsem zmiňoval sportovní klub Lidice, tak pochopitelně, tak jak to na vesnici bývá, v létě se hrál fotbal, v zimě se hrál hokej, úplně ty samý chlapy. Je úžasné, že se ty snímky dochovaly, zase tady stříbrný s Horákem vepředu jako vlastně pozdější lidičtí letci. A také na téhle fotografii lidických fotbalistů vlastně Stříbrný a Horák jsou jediní, kdo přežijí. Všichni tyhle si další jsou postříleni 10. června 1942 ve dvoře Horákova statku, nebo v zahradě Horákova statku. Podobně
zase snímek lidických hokejistů, zase tady vidět Pepík Horák. Mimochodem, když jsem si procházel nějaké staré výtisky novin, které vycházely ve středních Čechách a tam byly i sportovní informace o sportovních utkáních. A je tam v lednu 1940 zpráva o tom, že Lidice prohráli s Kladnem, i když několikrát Kladnu to natřeli. A je tam taková notická, že důvodem může být to, že jim chyběl vynikající útočník Horák, který vlastně hrál lidský útok, ale v té době už Horák byl měsíc za hranicemi a směřoval tehdy ještě do Francie a posléze potom do Velké Británie. Ve většině vesnic existovali tehdy hasiči. Dobrovolní hasiči, to byla zkrátka záležitost, která... A zase to nebyly jenom hasiči, zase to byla společenská událost, stejně jako to dnes. Byli náležitě pyšní v Lidicích na jejich stříkačku. Tu stříkačku zakoupil starosta Lidic, pan Rákos, majitel vlastně jednoho z těch nejstarších statků, číslo popisné 24, ten je vidět tadyhle. Je to snímek z počátku 30. let. Pozdější velitel Václav Hanf je tady na této fotografii. Jinak tady, když to vypadá, že jsou to všechno malí kluci, samozřejmě je to počátek 30. let, o 10 let později jim bylo o něco víc. Úplně všichni přežila z té fotografie jenom tahle mladá žena. Všichni ostatní byli popraveni. Nikdo jiný to nepřežil. A podobná situace je tenhle snímek, který já osobně považuji za jeden z nejotřesnějších z Lidic, protože jsou to mladí hasiči, je to fotografie z podzimu 1941, nedá se úplně přesně datovat, ale jsou tam vlastně vyfocené dvě děti, které se do Lidic přistěhovaly až v září 1941, to znamená, musí to být někdy potom září 1941. Mimochodem, to je taky tragický případ. Paní Bulinová se si udělala vlastně známost s jedním mužem, který žil v Lidicích. Ona byla vdova, měla 4 děti, 1 dceru a 3 kluky. Přistěhovala se za partnerem do Lidic a o rok později sama byla v koncentračním táboře. Manžel, partner zastřelený, nejstarší syn zastřelený, 3 děti splinované. Vrátila se v 45. roce a jak jsem slyšel od lidí, celý život si vlastně vyčítala, proč šla za tím partnerem do Lidic. Jenom kvůli tomu, že se přestěhovala, měl trvalý pobyt, tak vlastně přišla o všechny 4 děti. Tahle ta fotografie nahoře, já jsem ji kdysi dokonce špatně určil, protože jsem se domníval, že to je fotografie pořízená ještě ve starých Lidicích, ale je to snímek pořízený až po válce z jednoho důvodu, je tam ta stříkačka. Ta stříkačka byla půjčená ve 42. roce v létě do sousední vesnice a díky tomu přežila zkázu Lidic. Byla nádherný, opravili před několika lety v muzeu řemesel v Letohradě a v současné době ji vystavujeme v Lidickém muzeu. Je to vlastně největší exponát, který se nám ze starých Lidic dochoval. Jinak zbytek těch věcí to jsou spíše zlomky, které byly nalezeny vlastně potom na spáleništi nebo při nějakých vykopávkách, které se na území Lidic dělali. Takže tohle je náš největší exponát. Jinak pochopitelně stejně jako všude jinde lidi v Lidicích žili lidi stejným způsobem jako jinde. To znamená, já jsem říkal, rodili se tam děti, lidi se ženili, vdávali. Jako vytvářet z Lidic vesnici, která byla svatá, je nesmysl. Byla to stejná vesnice jako kterákoliv vesnice na území téhle země. To znamená, byli tam lidi hodní, byli tam lidi vyčúraný, byli tam lidi všech možných druhů. Je to obyčejná normální vesnice. Ale znovu říkám, když potom člověk vidí ty fotografie, tak jsou takové zvláštní příběhy, najednou si uvědomuje některé věci. Třeba tadyhle na tomhle snímku, to je svatební fotografie ještě z počátku vlastně století pana Rudolfa Suchého, což byl lidický kostelník. Já jsem kdysi slyšel takový příběh, že někdo říkal, že údajně on přepsal na svého syna majetek těsně předtím, než byly Lidice vyvražděny. Pak jsem se dostal skutečně k smlouvě, kterou uzavřeli na notářství v Kladně. 9. června 1942 on skutečně na svého syna přepsal kompletně celý majetek a o několik hodin později byli oba dva mrtví. Je zvláštní, že potom máte v ruce tu smlouvu s těmi jejich podpisy, je to jako hodně zvláštní pocit. Tady tohle je fotografie ze svatby novomanželů Millerových. Opět vlastně fotografie mladých lidí. Tohle je manžel, bratr nevěsty, zastřelený, bratr družičky zastřelený, oba 20. června v Lidicích. Ten byl na noční směně, takže 16. června popravený v Kobylisích. Koncentrační tábor, zavražděná v Chelmu, tahle jediná nebydlela v Lidicích, takže to přežil. Takhle vlastně, když jdete kterýkoliv snímek, tady pan Kovařovský, to byl nejstarší lidický muž, popravený v téměř 20 letech, 10. června. Že i tyhle fotografie jsou jako zvláštní. Paní Korecká, to je poslední svatba lidická, 14 dní před vyvražděním obce. Pro Lidice a pro vlastně celou Československou republiku zlom znamená jednoznačně znamenají roky 38-39. Nejdříve Mnichov, odstoupení pohraničí v zápětí v březnu 1939, vznik protektorátu Čechy a Morava. Bez těchto dvou dějných událostí by se pravděpodobně osudy
Lidic odvíjeli úplně stejně jako u celé řady jiných obcí. K ničemu podobnému by zřejmě nikdy nedošlo. Nicméně ta tragédie druhé světové války potom začíná nabírat určitý tragický směr a možná na tomhle snímku z března 1939 je na Pražském hradě Adolf Hitler. Už vidíme vzadu muže, který potom zasáhne zásadním způsobem do našich moderních dějin, a to je Reinhard Heydrich. A vlastně jeho smrt se potom stává momentem, kdy vše směřuje k té tragédii. Konečně se vracím k těm dvěma mužům, o kterých jsem tady mluvil už několikrát. Josef Horák a Josef Stříbrný. Oba dva byli důstojníky Československé armády už v roce 1938, nebo respektive v roce 1937. Josef Horák, přestože si to rodiče nepřáli, tak potom si prosadil, že se dostal k letectvu. Oba dva studovali na Vojenské akademii v Hranicích s tím, že Pepi Horák začínal nejdříve rok v Hranicích a potom rok v Prostějově, kde bylo letecké učiliště. Josef Stříbrný byl pěšák. Přestože pořád hovoříme o lidických letcích, tak on byl původním profesí pěšák, byl důstojníkem pěchoty. Také když odešli za hranice, odcházeli sice společně, mimochodem v reakci na to, co se stalo na podzim 1939, oba dva byli účastníky těch demonstrací 28. října, při tom prvním zakázaném státním svátku, a zažili střílení do lidí, kdy byl zastřelen Jan Opletal, postřelen smrtelně dělník Sedláček. To byla poslední kapka pro ně, že se rozhodli, že potom odcházejí za hranice, že vlastně oba dva odešli v prosinci 1939. Měl s ním jít ještě z Lidic ještě jeden mládenec, Václav Zelenka, který byl dokonce přijatý na základě přijímací zkoušek do Vojenské akademie v Hranicích, chtěl se stát také vojákem z povolání. Nicméně po Mnichovu armáda snižovala početní stavy důstojníků i početní stavy normální armády, to znamená, on už povolán nebyl, ale cítil se být vojákem a že s nimi půjde ven. Nicméně těsně předtím, než se rozhodli, že půjdou, tak mu jeho snoubenka řekla, že čeká dítě, a on říkal: kluci, nezlobte se, já nemůžu jí tady nechat samotnou s dětskem, zůstal a byl popraven. Mimochodem měl si vlastně vzal si sestřenici Josefa Stříbrného, že vlastně byli příbuzní. Oba dva se dostali k letectvu. V případě Josefa Stříbrného oba nastoupili nejdříve ve Francii Josef Horák k letectvu, nicméně protože byl spíš bombardovací pilot, nebyl stíhač, tak se byl ve Francii nelétal. Dostal se do Velké Británie po porážce Francie. V případě Josefa Stříbrného zúčastnil se bojů na frontě proti německé armádě v červnu 1940, byl evakuován se zbytkem první československé divize do Velké Británie a po příjezdu do Velké Británie nedlouho poté byl vybrán jako spolehlivý důstojník, schopný důstojník k paravýcviku. Prodělal stejný výcvik jako parašutisté, kteří potom byli vysíláni do protektorátu, akorát se zranil a nemohl být vyslán, to znamená, dal si potom žádost, aby nezůstal kvůli té zdravotní indispozici, aby nezůstal sedět někde, tak si dal žádost k letectvu a postupem času se vypracoval na jednoho z nejsoknějších navigátorů 311. bombardovací perutě. Takže oba dva se opravdu vrací do republiky v roce 1945 jako letci. Mimochodem na tomto propagačním snímku, který vznikl ve Velké Británii, je před náletem na Německo, je to bombardér Wellington 311. bombardovací peruti, tak tady to Pepíka Horáka vidíme aspoň na téhle fotografii. Rozhodující, řekněme, moment toho všeho, o čem budu hovořit dál, je příchod Heydricha do Prahy v září 1941. To bylo na strašně dlouhé povídání, kdyby se měl hovořit o všech těch věcech, ale to podstatné je jedna věc. Heydrich přišel do Prahy 27. září 1941, o den později vyhlášeno stané právo, mimochodem na svátek svatého Václava, naprosto záměrně na svátek svatého Václava. Jako jestli něco nacisté měli hodně dobře zvládnuté, kdybychom to řekli moderně, jak je to PR. Oni přesně věděli, jak ty věci zafungují, a jestliže přímo na svátek našeho svědce začne systematické vraždění elit národa a oni záměrně opět vybírali lidi, kteří byli známí, tak že to bude mít patřičný dopad na český národ. Tady ten plakát, který tady je, to jsou ony krvavé plakáty, které se potom začaly objevovat na nárožích českých měst a vesnic, které oznamovaly popravy konkrétních lidí. Mnoho lidí se totiž domnívá, že vlastně ten obrovský teror přišel až po smrti Heydrichovi, ale není to pravda. Ten první je podzim 41. roku, který se vlastně táhnul až do únoru roku 1942. Je to takzvaná první Heydrichiáda, kdy skutečně přišlo o život přes 500 lidí, cíleně vybraných, dlouhodobě vězněných, byli tam mezi nimi generálové, vysocí důstojníci, starosta Sokola, Augustin Pechláta, celá řada dalších mimořádných osobností, jenom aby to mělo ten dopad, který mělo mít, to znamená ochromit, vyděsit, rozsévat hrůzu a zároveň vraždit ty elity národa, které jsou. Já osobně se domnívám, že právě na podzim tohoto roku se začíná rodit to u prezidenta Edvarda Beneše, čemu se později říká Mnichovský komplex, kdy
On, když se rozhodoval v roce 38, tak jak se nakonec rozhodl, že republika nebude se bránit a podobně, tak vždycky to odvolnil tím, že tím chtěl ušetřit vlastně národ od válečných hrůz. A najednou přijde někdo, kdo začne elity toho národa systematicky vraždit bez jakéhokoliv ohledu na to. A já se domnívám, že tehdy Edvardu Benešovi v Londýně došlo, že mu jednou někdo může říct, až ta válka skončí, vy jste nás bez odporu vydal těmhle zrůdám a oni bez ohledu na to, co vy jste chtěl a jak jste to naplánoval, vyvraždili elitu národa. A myslím si, že tam se to začíná, tam se rodí mnichovský komplex Edvarda Beneše na tenhle podzim. Mimochodem, ale jedna velice důležitá věc, která se ještě tohle dotýká, Heydrich přichází do Prahy a rozeběhne se tohle vraždění, ale v reakci na tohle vraždění začíná být plánován atentát. Ono se do té doby léta se hovořilo o tom, že atentát na Heydricha jako vznikl kdesi ten plán, kdesi v okruhu prezidenta Beneše. A my jsme to takhle i prezentovali, jsme v roce 2002 otevírali výstavu atentát, ještě když jsem pracoval v Vojenském historickém ústavu, tak jsme tam měli popisku, kde si v okruhu prezidenta Beneše vznikl. A já jsem o 5 let později, v roce 2007, jsem dostal otázku od jednoho novináře, říká, no a kdo to teda konkrétně vymyslel? Já jsem říkal, to vlastně v písemné dokladech nikde vlastně není. A on říká, nedalo bys to nějak zjistit? A o tohle to nedalo bys to nějak zjistit, vedla cesta k tomu, že já jsem si vlastně jednou na večer sednul a udělal jsem to, co jsem nenáviděl v hodinách dějepisu u paní učitelky na základní škole, když nás nutili dělat časové osy. Kdy jsem měla udělat taková ta čára a teďka, co bylo u nás, co bylo v Mezopotámii a teďka se to psala, co bylo ve Starém Římě. Já to nenáviděl. A najednou mě napadlo si udělat časovou osu a říkal jsem si, no tak, jestli se z té časové osy nedá vymyslet, kdo vlastně stál za tím plánem na ten útok. A vzal jsem si, vlastně, aby Češi měli důvod Heydricha zabít, tak musel do té Prahy přijet. Takže 27. září 1941 byla první čára. A pak jsem najednou ale ke svému překvapení zjistil, že ten dokument, kde už se jednoznačně hovoří o atentátu, o tom, že za to násilí, které bylo rozpoutáno, musí někdo zaplatit, je z 3. října. Je to památná porada u plukovníka generálního štábu Františka Moravce v Londýně, kde už jsou pozváni dva parašutisté, tehdy Josef Gabčík a tehdy ještě Karel Svoboda, on jim dává úkol, buď K.H. Frank nebo Heydrich nově příchozí, za to musí zaplatit a atentát má být uskutečněn 28. října 1941 na zakázaný státní svátek. Já jsem říkal, no to je 27. září a 3. října, to je teda hodně blízko od sebe. Co se vlastně v té době všechno stalo? Já jsem říkal, tak 27. září nic. Přijel do Prahy, nechal zatknout Aloise Eliáše, ale to není důvod zabíjet. Něco jiného je 28. září. Vyhlášení staného práva a poprava Josefa Bílého, Josefa a Hugo Vojty, dvou vysokých představitelů obrany národa, známých generálů. Jsem říkal, tak jako to už je důvod a 29. září tuhle zprávu vědí v Londýně, premonitorovali rozhlas. Bylo to 28. září večer, ta poprava 29. září, ráno to vědí v Londýně. Jsem říkal, co když někdo z těch lidí měl známého, nebo někdo, kdo je v tom Londýně, měl kontakty s těmi, co byli popraveni. Vzal jsem si jenom náhodně seznama na poprvé. Plukovník generálního štábu Moravec, šéf našich zpravodajců, který měl pod sebou ty parašutisty, byl 4 roky zpravodajským důstojníkem na zemském vojenském velitelství u Josefa Bílého. Vytáhl jsem si Moravcovy věci, hodnocení od Bílého. Vlastně excelentní, on mu nastartoval kariéru pozdější. Musel mít vynikající vztahy. Já jsem říkal, takže vlastně oni mu popravili oblíbeného nadřízeného. A teďka jsem říkal, tak jako určitě se o tom baví, možná někdo už začíná přemýšlet, mimochodem první parašutisty jsme měli vycvičeného 14 dní předtím. To je náhoda. Jako to do sebe zapadlo. A najednou jsem si říkal, tak dobře, a ještě z té druhé strany. 3. října byla ta porada, 2. října, ale už Moravec dával pokyn, aby mu poslali 2 parašutisty, aby přijeli do Londýna. Zná ještě, co se stalo předtím. V noci 1. popravili 13 vysokých důstojníků, 3 generály. No, to je ta poslední kapka. Ta poprava z 1. října 1941, to zná celý atentát, v tu chvíli je pomsta vojáků za povražděné kamarády. A ono to vlastně v tom dokumentu z 3. října je. Němci musí poznat, že vracíme ránu za ránu. Že budou voláni k zodpovědnosti za hrůzy, které rozpoutali. Žádný politik v tom nebyl. Byla to vojenská akce, naplánovaná vojáky. A dokonce je zajímavé, že když oni se rozhodují a vysílají na doplňující výcvik ty parašutisty, aby to stihli 28. října, tak měli být vysláni 7., 8. nebo 9. října vysazeni. A dochovaly se deníky tehdejšího majora, pozdějšího generála Karla Palečka, ve kterých má poznamenáno, že 7. října je s plánem na atentát seznámen prezident republiky, ale Edvard Beneš nesouhlasí. Že bez domácího odboje se ta akce provádět nemá a oni stejně pokračují. Nikdy nikdo se k tomu nepřihlásil, ale jednoznačně je to František Moravec, ten, který to rozhodl a který to spustil. Naprosto jednoznačně. Tam není, jako to bylo rozhodnutí tohle z toho muže. Myslím si, že do značné míry jeho rozhodování tehdy ovlivnila jedna jeho válečná zkušenost první světové války. Ono se o něm málo ví, že 4 roky působil v srbské armádě.
A ti, kteří prošli srbskou armádou, on se jim říkalo za první republiky Srbáci. Ne posměšně, spíš s určitým obdivem. A vědělo se o nich, že jsou to lidé, kteří mají postavenou tu lásku k vlasti hodně vysoko a že pokud se jim něco nepovede, jestliže třeba neprorazí hlavou zeď, tak to znamená, že se rozebili hodně pomalu. Je potřeba to zkusit znovu ještě tvrději. A ono přijít s takovýmhle rozhodnutím chce. Každé rozhodnutí znamená v konečném důsledku také nést za to následky a nést odpovědnost. A já jsem přesvědčen, že Moravec věděl, že to zavraždění, jako to vraždění, že bude pomstěno likvidací Heidrichovou, že bude mít za následek represálie. Ale mimochodem existuje jeden jeho zápis, říká, národ musí zaplatit svobodu vlastní krví, třeba, že po tu svobodu nepřišel vlastní vinou. Pak si ji bude vážit. Vím, že je to hrozné uvažování tímhle způsobem a takhle se tehdy uvažovalo. A to ta armáda tam uvažovala. 17. května 1942 byl proveden atentát. Podařilo se ho uskutečnit, vlastně oba dva, bylo opravdu na samostatnou přednášku, jenom hovořit o atentátu a operaci Antropoid. Josef Gabčík a Jan Kubiš jsou opravdu lidé, kteří vstoupili jednoznačně do dějin a mimochodem v řadě případů, a chci to jenom zmínit, někteří lidé mi říkali, no a co na ně říkají v Lidicích. Já jsem měl možnost mluvit s 4 desítkami lidických žen, které ještě byly naživu. A prakticky se všemi dětmi, snad s jedinou výjimkou, které přežili. A samozřejmě byly tam i jiné názory, ale ty, se kterými já jsem hovořil, tak řada z nich vám řekla, Heidrich byl zločinec a zasloužil si to. A hrozně zajímavá byla jednou věta, kterou jsem slyšel od Aničky, sestry Josefa Horáka, Aničky Nešporové, tam někdy si u hrobu lidických mužů říkala, náš Pepík začal s Pepíkem Stříbrným bojovat proti Němcům v okamžiku, kdy odešli za hranice. A naši blízcí a můj manžel s nima začali bojovat v okamžikem své smrti. A jako Jan Masaryk potom říkal, Lidice měli cenu 20 divizí. Se vyjednával ze spojenci, kdy ten ohlas byl enormní, ještě o tom budu hovořit, byl jako skutečně něco úplně jiného. To, co se nicméně odehrálo po atentátu, ty represálie, které nastartovaly, obecně se dá říct, když jsme to počítali s kolegy kdysi, takže za Heidricha, i když bychom započítali popraviště v Lubech u Klatov, Kobylisy, Zámeček, Brno, Kounicovy koleje, Tábor, k tomu Lidice a Ležák, je to přibližně 5000 mrtvých. 5000 mrtvých, mezi nimi jsou i 3 transporty židovských spolupčanů, dohromady přes 3000 lidí, kteří byli posláni do koncentračního tábora. Přežilo z těch 3000 lidí 38. V rámci takzvané akce R, Reinhardt. Vlastně jako pomsta za Heidricha. To byla jako jejich aktivita. V té době, kdy se rozjíždí to obrovské vraždění, tak vlastně ještě některé věci fungují relativně normálně. Lidické děti mají fotografie nebo focení, tak jak se před koncem školního roku to dělává. Někdy stačilo málo. Řídící učitel Šimandl bydlel v Buštěhradě. Přežil. Jeho kolega Zdeněk Petřík bydlel v Lidicích zastřelen. Vím, že Ladislav Šimandl vlastně do konce života se nespamatoval z toho, že mu vlastně najednou zmizela nejenom škola, ale všichni žáci. Kolega zastřelený. Vlastně celý život řešíte, co se mohlo stát, nemohlo stát. Toho 2. června nicméně došlo k jedné věci, která poměrně měla velký ohlas v médiích. To je ta skutečnost, že ve večerních hodinách 2. června dorazili do Lidic 2 četníci, Evžen Resl a František Cába, a zatkli Štěpánku Mikešovou, která bydlela v domě číslo popisné 93 a předvedli ji na četnickou stanici v Buštěhradě, kde bylo při prověření zjištěno, že ona, přestože je uvedená jako římskokatolička v policejní přihlášce, tak je původ židovského, nenosí židovskou hvězdu, předali gestapu a byla zavražděna v Osvětimi v srpnu 1942. My doteď nevíme, co se stalo, jak se stalo, jak k tomu došlo, a dochované historické dokumenty neumožní dát jednoznačné vysvětlení, kdo byl ten, jestli to byl někdo z četníků, jestli to byl někdo z Lidic, kdo oznámil vlastně četníku, neupozornil na tu skutečnost. Fakt nevíme. Bohužel jeden náš kolega, historik, na základě jednoho jediného dokumentu, sepsaného jedním z těch četníků, po válce, prakticky půl roku po válce, obvinil z udavačství jednu lidickou ženu. A jako normální historik nemůže na základě jednoho dokumentu, to je věc, kterou se učíte v prváku. Vždycky vás učí kantoři, jestliže studujete historii, že vždycky nejenom koukáte na to, co je na tom papíru napsané, ale také, kdo ten papír psal, kdy ho napsal a za jakým účelem. V okamžiku, kdy posuzujete tímhle způsobem, to je základ historikové práce.
A v okamžiku, kdy to berete tak, že jako co je psáno, to je dáno, tak to je úplně blbě. Já jsem říkal, někdo mi říkal, no ale jako to přece je jako úřední dokument. Já jsem říkal, když si děláte zápis z porady, kde se dělo zastupitelstvo, opravdu na tom papíře je všechno, co jste si tam mezi sebou řekli. A je tam přesně odůvodněné to, co jste si říkali, a nebo je tam to, co jste byli ochotni podepsat, na čem jste se nějakým způsobem dohodli. Jako, já jsem zodpovídal 6 let za vydávání osvědčení o třetím odboji na ministerstvu obrany. A když jsem tam přišel, tak jsem měl několik neúplně schopných kolegů a oni říkali, no ale my to tomu člověku, který žádá o vydání toho osvědčení, nemůžeme dát, když on při těch výsleších říká, že nic nedělal. A říkal, no kdyby býval řekl, že něco dělal, tak teďka si nepodal tu žádost, protože ho oběsili ty komunisti. Že? A, nebo, no podívej se, a on jim tady řekl, on prozradil toho kolegu, já jsem říkal, no prozradil, podívejte se, tady máte zápis výslechu, tam jsou dvě věty. Jmenovaný a tak dále, řekl, že tenhle jste mu předal ty letáky, tohle. Podívejte se, výslech začal v tolik a výslech skončil v tolik. Ty dvě věty z něj dostávaly 17 hodin. Co s ním těch 17 hodin asi dělali na ty dvě věty? Občas trošku přemýšlet. Paradoxně, nejenom, že toho druhého, tedy vlastně první zásah bezpečnostních složek je druhého, že si tam dva čeští četníci přijdou pro ukrývající se nebo ženu, která tvrdí, že je římskokatolického vyznání, přitom je to židovka, odvedou jí, ale najednou v noci ze 3. na 4. proběhne v Lidicích rozsáhlé zatýkání všech příbuzných Horákových a Stříbrných. Je to na základě, to bylo na dlouhé povídání, na základě dopisu, který dorazil do továrně Palaba, kde jeden mládenec, jakýsi Václav Říha, se snažil vydávat za příslušníka odboje, psal ten dopis jedné dělnici a dopis se dostal do rukou továrníkovi Pálovi a ten dospěl k závěru, že ten dopis, autor dopisu může být jeden z pachatelů atentátu na Heydricha. Gestapo zatklo tu dělnici, ta řekla, že ten muž jí řekl, že má u Horákových v Lidicích vyřídit, že Josef je živ a zdrav. Gestapo zjistilo na četnické stanici v Buštěhradě, že Horák a Stříbrný jsou důstojníky Československé armády, že od prosince 1939, kdy po ní bylo vyhlášeno pátrání, nikdo nic neví. A gestapo dospěl k závěru, na místě atentátu byli dva útočníci. Tady jsou najednou dva muži, kteří jeden se pravděpodobně vrátil z Británie, to může být pachatele atentátu. Takže vzali všechny jejich příbuzné, mučili je, nic z nich nedostali. Všechny je postříleli 16. června 42 v Kobylisích. A když nad ránem končí razie v celých Lidicích, které hledali po Lidicích, tak umře Heydrich. Ve stejné době. A najednou podle mého názoru dochází k tomu, že se pod obrovským tlakem, tak jak už do té doby jsou, tak ještě pod větším tlakem se ocitají příslušníci gestapa a těch vyšetřovacích složek ze strany Berlína. Říká, vy jste si nechali, co to tam máte za bordel? Omlouvám se o to slovo. Vy si necháte zabít Heydricha. A teďka je 14 dní, téměř 14 dní po atentátu a vy pořád nemáte jedinou stopu. A v ten okamžik někdo zřejmě, aby to říká, no ale my tady máme vesnici, která možná v tom byla zapletena. Tohle je pohřeb 9. června 42 Heydrichu v Berlíně. Na tom z toho pohřbu přichází pokyn, proveďte na rozkaz vůdce tu akci, která byla naplánovaná. Evidentně se na to připravovali minimálně 2 dny dopředu, to se nedá spustit takhle večer. To znamená, v době, kdy probíhá ten pohřeb, už jsou Lidice obklíčeny, nikdo se nemůže dostat ven, kohokoliv pustí dovnitř a nikdo nesmí ven. Podle mého názoru to zadání, které tehdy zaznělo, bylo celou obec srnat se zemí a všechny obyvatele vyvraždit. Ta zpráva, která se dostala do světa, zní, při pátrání po vrazích SS Obergruppenführera Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy, že se obyvatelé obce Lidice ukladná a tak dále. Proto byli dospělí muži zastřeleni, ženy dány do koncentračního tábora, děti na náležité vychování do rodin v říši. Obec byla srovnána se zemí a jméno obce bylo vymazáno. Tahle zpráva otřásla prakticky celým světem a skoro nic v ní není pravda. Dospělí muži byli zastřeleni, stříleli kluky od 15. Prno letos tehdy byla 21. Už to 10. června vraždí mezi těmi vraždí kluky, děti. Ženy dány do koncentračního tábora, ale v tom oficiálním rozkaze jsou dvě slova navíc. Na doživotí. A ženy a děti na náležité vychování do rodin v říši. Ze 105 lidických dětí se vrátilo 17. 88 bylo povražděno. To není žádné náležité vychování, to je sprostá vražda. Takže podle mého názoru to, tam jenom si to PR malinko utlumili, aby to nebyl takový průšvih, ale on to stejně průšvih byl, protože ten ohlas byl enormní. Jestliže potom ministr námořnictva americký Frank Knox říká, že až nám budou jednou naše, se nás budou naše děti ptát, proč jsme vedli tuhle válku, budeme jim vypravovat o Lidicích. Co se prodávaly takové válečné půjčky ve Spojených státech, takové nálepky tam jsou, taky tam Remember Lidice and Pearl Harbor. Ten ohlas byl obrovský po celém světě, protože jako, ano, jasně, oni podobným způsobem vyvraždili tisíce vesnic v Bělorusku, na Ukrajině, vypálili a tohle. Ale nikdy se to nebylo takhle v zázemí. Vlastně v mírovém prostoru. A nikdy se tím nepochlubili.
tohle chladně provedené, to byl ten dopad, který byl jako enormní. Místa, která se váží k lidicím a k lidické tragédii, jednoznačně jsou ještě, když začali obcházet to v noci z 9. na 10. vlastně chodili po lidicích, tak vlastně odváděli muže do Horákova statku, kde potom je nad ránem popravili a děti s ženami soustředili v budově lidické školy. Odtamtud je odvezli právě do reálky, kde byli až do pátku 12. června. S tím, že toho 12. června vlastně mezi tím probíhalo vlastně posuzování rasové způsobilosti lidických dětí k poněmčení. Ze všech těch dětí vybrali 3. Haníčku Špotovou, Vaška Zelenku a Dášu Veselou. Dášu Veselou později zavraždili s dětma z ležáku. Proč, nevíme. Ta byla z nich nejstarší. Ta bylo 6. Vaškovi Zelenkovi byly 4 a Haníce Špotový 3 roky. Potom toho 12. sebrali lidickým dětem násilím děti. V téhle tělocvičně. Hrvali jim děti z náručí, stříleli tam do stropu a vlastně děti, že údajně, že děti pojedou autokary, oni pojedou vlakem, aby to měli děti spolu, jako bezpečnější a tak dále. Ty maminky už těch dětí nikdy neviděli. Jenom pár dětí se vrátilo s tím, co jim tam sebrali. Je to, já jsem zažil ještě před pár lety, a on ten pětní akce koná do teďka, ale já jsem když si šel poprvé na pětní akt, který je vždycky 10. června ráno v reálce, ještě jsem chodil s dětskýma maminkama. A když jsem tam šel poprvé, tak jako já jsem nevěděl, co mě čeká. Protože jsem šel vlastně do té tělocvičně, já jsem myslel, že tam někde pamětní deska, že tam dají kytky a půjde se pryč. A najednou jsem koukám, pamětní deska nikde, a najednou jsem si všiml, že ty ženy se vlastně rozestoupily po celé té tělocvičně, každá tam položila někde na zem kytku a teďka tam stály. A mně najednou došlo, že oni dávají kytku na to místo, kde jim sebrali to dítě. Letos už tam žádná lidická maminka nebyla, všichni jsou mrtví, ale to byl pro mě jako nejšílenější zážitek ze všech pěťáků a to jsem mi zažil tisíce. Jako to se nedalo vydržet. Tahle ta vila je zapomínané místo, ale je tam pamětní deska, my tam jezdíme vlastně pravidelně. A to je zase, protože několik samozřejmě život jde dál a některé lidické maminky v době, kdy se to stalo, byly těhotné. Některé v pokročilém stupni těhotenství, dokonce jako první rodila právě Anička Nešporová, nebo tehdy ještě Kohlíčková, sestra Josefa Horáka, ta rodila už 19. června. Právě narodilo se dítě tady, protože tohle bylo zařízení, které tam měli Němci jako takovou utajenou porodnici, takže tam vlastně se narodila jako první Venceslava, její dcera, a potom tam rodili ještě další maminky, 4 porodili ještě, některé byly ve vysokém stupni těhotenství, a dokonce 2 tam přivezli dodatečně z Ravensbrücku, protože zjistili, že jsou těhotné, tak je tam vlastně přivezli, porodili a zase poslali zpátky do koncentráku. V případě paní Hroníkové, které zastřelili toho 14,5letého syna, Pepíka, tak tato těhotenství utajovala tak dlouho, že porodila v Ravensbrücku a toho chlapička i hned zabili dozorkyně a spálilo v kotli ústředního topení, takže ten ani ho nestačili pokřtít, ani jméno neměl. Takže z těch dětí, které se tady narodily, z těch 6, byly nalezeny po válce 2. 4 jsou zapsané v matrikách pod německými jmény, jakože zemřeli. Pravděpodobně zemřeli. Kde tam působily i české zdravotní sestry, domnívám se, že by pravděpodobně poskytly informace, které probíhalo po válce obsáhlé vyšetřování, tak si myslím, že kdyby ty děti nezemřely, takže se ta informace někde dohledá. Zajímavé je, že ty 2 děti, které se tam narodily a byly nalezeny, tak obě byly v českých rodinách, v adopci. A z toho dokonce, co je zajímavé, a to je případ Jiřího Koreckého, přestože se vrátila jeho maminka, tak vlastně ona ho nechala v té adoptivní rodině. Takže on s oběma ale byl v kontaktu s oběma těma maminkama, ale zůstal už v té adoptivní rodině. Takže se dá říct, že nejvíc dětí, které přežily, tak je taková zvláštní skupina 7 dětí, kterým nebyl ještě 1 rok a které oni poslali do kojeneckého ústavu, který byl v důvodě bývalých Masarykových domů v Krči, současná to Majerova nemocnice. Tak tam vlastně poslali 7 dětí do 1 roku, z nich zemřel jenom František Černý. Tam zůstal 6 dětí, to znáte, jedna velká skupina, která přežila. Potom jsou to 2 děti, které byly vybrány k poněmčení v kladenské reálce, Vašek Zelenka, Hanička Špotová, a potom ještě skupina 7 dětí, o kterých budu hovořit za chvilku. Mezitím, co probíhaly vlastně tohle z toho odebírání dětí maminkám, tak se začalo vraždění v Lidicích nebo v ničení Lidic. Samozřejmě mezi tím oni vraždili nejenom lidi, ale stříleli psy, kteří útočili, bránili domy, bránili pány, takže spousta lidí z těch okolních vesnic, když jsem s ním mluvil, říkal, že lidickou tragédii, tu hrůzu mají spojený s vytím psů, který byli slyšet celé pokolí, a potom 100 koček, který utíkali z té vesnice pryč. Některý psy i kočky, že ty domácí zvířata, že jako utíkali kolem. Nejdříve začalo vypalování vlastně celé vesnice, skupiny žhářů vlastně postupovaly od centra obce směrem na strany, vypálil se vlastně kostel, všechny postupně domy, a poté, co byla vesnice vypálena, začalo ničení vesnice silnými náložemi.
Trhavin, na tom se podílely jednotky SS Wehrmachtu, ženy jednotky, které to vlastně postupně ničily. Ve stejné době byly, řekněme, dohledání v důsledku zrady Karla Čurdy ukryt parašutistů, kteří se ukrývali v chrámu svatých Cyrila Metodě v Freslově ulici v Praze, kteří tam svedli poslední boj. A ještě vlastně o dva dny předtím byli povražděni ti lidičtí občané, kteří byli dříve zatčeni. To znamená, jak jsem zmínil, rodiny Horákových, Stříbrných, dva chlapci, Josef Nerad a Josef Doležal, u kterých z nich v té kladenské reálce zjistili, že už jim je o tři neděle víc než 15 let a že je omylem nepopravili, to znamená muži z nočních směn, pan Pitín, kterému se podařilo utéct a který popožádal českého lesníka Černého, jestli by mu koupil chleba, dal mu poukázku, protože měl lístek u razítku a ne v Lidicích, ono udal, takže ho zatkli, odvezli na popraviště, zastřelili. Pana Pospíšila, toho tam dovezli se sádrou na noze, měl zlomenou nohu, tak ho odvezli z kladenské nemocnice na popraviště i s tou sádrou na noze, že vlastně vystříjeli ten zbytek. V té době už věděli, že Lidice s tím atentátem nemají nic společného. V té době už měli za sebou výpověď, v té době už se přihlásil Čurda, už věděli všechno to, že střílejí je v době, kdy už vědí, že Lidice jsou úplně, jenom vlastně likvidují ty svědky, které vlastně nepotřebují. Mimochodem, autor toho dopisu Václav Říha, toho tragického dopisu, který nasměřoval to směřování, to pátrání na Lidice, i ta Anna Murčáková, ta dělnice byly potom zastřeleni 24. října 42 v Mauthausenu společně s ostatními spolupracovníky parašutistů a s těmi rodinnými příslušníky Kubiše, Valčíka a dalších. Takže likvidace těch nepohodlných svědků celého téhle zrůdné věci. I hned poté nastupuje do Lidic říšská pracovní služba, Reichsarbeitsdienst. Mimochodem, ty fotografie zničení Lidic většinou působí trošku jako fotky z letního tábora, protože to byla předvojenská výchova. Většina těch kluků, kteří to tam ty Lidice ničí, jim je od 13 do 17 let. Jako je to i v rámci výchovy, jako to, aby teda viděli, že když někdo se postaví proti říši, tak teda za to zaplatí tímhle způsobem. Kompletní bourání domu, zavážení lidického rybníka Podhorova, vlastně sutí z těch rozbitých domů, kompletní změna terénu, změní se tam tok potoka, vykácí se všechny stromy, jde se i do toho, že se zničí hřbitov, tahají se rakve z hrobu, kompletně všechno. Vylamovali se tam, z labek se vylamovali zlatý zuby, s lebkama hráli fotbal a tak dále, takže jako otřesné záležitosti, které se tam děli. Trvalo to až do roku 1943. Nedalo se to stihnout vlastně v kratší době. Mimochodem, ležáky, ty, které vlastně vyvraždili dva týdny po Lidicích 24. června, tak tam ty vypálili, nechali je stát až do podzimu 43. Teprve pak je někdo upozorně říkal, že mají srovnat ze zemí, že jo? Tak to tam potom šli udělat dodatečně. Mezitím byly lidické děti odvezeny z kladenské reálky do lodže, kde strávili přibližně 3 týdny. Bylo to v areálu, kde stávala tahle továrna, která je v současné době zbouraná, s tím, že tam někdy se tvrdilo, že údajně tam probíhalo nějaké další posuzování schopností dětí k poněmčení. Nic takového se nestalo. Ty děti byly v té době špinavé, zavšivené, nevykoupané, páchnoucí, byly soustředěné v jedné místnosti a přišel pravděpodobně Hermann Krumej, což byl šéf lodské přesídlovací centrály, mimochodem sudecký Němec ze Šumperka, který přišel a které vybral náhodně v té místnosti 6 dětí, výhradně dívek, které seděly nejblíž u dveří. Těch 6 děvčat, mezi nimi byly 2 sestry Hanfovy, si vybrečeli svého bratra Václava, říkali maminkám, říkali se máma Valšíka starat. A říkali, tak ať jde taky. Ještě předtím, pravděpodobně 30. června, děti dostali korespondenční lístky, protože existuje korespondenční lístek v Hanfových, v sourozenců Hanfových, dostali korespondenční lístky, kde měli napsat si svým příbuzným do protektorátu o nějaké jídlo, peníze nebo něco takového. Dlouhá léta se tvrdilo, že tyhle lístky údajně propašovala lidickým dětem nějaká polská ošetřovatelka. Já jsem přesvědčený, že to není pravda. Když se podíváte na těch lístcích na zpáteční adresu, tak tam je jako Litzmacher, je tam Gneisenau štráse a je tam župa Wartegau. A jednak to Gneisenau je takový ty děti, a to děti je jedno, jestli chodili do školy, do první třídy, nebo jako do panosti, je tam nějaký divný klikyhák a nad tím Gneisenau štráse a Wartegau jsou háčky nad U. To jim předepsal rodilý Němec. Někdo jim předepsal tu adresu. Ty děti v okamžiku, kdy poslali tyhle lístky, tak o 2 dny později byly mrtví. Bylo to jenom kamufláž. Je to stejně jako když lidi, kteří se dostali z Terezína do Auschwitzu, do Osvětimi, tak jim dávali lístky, že mají psát do Terezína, že dorazili v pořádku.
A se teďka aspoň nám někdo říkal z lidí, kteří to přežili, říkali, oni nám napsali, že nás pozdravuje babička. My jsme říkali, proč babička, ta je přece 10 let mrtvá. Oni se jim snažili dát zprávu, že je to průšvih a velký. Já jsem přesvědčený, že s těmi lidickými dětmi to byla úplně stejná habaďůra. Těch 7 dětí, které tam byly odvedeny stranou, podle názoru, měly opět jenom sloužit jako zástěrka. Kdyby náhodou se někdo ptal, tak by se zkrátka vytáhlo lidický dítě nějaký. Ten zbytek je někde na výchově a tak dále. Těch 81 dětí posléze potom ještě stejný osud čekalo 11 ležáckých a Dášu Veselou z Lidic. Bylo předáno, vyzvedlo si je gestapo Ločské a odvezlo je do Chelmna, kde fungovalo takzvané Sonderkommando Kulmhof. V té době ještě nebyly ty standardní plynové komory, to znamená, vražilo se v plynových autech. Znamenalo to, že oni je dovezli do Chelmna, tam byl takový zámeček, sešli dolů do sklepa, tam se museli sléknout a prošli úzkou chodbou na, tam nacouvalo auto, které vypadalo jako nákladák nebo stěhovací auto, nacouvalo na takovou rampu. Oni ty lidi, nebo děti, nacpali do toho auta, zavřeli za nima, nastartovali motora a oni stáli na roštu a poté rošt byly vyvedené výfukové potrubí, takže přibližně 8 až 10 minut je dusili, než je zavraždili. Potom se odjíždělo do blízkého lesa, tam byly vykopané jámy, kam ty lidi vyhazovali, když se někdo probral, utloukli ho železnou tyčí nebo ho zastřelili. Takhle skončily lidické děti. Podle mého názoru, vzhledem k tomu, že to převzetí je 2. července 1942 a Kulmhof neměl žádné ubytovací kapacity a je od Lodže vzdálený zhruba 40 km, a ten den byl zabité. 2. června 1942 na 25. výročí Zborova. Shodou okolností. A 2. června ve stejný den, kdy u pardubického zámečku vraždí nejdůležitější spolupracovníky parašutistů, vlastně Silver A. Ve stejný den, 2. července. Lidické ženy se ocitly v Ravensbrücku v koncentračním táboře. První, co bylo, že se ptali po dětech, že jo? Tady žádné děti nejsou. Já nevím, jestli si někdo dojde představit, když mámě seberou dítě a vlastně vůbec netuší, co s ním je, kde je, jako je to podle názoru nepředstavitelné. Ne všechny lidické ženy zůstaly celou dobu v Ravensbrücku. Ravensbrück v té době neměl vlastní plynovou komoru. To znamená, část těch žen starších bylo posíláno nejdřív do Osvětimi, potom ale i do Majdanku, kde byly zavražděny. Zajímavé, že některé z nich se dokonce po té cestě přes Osvětim Majdanek vrátili ještě na podzim 44 do Ravensbrücku, protože z nějakého důvodu nepřišli o život a zavraždili v Ravensbrücku už na jaře 45, tam už měli vlastní plynovou komoru a tehdy to. Jinak mohlo být, důvodem vraždy, zabití mohlo být jenom to, že třeba měla šedivé vlasy. Takže doteďka mi třeba vzpomínali některé lidické ženy, jak mamince scháněly popel, černý uhlí a dělali z toho takovou kaši a matlali vlasy na černo, aby neměla šedivý vlasy. Protože kdo měl šedivý vlasy, mohl skončit v plynu. Z lidických žen se nevrátilo 60. Z toho je tam část vlastně ženy z rodiny Horákovy, paní Stříbrná, které byly zastřelené v Kobylisích. A 3 ženy se nevrátily z pochodu smrti. V samém závěru války zbytek byl vlastně zavražděn Ravensbrück, Osvětim, Majdanek. Jak už jsem říkal, nicméně ta tragédie Lidic a to, co se odehrálo, mělo obrovskou odezvu v celém světě. A to jsou třeba opravdu rok poté, vlastně znám obálky příležitostného vydání ze Spojených států. Lidice nezapomeneme, Československo bude opět svobodné a známka Spojených států s československou vlajkou. Je to, některé obce přejmenovávaly na Lidice, některé pojmenovaly ulice, náměstí. V Jižní Americe velice časté pojmenování děvčat jménem Lidice. Řada z nich netuší proč, ale doteďka to tam funguje. A my, když jsme točili vlastně právě ten film o Lidicích, tak já jsem to říkal režisérovi. On říkal, to si myslíš, já jsem říkal, dej si do vyhledavače Lidice. Jako a spoustu doma přes Google a uvidíš, že ti, kromě vesnice, ti začnou vyskakovat krásný holky z Jižní Ameriky. A se spoustou z nimi jsme se potom byli v kontaktu, dokonce některé do Lidic přijeli a mělo to opravdu jako obrovský ohlas ještě. A některé z nich se teprve tehdy dozvěděli, proč vlastně se jmenou Lidice. Vzniklo také velké hnutí Lidice Šeliv, které organizovali britští horníci a kteří vlastně začali sbírat finanční prostředky na stavbu nových Lidic. A to byl opravdu nesmírně silný příběh a tohle vlastně ustavující schůze ve Stoke-on-Trent, kde opravdu se do toho shromáždily se velké finanční prostředky, které potom opravdu byly vynaloženy, část z nich tedy k obnově nových Lidic. Tenhle ten snímek je z první trizny v Lidicích. Řada těch lidických žen, které jsou dole na tom snímku, tak vlastně se dostala v té době poprvé do Lidic. Většina z nich tam ocitla poprvé. Nechápali, jako já myslím, že každý, kdo tu vesnici znal, nechápal, že tam najednou je prázdný údolí. To jako těžko představitelné, ale to hlavní, co tam tehdy zaznělo. Jednak tedy příslib, že obec bude obnovena
to už bylo usnesení vlády z 6. června, obec Lidice bude obnovena pod svým starým českým názvem, bude vystavěna znovu, ale lidické ženy říkali, musíte nám pomoct najít naše děti. Bez těch dětí by to nebyl život. Samozřejmě nikdo netušil, že lidické děti skončily, jak skončily. Kdo by jako představoval, že kdo by ublížil dětem? Nikdo jako netušil, že nejenom lidické děti, ale že statisíce jiných dětí byly povražděny nacisty bez nějakého slitování a proč by zrovna lidické měly být výjimkou. Docházelo i k tragédiím, takovým třeba tohle paní Doležová s dcerou Maruškou, ta se vrátila z Německa v srpnu v září 1946 a maminka vlastně už nemocnici neopustila, byla těžce nemocná, měla těžkou tuberu a zemřela v prosinci 1946, takže sice se viděli, mimochodem už jim museli tlumočit. Protože jak ty děti byly vlastně nuceny mluvit německy, byly za to i trestány, když použili češtinu, tak řada z nich opravdu vytěsnila tu češtinu a vlastně mluvili jenom německy. Tohle vlastně část, tohle návrat Haničky Špotové byla předposlední, která se vrátila, poslední se vrátil Vašek Zelenka, vlastně Maruška Doležela ještě jednou, Věrka Vokata. Vašek Hanf, ten byl, ty jeho osudy jsou docela zajímavé a zmíním se o nich ještě krátce, protože mezi tím probíhaly soudy s pachateli, aspoň někteří byli popraveni, K.H. Frank, Harald Wiesmann, šéf kladenského gestapa, který přímo tu akci organizoval, Kurt Dalíge, nástupce Heidrichu ve funkci říšského protektora, ti skončili na šibenici, nicméně byly případy jiných, kteří potrestáni nebyli, byli třeba odsouzení trestu smrti, asi takový nejzvláštnější případ je případ Maxe Rostoka, to byl šéf kladenského Sicherheitsdienstu, který byl odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti, byl nám vydán z Francie, tuším v roce 1950, když byl dopaden a nebyl popraven, stal se agentem STB komunistické a jako agent STB byl vyslán do Spolkové republiky Německo, kde tu spolupráci vyzradil, z nás stal se nepoužitelným, ale nebyl to jediný případ. Třeba Werner Tutter, který nechával zaživa upalovat lidi na ploštině, byl opět aktivním agentem komunistické STB až do své smrti. Znamená, na jedné straně jako se vykládalo všechno a na druhé straně se paktovali s těmi nejhoršími zrůdami nacistickými a brali je do svých služeb, což je pro mě jako těžko pochopitelná záležitost. Ve stejné době, mimochodem, když jsem zmiňoval toho Vašíka Hanfa, Vašek Hanf se nastoupil, chtěl se stát vojákem z povolání a říkal, on mi to říkal, že kdyby se stalo něco podobné, aby už tu republiku bránil, aby podobný svinstvo se nemohli opakovat a seznámil se s děvčetem ze statku. Mezi tím, ale to už bylo po únoru, takže jako a čekali spolu dítě, takže protože tehdy ještě potřeboval to, co bylo dřív, jestliže byl voják z povolání, musel mít souhlas nadřízeného se sňatkem. A oni mu ho nechtěli dát, takže mezi tím ona porodila, oni ho tlačili na to, aby se s ní rozešel, že si zkazí kariéru, protože byl se s dcerou Kulak a se něco a tak dále. A on se začal soudit, aby mohl dostat to povolení k tomu sňatku. A 10. června 1953 mu u soudu to zamítli. A on říká, že bych chtěl slovo a říká, dneska je 10. června, před 11 lety nacisty zastřelili mýho otce. A vy mi nechcete jako lidickému dítěti dovolit, abych si vzal holku, kterou mám rád a se kterou mám dítě? Takže oni mu to povolení dali a v okamžiku, kdy místní komunisti zjistili, že on má naplánovanou svatbu, tak na ten den té svatby dali té rodině vystěhování z toho statku do pohraničí. Když šli zrušit svatbu, jeho tchýně nastávající, tak jako starosta té obce říká, hele, a je tady ještě ženich nebo už odjel k útvaru? A říká, no ještě je tady, tak je přiveď a je oddám. Stálo ho to místo samozřejmě. No a protože on si vzal tu holku ze statku, tak ho vyhodili z armády, protože byl politicky nespolehlivý, a k černým baronům. Takže na jedné straně paktování se s SS-ákama, gestapákama a na druhé straně lidické dítě jako politicky nespolehlivé k černým baronům. A to pochopitelně oba dva lidičtí letci, kteří se vrátili, byli vyhozeni z armády už v březnu 1948. Jako politicky nespolehliví přišli z západu. Že? Mezitím se stavěly nové Lidice. Rozhodnutí bylo takové, že každá lidická žena a každé dítě, které se vrátí jako úplný sirotek, dostane v Lidicích domek. Mezitím některé ty ženy zemřely na následky vězení v koncentračním táboře. To znamená, těch domků najednou bylo o něco víc. To znamená, bylo rozhodnuto každá žena, každé dítě.
První ty domky byly hotové na Vánoce 49, ty další se stavily až vlastně do druhé poloviny 50. let, protože bylo to ve složité situaci, nebyl dostatek stavebního materiálu podobně, ale nicméně postupem času v rozmezí řekněme 10 let se ta vesnice dostavila. V současné době přibylo ještě asi 10 domků, protože tam jinak byla stavební uzávěra. 10 domků, které se postavily v posledních 5 letech, které jsou trošku podobné, těm drží tu fazonu těch původních domků, ale současné Lidice jsou tedy vlastně nová obec, tady v těchto místech je vlastně pietní území, kde stávala bývalá vesnice. A ty dvě místa prospojuje růžový sad, kde opravdu stojí za to do Lidic přijet na jaře, nebo v tom červnu, kdy ty růže rozkvétají, kde je opravdu vidět, kde jsou růže z celého světa. Je to jako opravdu nádherný místo, i když hrozně smutný. Tady ten poslední obrázek je vlastně to, čím jsem začínal, a to je pomník lidickým dětem, nebo tady pomník dětským obětem války od Marie Uchytilové, který stojí na pietním území v Lidicích, kde vlastně těch

Smutnou událost připomněla akademie, ve které o Lidicích hovořil ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Na stránkách akademických týdnů je možné dohledat i obrazový materiál k přednášce. Příští týden nás čeká téma zranitelnosti. Vstupujeme do poslední hodiny v úterý 9. června. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a v této hodince se vydáme za muzikantem na jezeře. Do knížky Mirka Vostrého se začteme s Vladimírem Hauserem za 15 minut. Příjemný poslech.

Po tobě toužím víc. A skupina Timothy pokračuje Lenka Halová, Pavel Dirda s písní Jsi můj pán. A za chvíli otevřeme knížku Muzikant na jezeře.

pravidelném čase začíná čtení na pokračování. Z knihy Mirka Vostrého dnes naposledy otevřeme povídku Moje pouť do Santiaga. Ekonomicky zajištěný, ale pracovně vytížený a vyčerpaný Jakub se během své pouti za klidem a obnovou ocitl v péči o nemocnou matku hrobníka Luboše. Postupně jí pomáhá s každodenními potřebami a poznává náročnost i lidskost péče o druhé. Paní Marta mu během vzácných chvil jasného vnímání vypráví o rodině. Společně navštíví místo, které pro ni a jejího zesnulého manžela znamenalo štěstí. Jakub si začíná srovnávat hodnoty. Čte Vladimír Hauser.

0: Čtvrtek. Další slunečné ráno. Jen pár bílých, uňatých mraků líně plulo po obloze. Buď to tak zůstane, nebo se nakupí, a odpoledne se z nich vyklube nefalšovaná červencová bouřka, přemítal jsem. Připravil jsem snídani a tentokrát už jsme u stolu seděli všichni tři. Hrobníkovi se totiž povedlo vstát a bez pomoci došel až k židli. Ty 2 metry mu sice trvaly snad minutu, ale i tak jsem měl sto chutí mu zatleskat. Hodina mého vysvobození se možná blíží. V zápětí jsem se trochu zastyděl. Nebylo tak úplně pravda, že jediné, na co bych myslel, bylo dostat se rychle odsud. Vlastně jsem na to v posledních hodinách nemyslel téměř vůbec. Jenom mě to teď bez děky napadlo a hned to bylo pryč. Paní Marta byla zase mimo a řekl bych, že ještě dál než jindy. Když totiž zrovna vnímala, že tu jsem, neoslovovala mě Jaroušku, ale pane Výčetní. Z toho jsem byl jelen. Buď mě považovala za výčepáka, ale žádné pivo si u mě objednat nehodlala, nebo za účetního. Jenže po mně nechtěla, abych sečetl příjmy a výdaje, tak nevím. Před obědem pod hrobníkovým vedením jsem do trouby strčil kuře, co jsem včera koupil, mě oslovila Kubíčku. Zbystřil jsem, protože to podle mých dosavadních zkušeností znamenalo, že se probrala.
1: Vezmeš mě zase na vejlet, prosím?
0: Mrkla na mě. Nadšeně jsem přikývl. Jednak to slibovalo příjemné zpestření na můj vkus poněkud jednotvárného pobytu a jednak bych jí to stejně nedokázal odepřít. Už jsem se z ní znova viděl na tom kouzelném místě za hřbitovem.
1: Dneska to nebude tak daleko, jak včera. Chtěla bych na faru.
2: Tam tě přece Kuba nemusí tahat, mami, ozval se z gauče hrobník. Víš přece, kolik je tam schodů. Stačí, když doběhne pro faráře a může s ním dát řeč tady.
1: Máš pravdu, Hlubošku, neuvědomila jsem si to.
0: A obrátila se ke mně.
1: Zajdeš tam, Kubíčku? Až bude moc, takže tu na něj čekám, jo?
0: Já jsem je ale ujistil, že jestli si s farářem chce popovídat na faře, tak ji tam rád vezmu, schody neschody, stejně skoro nic neváží. Tak nějak jsem tušil, že u některých rozhovorů nemusí být jedno, kde se odehrají. A já změnu prostředí taky vítám. Chvíli na to jsem už paní Martu tahal do prvního patra fary. Tam se jí ujal otec Bartoloměj a zavřel se s ní ve vedlejší místnosti. Mě nechali v kuchyni, kde na stole ležela otevřená Bible. Co jsem tam četl, to už teď nedokážu zopakovat, ale vybavuju si, že to bylo odněkud z Matoušova evangelia a nějak mi to rezonovalo s tím, čím právě procházím.
3: Tak to máme za sebou, zahlaholil farář, když po půl hodině s paní Martou vyjel ze dveří. Doufám, že jsi neměl dlouhou chvíli, Jakube. No, koukám, že ne, zkonstatoval, když se podíval na Bibli, která teď ležela jinak než předtím, a pokýval hlavou. Snad ses tam dočetl něco užitečného.
0: To jsem mu zatím neuměl potvrdit ani vyvrátit. Bylo to moc syrové a ještě to nedoputovalo dost hluboko.
3: Marta cítí, že už tady možná dlouho nebude a chtěla se ujistit, co jí čeká.
0: Divil jsem se, proč mi to říká. Copak on nedrží zpovědní tajemství? Otec Bartoloměj se ale podíval na paní Martu a ta přikývla.
3: V tomhle směru oni nemám žádný obavy, to spíš ona o mě, usmál se.
0: Prej, jestli to mám pod kontrolou, jestli moc často nesedím v hospodě a tak. Mě ale doma učili, a náš pán se o tom taky zmiňuje, že se k lidem máš chovat tak, jak bys rád, aby se oni chovali k tobě. Já si to překládám takhle. Chceš, aby ti lidi chodili do kostela? Chceš. Tak za nimi choď do hospody. Stejně máš na starosti lidi, co se spíš uvolní v hospodě, a tak u piva můžeš jejich problémy rozebírat líp než ve zpovědnici.
3: Sice těmhle věcem houbeles rozumím, ale takhle na první pohled mi připadalo, že to tenhle chlapík možná bere za správný konec. Paní Marta vypadala spokojeně, skoro bych řekl až šťastně. A já jsem nechtěl, aby se to změnilo. Nabídl jsem jí, jestli si přece jen nechce vyrazit tam za les.
1: Seš hodnej, Kubíčku, snad zejtra. Teď bych totiž potřebovala něco jinýho. Vemeš mě domů?
3: Odvezl jsem ji tam a ona, že si chce promluvit se synem. Neřekla mi to přímo, ale vyrozuměl jsem, že se mám jít vyvenčit. Ani nevím proč, nohy mi sami zahnuly ke kostelu a já jsem se přistihl, jak na hřbitově bloumám mezi náhrobky a čtu si jména. Klid. Absolutní. Člověk by skoro řekl nebeský klid. Jen ptáci to ticho podbarvovali zpěvem a v trávě vrzala sarančata. Místo, kde nikdo nikam nepospíchá a za ničím se nežene. Nedivím se, že tu lidi zůstávají na pořád, ono jim tedy nic jiného nezbývá. Nedalo by se aspoň trochu toho pokoje načerpat a odnést si ho sebou? Nevím, jak dlouho vedle mě stál, než jsem si ho všiml. Položil mi ruku na rameno a nic neříkal. Ani já ne. A pak se vrátil na faru. Slunce už viselo těsně nad vrcholky stromů, když jsem se zvedl z rantlu hrobu, na kterém jsem seděl, a zamířil zpátky domů, tedy k hrobníkovi a paní Martě. Ta seděla u stolu, kam jsem ji předtím zaparkoval, a hrobník se právě s námahou zvedal z gauče. Ve vzduchu viselo něco, co jsem cítil, ale neuměl pojmenovat. A já jsem si vzpomněl, co mi paní Marta o hrobníkovi říkala. Snad to teď pověděla i jemu.
2: Myslím, že je na čase přestat se flákat. Zkusím to rozchodit, prohlásil. Nemůžeš tady s náma být navěky, i když přiznávám, že se mi to líbí. Byla by z tebe dobrá hospodyňka, doktore, jenom ti dopřát ještě trochu tréninku.
3: Nejistým krokem a velice opatrně vyšel ven a já jsem ho z okna pozoroval, jak si to šine kolem kostela směrem ke vsi. Jestli tam dojde, tak skončí v hospodě, kde určitě potká faráře. Byl jsem smířený s tím, že když se po zavíračce nevrátí, půjdu ho vyzvednout a nějak ho s tím houserem dovleču domů. Ale možná se z toho vypije a dojde sám. Třeba se houseři dají zaplašit pivem a kalvádosem od starýho Zeithamla. Paní Marta strávila na faře a potom se synem dlouhou dobu v realitě a její mysl si zřejmě potřebovala odpočinout. Seděla teď bez hnutí a nepřítomně zírala do prostoru. Aniž bych nad tím přemýšlel, došel jsem si do batohu prosešit a tušku a začal kreslit. Seděla jako socha. A já jsem si mohl v klidu pohrát s každým svalem v obličeji, s očima, serty. Byl jsem se svým výtvorem docela spokojený, ale něco se mi pořád nepozdávalo, nějaká drobnost. Ne, že by si nebyla podobná, jenom v tom se vrátila. Jako když otočíš vypínačem a žárovka se rozsvítí. Oči jí naskočily a svaly ve tváři se pohnuly. Mám to! Rychle, aby si to zase nerozmyslela, jsem překreslil oči a několik čar a stínů v obličeji.
1: Ty jsi gumoval, Kubíčku, co tam bylo předtím?
3: Ale jenom se mi to trochu nepovedlo. Nebyla jste to vy, to víte, nekreslím často, tak nemám tu správnou praxi.
1: Ukáž?
3: Podal jsem jí sešit a ona portrét dlouho pozorovala. Minutu, dvě, tři. Na tváři se jí vystřídalo několik výrazů, o kterých jsem si nebyl jistý, jestli jim rozumím. Až jsem jeden z nich poznal. Byl to smutek.
1: Tohle jsem já?
3: Jo. Tak, jak jsem vás za těch pár dní poznal, to jste vy. Není to úplně dokonalý, ale jo, jste to vy.
1: To je dobře.
3: Znova se dlouze zahleděla na kresbu.
1: Škoda, že takhle nejsem pořád.
3: Nic jsem na to neřekl. Jenom jsem do obou dlaní vzal její vrásčitou ruku a zavřel oči.
1: Nevím, jak dlouho jsem ji takhle držel.

0: Tuhle noc to bylo jiné. Skoro jsem se těšil, až se pojede na záchod. Když jsem si to uvědomil, nejdřív jsem nerozuměl proč, ale pak mi to docvaklo. Vždyť já, doposavat naprosto zbytečný konzultant, konečně dělám něco, co má opravdu smysl. Jenže tohle není můj život, já tu jsem jen na výletě. Nemohl bych ale být trochu užitečný i potom, až se vrátím? A s touhle myšlenkou jsem upadl do hlubokého spánku. Procitl jsem, když už jabloň za oknem měla takový odstín zelené, že slunce muselo být pořádně vysoko. No, jasně, 8:30. Vyskočil jsem. Hrobník se právě probouzel. Tak to se teda z hospody vrátil po svých, nebo ho sem dopravil farář, každopádně já jsem to nebyl. Paní Marta, vyhrknul jsem tak hlasitě, že sebou cuknul. Nebyli jsme v noci na záchodě, musel jsem spát tvrdě, neslyšel jsem tě volat. Vezl jsi ty? Už to zvládáš?
1: Co?
0: Snažil se mi porozumět. Byl pomalejší, jak se teprve probíral. Tvoje máma. Chrnil jsem celou noc. Ne, ani hrobník jí nevezl. Vběhl jsem do ložnice a ona tam spokojeně spala. Něco mi ale říkalo, že tenhle spánek je spokojenější a určitě bude delší než obvykle. Nedejchá, zašeptal jsem, když jsem se vrátil do kuchyně. Přistihl jsem se, že hrobníka vidím rozmazaně, jako přes zapocené okno. Přikývl a ani se nedivil.
1: Víš, že jsem to čekal, doktore? Včera jsme si po strašně dlouhé době povídali a ona mi říkala, že to už nebude dlouho trvat. A ještě fůru dalších věcí povídala. Bylo to v posledních letech těžký, já nebudu předstírat, že se mi teď neuleví, ale bude mi chybět. Dělal jsem to pro ní rád.
0: To já taky, přiznal jsem. I když to možná nebylo to, co se v takové situaci říká, anebo možná jo.
1: A taky mi řekla, že seš správnej chlap. Prej ti to mám vyřídit, kdyby to ona nestihla. Nejlepší hned po tátovi. Po mně, to zas říkám já. Ale je to fakt, doktore. Ona na to kápla.
0: Na to nemáte co říct. Vždyť není nic vzdálenějšího pravdě než tohle. Na druhou stranu paní Marta, jak jsem ji poznal, byla moudrá žena, tak třeba přes závoj, za kterým se skrývá budoucnost, zahlédla něco, co by jednou mohlo být.

0: Zavolali jsme doktora a potom pohřební službu. Celý proces prý bude jednodušší a rychlejší ze dvou důvodů. Za prvé se paní Marta nechtěla nechat spopelnit a za druhé Luboš je hrobník, tak to přece za něj nebude dělat někdo cizí. Tady na vsi jde asi všechno jednoduše bez zbytečné administrativy. Teď už jsem nikam nepospíchal. Do Santiaga nebo kamkoliv jinam můžu zrovna tak dobře dojít i jindy, a tak jsem u hrobníka zůstal ještě jednu noc. Nechtěl jsem ho nechat samotného. Snídani jsem poprvé nepřipravoval já, našel jsem ji v kuchyni hotovou. V domku jsem ale byl sám, po hrobníkovi zbyl na stole jen prázdný hrnek od čaje a talířek s nožem od másla. Po snídani jsem automaticky zamířil na hřbitov. Kde jinde bych taky měl hrobníka hledat? Ještě tak v hospodě, ale ne takhle po ránu, to mají zavřeno. Byl tam. Pod větvemi statného klenu bylo volné místo porostlé trávou a tam stál nad mělkým dolíkem, který se s námahou snažil prohloubit. Zvedl krumpáč stěží do výše ramen, kopnul a oběma rukama se o něj opřel. Počkal, až bolest ustoupí, a znova.
1: Už jsem skoro jako rybička, hlásil, jakmile mě spatřil. Není to ideální, doktore, ale já to dám.
0: Jo, dáš. Ale mě ten krumpáč, ty Lazare. A odebral jsem mu nástroj. Neměl sílu se bránit.
1: Počkej, nech toho, na práci nejseš zvyklej, nic vezlím, když se mi tu stráš.
0: Snažil se mě přemluvit, když viděl, jak jsem se do toho pustil. Na tom něco bylo. Práci znám jenom z doslechu, údajně kdysi sloužila lidem k obživě nebo tak nějak a taky prý šlechtí, snad. Každopádně jsem zvolnil, ale ten krumpáč jsem mu nedal.
1: Neblbni, já zavolám Standu, on má takovej ten mrňavej bagřík, přijede a za hoďku máme vykopáno.
0: To mě naštvalo, ani neumím říct proč. Tak na to teda zapomeň. Co seš? Hrobník, ne? Tak vidíš, vykopeš to pořádně rukama, žádnej bagřík. A když nemůžeš ty, protože nemůžeš, to já vidím, tak to vykopu já. Hezky ručně, jak to má být, nebo ne? Asi jsem pronesl magické slůvko, skoro nikdy ho nepoužívám, ale teď se mi samo nabídlo, protože už ani neceknul, jenom mi občas dal napít teplého piva z plechovky. Byla to ale fuška. Někde ve 40 centimetrech jsem myslel, že se do té mělké prohlubně uložím sám. Bude to vysvobození. Najednou tu byl zase. On má asi ve zvyku se na hřbitově zjevovat, když ho nikdo nečeká. Dejte sem, Jakube. Neradi bychom pohřbívali ještě i tebe, to po nás nemůžeš chtít? Natahoval otec Bartoloměj ruku po krumpáči. A povzdechl si.
1: Jo, má to ale farář těžký život. Hrobník je starý simulant a doktor nic nevydrží, tak si farář vykope hrob sám. Ale co by člověk neudělal pro Martičku, no ne?
0: Už to je, zeptal jsem se celý vyčerpaný, když jsem ho už po několikáté vystřídal a v jámě jsem stál skoro po ramena. Slunce vysoko, vedro k chcípnutí a pivo dávno došlo.
1: Jo, skoro, potvrdil hrobník. 20 čísel ještě, to víš, 1,50 m minimálně podle předpisů.
0: Tak jo. Po další půl hodině, to už byla doba, kdy jsou slušní lidi po obědě, jsem se vydrápal z jámy a umřel vedle na trávě.
1: Hele, a Eda, tvůj táta nemá hrob?
0: Přišel jsem tak trochu s křížkem po funuse. Jakože jsme třeba nemuseli kopat, mohla odpočívat vedle něj.
1: No, to ona bude, Ale právě v tomhle hrobě. Táta se nechal spálit a prej ho pak máme uložit do hrobu s mámou. A jestli potřebuješ, tak se tam můžeš skulit taky, doktore. Řekl bych, že už skoro patříš do rodiny a máma tě zas ráda uvidí. Nemístný řeči. Obzvlášť na chlapa, který právě pochovává mámu, napadlo mě. Ale to druhé, co mi problesklo hlavou, bylo, že paní Marta, ať už je teď kdekoliv, a ona je určitě tam, kde chtěla být, se tomu taky zasmála. Skoro jako bych viděl jiskřičky v jejich modrých očích, jak jsem si je pamatoval z těch chvil, kdy byla se mnou.

Škoda, doktore, že už musíš domů. Posteskl si hrobník, když jsem stál před domem s batohem na zádech. Bylo to fajn. Jestli zas někdy zabloudíš cestou do Santiaga, tak se zastav. Máš u mě panáka Calvadosu a tentokrát platím já. Do Santiaga tam asi nechci, mám pocit, že jsem tam už došel. Jestli se tam ale zas někdy vypravím, tak ti toho panduláka připomenu. Moje Santiago je totiž tady, v žádném Španělsku. Tak teda s pánem Bohem, loučil se otec Bartoloměj, který se zase z ničeho nic zjevil. A fakt nechceš počkat do zejtřka, že by se s Martičkou rozloučil? Bude to pěkný, dechovka až z Přeštic, narychlo jsme ji objednali, velká sláva to bude. Všichni ji tu měli rádi, Martičku. Ne, dík, já už jsem se s ní rozloučil. Nejdřív tam doma a potom tady v hrobě. A tak nějak si ji asi odnesu sebou. Myslím, že to je, jak to má bejt. Ale zastavím se na toho panáka. Někdy. Takhle to člověk obvykle říká, když už se nikdy zastavit nechce, ale já jsem to myslel vážně. Toho panáka chci, když mě ti dva vzali do party. Žádné jiné party jsem si tolik nevážil. Už jsem byl na odchodu, když jsem si na něco vzpomněl. Vrátil jsem se a sundal batoh. Tohle je tvoje. Podával jsem hrobníkovi list, který jsem vytrhl ze sešitu. Chvíli si mámu prohlížel a pak se podíval do země, jako by něco zkoumal na asfaltu. Myslel jsem, že takhle jsem jí znal jenom já. Posledních pár let vypadala jinak. Poplácal jsem ho po rameni, na okamžik ho přitiskl k sobě a zamířil jsem ke Šťáhlavům. Tam si sednu na perón, otevřu si teplé pivo, co mi na poslední chvíli otec Bartoloměj strčil do ruky, a počkám na nějaký vlak.

Lenka na mě ve dveřích zírala jako na zjevení. Potřeboval jsem jí toho tolik povědět, a tak jsem si to všechno ve vlaku pečlivě připravil, aby to znělo srozumitelně i někomu, kdo to na vlastní kůži nezažil. Dokonce jsem si tu řeč v prázdném kupé přeříkával, dokud jsem s ní nebyl spokojený. Teď jsem se ale nezmohl na jediné slovo. Už se nadechovala, ale já jsem jí rychle políbil. Nechtěl jsem, aby se začala vyptávat. Najednou jsem měl pocit, že se tohle vyprávění má odehrát jinak a jinde. Jestli za to mohla ta pusa nebo šok, že tu jsem o týden dřív, to nevím, ať tak nebo tak Lenka nevyzvídala. Až potom u čaje. To jsi ale pěkně pospíšil. Opušťák máš na 2 týdny, ne? Abys měl čas si všechno pořádně prozkoumat, prohlašoval jsi. A co teda, došel jsi do toho Santiaga? Jo, došel. A nic silnějšího jsem asi nikdy nezažil. Neboj se, budu ti o tom podrobně vyprávět, akorát ne teď, až v klidu na dovolený. Cože? Asi jsem se přeslechla. Na dovolený? Že ty jsi tam chytil španělskou chřipku? A radši mi sála na čelo. Něco jsem možná chytil, ale chřipka to nebude a španělská už vůbec ne. Zbalíme děti a začneme hned. Prozraď mi, kde mají věci, a já to začnu pěchovat do tašek. Ráno vyrážíme. Takovej pěknej penzionek u Třebíče jsem našel, bude se ti to líbit. A dětem taky. Užijem si to. A co práce? Ty nejdeš v pondělí do práce? Projekt, konzultace, generální ředitel? Vzal jsi teda 2 týdny, to je fakt, ale práce neuteče. Zítra jedem. Lenka zakroutila hlavou, ale nic víc neřekla. Věděla, že se na zítří všechno dozví podrobně. Vypadala, že sice ničemu nerozumí, ale docela se na to těší.

knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023, četl Vladimír Hauser a hudbou obdařil Jonatan Kaleta. Zítra ve 12 hodin 15 minut otevřeme další příběh, který se nazývá Souboj nad Sinají.

Kláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Kdo jsem já? Skupina Need to Breathe nás přiblížila k půlnoci. Ještě několik písní je před námi, ale už se s vámi rozloučím. Po půlnoci už s vámi bude Kuba Lofítek a projde s vámi večer noční pořady ve vysílání Rádia 7. Příjemný poslech těch dalších hodin a inspirace a také klidnou noc. Naslyšenou.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Na Rádiu 7 vstupujeme do středečního dne. Je 10. června 2026, začíná noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítejte u poslechu. Ze všeho nejdříve představím pořady, které naplní program až do 6. hodiny raní.

Tím nejdůležitějším poselstvím dnešního zastavení pořadu Světem Bible u proroka Malachiáše je boží ideál pro lidské vztahy. Domov plný věrnosti, čisté lásky a bezpečí, nikoliv bojiště.

Pracovním stresem vyčerpaný Jakub se vydal na pouť. Kde našel své Santiago a s čím se vrací domů? Vladimír Hauser čte z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře od 2. hodiny 15. minuty. Viktorino jezero je nazýváno Zabijáckým jezerem. Každý rok v něm zemře několik tisíc lidí, takže žádná romantika. Manželé Jiří a Lída Matuškovi se tam před půl rokem přestěhovali jako misionáři. Co to znamená a s jakým záměrem tam jeli? Poslechněte si je ve fortepiánu ve 3 hodiny. Bipolární porucha rozděluje svět člověka na předtím a potom a na nahoře a dole. Jak vstoupilo psychické onemocnění do života Davida Svobody? Jak zamíchalo s jeho plány a představami pro tady a teď i pro pohled do budoucnosti? Do zákoutí citlivých věcí budeme nahlížet od 16:45. Pochází z rodiny komunistů a materialistů. Jeho vrozená zvídavost v něm ale vzbuzovala touhu poznávat, jak všechno kolem nás funguje. Kam ho nasměrovali lidé, kterému, jak sám říká, Bůh poslal do cesty? Kdy pro něj přestala být Bible jako nějaké sci-fi? A co v něm vyvolal článek o Černobylu v křesťanském časopise? Vypráví Otakar Straka v pořadu Stopy po 5. hodině. Po druhé se dnes v relaci Překročit hranice vrátíme do starověku k sérii vyučování Lukáše Targoše s názvem Josef – životní jízda. Dnes bude řeč o spletitých rodinných vztazích a dramatickém zázemí, které formovalo Josefovu osobnost. Od 17:30 se můžete přidat k přemýšlení o tom, jak hluboký vliv má rodinná historie na náš vlastní příběh a jak se vyrovnat s břemenem výhod i nenávisti. Díky, že posloucháte. Úvodních 60 minut nočního vysílání a začneme se skladbou Anety Kalda.

0: Další díl cyklu Světem Bible pokračuje ve studiu textu proroka Malachiáše, konkrétně 2. kapitoly a 16. verše. Tím nejdůležitějším poselstvím bude dnes boží ideál pro lidské vztahy, domov postavený na věrnosti a čisté lásce, nikoliv na rozvratech či sobectví. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho svým hlasem doprovází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, hlavním předmětem našeho zájmu je v těchto dnech v našich pořadech pod názvem Světem Bible Malachiášovo proroctví. Text, který našeho předchůdce v těchto pořadech amerického kazatele doktora McGee inspiroval k následujícím úvahám, je zapsán v Malachiášově proroctví ve 2. kapitole, verše 15 a 16. Což on, Hospodin, neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo. Střeste svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Na základě tohoto textu náš učitel rozvinul širší úvahu o manželství jako takovém s cílem posoudit podle písma otázku rozvodu, o níž je tu zmínka. A tak nám posledně připomněl text z Matoušova evangelia z 19. kapitoly, kde se těmito otázkami zabývá Pán Ježíš, a potom také text z 1. Korinským 7. kapitoly. Oba texty bych vám chtěl připomenout, než budeme pokračovat v našich úvahách. Takže Matouš 19 od 3. verše. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje.

verše 10 až 15. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji, ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela, a když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří, a muž ať ženu neopouští. Ostatním pravím já, a ne už Pán, má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Věřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. Tolik tedy citát, navíc také z 1. Korinským 7. kapitoly. I když Pán Ježíš řekl, že smilstvo je jediným oprávněným důvodem pro rozvod, nevěřící manželský partner může chtít z manželství odejít. Když jeden partner uvěří, nevěřící strana si může říct, mně se to tak nelíbí, teď je úplně jiný nebo jiná, než když jsme se brali, já odcházím. Pro takový případ apoštol Pavel nevidí možnost bránit nevěřícímu v jeho úmyslu odejít. Když Pavel říká, věřící nejsou v takových případech vázáni, co znamená to slovo vázání? Jedná se o manželský slib. V tomto případě náš Megii předpokládá, že v této situaci, kdy nevěřící odešel, má takto osamělý věřící svobodu se znovu oženit či vdát, neboť v takovém případě není vázán. Ať už ten odešlý nevěřící partner vstoupil do nového manželství, anebo ne. Když apoštol Pavel říká, Bůh nás povolal k pokoji, pak věřím, že tím říká, že Bůh nežádá po žádném muži či ženě, aby doma žili jako v pekle. Jestliže se zjistí, že tito dva lidé, z nichž jeden je věřící a druhý ještě nevěřící, nemohou spolu žít, že by spolu byli jako pes a kočka, jak se říká, myslím, že by se měli rozejít, soudí náš poradce. Bůh nás povolal k pokoji, proto náš domov nemá být boxerský ring. Není to místo pro karate, ale pro lásku, pro zázemí.

Božím ideálem byl domov plný lásky. Bůh si na začátku nepřál rozvod, ale po čase jej přece dovolil, protože člověk zhřešil a hřešil pořád. Snad si někdo řekne, no přece rozvod je hřích. Jistě, stejně jako třeba krádež nebo vražda. Ale nezapomeňme, že i pro zloděje a vraha existuje před Bohem záchrana. Jeden z takových přece umíral na kříži vedle Pána Ježíše a v poslední chvíli života byl spasen. Když Pán Ježíš umíral na kříži, umíral za všechny hříchy. A zločinec, který visel na kříži vedle Pána Ježíše, byl zloděj i vrah. A jeho víra v Pána Ježíše Krista a v jeho prolitou krev toho zloděje a vraha spasila. Tedy i zloděj a vrah může získat spasení, stejně jako může být spasen i rozvedený člověk. Nevytvářejme pro rozvod nějakou zvláštní samostatnou kategorii. Jestliže neobrácený člověk byl zlodějem a pak činí pokání, přijde k Pánu Ježíši a prožije spasení, jsou mu jeho krádeže odpuštěny. Takovému člověku bychom dovolili se oženit. Buďme tedy spravedliví i v případě jiného hříchu, i v případě rozvodu, pokud předcházel obrácení. Jsou věřící lidé, kteří se rozvedli ještě před obrácením. Když přijdou k Pánu Ježíši Kristu, je jim i tento hřích odpuštěn. Myslím, že takový člověk se může znovu oženit či vdát a cítím, že tak je to obsaženo i v písmu. Předkládá nám své poznání náš doktor McGee. A nyní bych chtěl k této důležité oblasti manželství a rozvodu připojit ještě dodatek a chtěl bych se na to podívat z trochu jiného hlediska. Je to takový proslov, který jsem nazval nejlepší láska. Dnešní posedlost lidí sexem opravdu děsí a bubnuje na poplach. Stačí, abyste se například podívali na současnou literaturu. Před časem jsem četl v jednom předním britském listu: lidová morálka je dnes pustinou se spoustou odpadků a troskami neuskutečněných předsevzetí. Jeden soudce jménem Baron řekl: střídání partnerů mezi studenty je dnes na příliš mnoha školách rostoucím a nebezpečným zlem. Vynikající křesťanský spisovatel v Americe říká: ale kde je to vyzývající vnější volání, které by uspokojilo vnitřní hlasy duše, které někdy temně bručí a jindy hlasitě vykřikují, že to není v pořádku, že nohy jsou na cestě ke zlu, k soudu? A potom pokračuje: odpověď nespočívá v tom, že se prosadí další zákony. Řešení je v obnovení ducha, který jako jediný dokáže zapálit lidské duše ohněm pro Bohem seslanou žízeň po větší čistotě. A to v rovině osobní i politické. Bez takového duchovního zapálení a vyčištění lidé klesají pod tíhou porušení vlastním hříchem. Tyto citáty pocházejí z 60. let, ale je dobré, že i dnes se zvedají hlasy volající na poplach.

Stále početnější jsou všude kolem nás zastánci erotického kultu, který docela podle tvrdí, že všechen důraz na sex je signálem nové, velkomyslné a osvícené éry. Skutečností je, že na tom není nic nového a už vůbec ne nic osvíceného. A především vůbec to není znamením bohatšího života. Naopak, sexuální exploze byla charakteristickým rysem odchodu všech dekadentních, rozpadajících se civilizací. Egypta, Babylona, Řecka i Říma. Mám-li uvést aspoň některé příklady. Vyvýšení nezřízeného sexu se tyčí také nad rozkladem a pádem mnoha velkých a vznešených jedinců. Je to rachot smrti upadajícího národa. Francouzská revoluce byla začátkem odchodu slávy Francie. Bylo to v době, kdy se na oltář postavila prostitutka a lidé se jí začali klanět. Současní obchodníci se špínou a chlípností tuto svou nenormální pozornost omlouvají tím, že minulá generace na tyto věci položila pokličku. Zaznívá obvinění, že Bible a v úvozovkách církev se na oblast sexu tak mračili, až je to dnes tabu a může se o tom sotva tajně šeptat. Dnešní ztroskotaná manželství a velký nárůst rozvodovosti svádějí ti sexuofilové pouze na neznalosti mladých lidí, aniž by si uvědomovali, jaký podíl na tom všem mají oni sami. Kdyby jen o této fascinující věci mladí lidé něco víc věděli, radí někteří z nich, pak by sex byl šťastnější a manželství by byla úspěšná. Je pravda, že mnozí křesťané se dostali do extrému a měli nebo i podnes mají snahu jakékoliv informace o sexu před mladými lidmi skrývat. Pak dochází k tomu, že jsou manželství, která v této oblasti celá léta strádají a nevědí si rady, protože nemají se s kým poradit. Jaká škoda. Osobně jsem byl velmi smutný, když jsem měl možnost zblízka pozorovat celou řadu snoubeneckých párů, které vstupovali do manželství. Někteří se přišli poradit předem, a to je moc prima. Ovšem, když jsem se zeptal, co si o intimním životě v manželství přečetli, nebo co o něm už vědí, zjistil jsem u některých, že vůbec nic. Ba dokonce, že někdy chlapec pořádně ani neví o cyklu ženy a žena naopak nemá představu, jak je tomu s mužem. Tak takhle svatost v manželství tedy nevypadá, přátelé. Křesťan je, anebo má být, člověkem rozvahy a má mít pro život moudrost a má mít ke všem oblastem života reálný postoj. Tady není možné strčit hlavu do písku ani pokud jde o mladé lidi, kteří vstupují do manželství, ale ani pokud jde třeba o výchovu dětí. A když někdo na různé otázky nebo výroky odpovídá ve stylu "na to máš dost času", pokládám to za úplně obyčejné zahození důvěry dítěte anebo mladého člověka, který ty různé, více či méně nahaté otázky klade. Pak se není co divit, že takový človíček hledá informace kdekoliv jinde, třeba i u zdrojů, z nichž se doví mnoho zkresleného a zlého.

Nechtěl bych se k těm postojům některých křesťanů minulosti vracet. Tragédií však je, že ani ta dnešní generace s tou sexuální explozí nenašla řešení. A podle Bible se neřídí, žel, ani jedna skupina. Nemyslím si, že třeba puritáni v této oblasti se řídili podle Bible, i když docela upřímně toužili po čistotě. Víte, kdo začal první otevřeně, pravdivě přemýšlet a mluvit o sexu? Řeknu vám to naplno, všechno to začal Bůh, milí posluchači. Ale Boží představa byla svatá a dokonalá. Podle ní sex patří prostě pod střechu manželství. Tam má své krásné a přirozené místo jako součást projevů vzájemné oddanosti, důvěry a stabilní lásky. Různí oplzlí snílci zaplavili dnešní trh a taky školu všelijakými otevřenými anebo jen zlehka zahalenými chlípnostmi a zvrácenostmi. Jeden moderní otec se vyjádřil: nejde o to, co já řeknu svému synovi, ale jde o to, o kolik víc toho ví on, než já sám. Avšak navzdory tomuto novému důrazu na sex nebo na domnělou sexuální výchovu a svobodu, rozvodové soudy stále více praskají ve švech pod monotónními příběhy tragédií moderních manželství. Jistě znalosti fyzické stránky pohlavnosti člověka mají mít své místo při přípravě na šťastné manželství, ale to samo nestačí k vytvoření šťastného domova. Dan Bennett řekl: jedním z problémů na světě je ten, že lidé berou sex místo lásky, peníze místo rozumu a video místo civilizace. To je problém dnešních dnů. Boží slovo se nezdráhá zabývat tématem sexu otevřeně, čestně a přímo. Nepovažuje to za něco špinavého. Není to žádné tabu ani pouhá teorie, ale je to čisté a jasné. Bible je přímá a mluví o tom s velkou vznešeností. To je důvod, proč tolik času trávíme tady v Malachiáši. Bůh těmto lidem předkládá, že to byl vlastně jeden z pradůvodů, proč byli jejich otcové posléze zavlečeni do zajetí. To bylo jedním z pradůvodů, proč byli rozehnáni. Myslím, že je doba, kdy lidé potřebují a chtějí slyšet Boží slovo a jeho postoj k různým praktickým otázkám. Kazatelny však zpravidla dluží říci, co na toto domněle choulostivé téma říká Bůh. Ale je třeba to zachovat ve správné rovině. Byl to Bůh, kdo na začátku stvořil muže a ženu. Bůh jim požehnal a jejich manželství se stalo něčím krásným a přitom svatým a čistým. A, milí posluchači, to je jediný vztah mezi mužem a ženou, kterému Bůh žehná. Žádný jiný intimní vztah mezi mužem a ženou než manželství podobné požehnání nemá. Bůh říká, že pokud manželství existuje a žije podle jeho plánu, tak on sám mu požehná. A ono se pak pro oba zúčastněné stane šťastným.

Bůh chce, aby se jeho děti šťastně oženili či vdali. Má svůj plán a cíl pro každého z nás, pokud jej chceme poslouchat. Pán Ježíš říká církvi v Efezu, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Zjevení 2.4 podle ekumenického překladu. A přitom církev v Efezu byla v té době patrně na svém vrcholu. Od té doby zřejmě nikdy nebyla duchovně výše. Pro nás v době chladného odpadání je těžké pochopit vznešenou úroveň, na kterou Duch Svatý pozvedal prvotní církev v jejím osobním vztahu ke Kristu. Věřící v prvotní církvi byli skutečně zamilovaní do Pána Ježíše Krista. Opravdu ho milovali. A asi 5 milionů z nich spečetilo tuto svou lásku k Pánu Ježíši také svou krví jako mučedníci. Rád bych překlad tohoto docela často citovaného textu ze Zjevení 2.4 trochu pozměnil anebo rozšířil, hlásí se o slovo náš řečtinář. Slovo překládané první láska zní v řečtině protan. Ve skutečnosti to znamená nejlepší. Totéž slovo použil Pán Ježíš v podobenství o marnotratném synu, kde otec vynáší protan, roucho, tedy první, anebo spíše nejlepší roucho, aby do něho oblékli navráceného syna. Tak podobně efeským věřícím Pán Ježíš Kristus posílá vzkaz o první, anebo spíše nejlepší lásce, na kterou trochu pozapomněli. Církvi, do níž se vkrádá chlad, tedy Kristus říká, ale mám proti tobě to, že si opustil, nebo že opouštíš svou nejlepší lásku. Víte, život spasení, život s Pánem Ježíšem, to je milostná záležitost. Pán Ježíš nám všem klade otázku, miluješ mne? Neptá se, chceš být věrný, nebo půjdeš na misii, anebo kolik mi budeš dávat. Ale jeho otázka zní, miluješ mne? A když se odhodláš k jakési kladné odpovědi, jako kdysi Petr, mám tě rád, řekne ti, abys ho poslouchal, abys tedy pro něho také něco udělal, máš-li ho rád. Apoštol Jan to vyjadřuje takto. My milujeme jej, protože on prvé miloval nás. První epištole Janova 4. kapitola 19. verš podle kralického překladu. A těmito slovy se, milí posluchači, pro dnešek loučíme.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Pokračování v procházení starozákonního Malachiášova proroctví nabídneme dnes ve 20.15.

Hranici jedné hodiny překročíme ve vysílání Rádia 7 společně s kapelou Hillsong Worship a skladbou New Wine, ve kterém zaznívá obrazné přirovnání. V těžkostech, v tlacích, ty tvoříš nové víno ve mně.

Ze středečního vysílání Rádia 7 s datem 10. června minula 1 hodina. Aktuální 60-minutovka bude plná jazzu. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.

0: Lidé jsou různí. Lidé poslouchají i jazz. Chvála Bohu. Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Vítejte v jazzovém klubu Rádia 7. Náš klub je ryze

stopy dnešního jazzového klubu nám vedou do Izraele. Odtud je saxofonista a skladatel Amit Friedman. V roce 2012 mu vyšlo první ze tří doposud vydaných alb Sunrise.

Přiznám se, že necourám po nebi, abych tam našel hvězdy hudební branže a že se neřídím jejich tituly. Otázka výběru je vždycky spíše srdeční záležitost. Ale dobrá hudba, ta si nějakou formu ocenění najde sama a chtě nechtě na to prostě narazíte. Album Sunrise bylo zařazeno mezi nejlepší izraelská jazzová alba desetiletí.

Album Sunrise se skládá výhradně z původního hudebního materiálu v podání jazzového sexteta, špičkových hudebníků a také smyčcového kvarteta.

Pokud jste se naladili až nyní, tak posloucháte jazzový klub Rádia 7 a hudba, která možná způsobila, že jste a zůstanete s námi, je z alba Sunrise. Autorem je izraelský saxofonista a skladatel Emmett Friedman. Nahrál je za přispění svého sextetu a smyčcového kvartetu. V roce 2012 spatřilo světlo světa a dodnes má to album co říct.

Na albu Sunrise můžete slyšet, že vlastně všichni hudebníci, kteří tak skvěle vytváří doprovod, co dobře drží pohromadě, se mohou projevit taky jako solisté. A Mitch Friedman je ve své tvorbě naprosto věrný všem jazzovým tradicím, ale spojuje i klasický a jazzový pohled na věc a já to vidím jako hezké a bezešvé spojení.

Jsme před poslední skladbou jazzového klubu a já doufám, že potěšení z této hudební hodiny bylo oboustranné. Není to zdaleka poprvé a určitě ne naposledy, co jsme představili Izrael jako zemi skvělých muzikantů. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Strnad. Přeji vám krásné dny a budu se těšit na další společné hudební posezení.

Krátce po druhé hodině ladíte noční vysílání Rádia 7 s datem 10. června. Premiérové vydání jazzového klubu uslyšíte na vlnách Rádia 7 v sobotu v 21 hodin. Co se týče té aktuální hodiny, ve 14:15 bude připraveno čtení na pokračování a 17. zastavení v knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Dobrý poslech i v této 60-minutovce přeje Kuba Lofítek.